Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají naše pravidelná folková pohlazení. Ta naše folková sezóna se s Černem rozjíždí naplno. Takřka o každém víkendu se někde konají nějaké venkovní festivaly, potlachy či akce, kde můžete tuhle naši muziku slyšet a nutno říci, kolikrát to zní lépe než v nějakém Nobel koncertním sále, co si budeme povídat. Pozveme se dnes třeba na Modřanský festák, na Orlické ozvěny, na Muzafest, na Broumovsko, na Folkaliště u Humpolce, na Isaru, třeba v Pardubicích a tak dále a tak dále. Uvidíme, co se nám všechno vejde. Na úvod však vybírám písničku od pana doktora Ivo Jahelky. Jeho vystoupení ve středu 3. června v Crosscafé Pražská v Liberci uzavře tříletý seriál koncertu na tomto místě v rámci písničkářů v kavárně. Další akce se totiž budou konat v experimentálním studiu, tedy v libereckých Lidových sadech.

ten čas táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc. Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší. No a

jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok. Každá naše píseň měla nejmín 30 slok a my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesví.

A s dovolením, alespoň maličký pohled do kalendária folkových osobností v tomto týdnu. To musíme, protože 7. června 1953 se narodil a tedy narozeniny slaví démon české folkové scény Jaromír Nohavica. Milovaný i zatracovaný. I když ne každému je srozumitelné jeho lidské počínání, jeho písním, troufnu si říci, v určitém věku či době může podlehnout každý dodnes. A bezesporu jde o nejnavštěvovanějšího, tedy z určitého úhlu pohledu, nejúspěšnějšího písničkáře a zpívajícího básníka naší historie. Svědčí o tom i vyprodanost jeho koncertu, a to hodně, hodně dopředu. Ostatně pokud posloucháte náš pořad v premiéře na vlnách Českého rozhlasu Pardubice v úterý večer, patrně nejste fyzicky na jeho koncertě ve Skutči. Taková perlička, tamní kulturák, kdo znáte, krásný a na velikost města dost velký sál. Zhruba 420 míst k sezení. Málo který interpret dokáže tamní hlediště zcela zaplnit, protože to je Skuteč, tvrdohlavá žula, co se kultury týče. Místní si nic nezadají z pověstí obyvatelů Bruntálu. Díval jsem se, jestli se nedají sehnat lístky na Nohavicu, a bylo jich včera volných 6, což je úžasné číslo, kterého v dohledné době v tamní programu dosahuje jen talk show Miroslava Donutila a samozřejmě travesty show. A pozor, rok dopředu. Ale to je jev, který potvrzují pracovníci mnoha kulturních domů. Často říkají, že u nás lidi chodí jen na travesty show. My jsme divný národ. No aspoň, že veselej. Díky bohu pak za Nohavicu, který to bezesporu umí krásou slova trumfnout, nebo alespoň dorovnat. Tak všechno nejlepší k narozeninám, mistře.

A takhle hraje úžasná mladoboleslavská skupina Isara, která se věnuje keltské muzice a v současné době více mateřským povinnostem. Je trošku vzácnější na Isaru teď narazit na festivalech, tak doporučuji třeba v pátek 5. června výlet na mezinárodní folklorní festival Perštínská noc do Pardubic. Bývá tam báječná atmosféra, paří se na ulicích v duchu folkloru a přidružených žánrů, tedy world ethno, do kterých samozřejmě Isara se svými famózně přeloženými keltskými baladami báječně zapadá. Od 22 hodin vystoupí na krásném příhrádku před zámkem. Samozřejmě slyšet budou třeba i v sobotu na Folkališti. Na ten festival si ještě pozveme v samostatné pozvánce za chvilku. Ale dovolím si teď přiložit ještě osobní radost z toho, že spolu s Marien a Isarou budeme v září gratulanti na velkém narozeninovém koncertě keltské legendy, tedy skupiny Azonance, která slaví 50 let existence. Bude to 12. září v amfiteátru u zámku Konopiště u Benešova. Byl už spuštěn předprodej, tak vás srdečně zveme. Tady ještě jednou Isara a pro úplnost za chvilku i jubilující Azonance.

bych dal. Dnes je to rok, co před knězem jsem tohle sliboval. Dnes poprvé můj malý syn spatří nový den a já jim nesu domů ty čtyři pence jen. Čtyři pence jen mi dají, čtyři pence jen, a já jim nesu domů ty čtyři pence jen. Náš novej pán Lord Williams nás nastoupit si dal, prej makat víc a bude líp, hned 8 pencí sliboval. Slibů se však

Brožovi a jejich devítka. Už jsem v souvislosti s Isarou zmínil, že tento víkend, tedy 5. a 6. června, to je termín konání už tradičního festivalu Folkaliště v krásném prostředí kolem chalupy na Bělici u obce Kaliště nedaleko Humpolce. Pokud jste festival v minulosti navštívili, pak místě dáte za pravdu, že je to moc povedená a skvěle organizačně zajištěná akce, vstřícná nejen k milovníkům muziky, ale nabízí fajn zázemí pro celé rodiny a naopak možnost útěku do nádherných okolních divokých lesů pro drsnější trampíky. Ten festival vznikl původně jako akce fanklubu Žalmanova spolu, ale myslím, že už bezmála 15 ročníků, a teď nevím přesně, covid ty počty trošku zašmodrchal, vytvořilo se za tu dobu dostatečně početné publikum pro fajnovou atmosféru a noční sejšny. Když se podíváme na letošní program, věřím, že to bude letos opět super. Na hlavní scéně v pátek vystoupí třeba Strandě Band, Hluboké nedorozumění, Žamboši, Spirituál Quartet, Fopa, Fonet, Malina Brothers, sobotu pak Jen tak tak, Pavlína Jišová s Bohadlem, Isara, Pasáž, Devítka, Nezmaří, Jirka Vondráčku se svým spolem, Míša Leicht a Forehand, a k tomu je dopoledne připravena ještě druhá scéna Totem, tam zahrají Taky tak, Martin Čepelík, Andrea Mineva, Hřích, Mňau Mňau Band, Pražec, Meziměsto. Od nich bychom si teď mohli pustit písničku, ale předtím ještě řeknu, že je připraven i program pro děti, divadlo Free Zone, hřiště a tak dál. Tedy Folkaliště tento víkend 5. a 6. června v Kališti u Humpolce. A teď to Meziměsto.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Pokud vám vrtá hlavou, co bylo tohle za písničku a zpěvačku, pak vězte, že jde o východočeskou písničkářku, která si říká Klára Sára. Píseň se jmenovala Touha. Minulý týden mi volala, jestli bych nedostal do pořadu ještě pozvánku na festival Muza Fest, který spolu pořádá. No jasně, s radostí. Muza Fest se koná 5. a 6. června v malebném areálu kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku a profiluje se jako originální multižánrový festival autorské tvorby, stojící mimo hlavní komerční proud. Ono to celé vlastně funguje jako jedinečná komunitní platforma v České republice, kde se cíleně propojují samotní muzikanti mezi sebou a zároveň se zde setkávají umělci s organizátory kulturních akcí a eventuálně manažery. Místo masové honby za ekonomickou úspěšností akce nabízí komorní a přátelskou atmosféru, kde návštěvníci s interprety mohou společně jamovat do brzkých ranních hodin nebo si jen tak popovídat u táborového ohně. Celý uvolněný koncept podtrhuje romantické prostředí zámeckého parku s rybníkem, které je součástí kempu, ve kterém je možné se na festival ubytovat, užít si taky celý a v neděli si třeba dopřát výlet po malebném okolí Adršpašských skal a Broumovska. Moc sympatická myšlenka, ostatně dost souznící s naším žánrem, tedy není překvapením, že v programu najdeme mnoho vyloženě folkových osobností. V pátek 5. června zahrají třeba písničkářka Blondýna, Michal Vilí Sedláček nebo Saša Niklíčková, Mirit, Ježíšek a Apoštolové, Jožo a Sirka. V sobotu v programu vidím třeba své milované a vzácné přátelé Duoťuk ze Žamberka, Hinek Kočí z Plzně, Jirka Škrdla, Milan a Bosorky, Vlasta Procházka, Letíto, Flinking Duo Jasa, Michal Krásný kvartet, Chráněná dílna. Já teda nevím, jestli ty interprety znáte, ale o to vlastně jde poznat něco nového. Tedy Muza Fest v kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku tento víkend 5. a 6. června. Srdečně zve písničkářka Klára Sára a dlouho jsme si nepouštěli Duoťuka Michala Sedláčka. Tak i písničky od nich prosím berte jako pozvánku.

mluvili jsme o folkališti a Muzafestu. Rád by se těch fajn akcí účastnil osobně, ale jsme letos Mariany objednání na jinou akci. O tomto víkendu se totiž konají také tradiční orlické ozvěny na koupališti v Bystrém v Orlických horách v sobotu 6. června. Hrají tam třeba i Malina Brothers, Jdou na boso, Živelná mandala, o který jsme teď slyšeli písničku Kolik týdnů sčítám. Dále hrají třeba Martin & Gibson, Dobrý struny, N.O.T. Avízo. Festival Orlické ozvěny startuje tuto sobotu 6. června ve 14 hodin na koupališti v Bystrém. Ještě předtím ale s Mariany jedeme do Prahy. V Modřanech se koná už třetí ročník festivalu Modřanský festák v areálu u Viničního domku. V programu vidím také hodně blízkých kamarádů, třeba jeho českou epidemii, Žambochy, Roberta Křesťana s druhou trávou, Jimmy Bosmana a Lazy Pigs, Zavěšený kafe. Festival startuje ve 12 hodin Vojta Nedvěd, tedy Modřanský festák 6. června v Praze u Viničního domku v Modřanech. Neseďte doma, doražte téhle muzice, prostě open air moc sluší.

0: Na závěr snad jen upozornění, že zbývá opravdu posledních pár lístků na letošní ročník našeho festivalu Folkové chvojení, který se uskuteční 19. a 20. června ve Vysokém chvojeně u Holic. Program je tradičně nabitý, koukněte na webovky chvojení.cz, ale zároveň musím s lítostí oznámit smutnou zprávu, že náčelník kultovní kapely Kamelot Roman Horký je bohužel ze zdravotních důvodů mimo provoz. Moc mu držíme palce, ať se co nejdříve uzdraví. Kamelot vyhlásil nocenou pauzu na celý červen s hlubokou omluvou svým fanouškům na sociálních sítích. Mrzí nás to, samozřejmě to chápeme, posíláme srdečné pozdravy a věříme, že se nám podaří díru v programu důstojně doplnit ke spokojenosti posluchačů. Dáme si dnes alespoň historickou nahrávku Kamelotu na rozloučenou a myslíme na Romana z největšího z hitmakerů, kterého na poli současné novodobé trmské písně máme. Pro dnešek z folkových pohlazení tedy vše. Loučí se a naslyšenou se za týden bude těšit váš průvodce folkovým světem Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, dobře vyladěný tež.
2: I dnes nás čeká soutěžení, nad větší zábavu prostě není, skromně řečeno, pojďme do toho.
1: Humoriáda.

0: Skupina Kryštof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informace o soutěžení, které tu dnes máme, ve stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka, nebo?
1: No, něco takového zaznělo.
0: To bys... Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako
1: knihu. To by
0: knihu.
1: Mělo několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel Ptákovinu nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady? Ne,
1: ale on něco takového zmínil Patrik a já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak to by stačilo pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí, a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme.
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit Humorest u Stonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano.
3: Fotografii.
2: Ano.
3: No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon, no. Že? Ne, to nic, jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že?
3: No.
2: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jsi to schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Akt. Akt.
3: Akt?
2: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
3: Jo.
2: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
3: A tohle navrhujete mě? Vy... Čuně z fotoaparátu.
2: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
3: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
2: ano?
3: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
2: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
3: Fajn.
2: No, já totiž znám muže, že?
3: Jo.
2: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
3: Zajíc v pytli? To ano? Mám být já?
2: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
3: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
2: A jak myslíte?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
1: Ne. Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako, musím říct, někdy to nepříjemný, když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě. No já jsem...
0: Scenzorovat takhle, potom, jsem, že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaš.
1: No to nemůžu, ne? Přece to jako do toho zasahovat, nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
0: vyber,
1: že mi to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona totiž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic. Ona se tebou zabývá, ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
0: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
1: Přesně tak.
0: A je tam atmosféra.
1: Ano.
0: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
1: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád. Takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo, ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a tam je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
0: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydá tvůj kolega z Hlasatel, někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování na telefonu. V tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Dante Zemník vás oba borci i Humoriády zdraví.
2: Ano, my vás.
4: Pan Ptáčník vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: A taky to focení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, nashledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, Dobromic, hlasuji pro Ačko.
2: Ačko, no, děkujeme. Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další, prosím, je kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, halo, ano, vy nás.
6: Tady Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak, povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Bčko.
2: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka, přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera a byla bych pro pokračování.
2: Dobře, děkujeme. Za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hodně zdraví.
2: Kdo je dál s námi?
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
3: Taky zdravím, dobrý den.
8: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
3: Taky se mějte krásně.
2: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
9: Myslíte, takže, madam, co si račte přát?
10: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
9: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
10: Tak vy s tím nepřestanete.
9: No.
10: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
9: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
10: Jo, řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
9: Na hřbitově? To vy, madam?
10: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
9: Na hřbitově leží?
10: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
9: Paní, já mám slabé nervy.
10: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl při tom vášní. A kde je teď?
9: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
10: A tě mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
9: Ty taky? Ale paní, prosím, a těch mrtvejch jako hub po dešti.
10: Nebo ten... Hele...
9: Ano?
10: Vy ale máte pěkný krček.
9: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
10: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
9: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
10: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety. Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
9: Mějte smilování, paní.
10: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
9: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
10: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
9: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
10: Jo, a hezky mě obejmout.
9: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
10: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
9: Ne, já to nechci vědět,
10: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
9: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
10: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
9: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
10: Jo.
9: Já vás radši obejmu.
10: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
9: Ano.
10: Je to naše svatební fotografie.
9: Ano.
10: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
9: Ano, ale co pak to jde? Vždyť já se třesu jako ratlík.
10: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
9: Ano?
10: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vedle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte ano. Už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola.
0: Pana Krampola byste chtěl, když to vidíte. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta, Jiřího Ptáčníka, a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá, a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Zlín.
0: Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín to byl.
2: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál.
2: Budete mít štěstí v
0: lásce. Určitě.
1: Jo, díky. Naschledanou.
0: Anebo ve sportce, nebo v jiné hře.
2: No možná. Jo,
0: kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90?
2: Přesně.
0: 20 tak. Let si vydržel?
2: Ano.
0: To už se dneska nenosí úplně u mladé generace.
2: Já si nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne asi, protože dneska se hraje na různých scénách a jako pokud je někdo v angažmá, tak je to bílá vrána skoro bych řekl, ale možná, že třeba na oblasti ano. Je pravdou teda, že ke svým kolegyním hlavně, které měly třeba děti, jako jsem neskutečně z nich nadšenej a skláním se před nima, protože oni se starali o děti, starali se o rodinu, jezdili zkoušet, vraceli se v noci ze zájezdu a to nebyla kolegrace, navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony, teda telefony existovaly, ale neexistovaly
0: to už byly.
2: Mobilní telefony, ano. Takže jsme tam jezdili do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
2: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo, protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo, aby tam připravila, takže ty děvčátka, který s námi byli v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
2: Je, moc. Byli každý
0: kolínské
2: rok,
0: zastavení mnoha
2: leté. Každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyni, která také slaví, už jsme zmínili, Ivu Janžurovou s narozeninami a přáním hodně zdraví. Tak
2: ano, to je pravda.
0: Pojď.
2: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
0: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
2: No výborně, dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova a uslyšíme Petra Novotného.
4: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesli jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co s nimi a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rozsah začal nadávat. My jsme se začali divit. Vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rozsáh řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Pak jsme se tomu všichni zasmáli, rozsáh mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně dvě, tuhle jsme si vybrali. Původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek. Kolem ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane Rosák. No, takže... Prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku. Na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď seš na řadě ty. A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera. Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte? Že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mě to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám. Oni říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyli to ptákovi.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý nebo spíš přející. Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy restaurace.
2: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou, no podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
0: Myslím, že spokojenost je v tom, že to zaplatíš.
2: No to samozřejmě.
0: Ten základ.
2: To bych dopadl nějak špatně, jak šel v pau.
0: To byla legrace samozřejmě.
2: No, dobrý. Takže tohle je jenom jako taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkové kategorii, kdy jako to musím, to nic jiného nezbývá.
0: Svůj polštář, takový ale zobecníme.
2: Co, jestli mám polštář?
0: Finanční. Polštář asi máš,
2: mám,
0: jinak by tě bolilo za krk.
2: Já jsem si ušetřil na polštář.
0: I postel k tomu má. Je to bohatý muž. Však je to herec.
2: No jo, tak samozřejmě, že musím mít nějakou rezervu, že?
0: Ano, když určitě. Něco porouchá, tak opustíme to.
2: Nebo já, když
0: si to vzal moc vážně. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo. Nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete. Bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900, co bude humor podle vašeho gusta. Prosím, máte slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Špatně slyšíme, zkuste ještě. Haló.
3: Dobrý den, Brian z Martina.
1: Už je to v pořádku, tak.
3: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový šokňa, dovidenia.
1: Děkujeme.
2: Ano, my vám taky přejeme všecko dobré, až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Monika, zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že zdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchači a přítelkyně.
1: A tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, no, divačata, divačačata.
4: Já si panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu, Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, vy byste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžnosti. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Dělala jste mi radost s Melrose Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Jelena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc.
2: Naschledanou.
5: Naschledanou.
1: Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne? Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova a nebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon anebo na SMSku, kdo bude rychlejší. Tak, SMSka Ačko, je to tam, takže pokračujeme s Petrem Novotným.
6: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel, ty na mě koukali jak na zjevení. Co jsem to přines na kontrolu? Já nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný okamžitě, jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prviti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjevený z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hra je dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo, opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení, a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Mě říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle. Myslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. ze mě byli úplně skoprnělí. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když chci. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou zaplacené daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na vondlení. A mě už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si dal k hubě. Ty byli úplně na mrtvici. A já jel. A teď jsem říkal, tak. A kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není. A ta bude tady. To je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se nám tě tak podívali. Ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečený rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda. Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorologie v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, jsou kolem 30.
1: No, to bylo i v květnu, ale no, to neoficiální, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo?
2: Ne, neumíme.
1: Ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy. Ale teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého,

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění v Brně vyhlásil nové rektorské volby. Řidiči na jihu Moravy často jezdí nepřipoutaní. Odhalila to policejní kontrola. Poslanci schválili v prvním čtení navýšení rodičovského příspěvku. A zítra čekáme zataženost přeháňkami a teploty do 19 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Dobré ráno u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění v Brně včera vyhlásil nové rektorské volby. Členové akademické obce mohou kandidáty či kandidátky navrhovat do 8. června. Senát se k volbě sejde pravděpodobně 3. září. Nový rektor nahradí Barbaru Mariu Vili, kterou po 3 měsících ve funkci odvolal prezident Petr Pavel.
2: Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění uvádí, že významným parametrem, který bude zvažovat u jednotlivých kandidátů, jsou nejen jejich osobnostní předpoklady, ale také to, s kým by tvořili tým vedení univerzity. Právě to akademici vyčítali předchozí rektorce, která podle nich svůj tým nezvládla sestavit včas. Barbara Maria Vili pochybení odmítla a své odvolání po 3 měsících označila za předčasné, protože nikdo nemohl objektivně posoudit strategii změny, na kterých začala pracovat. Emma Slámová, Český rozhlas.
0: 200 z 600 kontrolovaných řidičů se při rozsáhlé policejní kontrole na konci května dopustilo přestupku. Ve více než třetině případů šlo o jízdu bez bezpečnostních pásů. Mluvčí homravských policistů Petr Vala upozorňuje, že nepřipoutaným řidičům hrozí pokuta v řádech 1000 korun a připsání 4 stresních bodů. Zároveň toto chování výrazně zvyšuje riziko vážného zranění.
3: Ať už jde o krátkou cestu po městě nebo delší jízdu mimo obec, bezpečnostní pás by měl být samozřejmostí při každém usednutí do vozidla. Totéž platí pro správné používání autosedaček při přepravě dětí. Policisté budou v podobných kontrolách pokračovat i nadále.
0: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Navýšení na 400 tisíc schválili poslanci v prvním čtení. Podle novely by měli vyšší částku dostávat rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Například koaliční hnutí SPD chce ale počet rodičů s nárokem zvýšit. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to ale pravděpodobně nebude možné.
4: Jsme vlastně vysvětlovali ten náš záměr toho, jakým způsobem v tuto chvíli funguje státní rozpočet, jeho deficit. A vlastně tady v této realitě, ve které se musíme pohybovat, tak je potřeba prostě říct velmi zodpovědně, že to navýšení od nově narozených leden 2027 má svou samozřejmě logiku.
0: Část opozice potom volá po valorizaci rodičovského příspěvku. Například hnutí STAN už podalo pozměňovací návrh, který by to návrhu zapracoval. Dnes je poslední den zlínského filmového festivalu. V kongresovém centru ve Zlíně ho zakončí slavnostní gala večer. Ocenění dostanou nejlepší filmy v různých kategoriích. Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti a mládež si odnese herec Petr Kostka. Celý gala večer bude vysílat živě Česká televize ve 20 hodin a 15 minut na programu ČT Art.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zataženost přeháňkami, výjimečně možnost bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 19 stupňů. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Třebíči v ulici Obránců Míru. Srazila se tam 2 osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo. Jsou 4:05. Posloucháte Český rozhlas Brno a vstáváte společně s námi do středy 3. června 2026. Svátek dnes slaví Tamara a také Kevin. Oběma budeme blahopřát a posílat písničku po 8. hodině. A jaké na vás čekají teď na začátku dnešního vysílání? Dáme si valčíček, zatančíme si z Brontosaury, sestričku z Kramáru představí Elan a na řadu přijde také Suzy Quattro. Chystáme počasí, dozvíte se, jak to bude vypadat dnes. Teploty po ránu, aspoň tady v centru Brna, jsou relativně vysoko, ale dnes už se příliš do vyšší hodnot nevyšplhají. O tom více už za chvíli. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám hlavně, ať je dnešní ráno co nejpříjemnější, pohodové, příjemné. Hezký poslech a dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 11 minut. Dnes je 3. června 2026. Před 126 lety se narodil v Novém Městě na Moravě sochař Vincenc Makovský. Je autorem řady soch v Brně, vytvářel mimo jiné sochy Masaryka i komunistické pomníky a byl pověřen sejmutím posmrtné masky odlitku našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Je také autorem pomníku Jana Amose Komenského v Uherském Brodě i v nizozemském Nardenu. V Brně pomníku maršála Malinovského nebo také pomníku osvobození. 3. června 1912 český aviatik Eugen Čihák provedl první úspěšný let přímo nad Brnem a jeho nejbližším okolím. Předchozí dva ohlášené pokusy musely být pro nepřízeň počasí zrušeny. Startoval tehdy z vojenského cvičiště u dnešní Lesné. Provedl velký okruh nad městem a jeho předměstím a let tehdy údajně trval více než 20 minut. V roce 1961 se narodil v Brně divadelní režisér Zbyněk Srba. Už během středoškolských studií pracoval jako elef v divadle Husa na Provázku. Působil také jako asistent režie, rovněž i herec, stvárnil třeba Jana Radkina ve Stříbrném větru. Zároveň založil a 5 let vedl vlastní amatérské divadlo M dílna. V roce 1986 dokončil studium na divadelní fakultě AMU v Praze a v letech 1993 až 2007 byl kmenovým režisérem Mahenovy činohry Národního divadla v Brně. A v období 97 až 2003 také jejím uměleckým šéfem. 3. června v roce 1979 bohužel utonul při koupání v Lažánkách brněnský rodák původním povoláním fotograf archeolog Karel Ludíkovský. Téměř celý život pracoval v Archeologickém ústavu Československé akademie věd a propagoval užití rentgenových fotografií a geofyzikálních metod v archeologické prospekci. Dnešek je spojený také s českým hercem a moderátorem Jaroslavem Kaňkovským. Odešel na věčnost 3. června 2014. Před kamerou se poprvé objevil v ostravském seriálu Dispečer. Posléze si zahrál také v dalších seriálech i v legendární sérii Slovácko sa nesúdí. Po 6 letech v Brně pak přijal angažmá v městských divadlech pražských a úspěšně se věnoval i dabingu. Je 5 hodin a 13 minut, zpívat bude Suzy Quatro.

0: počasí.
1: Předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno v 5 hodin a 17 minut. Teploty po ránu dnes ve srovnání se včerejškem podstatně vyšší. Pohybují se aktuálně mezi 15 a 17 stupni Celsia. A jaká je předpověď pro dnešek? Bude zataženo s deštěm, případně přeháňkami, výjimečně bouřkami. K večeru se bude oblačnost částečně protrhávat. Nejvyšší teploty mezi 16 a 19 stupni Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr povane rychlostí do 25 km za hodinu, odpoledne bude slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 4 hodiny a 51 minut, zapadne ve 20 hodin a 53 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, pochutnejte si na snídani a ať se vám dnes daří, dobré ráno.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Ve středu 3. června bude hostem rozhlasové poradny pro zdraví paní Martina Šupková z Brněnské unie neslyšících. Tématem našeho rozhovoru bude život s nedoslýchavostí. Probereme i rady ohledně kompenzačních pomůcek pro neslyšící a nedoslýchavé a dojde i na praktické tipy, které mohou lidem s poruchami sluchu usnadnit běžný den. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Petr Kolář vám zpíval 5 hodin a 22 minut, tady je Český rozhlas Brno. Vyškovští kriminalisté prověřují pondělní událost v základní škole ve Slavkově u Brna. Vzhledem k zákonným omezením však odmítli uvést bližší informace. Sama škola na webu potvrdila, že se jeden z žáků přímo v areálu pokusil o sebevraždu. Zraněnému poskytli první pomoc zaměstnanci školy a předali jej záchranářům. Na místě přítomným dětem i zaměstnancům pomáhali krizoví interventi. Dosud nic nenasvědčuje cizímu zavinění. Jazyková bariéra mezi volajícím a dispečerkou záchranné služby přiměla v pondělí brzy ráno pracovnici záchranky, aby požádala o pomoc městskou policii. Do Černovic za ním vyrazila nejbližší hlídka a našla 41-letého běloruského řidiče kamionu. Seděl v kabině nákladního vozu a stěžoval si na bolest na hrudi. Strážníci dohlíželi na jeho základní životní funkce do chvíle, než na místo přijeli záchranáři. Na konci května se jihomoravští policisté zaměřili mimo jiné na používání bezpečnostních pásů. Během několika hodin zkontrolovali na 600 vozidel a odhalili téměř 200 nejrůznějších přestupků, z nichž právě 74 řidičů nebylo za jízdy připoutáno a dalších 20 používalo mobil. Stejný počet vozidel byl v nevyhovujícím technickém stavu. Ve třech případech řidiči usedli za volant pod vlivem alkoholu. Za nepoužití bezpečnostního pásu hrozí pokuta na místě ve výši 1500 až 2000 korun, ve správním řízení pak 2 až 5 tisíc korun a také připsání 4 bodů do bodového hodnocení řidiče. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou za 6 minut.

0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Boskovicích dnes začíná rozsáhlá úprava parku u zámeckého skleníku. Zahrnuje jak kácení starých stromů a výsadbu nových, tak i úpravu jezírka, namontování nových laviček nebo pítek. Dělníci zbourají některé menší stavby. Revitalizace bude stát téměř 80 milionů korun a skončí příští rok v říjnu. Práce ovlivní i pořádání akcí v areálu. Do náhradních lokalit se mimo jiné přesune část programu populárního festivalu pro židovskou čtvrť, který začne 9. července. Profesionální hasiči budou mít v Bučovicích novou výjezdovou stanici. Zastupitelé města tento týden schválili bezúplatný převod potřebného pozemku hasičskému záchrannému sboru. Ten díky tomu může začít připravovat projekt a požádat o dotace. Nová budova nahradí už nevyhovující stanici v centru města. Vznikne za železniční tratí ve směru na místní část Kloboučky. Ředitelství silnic Zlínského kraje začalo s opravou silničního průtahu obcí Komárno nedaleko Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku. Během stavebních prací tu bude doprava po většinu času vedená kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízená semaforem. Pro vozidla o hmotnosti větší než 7,5 tuny potom platí objízdná trasa přes Osíčko, Horní Újezd a Všechovice. V Česku využívá oddlužení jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Důvodem je třeba to, že lidé o této možnosti vůbec neví nebo nemají ani na minimální splátky. Do oddlužení můžou vstoupit lidé s pohledávkami po splatnosti u dvou a více věřitelů. Musí ale přiznat všechny příjmy, na které potom dohlíží insolvenční správce. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zataženost přehánkami, výjimečně možnost bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 19 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně na okruhu v Porgesově směrem do Židenic opatrně při sjezdu do Merhautovy ulice. Srazilo se tam nákladní a osobní auto. Čekejte omezený průjezd. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Lenka Filipová zpívala jeden ze svých největších hitů, prý se tomu říká Láska, v 5 hodin a 39 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Stále žije řada těch, kteří si pamatují dobu politických procesů 50. let minulého století. A taky ty, jejich životy tehdy zničily soudy. V třetím díle seriálu k sobotnímu blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli se vydáme do Staroviček na Hustopečsku. Právě tam žijí lidé, kteří rudáka Václava Drbolu osobně znali a dodnes na něj vzpomínají.
1: Když si přivřu oči, aby ho viděl, poznávám ho, že byl takový trochu inačí, jak lidi, s kterými jsem se jako děcko setkával. Byl takový zamýšlený, jak kdyby stále o něčem přemýšlel.
2: Vzpomíná 85-letý Josef Holacký ze Staroviček na svého strýce Václava Drbolu.
1: Ale na druhé straně se dokázal uvolnit, zasmát se. Taky si pamatuju, že když tady byl, takže se převlíkl z toho kněžského a neštítil se jako kněz jít na pole pomoct, nebo taky ve Vinohradě, toho zvlášť bavilo.
2: Naposledy ho viděl jako 11-letý chlapec. Ministroval tehdy při mši, když strýc už jako kněz přijel do rodných Staroviček.
1: Pamatuji si, že když tady byl v tým 50. roku, že to byla jeho poslední návštěva u rodičů.
2: Pak už se osobně nikdy nesetkali. Josef Holacký si ale dodnes vybavuje den, kdy kvůli strýcově zatčení přišla i k ním domů Státní bezpečnost.
1: A v těch necelých 11 letech poznám, že je někdo voják a že tady co si drží v ruce a má to namířené na moji maminku.
2: Komunistický režim strýce odsoudil ve vykonstruovaném politickém procesu k smrti. Jeho ostatky se později vrátily do rodinného hrobu.
1: Na začátku roku 68 maminka v té době dostala anonymní dopis od jedného pána, který asi věděl, kde tu urnu uložil.
2: Památku blahoslaveného teď v obci připomíná nejen rodinný hrob a rodný dům. Další místa vyjmenovává nezávislý starosta obce Vladimír Drbola, vzdálený příbuzný Václava Drboli.
3: Křižová cesta, která byla vybudovaná loňského roku, nese jeho jméno, křižová cesta pátera Václava Drboli. Potom u kostela je to bronzová bista, která připomíná jeho vlastní život.
2: Po sobotním blahořečení na brněnském výstavišti se budou oslavy přesouvat také do Staroviček. Na nedělní slavnostní bohoslužbu se chystá i místní rodačka Jindřiška.
4: Jsou ze Staroviček a prostě jako to pro nás znamená hodně tady toto. Chodíme do kostela, modlíme se za něho a jsme rádi, že to takhle všechno je tady.
2: Spolu s Václavem Drbolou bude v sobotu blahořečený taky kněz Jan Bula. Oba se stali oběťmi komunistického režimu. Ze Staroviček Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 5 hodin a 46 minut. Teploty na jihu Moravy dnes po ránu celkem vysoko, mezi 15 a 17 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek slibuje oblačný den, bude zataženo s deštěm, případně přeháňkami, výjimečně i bouřkami. K večeru se bude oblačnost částečně protrhávat, ale teploty dnes nevysoké, mezi 16 a 19 stupni Celsia, takže oproti včerejšku ochlazení téměř o 10 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr povane rychlostí do 25 km za hodinu, odpoledne bude slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 51 minut, zapadne ve 20 hodin a 53 minut. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Pro nás je to, že tady můžeme být sami sebou. Můžu cvičit, můžu si tady sednout a když budu hodinu sedět pod stromem, tak to nikdo neřeší. Takže v tuhle chvíli je to pro nás cesta do klidu a až tady budeme žít, tak to bude náš životní styl s tím, že vždycky, když budu chtít jít za váma nebo za kýmkoliv, tak to bude moje svobodná volba.
4: 9 z 10 běžných našich kamarádů by řekl, že je to blbost, včetně našich dětí, ale my si stojíme za tím, že to blbost není.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
5: Jan Pokorný, Radiožurnál, dobrý den.
6: Tady je Český rozhlas Brno. Honzo, co budete dělat v sobotu od 14 hodin?
7: Budu v Brně na výstavišti vysílat živě ze slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Co budete dělat vy?
6: My budeme s mikrofony také o blahořečení.
7: A nespojíme se?
6: Jsem pro, protože spolu jsme Český rozhlas.
7: Poslouchejte speciál Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu.
6: V sobotu 6. června od 14 do 15 hodin živě ze slavnosti blahořečení.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 50 minut. Tradičně v tomto čase na vás čeká pokračování našeho seriálu Co v učebnicích nebylo. Do dnešní rubriky bude patřit Silon. Jak umělé vlátno vzniklo, přiblíží právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také Silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a Silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba Silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Fotbalová zbrojovka Brno plánuje v Měnině postavit největší tréninkový areál v Česku. Brněnská technologická firma testuje na výstavišti autonomní uklizecí vůz. Dnes pokračuje dvoudenní návštěva prezidenta Petra Pavla ve Zlínském kraji. Vydá se do strojíren i na túru. A dnes čekáme zataženost přehaňkami a teploty do 19 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V Měnině na Brněnsku nejspíš vznikne největší fotbalová akademie v Česku. Plánuje tam vybudovat zbrojovka Brno. Areál za stovky milionů korun by mohl mít až 15 hřišť. Vedení klubu včera záměr představilo obyvatelům Měnína. Ti se v debatě ptali třeba na míru osvětlení areálu v noci, případný světelný smog nebo na spotřebu vody na údržbu hřišť. Podle generálního ředitele zbrojovky Jana Mináře s připomínkami budou pracovat.
2: Připomínky jsou legitimní a myslím, že většinu jsme schopni jako vyřešit nějakou technologií, zejména na to osvětlení a podobně. Co se týče vody, tak to je o nějakých propočtech, které jsme se zatím nedostali. My otevřeme nějaký komunikační kanál, lidé tam budou moct posílat ty dotazy a pan architekt sám říkal, je to pro něj zadání, aby ty dotazy vyřešil a mohli jsme je odprezentovat na příštím setkání.
0: Dnes a zítra uvidí lidé na veletrhu Urbis v Brně samo jezdící uklízecí auto. Vyvinula ho brněnská technologická firma Brink Auto společně s chorvatskými vývojáři. Má velikost menší dodávky, je vybavené senzory a dvěma zametacími kartáči. Zatím může uklízet jen vnitřní prostory, třeba na brněnském výstavišti. Proč to zatím nejde venku v ulicích, vysvětluje ředitelka firmy Andrea Najvárková.
3: Pořád si nemyslím, že společnost je dostatečně připravená na to, že budou někde potkávat auta bez řidiče. A to je právě spojený s tou legislativou, protože legislativa se odvíjí od toho, co vlastně společnost vyžaduje a potřebuje.
0: Česká armáda bude nabírat více vojáků. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Upravil tak armádní koncepci podle připomínek premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Podle Zuny se navýší počet profesionálních vojáků na zhruba 3000 ročně.
4: Byl stanovený ten cíl rekrutační 2600 profesionálních vojáků a 1000 vojáků do aktivní zálohy plus dobrovolná cvičení. Takže celkem 3600, ale pan premiér uložil to číslo navýšit v té části profesionálu. Takže tam to zvedáme na ten cíl, který chtěl pan premiér. To znamená, aby jsme se pohybovali okolo těch 3000 profesionálů ročně.
0: Prezident Petr Pavel dnes pokračuje v dvoudenní návštěvě Zlínského kraje. Zamíří do Vizovic na Zlínsku i na Kroměřížsko.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme zataženost přehánkami, výjimečně možnost bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 19 stupňů. Vád bude mírný západní až severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov. Zastavil kamion, je na kilometru 105,5, neoznačený v odstavném pruhu. Dostatečně daleko od pravého, i tak buďte velmi opatrní. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili 3. června 2026. Jaké písničky na vás čekají? Ráj slunce zaspívá Jiří Korn, To se mi líbí, to bude Marek Ztracený a další písničky, které nestárnou, už pro vás chystáme, stejně tak jako aktuální předpověď počasí. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásný den, nehleďte na to, že bude možná trošku oblačný, užijte si ho, jak se patří. Hezký poslech a dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: To byl Marek Ztracený na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 6 hodin a 10 minut. Brněnští jazykovědci zachraňují jazyk původních národů Střední Ameriky. Pomáhají zachovat příběhy, tradice i kulturu domorodého národa Nahuatl-Pipil, jehož mluvčích rychle ubývá. To, co po staletí existovalo jen v paměti těchto potomků Aztéků, dnes převádějí do nahrávek a knih, dřív než úplně zmizí z poslední generací vypravěčů.
1: Tohle je ulita, která se používá, kdy se oznamuje, že dojde k nějaké významné události. Tento zvyk se dochoval i v Salvadoru v komunitách Nahuatl-Pipilu.
2: Vysvětluje hispanistka Athena Alchazidu z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity. Do středoamerického Salvadoru jezdí za posledními nositeli původních tradic a zaznamenává jejich vyprávění. Jednou z nich je i 86-letá Nancin Fidelina.
3: Zdravíme vás do České republiky. Zdraví vás Nancin Fidelina Cortés, která bydlí zde, vesničce, která se jmenuje Santo Domingo de Guzmán.
2: Vyprávění jazykovědci systematicky nahrávají. Nezachycují v nich jen ohrožený jazyk, ale také mýty, vzpomínky a tradiční znalosti místní komunity.
1: Nancin je označení pro babičku, ale také učitelku, protože už od těch nejstarších dob předávali znalosti, předávali i ty příběhy, ale také jak co udělat, připravit, vyrobit.
2: Nancin v jazyce Nahuatl vypráví o své práci hrnčířky. Výroba keramiky je součástí jeho života, stejně jako tradice, které předává dál. Potomci Aztéků Nahuatl-Pipilové si podle Athény Alchazidu navzdory staletím kolonizace uchovali část své původní identity. Jejich jazyk ale dlouhodobě vytlačuje španělština.
1: Nahuatl-Pipilové je jedno z mála domorodých etnik, které na území Salvadoru přežily. V současné době má zhruba 280 tisíc příslušníků.
2: Jejich kultura je v dnešní době ohrožená, těch lidí, co mluví tím původním jazykem, ubývá.
1: Pokud vymizí jazyk, vymizí a zanikne celá kultura.
2: Na záchraně těchto příběhů spolupracují jazykovědci také s Moravskou zemskou knihovnou, říká Veronika Fillinger z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity.
4: Na začátku tohoto roku byly uskutečněny další výjezdy do těchto komunit a v rámci toho se chystá tedy kniha. Knihovna se snaží o to, aby to bylo bilingvní, více dostupné světu.
2: Na vydání knihy pořádá Moravská zemská knihovna veřejnou sbírku, do které se může zapojit každý. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, dobré ráno přejeme a neseme předpověď počasí a sledujeme také teploty v regionu. Na Jihomoravě momentálně, pokud jste ještě nebyli venku, tak mezi 15 a 17 stupni. Dnešní noc byla relativně teplá a vypadá to ale, že přes den už se ty teploty moc nepohnou. Podle prognóz bude zataženo s deštěm, případně s přeháňkami, výjimečně bouřkami. K večeru se bude oblačnost částečně protrhávat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, mírný západní až severozápadní vítr. Povane rychlostí do 25 km za hodinu. Odpoledne bude slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 51 minut, zapadne ve 20 hodin a 53 minut. Pavel Kašper přeje dobré ráno.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 4. června po 11. hodině bude mladý rekordman v silových sportech Vojtěch Konopáč. Už v 16 letech se stal držitelem rekordu v silovém cviku na Hrazdě. V 18 pokořil náročný závod Ironman. Budeme si povídat o silových sportech, kalistenice i dalších plánech sportovce z Veverské Bytýšky. Na zajímavý rozhovor a váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Michal Tučný vám zpíval je 6 hodin a 22 minut, pokud sledujete aktuální čas. S postupem zbrojovky do první ligy budeme mít víc práce, říká šéf Jihomoravské jízdní policie. Naše práce je zároveň koníčkem. K jízdní policii si většinou hlásí lidé, kteří mají vztah ke koním, ať už ze sportovního hlediska nebo v minulosti někde jezdili, říká vedoucí oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libor Blažek. V rozhovoru popisuje výcvik policejních koní, přibližuje jejich schopnosti a nasazení pro úkony policie nejen v Jihomoravském kraji. Co všechno musí takový policejní kuň zvládnout? A která plemena jsou vybírána pro takovou práci? Poslechněte si rozhovor Libora Blažka, který s ním vedl Zdeněk Truhlář, v kompletním znění na našem webu brno.rozhlas.cz. Zprávy dnes připravuje David Hasman a ty další tu budou za 7 minut. Přejeme krásné ráno. Do té doby ještě písničky, které nestárnou. Poslechneme si Miroš Birku jako Zlodějku snou. A jak to chodí, o tom nám bude zpívat Jiří Štědroň. Hezký poslech a dobré ráno.

0: Půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno. Krátké zprávy.
0: Obce na jihu Moravě a na Vysočině stále mají šanci získat až 12 miliard korun na kompenzace kvůli stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO ale počítá s tím, že nová jednání začnou po říjnových komunálních volbách. Požadavky obcí jsou v akčním plánu, který odsouhlasila předchozí vláda. Patří mezi ně budování nových silnic, mateřských škol nebo ordinací. Moravský vysílač Kojal nebude zítra ráno a odpoledne v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání od 4 do 16 hodin. Lidé na FM přijímačích nenaladí Český rozhlas Brno, Dvojku ani Radiožurnál. Nedostupné budou i další veřejnoprávní stanice, vysílané prostřednictvím technologie DAB+. Omezené zůstane i pozemní televizní vysílání DVB-T2. Vedení Prostějova se ani po několika letech nedohodlo se dvěma majiteli pozemků pod plánovanou cyklostezkou směrem na Určice. Úředníci proto zahájili vyvlastňovací řízení. Je to poprvé, co město k takovému kroku přistoupilo. Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Jeho návrat by podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Znovu zavedení EET naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zataženost přeháňkami, výjimečně možnost bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 19 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: I do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182 je silnější provoz. Od sjezdu na výstaviště z kilometru 190 se chvílemi i stojí. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
2: Co tě znám, tak má...

0: Nezaměnitelný Stevie Wonder, 6 hodin a 39 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Před filmovou kariérou stáli už jako děti a u řemesla zůstávají dodnes. Takové osobnosti každoročně získávají svou hvězdu na chodníku slávy Zlínského filmového festivalu. Letos k ním přibyli herci Martin Písařík, kterého jsme před chvílí slyšeli v našem novém cyklu Co v učebnicích nebylo, a také Kristýna Badinková-Nováková. Po dnešním slavnostním odhalení na chodníku je už 46. Hvězd.
1: S kým si myslíš, že paseš krávy?
2: Takže co říká o nocích odborná literatura?
3: Mě před ním všichni strašili, na mě byl zrovna teda hrozně hodný, já se si mě oblíbil.
4: Přestože ve filmu byl vztah otce a dcery komplikovaný, Kristýna Badinková-Nováková si s hercem Jiřím Kodetem při natáčení hned porozuměla. Jindřiška z Pelíšků před kamerou stála ale ještě dřív. Poprvé ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách.
3: Já jsem hrála už na Damu, jsme povinný v rámci jako semestru hrát po školkách a tak. A já ty děti zbožňuju, jako, a není nic lepšího. A oni vám hlavně nelžu, tam jako je to jasný. Buď to vás nebudou poslouchat, anebo vás budou poslouchat, nic mezi není.
4: Podobnou zkušenost s hraním po školách, školkách nebo dětských domovech má i Martin Písařík. Ten se ve filmu poprvé objevil taky jako 14-letý. Ve snímku Městem chodí Mikuláš.
5: Maminka mě do žádný polepšovny nedá. Maminka si pro mě ráno přijde.
6: Jak přistupovat jako jinak k dětskému diváku, je to nepřistupovat k němu jinak. Je to jenom dětský divák, ale chce vidět příběh, chce vidět nějakou upřímnost. A když na něj začneme jako ňuňat a ťuťat a tohle, tak on jako si řekne, co ze mě děláte. Jako, já nejsem žádný dítě. Jo. A je jedno, jestli jsou mu 3 nebo prostě 12 nebo 15.
4: S dětmi na filmovém festivalu debatoval v úterý i prezident Petr Pavel. V rámci své návštěvy Zlínského kraje navštívil na festivalu i stánek Českého rozhlasu. Nejmladší diváci se ho ptali například i na to, jestli by si nechtěl zahrát ve filmu.
7: Další otázka publika.
8: Jestli byste dostal možnost hrát ve filmu, tak jestli byste tam hrál, a jestli ano, tak jaká postava?
9: Já se přiznám, že bych nechtěl hrát ve filmu, protože každý by měl dělat to, co umí.
4: Odpověděl prezident a připomněl, že on sám v dětství vyrůstal na filmech o Vinnetouovi. Dnes festival skončí slavnostním galavečerem, na kterém Zlatý střevíček cenu prezidenta festivalu za celoživotní přínos kinematografii převezme herec Petr Kostka. Ze Zlína Tomáš Maleček, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Doufám, že i vámi prýma, milí posluchači, 6:45 je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Je středa 3. června a teploty venku se pohybují momentálně mezi 15 a 17 stupni Celsia, takže hodnoty po ránu celkem vysoké. Předpověď pro dnešek slibuje, že bude zataženo s deštěm, případně přeháňkami, výjimečně bouřkami. K večeru se bude oblačnost částečně protrhávat. Nejvyšší teploty od 16 do 19 stupňů Celsia, mírný západní až severozápadní vítr povane rychlostí do 25 km za hodinu a odpoledne bude slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 51 minut, zapadne ve 20 hodin a 53 minut. Dobré ráno.
2: Vážení posluchači, pokud máte naladěné vysílání Českého rozhlasu Brno a dalších rozhlasových či televizních stanic z vysílače Kojál, počítejte ve čtvrtek 4. června od 4 hodin ráno do 16 hodin s odstávkou. Kojál prochází údržbou antén, aby dál spolehlivě sloužil. Místo frekvence 106,5 si v Brně a okolí zkuste naladit 93,1, na Znojemsku 97,3 a na Slovácku 93,6 FM. Fungovat budou i ostatní vysílače DAB a najdete nás také na internetu a v aplikaci Můj rozhlas. Děkujeme za pochopení. Do brněnské zoo dorazí dvě nové mladé samice ledního medvěda a vy u toho můžete být s námi. Poslechněte si speciální živé vysílání přímo z brněnské zoo v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou. Dozvíte se mnoho zajímavého o životě ledních medvědů, plánech na jejich odchov v Brně i modernizaci zázemí v brněnské zoo. Poslouchejte v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou anebo rovnou přijďte za námi do brněnské zoo. Najdete nás v areálu Beringie. Na zajímavé povídání o ledních medvědech i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Marie Rotrová zpívala v 6 hodin a 50 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Před 7 hodinou tradičně je tu přehled očekávaných událostí dnešního dne, tedy středy 3. června 2026. Druhým dnem v Brně pokračuje veletrh Národní platformy pro chytrá, odolná a udržitelná města obce Urbis. V Hodoníně dnes otevřou opravený park u Červených mlýnů, poškozený před 5 lety tornádem. V Boskovicích začíná rekonstrukce zámeckého skleníku, který je ve městě významným společenským centrem, a Krajský soud v Brně se dnes bude zabývat odvoláním v případu dítěte na Znojemsku, které zameškalo stovky hodin ve škole. Okresní soud potrestal jeho zákonné zástupce, muži za ohrožování výchovy dítěte uložil 10 měsíců vězení a ženě prospěšné práce. Poblíž katedrály na Petrově v Brně dnes odpoledne odhalí lavičku Alfonze Muchy. Ve 2 hodiny pak následuje na Moravském náměstí zahájení venkovní panelové výstavy s názvem Alfons Mucha – život je plátnem. Za chvíli zprávy v 7 hodin, konkrétně za 8 minut. Dobré ráno přejeme.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Povodí Moravy rozšířilo monitoring znečištění vody v novomlýnských nádržích. Technické sítě Brno představily nafukovací repliku podzemních kolektorů, které staví pod centrem města. Poslanci v úvodním kole schválili zvýšení rodičovského příspěvku. A dnes čekáme zataženost přeháňkami a teploty do 19 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Vodohospodáři rozšířili zkoumání znečištění na novomlýnských nádržích. V květnu tam pracovníci Povodí Moravy instalovali sondy, které přenáší podrobná data o kvalitě tamní vody. Díky tomu chce státní podnik lépe regulovat třeba přítoky a odtoky, aby zabránili třeba úhynům ryb v řecí Dyji.
4: Budeme zjišťovat, co se děje na nádrži a budeme se snažit, pokud to bude možné, v rámci manipulace vyloučit stav, který by byl horší.
5: Podle ředitele pro správu Povodí Moravy Antonína Tumy je klíčovým problémem znečištění fosforem, který například podporuje rozvoj sinic. Bioklimatolog Miroslav Trnka dodává, že tuto situaci zhoršuje stále větší nedostatek vody.
6: Kdybychom měli stále stejné klima, v zásadě by postupně docházelo buď jako ke stabilizaci stavu, ale rozhodně ne ke zhoršování. A to, co vidíme, je prostě důsledek probíhající klimatické změny.
5: Podle vodohospodářů je do budoucna nutné taky výrazně posílit zadržování fosforu a jiných látek v čistírnách odpadních vod. Šimon Franc, Český rozhlas.
2: Ještě dnes a zítra si můžou návštěvníci veletrhu Urbis na brněnském výstavišti prohlédnout nafukovací repliku podzemních kolektorů. V měřítku 1:1 připravili technické sítě Brno model podzemních chodeb, které slouží k bezpečnému vedení inženýrských sítí podzemí. Dělnici jejich další úsek staví v České ulici v centru, k čemu je 3 metry vysoká replika, popisuje správce kolektorů Michal Benža.
7: Je to vlastně ukázka toho, co spousta lidí na vlastní oči v životě neuvidí. Ten podzemní tunel a ten jeho smysl, že združování inženýrských sítí do jednoho stavebního objektu, tak aby byly přístupné 24/7, z toho důvodu to chceme lidem ukázat, po čem chodí v Brně.
2: Zvýšení rodičovského příspěvku prošlo ve sněmovně úvodním kolem. Vláda navrhuje, aby rodiče dětí narozených od 1.1.2027 pobírali 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc, než je dosud. Většina opozičních zástupců s návrhem souhlasí, chtějí ho ale rozšířit o automatickou valorizaci příspěvku. Lidovci chtějí ale i další změny, dodává bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
8: My bychom chtěli jako lidovci k tomu přidat ještě větší flexibilitu čerpání rodičáku, větší flexibilitu čerpání otcovské dovolené během prvních 12 měsíců, protože to ten stát nebude stát vůbec nic, je to jenom o větší flexibilitě.
2: Návrh teď zamíří na posouzení na sociální výbor. Bydlení pro lékaře Třebíčské nemocnice plánuje pořídit kraj Vysočina. Na nákup 6 bytů rada vyčlenila 46,5 milionu korun. Investici ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. V Třebíči by navíc do budoucna mohl na pozemku města vyrůst i celý bytový dům pro nemocnici. Podle hejtmana Martina Kukly z Hnutí ANO by mohl mít až 50 jednotek. Byty pro zaměstnance nemocnic zřizuje kraj i v jiných městech.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme zataženost přeháňkami, výjimečně možnost bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 19 stupňů. Vánt bude mírný západní až severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 181 hlásíte silný provoz. K dálnici D2 pojedete asi 25 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Krásný den vám všem, 4 minuty po 7 hodině ve středu 3. června. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi. Po 7 hodině na vás kromě písniček třeba Jaromíra Nohavici Těšínská nebo Lucie Bíle Si můj pán, tedy písniček, které rozhodně nestárnou, čeká také soutěž Jak se u nás mluví. Pro výherce dnes máme román Láska v Amsterdamu, který do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda, a soutěžní slovo dnes bude z Hustopečska. Vyrazíme mezi vinaře a už za chvíli budete moci tipnout anebo třeba uhodnout, co znamená, a to se ještě zatím nedozvíte, to až samozřejmě za chvíli. 726465200, linka sem k nám do studia. Zavolejte, zkuste to vybírat, můžete z našich možností, anebo třeba budete sami vědět. Pavel Kašpar u mikrofonu, pochutnejte si na snídani, šťastnou cestu, ať už jdete do školy, do práce nebo kamkoliv jinam, ať se vám středa vydaří, vezměte si sebou dešní. Dnes se vám asi šikne. Pěkné ráno.
3: Český rozhlas Brno.
10: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: byla vzpomínka na muzikál Drákula v podání Lucie Bílé, písnička Si můj pán. 7 hodin a 12 minut, tady je Český rozhlas Brno a je tu soutěž Jak se u nás mluví. Pravidelná ranní, na kterou určitě i dnes mnozí z vás netrpělivě čekají. Dnes se vypravíme na Hustopečsko mezi vinaře. Právě oni totiž používají dnešní tajemné slovo. Víte, co to je dněnka? To je to dnešní slovo 726465200. Ptáme se vás, milí posluchači, co to je dněnka? Zavolejte, zkuste to, těšíme se. Jsem zvědav, co řeknete. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Tady Růžena z Bulhár.
0: Růženo, krásné ráno vám přeji do Bulhár, vítejte. Co je to dněnka, Růženo, víte?
1: No dněnka je něco... Jak je třeba sud nebo něco, tak je tam na dně nějaké špatné víno.
0: Tak já vám nabídnu tři možnosti, které tady pro vás mám. Takže no. Dněnka je buď za A víno k obědu, nebo za B je to prázdný sud, a nebo za C je to decová sklenka na víno. Co myslíte?
1: No tak Bčko.
0: Typujete Bčko, typujete prázdný sud a děláte dobře, ano, ano, pamatujete si to správně. Taky se někdy říká, že to víno chytá dněnku.
1: Ano,
0: označují to jako
1: konec.
0: Tak, ano, přesně tak, že už to je konec. Gratuluju, vinaříte nebo pijete víno?
1: Piju víno, ano, máme tady vinařské jako okolí, Bulhary jsou hodně známé. Takže máme tady vínečko, je to dobré.
0: Je vidět, že jste znalec. Gratuluju, ano. Dnešní knížka je vaše. Poprosím vás, nezavyšujte, domluvíme se na předání ceny. Dobře, Růženo, děkujeme za zavolání a krásné ráno do Bulhar přejeme. Mějte se hezky.
1: A vám všetkým.
0: Děkujeme. 7 hodin a 13 minut, naschledanou do Bulhár. Tady je Český rozhlas Brno, soutěž Jak se u nás mluví bude pokračovat zase zítra po 7. hodině. Za chvíli počasí, dobré ráno.

0: počasí.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno je tu připravená předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 15 a 18 stupni Celsia. Na 18 stupňů už vystoupala teplota třeba v Brodě nad Jí, v Lednici, nebo také v Nemochovicích a ve Strážnici. Předpověď pro dnešek slibuje zataženo s deštěm, případně přeháňkami, výjimečně bouřkami. K večeru se bude částečně oblačnost protrhávat a nejvyšší teploty mezi 16 a 19 stupni Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr povane rychlostí do 25 km za hodinu, odpoledne bude slábnout a rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 51 minut, zapadne ve 20 hodin a 53 minut. Přejeme dobré ráno.
2: Ve středu 3. června bude hostem rozhlasové poradny pro zdraví paní Martina Šupková z Brněnské unie neslyšících. Tématem našeho rozhovoru bude život s nedoslýchavostí. Probereme i rady ohledně kompenzačních pomůcek pro neslyšící a nedoslýchavé a dojde i na praktické tipy, které mohou lidem s poruchami sluchu usnadnit běžný den. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Olympik na vlnách Českého rozhlasu Brno je 7 hodin a 24 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. V Brně pokračují autentické prohlídky. Tentokrát účastníci poznají varhany Janáčkovy akademie muzických umění. Během prohlídky budou představeny kromě starších nástrojů i novější varhany, i ty nejnovější postavené firmou Smolka v roce 1999 na výukové třídě číslo 12. Kvalitní nástroj varhaního sálu bude představen několika ukázkami varhaní literatury a improvizací a prohlídku povede varhaník Petr Kolář. Začíná se v 16 hodin. Festival Concentus Moravie dnes zastaví v Ivančicích. V tamním kostele na nebevzetí Panny Marie zazní Mozartův smyčcový kvartet číslo 21 D dur a Brahmsův smyčcový kvartet C mol. Začíná se v 7:30. Pod Znojmem podél Die se můžete vydat od 18 hodin na přednášce, která se koná ve štukovém sále Znojemské besedy ve Znojmě, a výklad historika Jiřího Kacetla bude obohacený o historické fotky ze soukromé sbírky Josefa Vlasáka. No a knihovna Jiřího Mahena v Brně ode dneška do 30. září zve na výstavu, která veřejnosti vůbec poprvé představí nález historických dokumentů i drobných předmětů z každodenního života rodiny Jiřího Mahena. Dokumenty a artefakty ukrývala zarezlá litinová kamna ve vile, v níž Jiří Mahen za první republiky žil. Zde byly také vystaveny a v roce 2024 vyzvednuty odborníky. Následovalo restaurování pracovnicemi Moravského zemského archivu a nyní se s nimi budete moci seznámit i vy. Výstava, kterou zájemci chtějí navštívit, tu najdete v budově knihovny v Kobližné ulici v průchodu do oddělení knih pro dospělé ve druhém patře. 7 hodin a 26 minut, tady je Český rozhlas Brno, zprávy v půl s Davidem Hasmanem už za 4 minuty.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: V Měníně na Brněnsku nejspíš vznikne největší fotbalová akademie v Česku. Plánuje tam vybudovat zbrojovka Brno. Areál za stovky milionů korun by mohl mít až 15 hřišť. Vedení klubu včera záměr představilo obyvatelům Měnina. Ti se v debatě ptali třeba na míru osvětlení v areálu v noci, případný světelný smog nebo na spotřebu vody na údržbu hřišť. Více k tématu přineseme už krátce před 8 hodinou. Profesionální hasiči budou mít v Bučovicích novou výjezdovou stanici. Zastupitelé města tento týden schválili bezúplatný převod potřebného pozemku hasičskému záchrannému sboru. Ten díky tomu může začít připravovat projekt a požádat o dotace. Nová budova nahradí už nevyhovující stanici v centru města. Vznikne za železniční tratí ve směru na místní část Kloboučky. Obžalobu hnutí SPD za údajně nenávistné plakáty bude řešit soud. Jednání začne v 10 hodin. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli dvěma plakátům z předvolební kampaně hnutí krajských a senátních voleb v roce 2024. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je obžaloba nezákonná. Dnes je poslední den Zlínského filmového festivalu. V kongresovém centru ve Zlíně ho zakončí slavnostní gala večer. Ocenění dostanou nejlepší filmy z různých kategorií. Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti a mládež si odnese herec Petr Kostka. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zataženost přeháňkami, výjimečně možnost bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 19 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dálnice D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov opatrně na kilometru 177 se brzdí v obou pruzích. Je to provozem do zúžení v Brně, je to na více než půl hodiny. Kamiony postojí déle. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 7 hodin 38 minut posloucháte Český rozhlas Brno. Stále žije řada těch, kteří si pamatují dobu politických procesů v 50. letech minulého století. A taky ty, jejich životy tehdy soudy zničily. Ve třetím díle seriálu K sobotnímu blahořečení kněžích Jana Bůly a Václava Drboli se vydáme do Staroviček na Hustopečsku. Právě tam žijí lidé, kteří rodáka Václava Drbolu osobně znali a dodnes na něj vzpomínají.
1: Když si přivřu oči, aby ho viděl, poznávám ho, že byl takový trochu inačí, jak lidi, s kterými jsem se jako děcko setkával. Byl takový zamýšlený, jak kdyby stále o něčem přemýšlel.
2: Vzpomíná 85-letý Josef Holacký ze Staroviček na svého strýce Václava Drbolu.
1: Ale na druhé straně se dokázal uvolnit, zasmát se. Taky si pamatuju, že když tady byl, takže se převlíkl z toho kněžského a neštítil se jako kněz jít na pole pomoct. Nebo taky ve Vinohradě, toho zvlášť bavilo.
2: Naposledy ho viděl jako 11-letý chlapec. Ministroval tehdy při mši, když strýc už jako kněz přijel do rodných Staroviček.
1: Pamatuji si, že když tady byl v tým 50. roku, že to byla jeho poslední návštěva u rodičů.
2: Pak už se osobně nikdy nesetkali. Josef Holacký si ale dodnes vybavuje den, kdy kvůli strýcově zatčení přišla i k ním domů státní bezpečnost.
1: A v těch necelých 11 letech poznám, že je někdo voják a že tady co si drží v ruce a má to namířený na moji maminku.
2: Komunistický režim strýce odsoudil ve vykonstruovaném politickém procesu k smrti. Jeho ostatky se později vrátily do rodinného hrobu.
1: Na začátku roku 68 maminka v té době dostala anonymní dopis od jednoho pána, který asi věděl, kde tu urnu uložil.
2: Památku blahoslaveného teď v obci připomíná nejen rodinný hrob a rodný dům. Další místa vyjmenovává nezávislý starosta obce Vladimír Drbola, vzdálený příbuzný Václava Drboli.
3: Křižová cesta, která byla vybudovaná loňského roku, nese jeho jméno, křižová cesta pátera Václava Drboli. Potom u kostela je to bronzová bista, která připomíná jeho vlastní život.
2: Po sobotním blahořečení na brněnském výstavišti se budou oslavy přesouvat také do Staroviček. Na nedělní slavnostní bohoslužbu se chystá i místní rodačka Jindřiška.
4: Jsou ze Staroviček a prostě jako to pro nás znamená hodně tady toto. Chodíme do kostela, modlíme se za něho a jsme rádi, že to takhle všechno je tady.
2: Spolu s Václavem Drbolou bude v sobotu blahořečený taky kněz Jan Bula. Oba se stali oběťmi komunistického režimu. Ze Staroviček Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Brno, jsme rádi, že jste s námi i ve 7:45 ve středu 3. června. Je připravena předpověď počasí, teploty na jihu Moravy dnes po ránu byly celkem vysoko a pomaličku nesměle stoupají, i když dnes už moc nepovylezou. Pohybují se aktuálně mezi 15 a 18 stupni Celsia. Předpověď totiž říká, že bude zataženo s deštěm, případně přeháňkami, výjimečně bouřkami. K večeru se bude oblačnost částečně protrhávat. Nejvyšší teploty mezi 16 a 19 stupni Celsia, mírný západní až severozápadní vítr povane rychlostí do 25 km za hodinu a odpoledne bude slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 51 minut, zapadne ve 20 hodin a 53 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Vážení posluchači, pokud máte naladěné vysílání Českého rozhlasu Brno a dalších rozhlasových či televizních stanic z vysílače Kojál, počítejte ve čtvrtek 4. června od 4 hodin ráno do 16 hodin s odstávkou. Kojál prochází údržbou antén, aby dál spolehlivě sloužil. Místo frekvence 106,5 si v Brně a okolí zkuste naladit 93,1, na Znojemsku 97,3 a na Slovácku 93,6 FM. Fungovat budou i ostatní vysílače DAB a najdete nás také na internetu a v aplikaci Můj rozhlas. Děkujeme za pochopení.
3: Cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Posloucháte Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Klub Zbrojovka Brno nejspíš v Měnině na Židlochovicku postaví jednu z největších fotbalových akademií ve střední Evropě. Areál za stovky milionů korun může mít nakonec až 15 fotbalových hřišť. Zatím je ale vedení klubu na začátku přípravy. Včera o záměru zástupci Zbrojovky debatovali s obyvateli Měnína a byla u toho i reportérka Hana Novotná, která už je se mnou ve studiu.

0: Všech 15 hřišť to zatím není jasné. Klub totiž rozsah areálu bude přizpůsobovat aktuálním potřebám.
1: Co na to říkají místní? Mají nějaké výhrady?
0: Tak lidé se na té debatě ptali například na parkování pro rodiče dětí, které budou na pozemcích trénovat, a pro návštěvníky. Na to klub reagoval tím, že podél areálu nechá postavit parkovací místa a navíc bude mít vlastní autobusy, které budou vozit děti na tréninky ze škol. Další dotazy padly na téma osvětlení hřišť a případný světelný smog, nebo jakou bude mít areál provozní dobu. Místní taky zajímalo, jak klub plánuje hřiště zavlažovat. Zástupci zbrojovky v reakci na to uvedli, že ještě čekají analýzy k hospodaření s vodou. Část hřišť bude s umělým nebo hybridním povrchem. Zazněla i zmínka o retenční nádrži. Generální ředitel Jan Minář říká, že s připomínkami místních budou dále pracovat.
2: Připomínky jsou legitimní, já myslím, že většinu jsme schopni jako vyřešit nějakou technologií, zejména to osvětlení a podobně. Co se týče vody, tak to je o nějakých propočtech, které jsme se zatím nedostali. My otevřeme nějaký komunikační kanál, lidé tam budou moct posílat ty dotazy a pan architekt sám říkal, je to pro něj zadání, aby ty dotazy vyřešil a mohli jsme je odprezentovat na příštím setkání.
0: Lidé zmiňovali, že by chtěli znát větší detaily a konkrétní data. Klub k tomu dodal, že projekt je teprve na začátku a plánují s místními další setkání, až budou mít některá další data zpracovaná.
1: Jeden z dotazů se týkali toho, co areál přinese obci. Jak na to odpověděli?
0: Areál s hřišti a parkem budou moct využívat i místní obyvatelé. Obci samozřejmě tak klub bude platit daně. A vedení radnice i klubu potvrdili, že se má zbrojovka výrazně finančně podílet na rozšíření infrastruktury směrem k areálu. Znamená to cesty, kanalizaci, vodovod nebo třeba čističku odpadních vod.
1: Tolik reportérka Hana Novotná, mluvili jsme o plánech fotbalové zbrojovky Brno, která chce v Měnině na Židlochovicku postavit tréninkový areál. Hanko, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT 2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Obce musí před vládou obhájit 12-miliardové investice, které souvisí s výstavbou nových bloků dukovanské elektrárny. Řidiči na Jihomoravě často jezdí nepřipoutaní, odhalila kontrolní policejní akce. Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. A dnes čekáme zataženost přeháňkami a teploty do 19 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Vláda projedná podporu investic v obcích u dukovanské elektrárny po říjnových komunálních volbách. Českému rozhlasu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Obce na Vysočině a v Jihomoravském kraji chtějí od státu 12 miliard korun na kompenzaci dopadů do stavby nových bloků elektrárny. Požadavky zhrnuli v akčním plánu, který schválila předchozí vláda. Noví starostové budou muset projekty obhájit, říká Havlíček.
4: Teď je třeba si jenom férově říct, jak která obec je vlastně ještě navíc negativně v uvozovkách tedy zasažena a co z toho vyplývá. Ale nesmí to být tak, že vlastně automaticky ty obce dostanou nějaký peníz navíc pro to, aby zvelebily své obce. To už ten stát logicky tohle řešit nemůže.
2: 200 z 600 kontrolovaných řidičů se při rozsáhlé policejní kontrole na konci května dopustilo přestupku. Ve více než třetině případů šlo o jízdu bez bezpečnostních pásů. Mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala upozorňuje, že nepřipoutaným řidičům hrozí pokuta v řádech 1000 korun a připsání 4 stresných bodů. Zároveň toto chování výrazně zvyšuje riziko vážného zranění.
5: Ať už jde o krátkou cestu po městě nebo delší jízdu mimo obec, bezpečnostní pás by měl být samozřejmostí při každém usednutí do vozidla. Totéž platí pro správné používání autosedaček při přepravě.
2: Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes míří do prvního kola projednávání v poslanecké sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Nejmenší podnikatelé by naopak mohli vstoupit do systému EET OFF, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
6: Změna pro něho bude taková, že místo takové té známé 100 korun na dani z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET OFF.
2: Znovu zavedení EET by podle Schillerové mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Návrat EET naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Prezident Petr Pavel dnes pokračuje v dvoudenní návštěvě Zlínského kraje. Zamíří do Vizovic na Zlínsku i na Kroměřížsko.
7: Prezidentská návštěva dnes míří do vizovické firmy, která vyrábí modulární stavby. Prezident se následně přesune na Kroměřížsko, kde navštíví chropinské strojírny. V obci Rusavá ho pak čeká setkání s hejtmanem Zlínského kraje a túra se skauty na Svatý Hostýn. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Na Jihomoravě dnes čekáme zataženost přehaňkami, výjimečně možnost bouřky. Později odpoledne bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 19 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnice D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice. Na kilometru 179 se zpomaluje. Do omezení v Brně pojedete zhruba půl hodiny. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači. 8 hodin a 4 minuty je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Je středa 3. června. Svátek slaví Tamara a Kevin, takže všem dámám, slečnám a paním nositelkám tohoto jména Tamara i klukům Kevinům posíláme Lucii Vondráčkovou v písničce Láska umí víc jako takový malý dárek z Českého rozhlasu Brno k svátku. Samozřejmě tu též písničku posíláme také všem dnešním narozeninovým oslavencům a přejeme vám, ať jste hlavně zdraví, šťastní a spokojení, nejlépe na vlnách Českého rozhlasu Brno. Přejeme vám hezký poslech, krásné ráno. Kromě Lucie Vondráčkové tu bude za chvilku taky Karel Gott v písničce Běž za svou láskou. No a počasí s brněnskými meteorologi to bude co by dub. Dobré ráno.
9: Český rozhlas Brno.

0: dnešního dopoledního vysílání 4. června po 11. hodině bude mladý rekordman v silových sportech Vojtěch Konopáč. Už v 16 letech se stal držitelem rekordu v silovém cviku na Hrazdě. V 18 pokořil náročný závod Ironman. Budeme si povídat o silových sportech, kalistenice i dalších plánech sportovce z Veverské Bytýšky. Na zajímavý rozhovor a váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Na jednoubky nás pozval Vladimír Mišík, doufám, že jste si pochutnali, je 8 hodin a 20 minut. Doma lidem uklízí podlahy robotické vysavače a velké haly by možná už brzy mohla čistit samoředitelná dodávka. Na brněnském výstavišti právě jezdí prototyp samoovládacího uklízecího auta. Vyvinula ho brněnská technologická firma ve spolupráci s chorvatskými vývojáři. Vůz je určen pro provoz v uzavřených prostorách.
1: Mechatronik Lukáš Gelo z firmy Brink Auto mi ukazuje, jak se vepředu na autě roztáčí dva kotoučové kartáče, které čistí podlahu. Celé elektrické uklízecí auto je velké asi jako menší dodávka. Je vybavená samoovládacím systémem.
2: Předtím, než ho nasadíme v nějakém areáli, tak ten areál zmapujeme. Vytvoríme si vlastně GPS mapu a 3D mapu. GPS senzory vedia poskytovat přímo polohu s přesností na pár centimetrů.
3: Když ten vůz narazí na nějakou překážku, může se to stát, že jakoby narazí nebo?
2: Nenarazí. Pokud tam stojí prekážka, tak zastavuje a kontroluje si to přibližně 10 metrů dopredu. Pokud vidí samozřejmě, tak se vypozře vlastně aj za zákrut.

0: Či mu tam už náhodou něco nestojí.
1: Černomodrý vůz je vybavený zametacími kartáči s ostřikem. Jsou vysunuté před čelem auta.
0: Je tu vysávací hubica, která se je odpad přímo do kontejneru, plus je tu dodatočná hubica, která je hore na autě, která slouží k nám manuální čištění, manuální vysávání.
1: Doplňuje Gelo. Firmě s vývojem pomáhají Veletrhy Brno, které svůj areál nabízí pro testování různých inovací. A jejich mluvčí Jiří Palupa dodává, že by výstaviště mohlo takový uklízecí vůz skutečně používat.
2: My sledujeme vývoj vlastně této technologie a vývoj toho vozítka a v případě, že bude testování ukončeno a že to bude plně funkční, tak ho rádi využijeme.
1: Vůz může zatím uklízet jen uzavřené prostory, například logistické areály nebo výstaviště. Na chodníky do ulic ještě nesmí, vysvětluje ředitelka firmy Brink Auto Andrea Najvárková.
3: Pořád si nemyslím, že společnost je dostatečně připravená na to, že budou někde potkávat auta bez řidiče, a to je právě spojený s tou legislativou, protože legislativa se odvíjí od toho, co vlastně společnost vyžaduje a potřebuje. Myslíme, že to je ten první krok. Prvně uzavřené areály a pak třeba v průběhu několika let bude možnost jezdit i venku.
1: Lidé si můžou auto v provozu prohlédnout dnes a zítra na veletrhu Urbis. Jakub Holler, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

jenom několik takových slov jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Je 9:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Boskovicích dnes začíná rozsáhlá úprava parku u zámeckého skleníku. Zahrnuje jak kácení starých stromů a výsadbu nových, tak i úpravu jezírka, namontování nových laviček nebo pítek. Dělníci zbourají některé menší stavby. Revitalizace bude stát téměř 80 milionů korun a skončí příští rok v říjnu. Práce ovlivní i pořádání akcí v areálu. Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění v Brně včera vyhlásil nové rektorské volby. Členové akademické obce mohou kandidáty či kandidátky navrhovat do 8. června. Senát se k volbě sejde pravděpodobně 3. září. Nový rektor nahradí Barbaru Mariu Vili, kterou po 3 měsících ve funkci odvolal prezident Petr Pavel. Ředitelství silnic Zlínského kraje začalo s opravou silničního průtahu obcí Komárno nedaleko Bystřice pod Hostýnem. Během stavebních prací tu bude doprava po většinu času vedena kivadlově jedním jízdním pruhem a řízená semaforem. Pro vozidla o hmotnosti větší

0: než 7,5 tuny, potom platí objízdná trasa přes Osíčko, Horní Újezd a Všechovice. Letos bylo v takzvaném oddlužení na konci prvního čtvrtletí 90 tisíc lidí. To je jen 15% ze všech, kteří mají v Česku exekuci. Ministerstvo spravedlnosti ale zatím žádné změny nechystá. Podle mluvčího Vladimíra Řepky současné podmínky chrání práva věřitelů i dlužníků. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zataženost přeháňkami, výjimečně možnost bouřky. Později odpoledne bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 19 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov. Z kilometru 211 je ranní kolona. K dálnici D2 je to asi tak na 20 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď se podíváme na důležité dopravní stavby na jihu Moravy. Aktuální informace má mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: V přípravě obchvatu Břeclavi na silnici 1/55 došlo k významnému posunu. Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal společné povolení, které zahrnuje územní rozhodnutí i stavební povolení. Aktuálně soutěžíme zhotovitele stavby a dokončujeme majetkoprávní přípravu. Firmy můžou podávat nabídky do poloviny června. Nový obchvat bude měřit přes 11 kilometrů a jeho hlavním přínosem bude odvedení transitní dopravy z centra Břeclavi. Zahájení stavby plánujeme ještě letos a předpokládané náklady jsou téměř 3 miliardy a 200 milionů korun.
1: Český rozhlas Brno.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Jednou plácně přes rameno, Johnny zvaný Knecht.
2: Mám pro tebe, hochu v pácu, moc fajnovej kšeft.
1: Objednal hned litr rumu a pak něžně zval.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Řeč bude o hokeji, protože dnes nad ránem našeho času odstartovala v Zámoří prvním zápasem finálová série play o Stanleyův pohár mezi hokejisty domácí Karolíny a hostujícími Vegas. Utkání mělo dramatický průběh a vítězný gól, pane Meixnere, střelil jaký hráč? Jeho jméno je jaké? Prozraďte. Dobré ráno, vítejte.
1: Dobré, sice takové pochmurné ráno, a je nad tím hráčem, ke kterému se dostaneme, už se svítí sluníčko, protože tím hráčem byl jediný Čech, který hraje v této finále, a to je sice pražský rodák, to je pravda, ale nicméně skvělý to borec, je to Tomáš Hertl, který to utkání v 57. minutě parádním gólem trefil se z prostředka, tak před bránou dostal takovou zadovkou nahrávku a bum, takže Carolina prohrála na domácím ledě z Vegas 4-5 a Hertl dával tenhle ten pátý vítězný gól. Jinak, prosím vás, pane kolego, kdyby náhodou se ozvalo ticho, bylo třeba v prostřed věty,
0: ano,
1: tak jsem usnul, takže musíte, když tak zakřičet,
0: dobře,
1: kdyby byla rana, tak mě padla hlava, protože není to jednoduché, o 2 hodin,
0: protože
1: oni nás nemají rádi v té Kanadě, takže to je v takovém čase. Jinak, je potřeba říct, že to je jiný hokej, protože v té Kanadě nebo v tom Zámoří se hrají na těch kluzích 60x26 a přijmeme mistrovství světa, které teďka bylo, které se hrá 60x30, tak to je letiště, to je úplně jiný hokej. To opravdu je vidět markantní prostě ten rozdíl, co dělají ty 4 metry tady to zúžení toho kluziště. Jinak to mělo obrovský fofr, neprali se ani jedna rvačka, vyloučení jenom 3-2 za takové běžné přestupky, góly v přesilovkách nepadly, takže to, a bylo to teda drama, protože už 25. vteřině šla Carolina Ehlersem do vedení, ve 13. minutě zvýšil ten stejný hráč, to je Dan, na 2-0, potom ve 14. minutě v zápěti obránce Theodore střel od modré čáry snížil na 1-2. Na začátku druhé třetiny hned ve 30. vteřině zase na 2-2, pardon, to bylo na 1-2 Theodore a na 2-2 Barbašev z kruhu k tyči 2-2. Pak šli Vegas do vedení 2-3. Cici ve 33. minutě, opravdu to se přelívalo z jedné strany na druhou, ve 33. opět šli Vegas do vedení 4-3, Carolina srovnala a nakonec přišel ten Tomáš Hertl, to vítěznou brankou, bylo to opravdu samozřejmě vyprodaná hala, to se hraje v městě Raleigh v severní Karolíně, no, a máme se na co těšit, bude to určitě napínavé i dál, po další pokračování toho zápasu, teda té série je v pátek opět zase nad ránem. Tak to je tady k tomu utkání, opravdu se mi to líbilo, bylo se na co dívat.
0: Od NHL uděláme malou odbočku k naší extralize, která včera oznámila rozlosování ročníku 2026-27, který brněnská Kometa, pane Meixnere, zahájí se kterým soupeřem?
1: Takže je potřeba, že to začne 16. září a Kometa přivítá doma Litvínov, což je ten tým, o kterém víme, že se zachraňoval, že byl poslední, zachraňoval se v tom souboji s Jihlavou, ale na zápasy vyhrál 4-1 a opět se trvává v lize. No tak jinak, jak si to předkolo končí 8. března, to znamená začíná 8. března a potom pokračuje to dál a v podstatě konec extraligy by se měl v finále, pokud se bude hrát i ten 7. zápas, tak by mělo skončit 29. dubna, by měli jsme znát nového mistra, třeba to bude i Kometa, jinak samozřejmě tam budou reprezentační pauzy na Euro Hockey Tour v listopadu, prosinci a tak dále. Takže tady tohleto i na Kometu čekají nějaké přátelské zápasy a k tomu se ještě dostaneme. Tak to je dneska všechno. Těšilo mě, budu se opět připravený v pátek bojovat.
0: Pane Meixnere, tak dobrou noc přejeme a těšíme se na další setkání. Naslyšenou, díky.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, za minutu bude 8:45, máme pro vás předpověď počasí. Sledujeme také vývoj teplot na jihu Moravy. Jak říkal meteorolog Petr Hruška, teploty už dnes moc nahoru nepůjdou. Momentálně se pohybují možná i na hranici maxim mezi 17 a 19 stupni Celsia. Předpověď počasí totiž slibuje zataženost deštěm, případně přeháňkami, výjimečně bouřkami. K večeru se bude oblačnost částečně protrhávat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, mírný západní až severozápadní vítr do 25 km za hodinu. Odpoledne bude slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 51 minut, zapadne ve 20 hodin a 53 minut. Dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herečka Nicole Kouklová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Na cestách byl Vaby Daněk, je 8 hodin 48 minut a je tu další díl cyklu Modré majáky, který přibližuje práci záchranných a bezpečnostních složek. Zatoulaní psy, kočky a další zvířata, která buď unikla majiteli, nebo jsou zraněná či nebezpečná. To jsou potenciální klienti odchytové služby brněnské městské policie. Zdeněk Truhlář se proto vydal do útulku pro opuštěná zvířata na rozhraní Bystrce a Komína, který městská policie provozuje.
1: Strážník Bronislav Horák se právě vrací z jednoho z odchytů, kde jste zasahovali.
2: Tak zasahovali jsme v Lužánkách v městském parku, pobíhal tam na volno labrador černé barvy, kde se mi teda podařilo odchytit. Jednalo se teda naštěstí o pejska kontaktního, to znamená, že před námi neutíkal nebo přede mnou. Podařilo se ho odchytit klasicky na vodítko, tak jak to většinou bývá v 80% případů.
1: Co potom třeba ti psi, kteří se vyloženě nechtějí nechat odchytit, jaké nástroje k tomu používáte?
2: Pokud pes utíká, není agresivní a podobně, tak je to celkem problém. Snažíme se samozřejmě sehnat majitele nějakým způsobem, proto apeluji teda na lidi, aby pokud ztratí pejska, tak okamžitě informovali městskou policii, která informuje nás, protože někdy jsou ti psi opravdu neodchytitelní a potom víceméně záleží na štěstí, jestli se podaří, že zaběhne někam teda do míst, odkud není, jak se říká, úniku a podaří se ho odchytit teda zase tím způsobem, že na vodítko, případně pokud by byl agresivní, tak tu chytovou tyči, kterou teda používáme víceméně jenom v těch nejnutnějších případech, protože to pro psa samozřejmě není příjemné a stresuje ho to. A když je teda úplně nejhůř, tak musíme použít narkotizační pušku, s tím, že teda taky se nedá použít všude, protože přece jenom je to nebezpečný, musíme dbát teda na okolní prostředí a taky na to, že teda ten pes, pokud by se mu podařilo uniknout a usnul a někde, kdyby jsme ho nedohledali, tak by mohl být problém, jo? Protože přece jenom 6 hodin by někde spal s otevřenýma očma a mohlo by dojít poškození zdraví, takže opravdu to používám jenom v těch nejnutnějších případech.
1: Máte tady nějaké nástroje ve svém speciálním vozidle?
2: Máme tady odchytovou síť, takzvaný podběrák, který se víceméně používá teda na odchyt koček, v případě, že jsou někde zraněný a jsou teda ve stavu, kdy nám nejsou schopni utíct, že? Protože prostě ty kočky to je problém trošičku a i na ostatní zvířata, případně, který teda velikostně odpovídají tomu podběráku. Pak tady máme kleště, opět teda na

0: ještě snad měsíci v březnu, že teda byl víceméně v klidu, jo, že v těch teplotních podmínek, že byl prostě ještě podchlazený.
1: Pokud lidé uvidí nějaké toulající se nezaopatřené zvíře, mají volat přímo 156 anebo nějakou speciální linku?
0: Volat přímo na 156, protože to se týče teda nálezu zvířat, na to je zřízen útulek městské policie, takže aby se to tady rychleji zkrátilo, přímo na 156 a tam kolegové z operačního střediska okamžitě informují o mě jako odchytáře a jedu na místo případně ho odchytávat.
2: Všechny díly cyklu Modré majáky najdete na našich internetových stránkách brno.rozhlas.cz.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Věra Špinarová odletěla raketou na Mars a z Marsu rovnou do studia Českého rozhlasu Brno kosmonaut nejpovolanější. Zdeněk Junák už bez skafandru, jen tak v lehkém space tričku. Zdeňku, vítej, dobré ráno.
1: Děkuji ti za milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Nechtěli mě na Marsu, tak jsem se vrátil domů.
0: Nechtěli tě na Marsu.
1: Se svého kopita, ševče, buď tady hezky v krásném Brnečku a v našem rozhlase. No, tak vyběhl jsem nalehko, protože jsem vystrčil čumák, taky jsem tě poslouchal a říkal, že teda 19 stupňů má bejt, takže to bude jako hezký, jako budete hezký.
0: 19 nebude. Bylo a zase bude.
1: No, takže tak. No jo, 19 nám taky bylo, viď? Čo večer, to už je dávno. No dneska je tam trošku pod mrakem, takže je to takový, jak přijdu domů, dneska mám volno, volný den.
0: Jo.
1: No tak to vypadá, že si prostě natáhnu.
0: Tak to bude, natáhnu budík, bude krásné.
1: Natáhnu budík, abych nezaspal. Řekl ti, Perličku, včera jsem byl v dabingu.
0: No.
1: Dabujeme tady ten původní seriál Doktor z hor, ještě starý. Já tam dabuju postavu veterináře místního, jmenuje se Pankrác Obermajer a má takovou malou svoji ještě v tuhletu ordinaci. No a řešil se svojí hospodýnkou, přišla tam dívenka, že našla psa.
0: Ano.
1: A ona mu říká, hele, Pankráci, měli bychom si udělat tady útulek nějaký. Říká, no jsi normální útulek, víš, jaká to je starost, pro hafany to budou chtít kotce, potom někdo přinese ptáčka, že jo, a teď jako prostě to tady všechno udělat, teď to schánění, aby měli vybavení, teď to střelivo všechno, že a tak dál. Stop. A když se říká, prosím tě, to ty ptáky budeš střílet nebo co? No, přede mnou byl nejmenovaný kolega, tam bylo totiž stelivo.
0: Aha.
1: A nejmenovaný kolega mi tam připsal dřo a já suverénně střelivo, protože jsem to odpálil, tak jsme se náramně pobavili, no abyste věděli, jaké srandičky se dějou v dabingu. Tož tak, Pavlíku, venku je pošmourno, máš dešník sebou?
0: Mám.
1: Tak je to výborný a prostě je to tak jako asi fakt se zavrtat do postýlky na chvílku, taky brzo

0: Ano, vstáváš.
1: Já se dneska nechám zavrtat tu zubaře.
0: Jo, tak zubaři. Jo, jo. Tak, ti držím pěstě, aby, aby ti tam něco zůstalo, rozumíš? A zítra se na tebe budu těšit.
1: Díky moc, Zdeňku. Krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Jana Zpěváčka. Báseň se jmenuje Učitel. Ráno vchází do budovy, ze které odpoledne odchází. Odemyká kabinet, učebny, někdy i tělocvičnu, přičemž je průběžně zamyká. Zbytek je profesní tajemství. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Fotbalová zbrojovka Brno plánuje v Měnině postavit největší tréninkový areál v Česku. Brněnská technologická firma testuje na výstavišti autonomní uklizecí vůz. Kriminalisté obvinili muže, který podle nich vyhrožoval útoky v českých školách i v obchodech. A dnes čekáme zataženo s přeháňkami a teploty do 19 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Měnině na Brněnsku nejspíš vznikne největší fotbalová akademie v Česku. Plánuje tam vybudovat zbrojovka Brno. Areál za stovky milionů korun by mohl mít až 15 hřišť. Vedení klubu včera záměr představilo obyvatelům Měnína. Ti se v debatě ptali třeba na míru osvětlení areálu v noci, případný světelný smog anebo spotřebu vody na údržbu hřišť. Podle generálního ředitele zbrojovky Jana Mináře s připomínkami budou pracovat.
2: Připomínky jsou legitimní a myslím, že většinu jsme schopni jako vyřešit nějakou zejména to osvětlení a podobně. Co se týče vody, tak to je o nějakých propočtech, kterým jsme se zatím nedostali. My otevřeme nějaký komunikační kanál, lidé tam budou moct posílat ty dotazy a pan architekt sám říkal, je to pro něj zadání, aby ty dotazy vyřešil a mohli jsme je odprezentovat na příštím setkání.
0: Dnes a zítra uvidí lidé na veletrhu Urbis v Brně samojezdící uklizecí auto. Vyvinula ho brněnská technologická firma Brink Auto společně s chorvatskými vývojáři. Má velikost menší dodávky, je vybavené senzory a dvěma zametacími kartáči. Zatím může uklízet jen vnitřní prostory, třeba na brněnském výstavišti. Proč to zatím nejde venku v ulicích, vysvětluje ředitelka firmy Andrea Najvárková.
3: Pořád si nemyslím, že společnost je dostatečně připravená na to, že budou někde potkávat auta bez řidiče. A to je právě spojený s tou legislativou, protože legislativa se odvíjí od toho, co vlastně společnost vyžaduje a potřebuje.
0: Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrům loni v červnu. Serveru i rozhlas to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. Přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu následně utéct do Běloruska. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl podezřelý vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Podle BIS se v aktivitě útočníka angažovalo Rusko. Ve Vlčnově na Uhersko-Brodsku bude od 1. září ordinovat nový dětský lékař. Nahradí stávající doktorku, která je v důchodovém věku a už 6 let přesluhuje. Nový pediatr Michal Repišťák přijde na Slovácko z Ostravy.
4: Přeberu plně ordinaci paní doktorky Haníkové, tak jak je, ale budeme vlastně fungovat na principu týmové praxe, což znamená, že se o to budu dělit ještě s kolegou a počítáme s tím, že budeme nabírat nové pacienty.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zataženost přeháňkami, výjimečně možnost bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 19 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna přibrzdíte na 211. kilometru. Chvílemi se brzdí do zastavení, k dálnici D2 pojedete asi 25 minut. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Nic na světě nezabrání říct mi krátké k svátku přání. Ať padají trakaře, já chci popřát Tamaře. Nechce klidně čertižení, jiná možnost prostě není. A jak denně mnoho let, můj dárek je na dohled. Už za chvilku maličkou vytasím se s písničkou. Hvězdy budou zpívat hlasem, prověřeným dlouhým časem. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu 3. června roku 2026 a v Brně máme pošmourno. Ano, ano, ano. I nám se tak mírně ochladilo. Píše to něco kolem, tedy myslím, teploměr kolem 19. stupňů plusových, ale vypadá to, že opravdu bude asi pršet tak, jak meteorologové slibují. No, máme zataženo, takhle pošmourno v Brně máme. Dneska mají svátek Tamary, takže děvčata, dívky, ženy, nositelky křestního jména Tamara, tak vám vinšujeme všecko nejlepší, milé Tamarky. Užijte si dnešní den. A už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Pro celou naši brigádu, která nám o víkendu pomáhala na naší zahradě v Lulči, zahrajte prosím píseň od Valdemara Matušky Jo, třešně zrály. Moc všem děkujeme za pomoc a zdravíme do rádia Alena a Martin. Tož, moji milí, děkujeme za pozdrav a samozřejmě rád splním vaše přáníčko. Vybrali jste si písničku, tak Jo, třešně zrály.

0: Jo, třešně zráli Valdemar Matuška, nádherný song, písnička, no, tak přelom 60. léta bych to tak typl. Moji milí posluchači, tak jsem narazil na zprávu, že chráněná krajinná oblast Moravský kras slaví letos 70 let. 70 let od chvíle, kdy se řeklo, tady se chrání. A já si říkal, no jo, 70 let o chraně. Moravský kras sám je trochu starší, o pár milionů let. Ale víte, já mám to místo rád, opravdu rád. Rád si zajdu kolem Holštejna, kde potkáte sotva někoho. Rád se ztratím v těch hlubokých žlebech, kam slunce dopadá jen chvíli dopoledne. Jsou tam zákoutí, kam turistické šipky neukazují, a tam teprve pochopíte, proč to stojí za ochranu. No a teď k těm 70. Správci chráněné krajinné oblasti slíbili jako dárek otevřít 3 jeskyně, do kterých se normálně nedostanete. V červnu to bude Býčí skála, místo, kde otec moravské archeologie Jindřich Vankl kdysi našel halštatského velmože s jeho zlatým vozem. V září císařská jeskyně u ostrova u Macochy, kde stojí socha Panny Marie od roku 33. A kde se za komunismu nesmělo, ale modlilo. A v říjnu amatérská jeskyně. Zhruba 500 metrů pod zemím, s holínkami a helmou, přes mělký potok, a to je jen malá část této nejdelší jeskyně v Moravském krasu. Prý po té trase chodí ministři životního prostředí. No, já nejsem ministr, ale mám to taky v plánu. Vstup je zdarma. Míst je málo. Kdo chce jít, ať si hlídá termíny a rezervuje včas. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Tak to byla skupina Elán a já už mám pro vás další přáníčko, tentokrát z mailové adresy, a to zní takto. Prosím o zahrání písničky Tak prázdná od paní Přenosilové pro Petra Hájka z Podivína. Péťo, pořád na tebe myslím a věřím, že se brzy uvidíme a vše si vyříkáme do očí. Děkuji, Hanka. Milá Hanko, rád splním vaše přáníčko a doufám, že všechno dobře dopadne, že Petr Hájek bude slyšet písničku, no a určitě se setkáte. Takže vybrala jste si Ivone Přenosilovou a písničku Tak prázdná.
1: Český rozhlas Brno.

0: tak to byl George Harrison, jeden z brouků ze skupiny Beatles. Dívám se na hodiny, máme něco po půl desáté a tak je na řadě, abych se s vámi podělil o středeční, teď jsem si nemohl vzpomenout, co je za den, středeční indicií do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádánku pro vás každý týden připravuje Miloš Šenkýř, editor Českého rozhlasu Brno. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecko dáte dohromady, proškrtáte to, zkombinujete to a z toho vám vyjde výsledek a ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Ztracená kniha dobrodružství. Tak, středeční indicie tedy zní: původně byla plánována jako manželka syna. Ovšem nakonec si vzala jeho otce. Bylo jí 14 let. Opakují středeční dící. Původně byla plánována jako manželka syna. Ovšem nakonec si vzala jeho otce. Bylo jí 14 let. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím Jana Kalouska.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Meký žbírka, láska na inzerát a já se dívám na hodiny, co nevidět bude 10:15. To nám to běží ten čas a já tady mám ještě jedno přáníčko, tentokrát ze záznamníku. Pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, pane Jonák, prosím vás, zahrajte písničku country pro Janu Huškovou z Horních Bojanovic. Za pomoc děkuje Anička ze Strážnice.
0: Milá Aničko, rád splní vaše přáníčko. Vybrala jste písničku Čekání na vlak. Je to tedy ten country, jak jste říkala. Mirek Hofman bude zpívat a doufám, že vaši kamarádku nebo paní přítelkyni Janičku určitě potěší. Tady je.
2: Český rozhlas Brno.

Skupina ABBA a jejich písnička Dancing Queen, tančící královna, zdárně dovedly dnešní srdcovky s datem 3. června roku 2026 do svého cíle. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji taky středeční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete, z toho vám vyjde výsledek a ten mi prosím pošlete na známou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Tak, ta středeční indicie tedy zní: původně byla plánována jako manželka syna. Ovšem nakonec si vzala jeho otce. Bylo jí 14 let. Tak to byla středeční indicie. Nebojte se, ještě bude čtvrteční a potom bude páteční a tam vlastně se tak potom Miloš dá takovou malou pikonápovědničku, abyste věděli, co hledáme. Když tady je to asi jasné, tady asi hledáme nějakou osobnost, nějakou osobu, takže hledáme určitě kdo. Nebo kdy? Možná taky kdy. No a nebo možná taky kde? Samozřejmě. Ale to už je na vás, nebojte se, v pátek se to dovíme. Tak a ještě tedy, než se rozloučíme úplně, tak vám samozřejmě připomínám, protože fakt se mi to hromadí. Já to tak jako opakuju si pořád, že musíte říkat, že co ten junák blbne, ale jak se říká, opakování je matka moudrosti. Takže pokud chcete, abych vám splnil vaše přáníčko, a já rád plním vaše přáníčka, tak vy svá přáníčka musíte dát vědět jako tak dobře v dostatečném předstihu. Máte tyto možnosti. Můžete mi to namluvit vaším hláskem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop, tedy 7 dnů v týdnu, nepřetržitě, nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlin.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit konkrétní, tedy přáníčko v konkrétní den a chcete konkrétní titul písničky, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět s dostatečným předstihem, protože abychom to všechno stačili zařadit. To víte, tak

0: knížku vyberete, ten titul, tak to bude výborný. To budeme, moji milí posluchači, spolu ladit, až to bude krásné. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra po 9. hodině se na vás budu těšit opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Povodí Moravy rozšířilo monitoring znečištění vody v novomlýnských nádržích. Na koridoru z Prahy na Moravu u Kolína nejedou vlaky. Výstava v Hodonínské knihovně ukazuje práci zpravodajských agenturních fotografů. A dnes čekáme zataženost přeháňkami a teploty do 19 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Vodohospodáři rozšířili zkoumání znečištění na novomlýnských nádržích. V květnu tam pracovníci Povodí Moravy instalovali sondy, které přenáší podrobná data o kvalitě tamní vody. Díky tomu chce státní podnik lépe regulovat třeba přítoky a otoky, aby zabránili třeba úhynům ryb v řece Dyji.
2: Budeme zjišťovat, co se děje na nádrži a budeme se snažit, pokud to bude možné, v rámci manipulace vyloučit stav, který by byl horší.
3: Podle ředitele pro správu Povodí Moravy Antonína Tumy je klíčovým problémem znečištění fosforem, který například podporuje rozvoj sinic. Bioklimatolog Miroslav Trnka dodává, že tuto situaci zhoršuje stále větší nedostatek vody.
4: A kdybychom měli stále stejné klima, v zásadě postupně docházelo buď jako ke stabilizaci stavu, ale rozhodně ne ke zhoršování. A to, co vidíme, je prostě důsledek probíhající klimatické změny.
3: Podle vodohospodářů je do budoucna nutné taky výrazně posílit zadržování fosforu a jiných látek v čistírnách odpadních vod. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Železniční doprava na koridoru z Prahy na Moravu stojí. Mezi Velimí a Kolinem poškodilo nákladně autotrakční vedení. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky by vlaky mohly místem znovu projíždět kolem poledne. Přes Kolín jezdí vlaky do Brna, Ostravy nebo i do zahraničí. České dráhy vypravily mezi Kolínem a Velimí náhradně autobusovou dopravu. Dálkové vlaky jezdí odklonem přes Nymburk a můžou nabírat zpoždění. Zájemci můžou od dneška navštívit novou výstavu v městské knihovně v Hodoníně. Expozice se jmenuje Z obou břehů Moravy. Výběr fotografií ukazuje denní práci agenturních fotografů Václava Šálka z ČTK a Martina Baumana ze Slovenska. Oba reportéři se této práci věnují přibližně 20 let a jejich fotografie publikují tiskové a zpravodajské agentury po celém světě. Podle Václava Šálka má výstava ukázat, jak taková práce dokáže být různorodá.
5: Na mojí práci je nejlepší, že každý den je úplně jinačí. Každý den focení prostě přináší jinačí okamžiky. Každý den fotím něco jiného. Někdy je to divadlo, někdy je to politika. Každý rok, kdyby fotil stejnou věc, prostě po každé je to jinačí. Jinačí sluníčko, jinačí lidé, jinačí reakce.
0: Výstava je otevřená do 30. července.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme zataženost přehaňkami, výjimečně možnost bouřky. Později odpoledne bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 19 stupňů. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna je od sjezdu na Rosice. Nadále silný provoz z kilometru 178. Osobními auty je to do zúžení v Brně na necelou půl hodinu. A na D1 z Ostravy do Brna před sjezdem na Slavkov zůstává kolona z kilometru 211. Za Rohlenkou se jede rychleji. V levém pruhu je to ke sjezdu na Bratislavu asi na 20 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krátce po 10. hodině začíná na vlnách Českého rozhlasu Brno středeční dopolední vysílání. Už za chvíli se spojíme s Julií Kalodovou, která nás symbolicky pozve do své kuchyně a podělí se s námi o recept dnes na zeleninovou tortilu. Vojta Halaš, regionální stopař, se přihlásí z farmářského trhu. Do Veverské Býtýšky se podíváme o 10:30. Právě tam totiž míří dnešní kulturní pozvánka. No a závěr hodiny bude tradičně patřit babským radám Jarky Vykoupilové. A k tomu písničky, které nestárnou. Příjemný poslech a krásné dopoledne, ať už nás posloucháte kdekoliv, vám z brněnského rozhlasového studia přeje Sandra Silná.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno.
1: V 10 hodin a 10 minut vítám už teď ve vysílání Českého rozhlasu Brno Julii Kalodovou. Po telefonu zdravím do mlýnské kuchyně, nebo mlýnské kuchyně.
2: Dobré dopoledne. Ano, jsem na mlýně, vařím, ale ne zrovna to, co budeme dneska vařit, ale je to osvědčený můj domácí recept.
1: Já jsem tady musela konstatovat, že vždycky před tím gurmánským a kulinářským vstupem máme dost často Michala Tučného, tak dnes to nebyl Tučný, ale Petr Spálený nám zpíval. Doufám, že to nepředznamená to dnešní vaření. A tak Julie, já vás poprosím tedy, co jste pro posluchače pro nás připravila?
2: Bude to netučné, doufám, že i nespálené. Bude to zeleninová tortila, nezní to moc sexy teda, já jsem přemýšlela, jak to nazvat tak, abych posluchače nalákala, ale možná vás bude zajímat, že to ocení vnoučata, děti a můj manžel to má velice rád. Nezní to úplně právě atraktivně z těch ingrediencí, které za chvíli přečtu, ale pokud máte rádi trošku odlehčený jídelníček a chcete vyzkoušet třeba něco nového, tak ta zeleninová tortila je typ pro vás. Vytvoříte si sami to těsto, ze kterého se ta tortila upeče. A to těsto uděláte z těchto ingrediencí. Dáte dvě vejce celá do misky, k tomu přidáte, jsou to samé dvojky, dvě vejce, dvě lžíce ovesných vloček, dvě nastrouhané brambory, nahrubo, najemno, jak to máte rádi, a dvě nastrouhané mrkve. Můžete, pokud máte v ledničce, přidat i dvě lžíce sýru cottage, ten tam ale nemusí být, nebo můžete přidat dvě lžíce kukuřice, třeba z plechovky, nebo třeba čerstvé, jako nožem ostrouháte takovou tu, co se dá koupit v zelenině, tu zabalenou. Potom to už jenom dochutíte, sůl, pepř, můžete přidat bylinky, můžete přidat špenát, můžete tam nasekat třeba bršlici, co máte na zahrádce, nebo cokoliv, co najdete. To těsto má konzistenci jako bramborákové, takže to trošku teče, toho se nebojte. Pak už to jenom nalijete na plech, uplácáte to do čtverce a pečete na 180 stupňů zhruba 10 minut. Záleží, jak vám trouba peče, než ty okraje zezlátnou. Nechá to vychladnout, vznikne taková jako šedo, růžovo hnědá placka, ale když to naplníte něčím dobrým, třeba šunka, sýr, kousky kuřete opečeného, může tam být třeba, když tomu přidáte ochucený slaný tvaroh, může tam být třeba do toho tvarohu přidat česnek. Ta náplň je úplně variabilní. No a potom už to stočíte jako roládu, já to rozkrojím vždy na půl, dám to na talíř, k tomu salátek a je to super.
1: Takže to sedím. Od všech ingrediencí jsme měli pod dvou, takže když se to potom rozkrojí, tak ty tortily jsou vlastně dvě.
2: Je to tak. Ano, dvojky samé. A myslím, že je to příjemná i svačina, lehký oběd, lehká večeře a překvapí vás možná, jak dobré to je, když prostě můj muž, když na to koukal, jak jsem tam strouhala tu mrkev a k tomu jsem přidala, myslím, ještě petržel, tak říkal, no nevím, ale potom nakonec říkal, je to fakt dobrý.
1: Zní to dobře, vypadá to dobře, já tady vidím ten recept před sebou, tak myslím, že aspoň já mám jasno, co dneska budu dělat ke večeři, tak moc děkujeme za ten dnešní recept a pokud se nepletu, uslyšíme se nebo uvidíme se možná tady ve studiu zase příští středu s receptem.
2: Příští
1: je tomu tak.
2: Se těším.
1: Já také děkujeme, krásný hezké dopoledne. To byl tedy dnešní recept Julie Kalodové na zeleninovou tortilu, tak věřím, že jsme vás inspirovali. No a teď zase další písničky, které nestárnou a brzy se přihlásí i náš regionální stopař Vojta Halaš dnes ze farmářského trhu, tak možná vás inspiruje k nákupu nejenom na ten dnešní recept.

0: Do brněnské zoo dorazí dvě nové mladé samice ledního medvěda a vy u toho můžete být s námi. Poslechněte si speciální živé vysílání přímo z brněnské zoo v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou. Dozvíte se mnoho zajímavého o životě ledních medvědů, plánech na jejich odchov v Brně i modernizaci zázemí v brněnské zoo. Poslouchejte v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou anebo rovnou přijďte za námi do brněnské zoo. Najdete nás v areálu Beringie. Na zajímavé povídání o ledních medvědech i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Meteorologické léto odstartovalo v pondělí 1. června a s ním přichází období, kdy mnohé druhy českého ovoce dozrávají do té nejlepší chuti. Prodejci na farmářských trzích to dobře vědí a své stánky plní čerstvou sezónní nabídkou. Jak to vypadá na brněnském zelném trhu, zjišťuje náš regionální stopař Vojtěch Halaš. Vojto, já tě zdravím.
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne.
1: Kolik je teď právě na zelném trhu lidí a které ovoce či zelenina mizí ze stánků nejrychleji?
2: Tak já dneska slunce ani seno jako Karel Černoch nabídnout nemůžu, ale jahody určitě ano. Já jsem teď uprostřed celého dění v srdci trhu u Kašny Parnas. Mimochodem takzvaný Zelňák patří k největším venkovním tržištím v České republice a jeho historie sahá až do 13. století. Tržiště tady na zelném trhu funguje celý rok, přestávku má pouze v období, kdy se na náměstí konají vánoční trhy. A prodejci tady nabízí své zboží od brzkých ranních hodin přibližně do 4 odpoledne nebo dokud nevyprodají. Já jsem tady strávil asi půl hodiny a u většiny stánku někdo pokukuje po tom, co by si nakoupil. Může tady být momentálně asi 150 lidí, kteří si přišli nakoupit a vybrat mezi širokým výběrem ovoce a zeleniny, ale také čerstvých květin a nechybí ani prodejci koření a bylinek, které jsou mezi zákazníky docela oblíbené. Největším hitem jsou teď podle prodejců určitě právě jahody. Ze zeleniny mají zákazníci největší zájem o rajčata a z bylinek se nejčastěji prodávají podle prodejců bazalka a majoránka.
1: Vojto, kolik je na tržišti teď stánků a jak je to vlastně s cenami?
2: Na Zelňáku tady je v současně dneska přibližně 40 stánků. Mimochodem novinkou letošní sezóny je rozšíření bezhotovostních plateb. Někteří prodejci už začali přijímat platby kartou nebo prostřednictvím QR kódu, což ještě v minulém roce nebylo tak běžné. Tím důvodem jsou především požadavky zákazníků, kteří stále častěji očekávají možnost zaplatit bez hotovosti. A ty ceny se pohybují docela v běžných relacích. Kilogram meruněk vyjde přibližně na 90 korun, co jsem se tady díval na stáncích. Stejnou cenu zaplatí zákazníci také za jahody. Rajčata se podle odrůdy a kvality samozřejmě prodávají za 70 až 130 korun za kilo.
1: Tolik tedy regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes navštívil zelný trh v Brně. Vojto, děkujeme a hezké dopoledne.
2: Děkuji, tobě i posluchačům taky přeji hezké odpoledne. Dopoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Tolik tedy pro dnešek Vojtěch Halaš ze zelného trhu v Brně. No a já už pro vás za chvíli, asi tak za 7-8 minut, budu mít také pozvánku za kulturou a dnes se podíváme do Veverské Býtýšky, kde se už brzy o tomto víkendu chystá festival amatérských divadel na Prknech. Tak zůstaňte s námi, dozvíte se za chvíli více.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Kapela Fleret nám dospívala píseň Čistá jak Vizovice. Je 10 hodin 32 minut a to už je taky ten správný čas na dnešní kulturní pozvánku. Ta pozvánka bude na festival amatérských divadel na Prknech, který se koná už tento víkend od pátku 5. června do neděle 7. června 2026 v kulturním domě ve Veverské Býtýšce. A na telefonu teď za pořadatele vítám Veroniku Vítkovou z divadla Prkno. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, já moc zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Brno.
1: Kolikátý ročník festivalu připravujete a v čem je setkávání amatérských divadel u vás jedinečné?
2: Divadlo Prkno slaví v letošním roce už 31 let od založení, takže náš festival je na tom zhruba podobně. Myslím si, že první roky festivaly nebyly a pak jsme museli vynechat v době covidu. Takže já si myslím, že už je to taková pěkná řádka let a já jsem moc ráda, že nás to pořád baví a lidi chodí. Soubory se nám vrací a vlastně se z toho stala taková tradice. Myslím si, že specifikum našeho festivalu je, ono je to totiž obsaženo už v tom názvu, to setkání na Prknech. Cílem našeho festivalu nebylo jenom to, aby k nám ten pozvaný nebo přihlášený soubor přijel, odehrál svoje představení a odjel, ale hlavně, abychom měli možnost se seznámit, strávit společně nějaký čas a třeba se i vzájemně inspirovat. Dnes to už vypadá tak, že se za námi vracejí soubory, které třeba nehrají, ale přijedou nás podpořit jako diváci a zavzpomínat. Takže to jsou takové hezké chvilky.
1: No a co nabídne ten letošní program v podání hostujících souborů?
2: Tak program je jako každý rok pestrý. Myslím si, že na své si přijdou úplně všichni. Každý v tom najde to, co potřebuje. Budou tam převážně komedie, protože myslím si, že dnešní doba si to i žádá, aby jsme si to trošku tou srandou odlehčili. Takže hodně komedie, různé i hudební představení a v neděli, ta neděle ta tradičně patří našim nejmenším divákům, tam nabídneme pohádku.
1: Mm-hmm. Já také vím, že velkým lákadlem je premiéra divadla Prkno s názvem Aristokrat nebo Aristokratka. Můžete nám k tomu ještě říct také něco více?
2: Ano, po 2 letech chystáme jako hostující divadlo i svou premiéru. Ona to teda na festivalu bude taková spíš veřejná generálka. Inspirovali jsme se knížkou nebo scénářem od pana Bočka a dramatizaci udělal Arnoš Goldflam. Je to známá aristokratka, myslím si, že posluchači znají z televize. Bude to něco jiného, je to na divadle a zasadili jsme to trošku do reálií Veverské Býtýšky a okolí. No, je to vlastně taková komedie o návratu na rodnou hroudu a o snaze zachránit dědictví a prolomit kletbu. No a vlastně se v tomto představení ukáže celý náš aktuální divadelní soubor.
1: Já od kolegyně Jarky Vykoupilové také vím, že před premiérou nebo před představením se přeje takové přání zlomte vas. Prosím pěkně, jak se na něj odpovídá? Abychom tak vtipně...
2: Ano. Odpovídá se na něj čert tě vem.
1: Děkuji, tak to bylo krásné pozvání i s vtipným zakončením. A já ještě ráda tedy připomenu, že vstupné na všechna představení Festivalu amatérských divadel na Prknech je dobrovolné a tento festival se koná již tento víkend od pátku 5. června do neděle 7. června v kulturním domě ve Veverské Býtýšce. No a za pozvánku děkuji jedné z pořadatelek Veronice Vítkové. Naslyšenou, pěkný den.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: To byla tedy dnešní kulturní pozvánka, no a nás do konce této hodiny dopoledního vysílání čekají také ještě babské rady Jarky Vykoupilové, které uslyšíte přibližně za 10 minut.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Pro nás je to, že tady můžeme být sami sebou. Můžu cvičit, můžu se tady sednout a když budu hodinu sedět pod stromem, tak to nikdo neřeší. Takže v tuhle chvíli je to pro nás cesta do klidu a až tady budeme žít, tak to bude náš životní styl s tím, že vždycky, když budu chtít jít za váma nebo za kýmkoliv, tak to bude moje svobodná volba.
2: 9 z 10 běžných našich kamarádů by řeklo, že je to blbost, včetně našich dětí, ale my si stojíme za tím, že to blbost není.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: Jan Pokorný, Radiožurnál, dobrý den.
4: Tady je Český rozhlas Brno. Honzo, co budete dělat v sobotu od 14 hodin?
5: Budu v Brně na výstavišti vysílat živě ze slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Co budete dělat vy?
4: My budeme s mikrofony také o blahořečení.
5: A nespojíme se?
4: Jsem pro, protože spolu jsme Český rozhlas.
5: Poslouchejte speciál Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu.
4: V sobotu 6. června od 14 do 15 hodin živě ze slavnosti blahořečení.

0: Český rozhlas Brno.
1: A v dopoledním vysílání nás teď Jarka Vykoupilová a její babské rady naučí, jak zajistit růžím ve váze co nejdelší životnost. Rozhoduje o tom totiž řez stonků, ale i předměty umístěné v sousedství.
0: Babské rady.
2: Květy růží patří mezi nejoblíbenější květiny vůbec. Každá barva navíc nese svůj význam. Červená růže je symbolem lásky a vášně, růžová vyjadřuje něhu a obdiv, bílá symbolizuje čistotu a úctu. Žlutá nese poselství přátelství a radosti. Květy růží jsou jedlé, proto se okvětní lístky používají jako součásti čajů, sirupů, ale i marmelád nebo dezertů, kterým dodají jemnou chuť. Ceněné jsou také pro využití v kosmetice, kde se z nich vyrábí růžová voda, oleje nebo parfémy. Růže má obecně hlavně sklidňující a hydratační účinky. Po odkvetení zastřihněte růži ve stonku po druhý pravý list. Aby vám růže ve váze dělaly radost co nejdéle, seřízněte stonky šikmo ostrým nožem, ne nůžkami, a nejlépe pod proudem vody. Vyměňujte květinám vodu každé dva dny a nikdy neumísťujte vázu s růžemi na místo, kam svítí přímé slunce, a ani poblíž mísy s čerstvým ovocem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: Je 10 hodin 47 minut. David Hasman už připravuje zprávy v 11 hodin a po zprávách začne také pravidelná poradna pro zdraví. A já vás už teď pozvu k poslechu, protože naším hostem bude Martina Šupková z Unie neslyšících v Brně. No a povídat si budeme o životě s nedoslýchavostí a dozvíte se také různé praktické tipy. Tak zůstaňte s námi.
3: Tak se

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Obce musí před vládou obhájit 12-miliardové investice, které souvisí s výstavbou nových bloků Dukovanské elektrárny. Technické sítě Brno představili nafukovací repliku podzemních kolektorů, které staví pod centrem města. Do fotbalové zbrojovky Brno přichází útočník Daniel Vašulín. A dnes čekáme zataženost přeháňkami a teploty do 19 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Vláda projedná podporu investic v obcích u Dukovanské elektrárny po říjnových komunálních volbách. Českému rozhlasu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Obce na Vysočině a v Jihomoravském kraji chtějí od státu 12 miliard korun na kompenzaci dopadů do stavby nových bloků elektrárny. Požadavky zhrnuli v akčním plánu, který schválila předchozí vláda. Noví starostové budou muset projekty obhájit, říká Havlíček.
4: Teď je třeba si jenom férově říct, jak která obec je vlastně ještě navíc negativně v uvozovkách tedy zasažena a co z toho vyplývá. Ale nesmí to být tak, že vlastně automaticky ty obce dostanou nějaký peníz navíc pro to, aby zvelebily svoje obce. To už ten stát logicky tohle řešit nemůže.
2: Ještě dnes a zítra si můžou návštěvníci veletrhu Urbis na brněnském výstavišti prohlédnout nafukovací repliku podzemních kolektorů. V měřítku 1:1 připravili technické sítě Brno model podzemních chodeb, které slouží k bezpečnému vedení inženýrských sítí podzemí. Dělníci jejich další úsek staví v České ulici v centru. K čemu je 3 metry vysoká replika, popisuje správce kolektorů Michal Benža.
5: Je to vlastně ukázka toho, co spousta lidí na vlastní oči v životě neuvidí. Ten podzemní tunel a ten jeho smysl, že združování inženýrských sítí do jednoho stavebního objektu, tak aby byly přístupný 24/7. Z toho důvodu to chceme lidem ukázat, po čem chodí v Brně.
2: Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva. Od 1. července se mají pod jednotlivé rezorty přesunout útvary v oblasti závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů. Zároveň se mají rušit některé pozice. Pokud úřad vlády podepíše převod těchto agent, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta Českému rozhlasu řekla, že plánované změny pozice lidskoprávních organizací naopak posílí. Zítra se chce se zástupci odborů setkat k dalšímu jednání.
3: Sport.
2: Útočník Daniel Vašulín je první posilou, kterou po návratu do první fotbalové ligy představila brněnská zbrojovka. 27-letý hráč přestupuje na jih Moravy z Plzně. Ve zbrojovce podepsal víceletý kontrakt. Přesnou délku klub nezveřejnil.
6: Fotbalista Daniel Vašulín začal uplynulou sezónu na hostování v Sigmě Olomouc, za kterou na podzim nastřílel 9 gólů a zimní pauzu trávil v čele ligové tabulky střelců. Na jarní část sezóny se vrátil do Viktorie Plzeň, kde se ale nastálo do sestavy neprosadil. Teď tedy přestupuje do brněnské zbrojovky, která se do nejvyšší soutěže vrací po 3 letech ve druhé lize. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Na Jihomoravě dnes čekáme zataženost přeháňkami, výjimečně možnost bouřky. Později odpoledne bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 19 stupňů. Vád bude mírný západní až severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda omezuje provoz na silnici 380 u Měnína na Brněnsku. Srazila se tam 2 osobní vozidla, nehoda je se zraněním a na místě zasahují záchranáři. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Tak. Tak jako každou středu i dnes po 11. hodině otevíráme poradnu pro zdraví. V poradně se věnujeme různým zdravotním obtížím. Tentokrát se zaměříme na uši a sluch, přesněji na život s nedoslýchavostí. Naším hostem už za chvíli bude Martina Šupková z Unie neslyšících v Brně, která se sama s nedoslýchavostí potýká a přinese tedy dobré praktické tipy, jak si poradit v běžném životě, pokud nás sluch začne opouštět. Zůstaňte s námi, prostor bude samozřejmě i pro vaše telefonické dotazy. Krásný poslech a příjemné dopoledne vám nadále od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Martina Šupková z Unie neslyšících v Brně je dnes naším hostem v Poradně pro zdraví. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Věnuje se poradenství ohledně kompenzačních pomůcek pro neslyšící a nedoslýchavé. Povídat si budeme ale také o tom, jak se žije s nedoslýchavostí a jaké praktické pomůcky mohou lidem usnadnit běžný den. Vám, kteří se chcete hosta dnešní poradny na něco zeptat, také připomínám telefonní číslo do studia 726 46 52 00, kam můžete volat své dotazy během vysílání. Jenom bych chtěla připomenout, že dnes výjimečně dotazy budeme brát pouze během písniček, ale tlumočit je pak do živého vysílání. Je to právě kvůli tomu, že paní Šupková také trpí nedoslýchavostí, tak aby dobře vašim dotazům rozuměla. Paní Šupková, já už jsem to tady zmínila, vy tedy žijete s nedoslýchavostí. Kdy jste si poprvé uvědomila, že váš sluch už nefunguje tak jako dřív?
2: Já vám teda děkuju za pozvání v prvé řadě. A co se týká mojí nedoslýchavosti, tak samozřejmě trvá to, než si člověk uvědomí, že má nějaký problém. Dokonce jsou výzkumy, že to trvá až 7 let, než si člověk uvědomí a donutí ho toto řešit. Já jsem uživatelkou sluchadel necelých 10 let. Mm-hmm. A začalo to samozřejmě tím, že jsem se neustále ptala, dotazovala na to, co kdo mi říkal. Ono to tak většinou začíná, že opravdu je problém s porozuměním té řeči. Vy slyšíte, že člověk na vás mluví, ale nerozumíte mu pořádně. A další věc, co může být, je, že vám některé zvuky naopak začnou vadit, protože to ucho už to nedokáže pořádně zpracovat, ten zvuk. Mm-hmm. A mě teda v tehdejší práci kolegyně vyloženě dostrkali na to jít se vyšetřit. Mm-hmm. A bylo to pro mě od prvního dne vyloženě už na sluchadla. Když to porovnáme s postižením zraku, tak člověk nečeká 7 let, než si bude moct něco opět přečíst nebo vidět televizi. Ještě i když to kompenzuje brýlemi, tak je chce extravagantní, takové nebo takové, nestydí se je nosit. U těch sluchadel to bohužel je trošičku jinak. Tam ti lidi se spíš stydí, nechtějí to nosit, nechtějí, aby to bylo vidět, aby to bylo co nejmenší, ale není to potřeba v dnešní době. Dneska ráno jsem taky potkala pána ze sluchadly nějakého řemeslníka. Měl je krásné, barevné, takže jsem z toho měla radost, že se prostě nestydí za to. Mm-hmm.
1: Tušíte, co váš problém se sluchem způsobilo? Jestli to třeba byl, já nevím, hlasitý poslech hudby v mládí nebo nějaké onemocnění uší, nebo to prostě přišlo postupně, tak říkajíc, samo od sebe?
2: Já teda osobně mám onemocnění otoskleróza, které je se vyznačuje tím, že ušní kůstky, ty malinkaté kůstky vápenatí, zarůstají. A s tím v kombinaci s mojí diagnózou základní, což je diabetes prvního typu, tam i ty ušní
1: kůstky? Nebo
2: kůstky, ale chci říct právě, že i ty nervy, ty tenké vlásečnice, jakože žilky, tak už nejsou v tom perfektním stavu a ušní nerv trpí. Takže to je trošku jiné onemocnění, ale většinou to vzniká poslechem hlasitého zvuku nad 85 decibelů. Ovlivňují to léky, kouření, třeba léky na vysoký krevní tlak, na to mají vliv, genetické záležitosti, případně nějaký úraz, anebo třeba nádory v oblasti, kde je to centrum toho sluchu v mozku. Je tam víc věcí, většinou je to souhra i těch vlastně dalších onemocnění a nejsem lékař, můžu pouze z toho, co slyším nebo si nastuduju soudit.
1: To znamená, že ty první signály, když si to teď jenom krátce shrneme, jsou, že vám vadí nebo vadili vám v minulosti a obecně člověku začnou vadit určité typy zvuků a zároveň špatně rozumí třeba mluvenému
2: té
1: slovu
2: řeči.
1: Té řeči. S Martinou Šupkovou z Unie neslyšících v Brně si dnes povídáme v Poradně pro zdraví o životě s nedoslýchavostí. Za chvíli se budeme věnovat věnovat také tedy typům na různé kompenzační pomůcky a budeme si povídat také o dalších věcech, které s tímto problémem souvisí. A já připomínám i telefonní číslo do našeho studia 726 4652 00, kam můžete už teď volat své dotazy.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno.
1: Posloucháte středeční poradnu pro zdraví. Dnes si s Martinou Šupkovou povídáme o životě s nedoslýchavostí. Voláte nám během písniček také své dotazy. No a paní Růženka se ptala na to, že všichni její přátelé 80 let plus už mají sluchadla, ale že se jim vlastně ze sluchadly potom zesilují všechny zvuky, když třeba poslouchají televizi, rozhlas. Tak zda je tohle normální, nebo jestli se dá vlastně nějakým způsobem pomoct?
2: Tak je to určitě možné, pravděpodobně. To vzniká tak, že ti její kamarádi odsouvali to řešení a tím odsunem, pokud to bylo třeba několik let, tak ten mozek má takovou vlastnost, že zapomíná ty zvuky. A potom, když navštíví do lékaře, ten mu předepíše sluchadla, poprvé mu je nastaví podle toho audiogramu, podle toho výsledku, tak oni by to správně měli začít používat třeba hodinu denně, první týden, druhý týden o něco prodlužovat. Protože představte si, že zapomenete nějaké zvuky, šumění listů na stromech, voda jak teče, nebo vůbec ten vítr, že nějak fouká, že má nějaký zvuk a najednou to na vás všechno se nahrne a máte to třeba 12 hodin denně na uších, tak je to obrovský šok pro ten mozek. Druhá věc, co je, že když už třeba po nějaké době už si na to nějak relativně zvyknou, tak určitě to není o jednom nastavení, to je o více a ten člověk by si měl zapisovat ty zvuky, co mu vadí. Třeba vadí mě cinkání příboru, nebo vadí mě dětský křik, to je taky v určité tónině, nebo dětské hlasy, že jsou nějaké zvedlé, má pocit. Zapisovat si to, pak přijde na tu kontrolu a pan doktor nebo ten technik podle toho názvu, toho zvuku ví, kde zhruba má ubrat nebo přidat na tom sluchadla. Takže ono se to určitě dá řešit. To nastavování sluchadel není o jedné, o dvou návštěvách. Někomu to třeba sedne hned, někdo potřebuje těch návštěv víc a naučit se pojmenovat ten zvuk, který chce upravit. A i to začínání používání těch sluchadel od začátku, co nejdřív si člověk uvědomí, že má nějaký problém, tím díl se mu uchová ten poslech takový, jaký je, aby se to nemělo tendenci rychle zhoršovat.
1: Další dotaz byl od posluchačky Boženky od Břeclavy, která sama také má naslouchadla a má manžela, který naslouchátka nemá, poslouchá velmi nahlas televizi, což a vlastně špatně rozumí, protože údajně špatně tedy rozumí, ale když na něj paní mluví, na pána, na manžela, tak jí vlastně vůbec neslyší. Takže se ptala naše posluchačka, jestli už takový stav jak indikuje vlastně návštěvu lékaře, jestli už to může být nedoslýchavost patrně.
2: Určitě. Já akorát trošičku sluchadla, to jsou ty, které se dají nastavit individuálně. Sluchátka, to, nebo naslouchátka, správný ten výraz je sluchadla.
1: Ano.
2: A co se týká rozumění televize, tam je velký problém v tom, jak jsem říkala, jako první člověk má pocit, že nerozumí té řeči. U televize v dnešní době je ještě problém ten, že veškeré vysílání je nějak zvukově ještě podbarvené hudbou nebo nějakými dalšími zvuky, které to dál vlastně trošičku stěžují tu schopnost rozumět. A tak, jak jsem říkala už na začátku, člověk slyší, že na něho druhý mluví, ale špatně rozumí. To už je ten první náznak toho, že by měl navštívit lékaře a začít to řešit.
1: Pojďme si teď říct i na základě vaší vlastní zkušenosti, co člověka čeká, když se tedy rozhodne navštívit lékaře a kam by měl prvně zamířit?
2: Tak určitě první na ORLO, kde mají audiogram, to je ten vlastně přístroj, kterým se to měří. Člověk si sedne do zvukotěsné komory, dostane sluchátka na uši a joystick, takový ovladač a začne mačkat, jakmile ten tón slyší. Vůbec nemusí být nervózní, pokud ten nějaký z tónů neslyší hned nebo až později. Prostě je to úplně normální. Na základě toho ten lékař pozná, jak to s ním je, s tím jeho sluchem. Ještě se i měří vlastně kostní vedení, což se dává takhle za ucho, není to přes ucho, a ještě se do toho druhého ucha pouští nějaké šumy a podle toho pozná i to kostní vedení lékař, a lékař na základě toho audiogramu, toho výsledku, rozhodne, jestli ho pošle dál na další vlastně vyšetření anebo na ty sluchadla.
1: A o tom si budeme povídat zase za chvíli. Dnes poradna pro zdraví s Martinou Šupkovou o životě s nedoslýchavostí.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 4. června po 11. hodině bude mladý rekordman v silových sportech Vojtěch Konopáč. Už v 16 letech se stal držitelem rekordu v silovém cviku na Hrazdě. V 18 pokořil náročný závod Ironman. Budeme si povídat o silových sportech, kalistenice i dalších plánech sportovce z Veverské Bytýšky. Na zajímavý rozhovor a váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: S naším dnešním hostem Martinou Šupkovou z Unie neslyšících Brno si povídáme o životě s nedoslýchavostí. Dovolal se také posluchač Tonda z Valašska. Ptal se na to, že na jedno ucho slyší dobře, na druhé ucho slyší zhruba na 60% a používá sluchadlo, ale protože je také hudebník, tak slyší některé tóny u některých nástrojů zhruba o půl až tón výš. A chtěl poradit, zda je možné tuto situaci nějak řešit.
2: Tak určitě tuto situaci řešit lze. Ono, hudebníci jako takový bývají vždycky trošičku náročnější klienti, ale když přesně řekne třeba, který hudební nástroj má pocit, že tak to slyší, tak by to s foniatrem anebo s technikem, kde si nechává seřizovat ty sluchadla, mohli vyzkoušet vyřešit. Mm. Ale musí to přesně popsat. Je to ten a ten nástroj, ten a ten nástroj a podle toho oni už se zorientují, kde můžou něco přidat nebo ubrat, ale vždycky je to něco za něco. Když se něco někde zesílí, musí počítat s tím, že i ostatní zvuky na té frekvenci se mu zesílí. Takže to, jak jsem říkala, chodí se pravidelně i na ten audiogram, třeba jednou za rok a podle těch svých pocitů, to, jak si zapisuje to, co mu vadí, tak může to takhle říct na tom seřizování sluchadel, aby se to dalo vyzkoušet.
1: Pojďme se teď tady vrátit k tomu vstupnímu vyšetření, protože před písničkou jsme si také povídali o tom, že člověk, který navštíví ORL, lékaře, a podstoupí vyšetření tady na tom audiogramu. A co následuje dál, když se tedy zjistí nějaká nedoslýchavost nebo poškození sluchu?
2: Tak pokud tam nějaká nedoslýchavost je, tak to vede k doporučení k používání nebo kompenzaci těmi sluchadly. Většinou si člověk vybírá z více značek, protože každá má jiný druh toho poslechu a to, co sedne mně, nemusí sednout vám, nebo jsou to prostě ty osobní pocity. Každému sedne něco jiného. Vídám hodně na skupinách nedoslýchavých dotazy a ta značka sluchadel, ta a ta, ale nemůžu, přece ti lidi nežijou můj život, neposlouchají mýma ušima.
1: Ani my tady nemůžeme hovořit o jednotlivých značkách.
2: Tak já jenom říkám ta, takže je jich opravdu víc na trhu a každý, když si to oposlouchá, oskouší, tak ví, dobře, toto mi sedne víc, tak toto budu chtít nosit.
1: A pak probíhá nějaké to dolaďování, o kterém už jste mluvila, to znamená, člověk poprvé si vezme ať už jedno sluchadlo nebo dvě, lze to taky předpokládat, můžete mít jenom jedno, druhé ucho slyší dobře, takže to jedno kompenzuje.
2: Může být nebo i taková to vada, může být i obou stran. Je to každý člověk je jiný a má jiné, kdyby potřeby tady v tomto. A já jsem měla od začátku hned dvě ty sluchadla. Vybrala jsem si pocitově to, co mi tenkrát sedlo. A teď třeba, co jsem si nechávala vydat další sluchadla, tak mám úplně jinou značku. Mám pocit, že byly vyrobeny přímo pro moji osobu, pro mě, jak mi sedly, což se každý diví, ale může se stát, že člověk takto natrefí na něco, co mu hned sedne, nebo naopak.
1: Ano. Jo, to. A aby člověk dobře tedy slyšel co nejlépe, tak probíhá to dolaďování, o kterém už jsme tady mluvili. A vy jste sama říkala, že to není hned, že to potřebuje čas. Člověk si zapisuje tedy dál ty zvuky.
2: Ano, ano. A já třeba jsem to moc nepotřebovala, ale co vím a znám lidi, opravdu chodí pravidelně a tohle to mi vadí. A teď třeba mi začalo, nebo setká se s nějakou situací, kde předtím nebyl a začalo mi vadit šustění pneumatik na silnici, jak jezdí auta, příklad.
1: Je to proto, že člověk potom slyší příliš nahlas, nebo má ten sluch potom tak citlivý, že slyší, řekněme, i takové zvuky jako velmi rušivé?
2: Může je tak vnímat. Může je tak vnímat. Je to o tom vjemu. Protože my neposloucháme jenom ušima, ale on to zpracovává i ten mozek. A pokud to předtím dlouho vůbec neslyšel, tak si s tím trošku zápasí, neumí si s tím poradit. Takže ono to nemusí být vyloženě vada nějaká, že něco by bylo špatně nastavené, to si nemyslím. Jo, je to tou individualitou.
1: Je možné říct, jak dlouho třeba, byť jsme každý jiný, ale jak dlouho třeba trvá i takové vyladění těch sluchadel? Je to v řádu týdnů, měsíců? měsíců.
2: Jak u koho?
1: Jak u koho. Mhm, dobře. S Martinou Šupkovou si dnes povídáme o životě s nedoslýchavostí a po písničce už se také dostaneme k problematice dalších kompenzačních pomůcek, které mohou člověku s nedoslýchavostí nebo neslyšícímu také usnadnit každodenní život.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes si povídáme s Martinou Šupkovou z Unie neslyšících v Brně o životě s nedoslýchavostí. Během písničky se dovolal také posluchač Jiří z Brna, kterému je 91 let, je nedoslýchavý a necelý rok má sluchadla. Říkal, že slyší všechno a televizi třeba rozhlas poslouchá naopak se sluchátky. No a ptal se na to, jestli má smysl používat naráz jak sluchadla, tak vlastně sluchátka.
2: No tak určitě bych ty podle toho, jak slyší s těmi sluchátky, ale sluchátka zvlášť k televizi, zvlášť k rádiu. Pokud by měl pocit, že špatně slyší, tak existují s těmi sluchátky, tak existují sluchátka k televizi přímo se zesíleným zvukem, které jsou mnohem hlasitější než ty, které se kupují běžně v elektru.
1: Ano.
2: A je to dobře, že to tak dělá, protože sluchadla jako takové jsou určené na tu lidskou řeč. Pokud jde z reproduktoru televize nebo rádia zvuk, tak ten snímá mikrofon na tom sluchadle a znova ho ještě převádí do reproduktoru sluchadla a po té cestě ta kvalita zvuku trošičku padá. Takže i já nerozumím pořádně jenom se sluchadly televizi, takže mám sluchátka na tady toto vysílání.
1: Pojďme si teď říct tedy, jaké kompenzační pomůcky mohou člověku s nedoslýchavostí nebo neslyšícímu člověku usnadnit život, tedy kromě sluchátek k televizi nebo k rozhlasu a sluchadel na ten každodenní provoz. Protože vy jste sebou přinesla i na ukázku některé pomůcky, které také poskytujete v Unii neslyšících v Brně v Králově Poli, k tomu se ještě dostaneme za chvíli. Ano. Ale jaké tedy další pomůcky nebo co člověka s nedoslýchavostí může vlastně překvapit v tom každodenním provozu, životě?
2: Tak ráno vstáváme, takže potřebujeme zbudit a je to trošku horší.
1: Takže budík.
2: Tak jsem sebou přivezla budík, který mám i já doma. A je to vlastně takový polštářek, který si dávám pod polštář anebo vedle sebe. A tady na ukázku jenom...
1: Takže je to takový
2: ono
1: vibrační budík.
2: Ono to je vlastně takový vibrační polštářek i s tím zvukem. Existují budíky, které mají i světelnou signalizaci, zábleskovou, anebo jsou budíky, které jsou propojené s telefonem a dokážou i vlastně dávat zvuky, jakože notifikací vědět, pokud člověk třeba spí, tak taky špatně rozumím, nebo slyším telefon.
1: Já se možná zeptám hloupě, sluchadla na noc si vyndaváte, předpokládám.
2: Určitě, já přijdu domů z práce a vyndám si je, protože už je to moc na ty uši. S tím, že pak doma, když ještě zůstanu, tak zvonek, protože ten máme takový, že i slyšící ho špatně slyší doma u mě třeba, tak jsou zvonky, které jsou zábleskové, existují i v takovém multifunkčním vydání, kde jsou různé vysílače a přijímače zvonění, pláče dítěte, oheň, oxid uhelnatý, může tam být i voda, nebo že někdo stojí za dveřmi, dá se tam toho nastavit víc. Když půjdeme dál, tak ty sluchátka, těch je hodně, přes hlavu, stetoskopické, nebo jsou i takové ty baci, jak jsou teďkom ke sportu, třeba jsou lepší tady ty. A nebo jsem sebou přivezla, když už jsou lidi v takovém vyšším věku a nedokážou s tou jemnou motorikou ovládat ty sluchadla, tak jsou velmi využívané takzvané osobní zesilovače zvuku. A tady mám tady ty dvě zařízení, ty se připojují sluchátky a tady je mikrofon, člověk si to zapne, navolí si jenom hlasitost a má tu možnost zesílený ten poslech. Tady u tohoto zařízení, to je to druhý, tam ten mikrofon...
1: Vypadá to takový trošku, jako popíšu posluchačům, jako kuchyňská minutka trošku, mě to připomíná.
2: Protože ano, se to ovládá takhle,
1: jakože otáčení.
2: Jo, ano, je to ano, jednoduché ano. Pro ty starší lidi. Tady je jednoduchý mikrofon, který se dává na to zařízení.
1: A je to zesilovač zvuku.
2: A nebo pokud je člověk ležící, tak to má na delší šňůrce ano. A na té vlastně hrazdičce, o kterou se zvedá, mm-hmm. může mít ten mikrofon připnutý a slyší veškerý zvuk v tom pokoji. Mm-hmm. Takže to mají klienti hodně rádi, toho vyššího věku. Pokud je možné s nima přijet k nám, mm-hmm. dáváme jim to oposlouchat.
1: Mm-hmm. My si s Martinou Šupkovou z Unie neslyšících v Brně dnes povídáme o životě s nedoslýchavostí. No a za chvíli po písničce se také dostaneme ještě i k tomu, které další služby, tedy v Brně Unie neslyšících svým klientům poskytuje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Posloucháte poradnu pro zdraví dnes s Martinou Šupkovou z Unie neslyšících v Brně a povídáme si o životě s nedoslýchavostí. Volala posluchačka Marie během písničky, ptala se na to, říkala, že slyší dobře, ale trápí šumění v uších.
2: Tak pravděpodobně se jedná o tinnitus, to není jenom šumění, může to být různé pískání, nebo já tím trpím taky. Jednu dobu mě v noci ze spaní budilo, že jsem měla pocit, že mi bublá v uchu. Nic tam nebylo. Prostě je to o tom, vysvětluje se to, že už to je nějaká počínající ztráta sluchu. A zase se vrátím k tomu, jak to zpracovává ten mozek. Protože neslyší nějakou frekvenci, tak on si ji prostě vymyslí a začne nám ji pouštět. A toto je vysvětlení od lékařů, jak ten tinnitus vzniká. U mě je to osobně nejhorší večer, když přijdu z práce, vyndám si ty sluchadla z uší a začne takový koncert, všechno. Všechno, co umí, ten můj mozek si vymyslet, tak to mi pustí a chvíli trvá, než to přestane. Pokud člověk jde k lékaři, tak jak jsem říkala u tom audiogramu, tak se dá i nasimulovat, aby věděl, co to je za frekvence. I člověk popíše, co to je za zvuk a podle toho oni už se dál posunou. Existují i různé nastavení třeba sluchadel, kde trošku stimulují, že jak kdyby jde do těch uší něco jiného, aby člověk na to tolik nemyslel. Jsou potom různé světelné budíky pro lidi s tinnitusem. Jako určitě se to dá řešit. A opět jako první je ta návštěva toho ORL.
1: Ano, tak věřím, že jsme posluchačce dotaz zodpověděli. Vy působíte v Unii neslyšících Brno. Donesla jste sebou také velký katalog, kde jsou všechny možné typy pomůcky, také brožuru 100 znaků českého znakového jazyka. Pojďme si prosím říct tedy, s čím vším můžete pomoct lidem, kteří trpí nedoslýchavostí nebo jsou neslyšící?
2: Takže když budu hovořit o Unii neslyšících Brno jako zapsaný spolek, tak děláme veškeré sociální poradenství. Cokoliv, na co klient prostě narazí, tak může takhle u nás řešit. Máme i tlumočnickou službu. Konají se u nás kurzy českého znakového jazyka. Plus třeba pořádáme setkání nedoslýchavých, děláme screeningové orientační měření sluchu, kam se lidi objednávají a audiologická sestra je případně nasměruje dál, pokud jim něco naměří, jak to mají řešit. Potom máme i kavárnu, kde obsluhují neslyšící. Máme vynikající zákusky a kávu, takže určitě se stavte. A potom máme i sociální podnik, ze kterého ten zisk je refinancován zpět zase mezi neslyšící. Tam, co se týká těch služeb, tak jsou to ty kompenzační pomůcky, máme e-shop.
1: I poradenství. Můžete,
2: prosím?
1: Poradenství také.
2: Poradenství, děláme nacvičování, jak se starat o ty sluchadla, protože třeba můžou být maličké baterky, tak máme pomůcky s takovým magnetkem, jak si člověk
1: nacvičí
2: tu výměnu.
1: Ano, to jste také přinesla na ukázku, to je vlastně poměrně malá baterka a možná pro starší lidi může být trošku problém to vyměnit.
2: Někdo to řeší tím, že má dobíjecí sluchadla, ten, kdo z nějakého důvodu je nechce nebo nemůže mít, tak pak může si u nás tady toto nacvičit. Je možné pořádat i kurzy vlastně nácviku toho poslechu a těch prvních dnů, jak se naučit používat ty sluchadla. Nejenom ta péče, že si takhle očistí mikrofony a že to večer prostě přijede, protáhne, aby to bylo všechno.
1: Pojďme si možná ještě říct něco krátce k té péči o sluchadla, protože to třeba taky ne každý ví, jak správně pečovat o sluchadla.
2: Takže každý večer nějakým tím kartáčkem, který většinou dostává k těm sluchadlům, anebo u nás může koupit ten set čistící.

0: a vlastně čištění těch sluchadel a drobné opravy. Ano. Musí být na ty sluchadla díly.
1: Moje poslední závěrečná otázka, jaká je životnost sluchadel průměrně, když si je člověk tedy třeba nestratí nebo nerošlápne a tak podobně, ale...
0: Je to individuální, opravdu záleží na tom, jak se o ně stará. Takže může to být, někdo je má víc jak 10 let, někdo někomu vydrží 5 let, někomu klidně i díl.
1: To byla tedy dnešní poradna pro zdraví. Naším hostem byla Martina Šupková z Unie neslyšících v Brně a povídali jsme si o životě s nedoslýchavostí. Paní Šupková, já vám moc děkuji za váš čas a také zodpovězení všech dotazů a brzy třeba někdy naslyšenou.
0: Já vám děkuji za pozvání.
1: Děkujeme také. No a vám, kteří nás posloucháte, připomínám také možnost se k pořadu vrátit, a to buď prostřednictvím webových stránek brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas, kde si nejenom dnešní díl poradny pro zdraví můžete znovu poslechnout. Už za týden bude naším hostem epidemioložka Renata Ciupek a povídat si budeme o nákazách, které se sice u nás zatím spíše nevyskytují, ale ve světě se o nich v současném světě hojně mluví, například je to ebola nebo hantavirus. Na váš poslech se těší a od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Sandra Silná.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Vážení posluchači, pokud máte naladěné vysílání Českého rozhlasu Brno a dalších rozhlasových či televizních stanic z vysílače Kojál, počítejte ve čtvrtek 4. června od 4 hodin ráno do 16 hodin s odstávkou. Kojál prochází údržbou antén, aby dál spolehlivě sloužil. Místo frekvence 106,5 si v Brně a okolí zkuste naladit 93,1, na Znojemsku 97,3 a na Slovácku 93,6 FM. Fungovat budou i ostatní vysílače DAB a najdete nás také na internetu a v aplikaci Můj rozhlas. Děkujeme za pochopení.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: V Boskovicích začíná rozsáhlá úprava parku. Na železničním koridoru z Prahy na Moravu nejezdí vlaky. Ve Zlíně vrcholí filmový festival pro děti. Cenu za celoživotní přínos převezme Petr Kostka a bude převážně zataženo s přeháňkami teploty do 20 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. V Boskovicích dnes začíná rozsáhlá úprava parku u zámeckého skleníku. Zahrnuje kácení starých stromů, výsadbu nových, ale i úpravu jezírka na montování laviček nebo pítek. Dělníci zbourají některé menší stavby v areálu. Proměna bude stát téměř 80 milionů korun a skončí příští rok na konci října.
2: Původně měly práce začít letos v březnu, termín ale posunulo delší výběrové řízení. Radnici se nakonec podařilo zakázku vysoutěžit za výrazně nižší cenu. Původně dal úřad z náklady, které přesahovaly 100 milionů korun. Úpravy parku jsou letošní největší investicí města. Práce ovlivní i pořádání akcí v areálu. Mimo jiné se kvůli nim do náhradních lokalit přesune část programu populárního festivalu pro židovskou čtvrť, který začne 9. července. Z Boskovic Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Moravou nejezdí vlaky. Provoz je přerušený kvůli poškozenému trakčnímu vedení u Kolína, informoval o tom mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Omezení se podle Kavky dotklo desítek spojů. České dráhy vypravily náhradní autobusovou dopravu. Část vlaku jede odklonem přes Lysou nad Labem. Závěrečný den Zlínského filmového festivalu pro děti nabídne projekci britského snímku Přísahám, že za to nemůžu. Festival uzavře slavnostní gala večer, na kterém vyhlásí oceněné filmy. Zlatý střevíček za celoživotní přínos dětské kinematografii převezme herec Petr Kostka.
3: O té jeho zamlžené mysli se nesmí dozvědět zejména Dvořané.
4: Petr Kostka se před kamerou objevil už v 50. letech. Upozornil na sebe v Krejčíkově Vyšším principu i v komedii Jindřicha Poláka Zítra vstanu a opařím se čajem. Držitel 2 centálie i medaile za zásluhy stále aktivně vystupuje v divadle i před kamerou. Jednu z hlavních rolí si zahrál i v novém snímku Jana Svěráka Pět švestek.
5: Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
4: Zlatý střevíček na 66. ročníku Zlínského filmového festivalu převzali už režisér Petr Koliha a Loutka Hurvínka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně zataženo, občas deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a k večeru čekejte od západu ubývání srážek a částečné zmenšování oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Foukat by měl mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou tak velmi dobré nebo dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D55 je uzavřen sjezd na exitu 17 ve směru na Bzenec. V Brně pozor u nehody na Merhautově ulici, dopravu tam řídí policie. Opatrně projíždějte i místem nehody na Opatovické ulici v Rajhradicích a pozor i v Bučovicích, nefunguje tam světelná signalizace na železničním přejezdu. Cesty bez nehod přeje ze studia Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písně.

To byla polka Antonína Koníčka a Anny Žilkové Užívajme kamarádi. Hrála Boršičanka. No tak to je nám blízké. Třeba zrovna v této hodině si budeme užívat dalších pěkných písniček. Příjemný poslech vám přeje Jiřina Ostrá. Kdo pak má dnes svátek? U nás Tamary a Kevinové. Kevinové pak mají svátek i na Slovensku, stejně jako Karolíny. Přeji vše dobré. No a vše dobré, hlavně mnoho, mnoho zdraví přeji i bývalému kapelníkovi mistříňanky, skladateli Antonínovi Pavlušovi. Narodil se 3. června 1947, takže dnes blahopřejeme, no kulaté to Toníku ještě nejsou. Blahopřejeme k 79. narozeninám. A je jasné, že během pořadu zazní i ta nejznámější, nejoblíbenější jeho písnička a mnozí už jistě tuší, ano, je to Mamko vám. Nyní už telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už cimbalová muzika Josefa Válka z Čejče.

0: A tak to byla cymbálová muzika Josefa Válka z Čejče, no a tyto lidové zpíval mužský sbor Revoka z Čejkovic. A už tady mám telefonáty. Na jednom vím, že je paní Anna, na druhém ještě nevím, kdo tam je. Teď tedy beru do vysílání paní Anu Štěpánkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím všechny ve studiu i posluchače. Dneska má od neteře synek 17 roku. Je to hrozně šikovný chlapec. Je to Štěpán Maštalistku rozklep. A jako on se věnuje hudbě, teďka je na gymnáziu.
0: No to je na gymnáziu.
1: Takže opravdu je to chlapec, který ví, co chce v životě. Jo, a zítra ještě navíc dělá autoškolu, takže mu přeji, ať mu to vyjde, ať se mu daří v životě, protože je opravdu šikovnej, sebevědomý a ví, co chce od života.
0: Tak, to je nejdůležitější.
1: Ano.
0: Tak, ať se mu všechno splní, paní Ano, milému Štěpánovi.
1: A od vás mu posílám písničku a děkuji za prostor.
0: Není zač, nasledanou. Tak a teď už ten neznámý či neznámá. Dobrý den, Ostrá.
2: Dobrý den, paní Ostrá. No. Tady Větka Svobodová z Petrova. Aha. Já bych se chtěla popsat a písničku nechat zahrát do Skalice sestřenici Haničce Baculíkové, která v těchto dnech slaví své narozeniny. Hani, protože tě ráda mám, taky chci popsat a zahrát dát. Přeju ti všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu a hlavně hodně zdraví a božího požehnání. To ti jistě všichni přejí, co tě rádi mají. A ještě bych se chtěla poslat také pozdrav a popřát Tondovi Pavlušovi k dnešním narozeninám. Přeji mu také všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, které moc potřebuje, a ať je pořád takový veselý, jak doposud. A ještě bych se chtěla poslat pozdrav a písničku jeho bratrovi Frantovi a Frantovému synovi Františkovi také. Taky posílám jim pozdrav a písničku.
0: Dobře.
2: A všem přátelům a známým také posílám písničku.
0: Tak jo, děkuji. Paní Bětko, nashledanou. No a jak už jsem říkala v úvodu, dnes nám bude hrát mistřiňanka, ale teď to ještě nebude, protože vidím, že Hornobojani přinášejí krásný san.

0: To byl krásný sen Antonína Osičky a Jana Janulíka. No, mám tady odloženy dva telefonáty, ale předtím ještě pozdravím milého posluchače pana Šťastného. Tak, pane Šťastný, doufám, že si užíváte písniček a děkujeme za to, že nás pozorně posloucháte. Tak a teď už paní Jiřina Křížová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra. Já bych dnes chtěla popřát k narozeninám, které má moje kamarádka paní Mirka Kohutová z Viničných Šumic. Přeju jí, aby zdravíčko ji nezlobilo, měla teďka nějaký problémy, pohodu v rodině, aby teda byla dobrá, a hlavně ať si užívá se svými vnoučaty, s Verunkou a s Honzíkem, ať z nich má velkou radost, oba ji dělají. A ještě bych jí chtěla vzkázat, že musí chodit, aby jsme se mohli navštěvovat tak, jako jsme navštěvovali se dříve. Teď to bylo takový utlumený. Takže to jí všecko přeju, hlavně všecko dobrý, to jí přeje kamarádka Jiška a Bajerovi.
0: Tak,
1: děkuji
0: ano.
1: Vám, paní Ostrá.
0: Tak to bylo
1: další
0: pěkné přání. Tak paní Mirko, slyšela jste paní Jiřinu chodit, abyste se mohli navštívit.
1: Ano, to je potřeba.
0: Tak jo.
1: To je potřeba.
0: Tak někdy zase nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: A už paní Eva z Veselí. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, ještě jednou vás zdravím a všechny posluchače. Dnesky má krásné narozeniny moje vnučka Natálka. Má 18 roků. Tak do života hodně a hodně zdravíčka, štěstíčka. Jí přejeme, přejí to rodiče, sestra Nelinka a já babička Eva. Aby se v životě měla dobře, z celého srdce jí to přejeme, aby se jí dařilo v životě a ve škole. A to jí jako přejeme všichni z domu.
0: Ano.
2: A ještě má narozeniny naša souseda Olinka Konečná. Ta má 6. tak taky přejeme hodně a hodně zdraví, štěstí, protože to zdraví ona potřebuje. Z celého srdce jí to přejí sousedí.
0: Ano, tak
2: taková,
0: paní Evo, Natálka dosáhla plnoletosti, že?
2: Ano.
0: 18 roku. Olinka Konečná, no ta už, myslím, že loni to byla plnoletá, ne?
2: Tak.
0: Má život před sebou.
2: Roky,
0: ano. Natálka má život před sebou, tak určitě je to šikovná slečna. Takže ať se jí ve všem daří. No a paní Olinka Konečná, ta může být ráda, že má takovou dobrou sousedku, která na ní myslí i v těchto dnech.
2: Ano, tak a jo. Natálka má ráda, chodí, když byla malá, menší, tak chodila do gymnastiky, jako cvičívala Teď už chodí tam vypomáhat každé pondělí a úterý, tak ju to pořád
0: No prostě je to
2: baví,
0: šikovná
2: drží,
0: slečna,
2: ano.
0: Ze které má celá rodina určitě radost. Tak jo, paní Evo, už budou písničky.
2: Ano, je šikovná.
0: Naschledanou.
2: A ta druhá je šikovná.
0: Olinka, ta je také šikovná.
2: Ano.
0: Tak naschledanou.
2: Ano.
0: Naschledanou,
2: děkuju,
0: paní Evo.
2: Naschledanou.
0: Tak a dnes paní Květoslava Krytinářová z Horní Rožínky slaví svůj krásný den. Čtu dál a proto z celého srdce přejeme to nejkrásnější. V kuchyni voní koláče a chleba, každému pomůžeš, když je třeba. S láskou vaříš, pečeš ráda, jsi naše jistota a velká paráda. Na zahradě kvete každý květ, pod tvýma rukama je krásnější svět. Po práci si umíš odpočinout, na sluníčku tiše spočinout. Největší radost v srdci máš, když vnoučata kolem sebe máš. A malá Aurinka, tvá pravnučka milá, do života další štěstí ti přinesla. Ať zdraví láska stále při tobě stojí a každý nový den tě něčím krásným spojí. Ať úsměv na tvé tváři září dál, protože pro nás jsi ten největší dar. Všechno nejlepší k narozeninám ze srdce přejí manžel Josef, děti s rodinami, vnoučata a pravnučka Aurinka. Vacenoviáci budou hrát pěknou směs.
3: Český rozhlas Brno.

0: No ale je také konec této směsi, kterou hráli Vacenoviáci. A mám tady další telefonáty. Tak paní Bartošková se dovolala. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostá. Zdravím vás a všechny brněnské rozhlasáky. Zahrajte, prosím, pěknou písničku mé kamarádce, paní učitelce Mařence Matouškové z Otnic, která se v sobotu dožívá 94 let. Mařenko, přeji ti všechno nej, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Děkuji, paní.
0: Nemáte za co, takže to bude písnička pro Mařenku k 94. narozeninám. A bude skutečně nádherná, paní Bartošková, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. A teď už paní Marie z Buchlovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jiřinko, já vás zdravím a všechny posluchače a já bych chtěla poslat písničku druhého oslavila dcera krásné narozeniny, půlkulaté a ještě kousek do Hodonína, paní Irena Pešlová, tak bych chtěla poslat písničku a také bych chtěla pozdravit všechny pravnučky do Hodonína, holky Tůmovi, Karolínku a Aničku, Horňákovi, Karličku a Beatku a Rozárku Kučerovou do Měnína. Všem ve škole přeji, školačkám a dceři hlavně hodně zdraví přeje mamka z Buchlovic. A děkuji moc za písničku.
0: No nemáte za co, paní Marie, jak jsem slyšela, to jsou samé slečny u vás.
2: No, já mám 5 vnuček a jednoho vnuka a 5 pravnuček a jednoho pravnuka, takže tak.
0: Tak kluči.
2: Ten má ještě do Prahy, ten má ještě 3 roky.
0: Tak klučíci tam jsou přece jenom, no každopádně vaše slova patřila především
2: ano.
0: Vaší milé dceři Ireně. Nashledanou.
2: Ano. Nashledanou.
0: A tady prosím o zahrání nějaké pěkné písničky pro zakladatele a bývalého kapelníka Mistříňanky pana Antonína Pavluše k jeho dnešním narozeninám. Hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky a rodinné pohody a ať mu dělá jeho Mistříňanka ještě dlouho radost, ale i posluchačům. Tomu přeje z celého srdce Naďa Jakubíčková s celou svojí rodinou. No a právě za chviličku nám bude hrát zmíněná Mistříňanka, ale já bych předtím ještě doplnila slovy právě Antonína Pavluše, který řekl, nikdy nehrát ledabile a aby kapela nezestárla se mnou. Hlavní zásadou je, muzikant a muzika musí v první řadě hrát pro lidi. A ať je to muzikant, zpěvák nebo skladatel, musí svým uměním oslovit i to nejprostší lidské srdce. No a touto písničkou právě Toník Pavluš oslovil mnohá srdce.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: No ale teď už opět Morava krásná zem a já už dávám slovo paní Marii. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych dneska chtěla popřát studentům z Biskupského gymnázia v Brně, kteří dnes mají slavnostní ukončení studia, a přeji jim, aby v životě našli uplatnění, které bude naplňovat. Ale hlavně bych chtěla moc poděkovat profesorům, kteří s nima měli celé 4 roky trpělivost.
1: Mm-hmm. Paní Marie, pakliže se nepletu, to Biskupské gymnázium, to je u nás na Lerchově ulici, že? V Brně.
2: Ano, ano.
1: Jo.
2: Přesně tak.
1: Dobře.
2: No, takže moc jako jim přeju do života, aby opravdu našli to, co je bude bavit, aby byli spokojeni. A moc děkuji těm profesorům, kteří to s nima vydrželi celé 4 roky a něco je naučili.
1: A na 4 roky budou mít ti studenti opravdu vzpomínky, které je budou provázet celým tím životem, třeba zrovna na té vysoké škole, protože gymnázium je vlastně příprava na tu vysokou školu. No. Tak jo, tak je zdravíme studenty, profesory, před sebou mají prázdniny, tak ať si trošičku odechnou. Tak jo.
2: Moc děkuji.
1: Není zač, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Nashledanou. A teď už paní Štortlíková.
3: Ano,
1: dobrý den,
3: paní Ostra. Já bych chtěla popřát paní Elišce Fialové k dnešním 91. narozeninám. Hlavně pošlete hezkou písničku, já jí přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví a zase zdraví. Já už jsem ji popřála osobně, takže...
1: Toto je taková ta třešinka na dortu, jak říkáme, že?
3: Ano,
1: milá
3: ano,
1: slova
3: ano.
1: I s pěknou písničkou.
3: Ona je vaše stálá posluchačka. Tak
1: to já, paní Elišce, děkuji. A písnička samozřejmě hudební dárek potěší a doufám, že i vás. Naschledanou.
3: Děkuji, naschledanou.
1: Naschledanou. A už si beru aktiv zasloužili hasičů Jihomoravského kraje, protože dnes má narozeniny 79. bratr Josef Dufka z Cetkovic, takže milí bratře, hasiči vám děkuji za všechnu tu vaši práci, kterou jste vykonal pro ně, no a do let příštích vám přeji samozřejmě hlavně to zdraví, to je jasné, no ale také spokojenost, pohodu, prostě přeji vám radost ze života. No a dnes oslavuje kulaté životní jubileum 60 roku pan Miroslav Janík z Petrovy Vsi. Přejeme ti, co koupit se nedá, zdraví a lásku, těch je nejvíc třeba. Radost ze všech věcí, pokoj a krásu, co duši léčí. Všechno nejlepší přejí manželka, dcera Miška a syn Matěj s manželkou Klárkou a písničkou potěší Vlčnověnka.
0: Český rozhlas Brno.

0: To byla Polka Václava Maňase a Antonína Perničky Rácu, moja milá. No já jsem ráda zase, že se k nám dovolala paní Pospíšilová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra, děkuji za spojení, všechny vás tam srdečně zdravím a další přání bych chtěla poslat našemu vnukovi. Jedná se o Vojtu Havlíčka z Haček u Konice. Před týdnem krásně zvládl maturitu, včera dostal vysvědčení a my mu přejeme, aby se mu dařilo v dalším životě a v dalším studiu. Je to babička a děda Pospíšilovi z Troubelic.
0: Tak mějte určitě, Vojta je určitě šikovný kluk, který, jak už jsem říkala, tyto děti mají život před sebou, tak jak si ho narýsují, tak možná, tak jim to vyjde.
1: No. Děkuji moc, mějte
0: nashledanou,
1: se hezky.
0: No a dnes se dožívá krásných 70 let paní Marie Mošťková z Hluku a pro ní následující. Ať prosté je přání moje z upřímného srdce pochází. Ať pevné je zdraví tvoje, ať štěstí tě provází. Všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, lásku, klid a boží požehnání ti přeje Marie Hýblová z Jestřabí se svojí rodinou. A ještě jedno přání pro 70. pro paní Marušku Mošťkovou z Hluku. Milá Maruško, léta nezastavíš, co bylo nevrátíš, vzpomínky ber s rezervou, do budoucnosti pušť se s vervou. Nestrácej čas, dělej, co tě baví, připijme na tvoje zdraví. Všechno jen to dobré a hlavně to zdravíčko, které potřebuješ, ti z celého srdce přeje a hezkou písničku k tomu posílá Lidka Marková z Velkých Pavlovic s velkou rodinou. Písnička, to bude krásná Vysočina.

Tak jsme se s Božejáky prošli Vysočinou. Byl to pěkný valčík Vlasti Dvořáka. No a ještě další přání. Písnička k narozeninám patří i našemu věrnému posluchači, panu Františkovi Pekárkovi z Hlohovce. Dnes slaví krásné 85. narozeniny. Přejeme mu spoustu zdraví, štěstí a lásky. Máme tě moc a moc rádi. Ze srdce manželka Marta, dcera Lenka a vnoučata Kateřina, Eliška a Mirek. A úplně poslední, chtěli bychom poslat písničku pro babičku a dědečka Janíkovi do Žádovic. Moc vám děkujeme za veškerou pomoc, lásku a podporu, co nám i dětem dáváte. Moc si vás vážíme a jsme rádi, že vás máme. Posíláme veliké díky písničku. No a děti Matyášek s Tomáškem posílají sladkou pusu. Písnička je připravená, rád bude vinařinka.

Tak to byla polka Miloslava Procházky Nalej vína, otextovala Hana Měsíčková, jak už jsem říkala, hrála Vinařinka. No a je 12 hodin 55 minut, takže Morava krásná zem, tedy její polední část, končí. Neloučíme se však nadlouho, setkáme se krátce po 18. hodině. Pohodový den vám přeje Jiřina Ostrá. No a teď už slyšíte, hraje Bolšičanka, hraje orchestrální skladbu Ladislava Kubeše staršího Potůček v lese. Thank you.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Nicole Kouklová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Mozaik.

0: Cesta lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2 sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Bučovicích vznikne nová výjezdová stanice hasičů na trase budoucího obchvatu. Vláda navrhuje reformu penzijního spoření. V Moravském Krasu dnes začíná cyklus večerních jeskynních koncertů a bude převážně zataženo s přeháňkami teploty do 20 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Profesionální hasiči budou mít v Bučovicích novou výjezdovou stanici. Zastupitelé města schválili bezúplatný převod potřebného pozemku hasičskému záchrannému sboru. Ten díky tomu může začít připravovat projekt a požádat o dotace. Nová budova nahradí už nevyhovující stanici v centru města. Vznikne za železniční tratí ve směru na místní část Kloboučky, říká starosta Jiří Horák z KDU ČSL.
3: Hasiči vyhodnotili, že nejvhodnější by byl pozemek na trase budoucího obchvatu na všestranné křižovatce, tak aby byla co nejkratší doba pro zásahy. A tento pozemek jsme po domluvě s hasiči vykoupili a převedli na ně. S tím ovšem, že kdyby tam ta hasičská zbrojnice nezačala vznikat do 7 let, tak by tento pozemek se převedl zpátky na město.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes představila návrh na změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila ministryně snížení poplatků za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun nebo umožnit lidem do 36 let vybrat si třetinu naspořených peněz. Zákon o změně penzijního spoření by vláda měla projednat do konce června. Dobrovolní hasiči z Luhačovic získali nové terénní vozidlo. Zakoupená čtyřkolka bude sloužit především k zásahům v nepřístupném terénu, kam se běžná těžká technika nedostane. Město za ní zaplatilo přes 1,5 milionu korun, skoro 900 tisíc pokryla dotace. V jeskyních v Moravském Krasu na Blanensku dnes startuje cyklus večerních koncertů. Umělci vystoupí každý den do neděle vždy od 18 hodin. Mezi účinkujícími jsou Spiritual Quintet nebo Vojtěch Dyk. Ten zítra zaspívá v jeskyni Výpustek, která má největší kapacitu. Najednou pojme až 12 diváků. Pokračuje mluvčí zprávy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš.
4: Radíme všem, aby přišli velmi teple oblečení, protože tím, že tam budou hodinu, hodinu a půl sedět v 7 stupních Celsia a takřka 100% vlhkosti, tak můžou velmi lehce prostydnout. Taky doporučujeme přijet nebo přijít s výrazným předstihem, aby mohli najít parkovací místa.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude převážně zataženo, občas s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a k večeru čekejte od západu ubývání srážek a částečně zmenšování oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západní až severozápadní. Rozptylové podmínky budou velmi dobré nebo dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Kývalky tvoří kolony, na stém 93. kilometru pak zůstává auto s poruchou. Mezi 22. a půltým a 21. a půltým kilometrem D52 pracují v levém pruhu ve směru na Brno silničáři a v Nesovicích pozor na železničním přejezdu, nefunguje tam světelná signalizace. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak už to tak bývá, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Založila vlastní divadelní společnost, za sebou má první premiéru a o dalších plánech nám jistě poví. Herečka Nicole Kouklová je naším hostem. Vítám vás.
6: Děkuji za pozvání.
2: Alex host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Máme herečku Nicole Kouklovou, která založila nedávno vlastní divadelní společnost. I po rozchodu se svým manželem Karlem Heřmánkem mladším ji můžete vidět také v divadle Bez zábradlí. Navíc se věnuje marketingu. V tom, že budete herečkou, v tom jste měla jasno docela brzy.
1: Jo, je to tak. Vlastně jsem se rozhodla jako malá holka a nějak jsem si za tímhletím nápadem tvrdošíně šla, nebo takhle, na té cestě mě to už nepřestalo bavit, takže to dělám do dneška, no.
0: Bylo něco na té cestě, kdy jste si říkala, že to možná není ta správná cesta, že jste třeba se chvílemi vydala jinou cestou?
1: Takhle, že by jsem někdy došla k tomu, že jsem se spletla, že mě to přestalo bavit nebo nenaplňuje, to ne, ale samozřejmě v různých jako peripetích života herce se stane, že práci třeba nemá vůbec nějakou dobu a někdy ji má zase až moc. To prostě takhle je.
0: A když ji nemá, tak je to ta doba, kdy začne pochybovat?
1: Je to ta doba, kdy o sobě i začne pochybovat, jestli je dostatečně dobrý a tak dále, ale to je na jinou diskuzi a další, ale vlastně mně se to samozřejmě stalo, jako asi každému, a proto jsem se právě začala věnovat PR.
0: Tak zůstaňme ještě u toho herectví. Jak se to v dětství projevovalo, že byste mohla být herečka? Byla jste ráda středem pozornosti? Předváděla jste se?
1: Je to tak. Já jsem strašně ráda vlastně ukazovala všem návštěvám, jak umím zpívat, tančit a něco jsem strhávala jsem na sebe tu pozornost, nebo jsem o ní bojovala. A že jim něco, že během té návštěvy něco si se cvičím a pak to budu ukazovat. Vzala jsem si vždycky takovou fialovou puntíkatou sukni, to byl můj prostě kostým a tancovala jsem na Dádu Patrasovou a recitovala jsem Spěj Bláhu Hurvínka, co jsem měla oposlouchaný z kazet a tak dále. Takže takhle to asi začalo v úplně tom raném věku, no a potom vlastně už na základní škole jsem začala navštěvovat různý kroužky jako dramatický a zpěv a tanec. Takže tam se to projevilo jakoby naplno a vlastně od té doby jako já to jako tak jako přeříkávám to, co mi bylo řečeno mýma rodičema nebo mámou, že od 8 let jsem přišla jednoho dne domů po dramaťáku a pronesla jsem, že prostě budu herečka. Tak úplně to nebylo braný vážně v tomhle věku, ale pak, když se mě to nepustilo a přišla jsem v 15, že se hlásím vlastně na Pražskou konzervatoř, tak už to mamka začala brát trošku jako vážněji a domluvili jsme se, že jsem chodila na 8letý gympl, takže si můžu vlastně tohleto zkoušet a dělat v uvozovkách, co chci a jít tam, kam mě jako tahne srdce, ale že dodělám ten 8letý gympl. Za což jsem taky ráda, za tenhle ten krok, že vlastně mamka chtěla, aby jsem si dodělala takzvaně normální školu. Takže jsem vlastně dostudovala to 8letý gymnázium společně s konzervatoří a pak jsem přišla na DAMU.
0: Abyste měla nějakou jistotu, kdyby náhodou to herectví neklaplo, kdyby pro vás nebyly role a práce, tak abyste...
1: No tak jistotu, spíš to vzdělání, nějaký ten všeobecný tak. Přehled a tak, abych se ještě mohla zapojit to vlastně jako třeba do studia nějakého jiného oboru, protože na pražské konzervatoři vlastně nejsou předměty jako na střední škole, tam jsou povinný úplně jiný předměty, spíš více zaměřený na tu uměleckou část, takže jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Byl to takzvaně úlet občas, že prostě chodím na doučování fyziky, matiky, chemie, ačkoliv mi to jsem tomu a doteďka tomu vůbec nerozumím, ale nějak jsem to do té hlavy musela dát a aspoň projít s odřenýma ušima.
0: Takže gymnázium byla nutnost a konzervatoř byla radost.
1: Ano.
0: Měla jste to tak rozdělené.
1: Je to tak, ale já vlastně si vážím i, když takhle zpětně vzpomenu na paní Hanu Pokornou, která jako měla se mnou obrovskou trpělivost, paní ředitelka, a vlastně i díky tomu, že mě pozorovala od nějakých 11 let a chodila jsem za školu reprezentovat v nějakých recitačních soutěžích a tak dále, tak mě v tom podporovala. Myslím si, že kdyby nebylo tady ty i její vstřícnosti, tak vlastně tu školu vlastně nemůžu studovat dálkově. To nebylo úplně obvyklý.
0: Říká Nicole Kouklová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host přijela herečka Nicole Kouklová. Je herectví dřina?
1: Je.
0: Nebo je dřina jenom v době, kdy třeba není ta nabídka? Nejsou ty role.
1: Ne, tak dřina je to především v době, kdy ta práce je, kdy člověk je nějak plně ponořen do procesu, ať jako asi natáčení a všeho, co s tím souvisí, nebo zkoušení. Je to obrovská časová i investice a tím, že to je herectví, je to obor, jaký je, tak tam musíte prostě být přítomný fyzicky, takže i jako různý proluky, čekání, trpělivost, to všecko ta profese vyžaduje, no.
0: Mm-hmm. Takže když jste potom na place, tak než se nastaví a všechno připraví, nastaví se kamery, nějaký záběr, tak obraz, tak vyděláte co? Jak si krátíte chvíli?
1: Tak já, když teda mám tu příležitost něco natáčet, tak se učím text. A nebo pracuju, že si beru prostě počítač a ten čas se snažím jakoby co nejefektivněji využít, ne prostě jenom sedět a koukat. No. Mm. Takže to prostě takhle k tomu patří a takhle to je potřeba brát. U divadla zase, když prostě člověk je nějakou součástí většího týmu a než na ně třeba přijde řada, zkouší se zase se opozdí něco, je nějaký proces zkoušení, takže se třeba čeká, když je nějaká zrovna tady ta kreativní chvíle, scéna hercu přede mnou nebo po mně, tak prostě to je potřeba s tím jako počítat, no. Vlastně teď si to uvědomu, že herec musí být hodně trpělivý, ale jako i s čekáním na role. Takže vlastně to opravdu je jedno z kritérií.
0: Takže trpělivost. Vy jste, nevím, jestli vám došla trpělivost, ale nebo jaký byl důvod nebo impuls k tomu, abyste založila vlastní divadelní společnost, tím pádem tak trochu šéfujete, nebo ne, tak trochu šéfujete si sama. Tak chyběla vám trpělivost?
1: Vlastně se to tak dá trochu říct, protože já jsem vlastně nějakým způsobem začala poohlížet po práci, že bych se ráda třeba vrátila i před kameru a tak, a nebo třeba hostovala a podívala se i do jiných divadel. No a vlastně mi bylo všude řečeno, je to hrozně hezký nebo milý, ale my máme třeba plán a máme obsazeno 2 roky dopředu. A já jsem prostě tak nějak jako to nevzdala vnitřně a říkala jsem si, tak asi, nevím, tak si začnu číst prostě hry, třeba mě nějaká trkne. A to se právě stalo u Prádelny v Brooklynu. Mně se do ruky dostal text a až teď, ve chvíli, kdy jsme se jemu i jako velice intenzivně věnovali v uplynulém měsíci, jsem si začala uvědomovat, už jsem věděla, co držím, že držím nějaký trošku takový jako klenot v ruce, ale ten měsíc, co jsem v něm naznačila teďka, že jsme se tomu věnovali, jsem vlastně tak jako hlouběji se dostávala do toho, kdo je John Patrick Shanley. Seznámila jsem se s ním vlastně být takhle na dálku a uvědomila si, že to je neskutečný štěstí, co mě potkalo, protože to je úžasný autor. On je vlastně scenárista i jako filmovej, sám si i režíruje, má třeba na svém kontě i spolupráce s Meryl Streep a opravdu jako hollywoodský režisér, je držitel i Oscara, Pulitzerovy ceny, takže vlastně už jenom tohle je nějaká záruka kvality a já jsem s ním strávila asi tak 2 večery, kdy jsem se jako ponořila do nějakých videí na YouTube a dokumentů a rozhovorů, do kterých jsem se začetla. Je to nesmírně zajímavý člověk, takže já vlastně jsem měla asi nějaký jako dobrý instinkt, když jsem tady ten text přečetla, vlastně jsem ho zhltla a říkám si, tak co, tak já vlastně viděla jsem prostě před sebou Romana Zacha, když jsem si to četla. Pak jsem opravdu i uvažovala, kdo jiný, kdo, jako to není možný, kdo jiný by mě napadl. Samozřejmě mě napadly nějaký jména, ale prostě toho Romana nějakým způsobem už nějakou dobu znám osobně, znám jeho styl práce a prostě se mi na to hodil. Takže jsem přesně hodila na něj ten text a čekala na nějakou jeho reakci, na kterou, který jsem se teda dočkala po pár měsících. Standardně, když jsem spolu hrála, tak jsem říkala, už ses na to koukl, je mě ten mail zapad, já jsem to asi vymazal. Mně se aktualizoval mobil, pošle mi to znova, takže vlastně na několik pokusů, ale ne, že by nechtěla, ale prostě to se občas mužům děje, tak jsem opravdu ho donutila si ten text přečíst a shodli jsme se na tom, že to má potenciál a vlastně zhruba koncem loňského léta jsme jako se shodli, plácli a začali jsme řešit tu samotnou realizaci. S čímž souvisí právě to založení divadla, protože provozovat si nějaký divadelní představení na fyzickou osobu nejde, takže s tím souvisí tady to zařizování a byrokracie a to vlastně mě trošku pošoupla, donutilo si založit tu divadelní společnost.
0: Tak a dotáhli jste to až tedy do premiéry a o té budeme mluvit za malou chvíli. Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídám si s herečkou Nicole Kouklovou, která založila vlastní divadlo. Divadlo Uvidíme. To je zajímavý název. Uvidíme. Jak jste na to přišla?
1: No, sama u skleničky s červeným oblíbeným vínem uvažovala jsem nad tím vlastně, aby to mělo nějakou souvislost s divadlem a s nějakou jakou, jako hereckou hantýrkou, co často herec používá. A vlastně jsem došla k tomu, že velice často používáme, no, uvidíme. Jo, tak co zkoušíte, jak to dopadne, uvidíme. Jak to dopadlo, nebo jak to budou brát, no uvidíme, jak diváci na to budou reagovat, jo. Takže furt tady to vlastně slovo je skloňovaný, jako ve všech možných situacích. Takže mě napadlo prostě jednoduše to divadlo nazvat Uvidíme.
0: Tak divadlo je tady založené na to, co tomu všechno předcházelo, papírování a tak dále, obíhání úřadu, to, na to se vás ptát nebudu, ale umím si to trošku představit. Nicméně založila jste tedy divadlo Uvidíme, který mělo minulý týden svou vlastně první premiéru, mm-hmm. a to právě hry, kterou jste zmiňovala, Prádelna v Brooklynu. Vtipné, dojemné představení, dva lidé, kteří se potkají v situaci, kdy to není úplně zcela mm-hmm. běžné, a nechám mluvit vás, protože mm-hmm. vy v té hře sama hrajete.
1: Jo, jo, ne, tak když jste to takhle říkala, tak mě hlavou běželo, že to je my třeba nemáme tak ty prádelny, jo, jakoby častý, ale je to jako kdybyste prostě šla vynést odpadky a potkala muže svého osudového, tak vlastně o tom trošku je to představení, že si jde Fren vyprat svůj pytlík špinavého prádla a v takových jako situaci, kdy si běžně vyřizuje jízdenku na vlak a poslouchá hlasovku od kamarádky a řeší práci a je prostě v takových těch rutinním zápřahu povinností, tak vlastně se jí stane to, že narazí na takového zajímavého týpka, který ho stvárňuje Roman Zach. A vlastně ten příběh není jenom o nich dvou, ale je ještě tam vlastně taková jako kapitola Freniných sester, dvojčat, který hraje Kateřina Zapletalová. Takže to je taky velice překvapivá linka a vlastně já nechci jako prozrazovat, ale ta hra je opravdu hodně dynamická a překvapivá. Já jsem na první čtení, kde byla i fotografka a zbytek týmu, a který třeba tu hru samozřejmě četla, ale ta fotografka ji slyšela úplně poprvé, ten příběh, tak ona úplně valela oči za tím foťákem a říká, že co vypadne z té další kapitoly, mě to úplně zajímá, to je úplně šílený, za takový extrémy a takovýhle příběh, takže opravdu je o čem hrát. A je to výborně napsané, jak už jsem zmiňovala v předchozím vstupu, vlastně ten autor John Patrick Shanley je výborný scenárista, takže opravdu vzít si do ruky a vlastně i do úst jeho text je radost. A vlastně s nějakou režií a úpravou Romana Zacha si myslím, že se to snad povedlo.
0: A prozraďte právě, jak jste se cítila před premiérou, když jste byla vlastně zároveň herečkou, ano, hrajete v té hře, ale zároveň šéfkou, vlastně zodpovídáte za to. Tak byla ta trema jiná, byla větší?
1: Ne, já jsem paradoxně, samozřejmě člověk má nějakou trému a prostě je to adrenalin, ale já jsem se snažila uzemnit a být v klidu a vlastně si to užít. A vlastně jsme si to i říkali, hlavně si to užít, ta práce tam už prostě za náma snad nějaká vidět bude. Text, i kdyby jsme popletli, tak to se prostě stane, tak se jde dál. Ale chtěla jsem si to užít. Tam už mě bylo jasný v ten pátek minulý, když jsem stála za tou oponou, říkám, tak snad už všechno je zařízený, co není a co jsem zapomněla, tak prostě už nezměním. Teď už člověk musí koukat dopředu a vlastně jako byla to samozřejmě zodpovědnost. Vlastně jsem si úplně uvědomila, tak 3 minuty před posledním zvoním jsem říkala, panebože, to je vlastně první diváctvo, první potlesk a první premiéra vlastně tohodle toho divadla. Takže jako jo, ale že bych to nějak jako předtím extrémně, tam vlastně bylo takový očkrtávání povinností, všecko zařídit, všechno vykomunikovat.
0: Nebyl čas být nervózní.
1: Hlavně přesně tak, ve chvíli, kdy tohle řeším a k tomu ještě to PR a všechno prostě produkci, organizaci, vůbec té premiéry, pak prostě samotný to hraní. Já jsem se snažila už poslední poslední dny koncentrovat především na to, že chci být i myslí na tom jevišti, aby bylo na co koukat, aby se neříkal uvidíme, ale viděli jsme. Takže vlastně tohle byl můj nějaký cíl a jsem prostě za to ráda, jak to vlastně dopadlo, jaká atmosféra byla a že jsme se to takhle užili.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou Nicole Kouklovou, mimo jiné o divadle Uvidíme, které sama založila, jenom dodáme, že to není kamenné divadlo, ale že máte, nebo využíváte ano. Divadlo Metro. Je to tak,
1: je to domácí scéna pražská, tady to, pardon, jako tenhle ten krok vůbec založit divadelní společnost už tak je odvážný a vlastně na tož, to bych si vůbec ještě zatím netroufala.
0: Ale vyrazíte do regionu, vyrazíte s Prádelnou.
1: Přesně tak, čeká nás teďka letní hraní, první vlastně i repríza po premiéře teďka v Lulči Panelka na Moravě u Vyškova a vlastně potom se ještě vypravíme 16. června do Vejprnic u Plzně a 14.8. nás čekají Vodě Rádky u Říčan, to je taková krásná letní scéna, kde se hraje pod hvězdama, nebo když prší, tak se zalejede střecha a i to je výhoda.
0: I mokrá varianta.
1: Přesně, i mokrá varianta, takže určitě srdečně zvu.
0: Tak a co nepošilháváte už po nějaké další hře? Neměla jste zase nějaký klenot v ruce? Nečetla jste?
1: Takhle, já bych ráda nejdřív dokončila tady tu a ještě se probrala trošku takzvaně z diskotéky, protože od té premiéry plnou opravdu pár dnů a ještě s tím souvisí další jako dodělávky a dotažení, ale samozřejmě nebráním se tomu, budu si číst další hry, mám další jako, mám i dokonce nabídky od vlastně autorů, který se mi ozval, že třeba píšou, tak mi poslali svoje hry, což mě ohromně jako těší. Ale říkám, zatím se nevrhám po hlavě do ničeho, čekám zase, až mi něco jako spíš samo spadne do cesty.
0: Vy jste stále, nehrajete jenom ve své produkci, ale hrajete stále třeba i v divadle Bez zábradlí. V čem vás tam můžeme vidět?
1: Tak divadlo Bez zábradlí je stále moje domovská scéna, kde vlastně působím už přes 10 let a aktuálně tam jsem v 5 inscenacích. Třeba Hra, která se zvrtla, Kabaret, Berlín, Berlín, nebo Láska z mládí, a teď nejnově vlastně Apartma v hotelu Plaza. Takže to je prostě moje domovská scéna, můj domov, kde vlastně jsem každý týden a pak jsem ještě nově začala letos vlastně v letošní sezóně hostovat ve Venuši ve Švehlovce pod společností Didi Art. Takže ještě takhle.
0: Teda, ale nemotá se vám někdy text, musíte se třeba koncentrovat před každým představením, abyste se naladila na tu hru a na
1: text.
0: Víte
1: co, tím, že vlastně i v Bez zábradlí není ansábl a vlastně každý představení má jiný složení, jinou partu, tak se ta koncentrace vlastně vytvoří sama už jenom potkáním těch lidí, že se člověk zorientuje, kde je. Ale vlastně mě to baví a myslím si, že zase nemám na repertoáru tolik her, abych ještě si mohla dovolit plíst texty. Já si myslím, že jsou herečtí kolegové, kteří opravdu mají toho mnohem víc a tam už asi nastává v hlavě zmatek ve chvíli, kdy člověk má 15 a víc her na repertoáru, tak tam to si ještě jako nemůžu trufnout jako srovnat, protože jsem se do téhle situace nedostala, ale tam chápu, že když člověk opravdu má větší plochy a opravdu denodenně hraje něco jiného, tak už ta příprava vyžaduje i jako delší čas, aby si třeba prošel scénář. A,
0: a když narazíte ale na Romana Zacha, svého partnera v jedné hře a hrajete v jiné, tak ta koncentrace je na místě? Srovnat se, kdo je kdo?
1: Musím říct, že vlastně teď se nám stala v sobotu jako docela vtipná příhoda, protože jsme měli v pátek premiéru a hráli jsme asi po měsíci spolu právě představení Láska z mládí v divadle Bez zábradlí. A Roman na mě v jednu chvíli tak vytřeštil v oči a řekl, Ježíš Kriste, já jsem ti už chtěl říct s tím jménem vlastně tý postavy. Já říkám, jako Romane, uvědom si, nebo jako, kde jsi, v jaký hře, jo. Ale vlastně ne, já si myslím, že to je zase něco, že člověk prostě hraje jiný příběh a je v jiných kulisách a tak, ale samozřejmě stát se tomu, že jsme jenom lidi.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: V Alex a host je s námi herečka Nicole Kouklová, která 10 let byla manželkou Karla Heřmánka mladšího. Tím pádem vaším tchánem byl legendární herec Karel Heřmánek. Bylo něco, co jste se třeba od něj herecky mohla naučit? Nebo něco, co vám o herectví řekl on sám?
1: No tak my jsme o herectví jako velice často a rádi debatovali a jako naučit to nejde, talent nejde okoukat, ale jde se samozřejmě inspirovat, takže tou inspirací bylo obrovskou a vlastně teď se mi vybaví jedna věta krátká a to si myslím, že mluví za všechno, nebrat se vážně.
0: Řídíte se tou větou.
1: Vlastně jo, vlastně ne, že bych jako to měla jako prostě nějakou mantru a furt si to, ale myslím si, že je to důležitý, akor u toho herce, u toho povolání, dostane se do různých situací, komunikuje se strašnou spoustou lidí, neustále je jako vystavován třeba nějaký kritice nechtěný, takže si myslím, že člověk, když by se bral vážně, tak by to asi dělat nemohl.
0: Takže třeba když se objeví nějaký hejt, nějaká kritika, tak házíte jí za hlavu, nebo
1: tak člověka to samozřejmě mrzí, ale já bych si troufla říct, že jsem člověk, který, po kterém se tak jako sveze a jde dál. A vlastně řeknu, je chudák, no ten člověk asi, já nevím, já nemám čas na to, jako být na internetu a psát negativně o někom, koho jsem v životě nevěděla, nepoznala, nebo neměla možnost, nemám s ním osobní zkušenost. A myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu se mě třeba staly situace, že jsem byla velice naštvaná, že jsem třeba byla, nevím, v nějaký restauraci a nevím, čekala jsem dlouho, dostala jsem špatný, všechno bylo špatně, jo. Personál se třeba tak jako, byly samozřejmě situace, kdy jsem si říkala, ty já snad něco napíšu, nebo jako řeknu, ale to byl takovýhle extrémní jakoby pocit sobě samotný a nedokážu si představit, že bych takovýhle pocit měla, abych psala někam online o někom cizím, takže to je prostě každýho věc, ale já ten svůj čas takhle nechci trávit.
0: Ono asi záleží, jaká kritika tam je, pokud je konstruktivní a může vás třeba někam posunout, tak si ji věnuje.
1: To beru, jasně, tak jako myslím si, že ne každému je člověk sympatický, ne s každým se prostě shodne, to je normálně, to je přirozený, jako jo, každý z nás je úplně jiný, tisíc lidí, tisíc názorů, ale jsem jakoby otevřená nějaký jako konstruktivní komunikaci, ne prostě jenom nějaký zbytečným hejtům.
0: Tak to, že nemáte čas se na to se věnovat zbytečným hejtům, jak říkáte, to ukazují vaše činnosti, které máte, protože vlastní divadelní společnost nebo divadlo, to není jediné, čemu se věnujete. Vy se také věnujete akci Basking pro slunce už několikátým rokem. Tuším, že devátý ročník. Co to obnáší?
1: Tak koncem února si zasednu počítači a začnu obepisovat svoje drahé kolegy a kamarády, herce, muzikálové herce, zpěváky, kapely a začínám dávat dohromady harmonogram nebo vlastně jako program toho nadcházejícího ročníku. Letos mi to vyšlo krásně, že tam třeba můžou návštěvníci potkat Rozálii Havelkovou, Davida Krauseho Gypsy Band a potom třeba Šimona Bylinu, Milana Peroutku, Ježíš Maria, Buky Bakers, je tam opravdu 25 bodů v programu. Jo, já jako
0: tak, a kde se to odehraje a vlastně co je smyslem té akce?
1: Ta akce bývá každým rokem na Jungmanově náměstí, je to jednodenní záležitost, vlastně takzvaně baskujeme, hrajeme na ulici, tak jak to bývá pouliční umění, tím vlastně to pouliční umění podporujeme, nějaký povědomí a nějakou takovou složitější byrokracii, která se tím taky stojí, takže ta myšlenka je taková, ale hlavně vlastně Basking pro slunce, protože to je pro nadační fond Slunce pro všechny, kterého jsem patronkou. A vlastně všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a to, co vlastně kolem jdoucí hodí do pomyslného klobouku, tak to jde za tou nadací Slunce.
0: Já jenom doplním, že se to koná na Jungmanově náměstí v Praze.
1: V Praze, ale to si to 15. června, takže určitě přijďte.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes je v Alex a host Nicole Kouklová, která nám představila divadelní hru ve své vlastní režii. Takzvaně na vlastní pěst se vydala. Ta hra se jmenuje Prádel na Brooklynu. Vy sama máte kladný vztah k New Yorku. Není liž pravda?
1: Ano, ano. Je to tak, no. Ta jsem vlastně brala i vlastně tím, že jsem se do té hry ponořila, četla, tak jsem se vlastně zase dostala do New Yorku a možná i to byl ten důvod, prostě, že mě to šlo po vůli, že vlastně se mi to tak líbilo i to prostředí a do New Yorku se pravidelně vracím, mám to tam strašně ráda, jezdím si tam pravidelně i pro inspiraci, chodím tam hrozně ráda do divadel a je neskutečný, že člověk má možnost na té broadwayské scéně vidět opravdu jako světový herce, takže to mám hrozně ráda. A pak takovou tu autenticitu jednotlivých částí. Jako procházím se po oblíbených místech a teď jsem právě naposledy na jaře, když jsem tam byla, tak jsem strávala hodně času chozením kilometrů a kilometrů, desítek kilometrů po Brooklynu právě. Že jsem nasávala tu atmosféru pro to studium téhle hry.
0: A vyplatilo se.
1: No snad jo.
0: Kam se chystáte v létě? Je to právě New York nebo do zámu?

0: vlastně jsem tak přičichla k tomu Balkánu, který mě voní a který mě zajímá a má i takový jinak autentický. Je to něco jiného než Evropa nebo Amerika nebo Asie, takže to mě začalo bavit a těším se, že tam vlastně koncem měsíce, když skončí sezóna, ty pracovní povinnosti, takže tam pojedu s kamarádkou, se kterou jsme si slibovali hodně dlouho, že vlastně bychom spolu někam měli vyjet na dovolenou a protože má dítě a povinností taky spoustu, tak vlastně letos to vyšlo, tak na to se moc těším.
1: Na to se těšíte ještě něco, co plánujete během letních měsíců, než zase naplno přijde ten zápřah divadelní?
0: Mm-hmm. Tak kromě pár nějakých pracovních povinností, jako právě třeba hraní, který jsem zmínila, Prádelnu v Brooklynu, hrám 14.8. na scéně ve Vodě Rádkách a pak samozřejmě s Divadlem bez zábradlí mám taky pár představení v rámci letních scén, tak no, vlastně mám Noir Film Festival, kterýmu dělám PR, a Karlovarský festival. To je tak vlastně hezký, že začátek prázdniny Karlovarský festival, kam jezdím pravidelně už asi 5-6 let. A potom na konci prázdniny jezdím na Noir Film Festival už asi čtvrtým rokem. Tak oběma vlastně zajišťuji nějakým způsobem PR. Ne teda pro Karlovarský festival, přímo pro Karlovarský festival, ale vlastně pro nejmenovaný vlasový salon, kterým vlastně spravuje jaký beauty lounge a je oficiálním partnerem. Takže tam vlastně působím pár dnů pravidelně ze začátku a na to se moc těším, i když je to náročný.
1: Jsou tam nějaký film třeba v Karlových Varech nebo vůbec?
0: Musím se přiznat, že vůbec. Já prostě od rána nebo dopoledne od 9:10 jsem až do večera v tom salonu. Vlastně mám tam, starám se i vlastně o různý kolegyně a vlastně herce, herečky, vlastně zajišťuju PR výstupy. A večer jsem ráda, že se takzvaně vyvenčím a můžu třeba jít pozdravit kamarády a vidět se s nima.
1: Tak ať vám všechny plány vyjdou, užijte si dovolenou, mějte se krásně a moc děkuji, že jste přišla. Nikol Kouklová.
0: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: O kompenzacích pro obce kvůli dostavbě Dukovan bude stát jednat po obecních volbách. Školní rok si do 30. června prodlouží na 20 škol z celé republiky. Policisté pátrají po pohřešované ženě z Brna a bude převážně zataženo s přeháňkami teploty do 20 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Obce na jihu Moravy a na Vysočině mají stále šanci získat až 12 miliard korun na kompenzace kvůli stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO ale počítá s tím, že nová jednání začnou po říjnových komunálních volbách. Požadavky obcí jsou v akčním plánu, který odsouhlasila předchozí vláda. Patří mezi ně budování nových silnic, mateřských škol nebo ordinací.
2: Pokud ty obce budou mít nějaké více náklady, tak se to bude řešit. Dává to smysl, aby se to řešilo už s novým vedením jednotlivých obcí.
3: Ministr Karel Havlíček z Hnutí ANO chce posuzovat projekty, aby bylo jasné, že přímo souvisí s dostavbou Dukovan. Náměstek jihomoravského hejtmana Marek Sovka z TOP 09 to považuje za legitimní požadavek.
4: Jsme schopni 90% těch projektů obhájit, protože souvisí přímo s tou dostavbou.
3: Podle Sovky by neměla nová série jednání ovlivnit časový harmonogram plánovaných projektů. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení po celé republice požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za ANO letos na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví. Policisté pátrají po pohřešované Jitce Blaškové z Brna. Od úterního večera o sobě nepodala žádnou zprávu. Žena má podle policistů psychické potíže a její blízcí mají obavy o její bezpečí. Do pátrání jsou zapojeny 20 policistů a vrtulník s termovizí. Pokud někdo pohřešovanou ženu viděl nebo o ní má informace, má zavolat na policejní linku 158. Popis ženy přidává mluvčí jihomoravské policie Petr Vala.
5: Pohřešovaná žena je zdánlivého stáří kolem 60 let. Vysoká přibližně 165 cm a štíhlé postavy. Má kratší černé vlasy a nosí výrazné dioptrické brýle s červenými obroučkami. Naposledy byla oblečena do volnějších červených džínů, bílé větrovky a bílého trička s krátkým rukávem.
0: Karavanisté na Vysočině se potýkají s nedostatkem parkovacích míst. Takzvaný štel placů pro obytné vozy je v regionu podle Asociace kempování a karavaningu nejméně v republice. Zájem o cestování s karavany a obytnými vozy přitom podle asociace stále roste.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně zataženo, občas deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a k večeru čekejte od západu ubývání srážek a částečné zmenšování oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Více už za chvíli s brněnským meteorologem Petrem Hruškou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Kývalky, na D2 od Chrlic. Na D52 počítejte s omezením mezi 22. a půltým a 21. a půltým kilometrem. V levém pruhu ve směru na Brno tam pracují silničáři. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré odpoledne, milí posluchači a vážené posluchačky Českého rozhlasu Brno. A všecko nejlepší vám, milé Tamary, které dnes slavíte svůj svátek. Ale nejen jmeniny jsou to, co lze oslavovat 3. června. Máte-li narozeniny, taktéž všecko nejlepší. Svých narozenin by se dožila dnes, tedy 3. června, Dana Drábová nebo Václav Hybš, či Václav Vorlíček. A narozeniny, pokud mě neklame Wikipedie, narozeniny ty dnes slaví třeba Jiří Langmajer, herec, kterého jistě znáte. No tak televizní seriály sledujete určitě, ale pokud sledujete pravidelně i Dobré odpoledne, víte, že vás už za chvíli čekají informace o počasí s Peterem Hruškou. V Dobrém odpoledni vás za chvilku přivítá Dan Barta, ale za chviličku taky Elton John se skladbou, která se vlastně hned dvakrát zapsala do historie světové pop music. Poprvé v roce 73, kdy ji věnoval jako poctu Marilyn Monroe, a podruhé v roce 1997, kdy to byla pocta princezně Diáně. Poznáte ji podle toho, jak v úvodu zpívá Elton John. Je-li tam English Rose, je to ta verze z roku 97. A pokud Goodbye Norma Jean, je to ta písnička, kterou nahrál před už více než 50 lety. Tady je Borek Kapitánček, přeju vám dobré odpoledne. Čeká vás Trefa, zavedeme vás na seniorskou olympiádu a mnoho dalšího.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: V květnu před 53 lety tuhle písničku Elton John nahrál, o něco později vyšla na singlu, takže už víc než 50 let známe Candle in the Wind. Ale už hodně dlouho čekáme na to, co nám řekne o počasí Petr Hruška. Vítám ho na naší lince, přeju dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: No a protože to je meteorolog brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, ptám se ho na to, kam až klesly ty aktuální teploty na jižní Moravě, poté co brněnskou aglomeraci už víc než 2 hodiny skrápí déšť.
2: Áno, je to správne povedané, že klesli, pretože vyššie teploty sme mali ráno alebo do poludnia ešte pred tými zrážkami. V tejto chvíli je tak okolo 16 stupňov približne. Teplota sa celkom vyrovnala v rámci kraja, pretože na mnohých miestach sa vyskytujú zrážky vo forme dažďa, prípadne niekde mrholenie. A k tomu nám fúka mierny západný alebo severozápadný vietor.
1: Je čas na to zeptat se vás, jestli tohle, co zrovna teď panuje na jižní Moravě, bude mít dlouhého trvání, tedy jaké bude odpoledne a co nás čeká na večer a v noci?
2: Ešte v najbližších hodinách budú sa zrážky vyskytovať na mnohých miestach, ale potom postupne sa začnú vytrácať, bude to slabnúť celé to zrážkové pole a bude sa presúvať smerom na východ. Tam ešte hlavne v juhovýchodnej časti kraja, tam by sa slabšie občasné zrážky mohli vyskytovať až do večera. Celkovo ale teda už bude tendencia postupne k tomu ubúdaniu zrážok.
1: Noc nás tedy čeká jasná, nebo aspoň polojasná?
2: Áno, tam by sa v priebehu noci malo postupne vyjasňovať a v druhej časti noci a ránu, hlavne v údoliach, sa lokálne môžu vytvárať hmly, minima 11 až 8 stupňov, takže taká relatívne chladná noc a ráno a vietor v noci by mal byť slabý premenlivý alebo slabý juhozápadný.
1: A jestli pak zítra, to se vlastně vracím k té horské dráze, o které jsme mluvili nedávno, tedy v našem jiném předchozím dobrém odpoledni, a bude ta zítřejší pohoda opravdu pohodou, bude to se sluníčkem, jaký bude čtvrtek?
2: Áno, malo by byť krajšie počasie, teplejšie, jasno alebo len malá oblačnosť. V údoliach ráno ešte sa môžu vyskytovať lokálne spomínané hmly. No a v priebehu dňa potom trochu oblačnosť bude pribúdať, takže malo by prevládať polojasno, prípadne chvíľkami i oblačná obloha, ale zrážky žiadne. Potom neskôr večer a v noci od západu ešte bude pribúdať ďalšia oblačnosť a maximá zase budú o dosť vyššie, 24 až 27 stupňov Celzia. K tomu slabý premenlivý vietor, potom postupne v priebehu dňa mierny južných smerov.
1: A je-li řeč o čtvrtku, přidám ještě další 2 informace. Stupeň číslo 1, to je biometeorologická zátěž na zítřek, na čtvrtek 4. června. A východ slunce zítra v Brně ve 4 hodiny a 49 minut. Západ potom ve 20 hodin a 55 minut středoevropského letního času. Ta horská dráha by ale měla pokračovat. Jaký bude pátek a jaká bude sobota?
2: Áno, je to tak. V piatok zase v podstate repríza takého dnešného počasia, ďalšia fronta, takže zase chladnejšie počasie so zrážkami, prevažujúca zamračená obloha a ten dážď občasný sa bude rozširovať od západu až juhozápadu a potom popoludní skôr taká premenlivá oblačnosť a už len lokálne prehánky a večer sa zase bude vyjasňovať. Minima 16 až 12, maxima 16 až 20 stupňov, takže pri tom daždivejšom počasí bude aj chladnejšie, ale od soboty zase potom teplejšie a slnečnejšie počasie, obloha väčšinou taká polojasná a oteplí sa zase maxima v sobotu 22 až 26 a v nedeľu dokonca 24 až 28 stupňov.
1: To sa bude hodiť. Máme totiž pripravené i pozvánky, turistické pozvánky na víkend a v sobotu a v nedeli. To sú práve tie dny, na než upozorní už za chvíli Hana Slabáková. Ale tohle byl Petr Hruška, meteorolog brněnské pobočky ČHMU, kterému děkuji za předpověď počasí. Mějte se hezky.
2: Děkuji, příjemný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Do brněnské zoo dorazí dvě nové mladé samice ledního medvěda a vy u toho můžete být s námi. Poslechněte si speciální živé vysílání přímo z brněnské zoo v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou. Dozvíte se mnoho zajímavého o životě ledních medvědů, plánech na jejich odchov v Brně i modernizaci zázemí v brněnské zoo. Poslouchejte v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou anebo rovnou přijďte za námi do brněnské zoo. Najdete nás v areálu Beringie. Na zajímavé povídání o ledních medvědech i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: bramboráky už jsme dlouho neměli doma. Ale to je jenom první odezva, taková ta první signální, znáte to, po písničce Karla Zicha. Máš chuť, majoránky, ve vysílání Českého rozhlasu Brno, ve kterém vám přeju dobré odpoledne. Máme, tedy většinou, ve většině případů tomu také, máme po maturitách a vy si možná právě v tomto ohledu, zejména mladší ročníky, řeknete, zase nás chce vzít do školy, ale já mám pozvánku a holt se to tak sešlo právě do školy. No, jak se to vezme? Fakulta výtvarných umění VUT otevře během nastávajícího víkendu 6. a 7. června své ateliéry veřejnosti, a to v rámci výstavy studentských prací Enter Favu. K vidění budou práce studujících vzniklé v 16+2 ateliérech během letního semestru akademického roku 2025-26. Tenhle letní enter se uskuteční v areálech FAVU na Údolní v Brně a na Kraví hoře v Brně, kde fakulta po dobu rekonstrukce dočasně sídlí, ale i na dalších místech v Brně. Informace, tedy mnohem více informací, dostanete na webové stránce www.favu.vut.cz. No a ta druhá pozvánka, ta je pro všechny folku milovné. Brněnská folkroková kapela Maskara, kterou možná znáte, je kapelou s kořeny sahajícími do konce 80. let. Jejich tvorba stojí na silných autorských písních a propojení folku s rockovou energií. A vystoupení Maskary, to je to, nač bych vás rád pozval na tento pátek. V 19:30 vás čeká na Jedovnické ulici v Brně Maskara folkrock. Klajdovská terasa Brno Líšeň. To poslední to bylo místo určení, kam byste se měli dostavit, jste-li zarytými folkaři. Takže je vám jasné, že tento pátek může být ve folkovém rytmu a folkových rytmech. Teď je 14:26, posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a už za malou chvilku vás vezmu na jednu, no řekněme, netradiční olympiádu. V téhle olympiádě totiž neuvidíte klasickou gymnastiku ani klasickou atletiku, ale pohybové cviky zaměřené na koordinaci a jemnou motoriku dříve narozených. Závodníky speciální olympiády v Žatčanech na Brněnsku jsou totiž aktivní seniori a seniorky. A my se za nimi společně s naší redaktorkou podíváme za pár chvil. Jen co Eda zazvoní.
1: Edův zvonek.
2: Dva štatlaři, hrno, uškopku, hantec. Tak Laďo, letos zase pojedu na dovču, ale sfakčím to trochu jináč. Poslední 3 roky z mě vždycky házela radílka, kam mám smíkovat, a já jsem tě vždycky poslechnul. Před 3 rokama z tebe vypadlo Chorvatsko. Poslechnul jsem tě, valil jsem do Chorvatska a stará otěhotněla. Před 2 jařinama hokl z Turecká riviéra. No a stará byla zas v tým. Loni pre Marsa Alam, Marsa Alam. A jak to asi dopadlo, no? Stará otěhotněla.
3: No tak, jak to teda plánuješ letos?
2: Letos beru starou sebou.
4: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Dobré odpoledne, milí přátelé, posloucháte Český rozhlas Brno, odpolední vysílání, ve kterém vás už za malou chvilku pozveme i na výlet, ale jeden výlet je vlastně před námi bezprostředně. Aktivní seniori z Brna a okolí si na netradiční sportovní akci poměřili síly. Přijeli totiž do Žatčan na Brněnsku na seniorskou olympiádu. Asi stovka seniorů a seniorek se rozřadila do 24 týmů a plnili soutěžní disciplíny.
1: Levice a jsme z Lelekovic.
2: Říká paní Hana, spolu s ní v týmu je ještě paní Libuše Marie Jarmila. I jak vzniklo to jméno toho týmu?
3: Přemýšleli a najednou to z Jarky vypadlo.
4: No ze mě určitě ne, ale to byla kolektivní, měli jsme víc těch názvů, ale zvítězili Levice.
2: Tým Levice začíná soutěžit na prvním stanovišti, které se jmenuje Darování krve. Instruuje je pořadatelka Martina.
5: Vaším úkolem bude tady těma velkýma stříkačkama nastříkat krev od tam do těch vašich džbánků. Budete na to mít 15 minut a musíte nastříkat minimálně 0,5 litra, abyste měli 5 bodů.
2: Teď třeba stříkal vodu pan Jaroslav z týmu Poměnky, z Telnice. Jaký to bylo?
6: Musí to jít, no. Nespíš o to, aby člověk tlačil konstantně, aby to prostě stříkalo tam, kam má.
2: Na orlovně v Žatčanech na Brněnsku soutěží v 24 týmech asi stovka seniorů z Brna a okolí. Na 8 stanovištích jsou disciplíny s tématem vody. Pořadatele inspiroval obecní znak, v kterém jsou ryby. Vysvětluje ředitelka spolku Spokojený senior klas Tereza Kozderová.
7: Obecně jsme se snažili ty aktivity mít zaměřený na trénink paměti, bezpečný pohyb a jemnou motoriku, což jsou věci, které se stářím postupně jako odcházejí, tak je potřeba je posilovat a udržovat. Takže vyberu třeba pucle, všem dobře známé, kdy formou štafety si musí nanosit 20 lístečků a z těch 20 lístečků pak skládají znak ryby.
2: Popište mi, co musíte dělat.
6: Kolikem chytnout tady ten kousek papírku a utíkat na druhou stranu.
2: Říká pan Zdeněk z týmu z Těšan. Přichází pan Pavel a dělá ten stejný grif. Kdy můžete vyběhnout? Vy čekáte na to, až se vrátí?
8: Až přijde kolega, je to štafeta, že?
2: Jednotlivé dílky skládačky na druhé straně společně skládají.
9: Tady je nějaká...
10: Poradíme, držte se těch krajů.
9: Jo, tady je široký okraj.
6: To tak divé, Pavle. To tady ještě bude takový vbet.
2: Jak se vám soutěžilo? Jaký to bylo?
11: Bylo to super a mohli jsme být rychlejší, ale tohle byla druhá soutěž a zatím super. A
2: říká paní Ivana z týmu Stěšan, jaký je vaše a jaký je název týmu?
11: Vnuci a vnučky Mariše dvojka.
2: Podobnou seniorskou olympiádu pořádá spolek jednou ročně. Pro seniory z Brna a okolí pořádá během roku různá školení a výlety. Jejich cílem je seniory aktivizovat, vzdělávat a nabízet jim i duchovní program. Ze Žatčan Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Za 8 minut bude 3:15. Ale pojďme se podívat ještě více směrem kupředu. Já mám na mysli hlavně sobotu. Tady podle brněnských meteorologů, jak jste před chvílí slyšeli v předpovědi počasí s Petrem Hruškou, měla by být obloha nad Jižní Moravou jasná a polojasná. A odpolední teploty zhruba mezi 22 až 26 stupni Celsia. Počasí ideální na výlet. No a na ten vás už za chvíli v dobrém odpoledni pozve Hana Slabáková z Klubu českých turistů.
12: Český rozhlas Brno.

0: Jan Pokorný, Radiožurnál, dobrý den.
1: Tady je Český rozhlas Brno. Honzo, co budete dělat v sobotu od 14 hodin?
2: Budu v Brně na výstavišti vysílat živě ze slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Co budete dělat vy?
1: My budeme s mikrofony také o blahořečení.
2: A nespojíme se?
1: Jsem pro, protože spolu jsme Český rozhlas.
2: Poslouchejte speciál Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu.
1: V sobotu 6. června od 14 do 15 hodin živě ze slavnosti blahořečení.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré odpoledne, přeji vážení přátelé vám, kteří posloucháte a těšíte se na pozvánku na výlet. A totéž tedy přání dobrého odpoledne předávám i Haně Slabákové z Klubu českých turistů.
1: Dobré odpoledne.
0: Hanko, a co nového mezi turisty, hlavně na víkend? Co nás čeká za akci, na kterou nás chcete pozvat?
1: Tak tentokrát zavítáme do Zlínského kraje, protože tam si budou připomínat 130 let organizované turistiky v Uherském Hradišti. Už totiž 22. března 1896 byl v Měšťanské besedě v Uherském Hradišti založen odbor Klubu českých turistů. No a tak se ti současní následovníci rozhodli toto krásné výročí důstojně oslavit a s podporou města Uherské Hradiště nás v sobotu 6. června zvou do krásného prostředí parku Rochus, který je i skanzenem, a bude tam připravena spousta akcí. Zahájení spolu s registrací účastníků bude v 9 hodin a pro účastníky jsou připraveny 3 trasy. Ta první je určená pro nejmenší účastníky a bude v duchu tradiční akce Hradištské chodníčky v areálu parku Rochus. Děti se společně se svými rodiči při ní pobaví i poučí, no a nenáročný okruh kolem kaple bude dlouhý asi 2,5 kilometru. Ta druhá trasa zavede účastníky kolem kaple svatého Rocha k rozhledně Rovnina. To je taková kovová vysoká rozhledna a tam se nám naskytnou nádherné výhledy na celé okolí. Potom se sestoupí na konec Vinohradské ulice a z něj zamíří k cíli. Trasa je dlouhá asi 5 kilometrů se stoupáním 100 metrů a potřebujeme na ní asi 2 hodiny. No a třetí trasa je určena pro aktivní turisty. Až k rozhledně je to jako trasa číslo 2 a dále pokračujeme doleva po zelené naučné stezce přes Javorovec a amfiteátr Bukovina opět k rozhledně. No a pak jako trasa 2 zpátky k cíli. Celkem je délka 11 kilometrů a stoupání 230 metrů. No a potřebný čas říkají pořadatelé, že asi 3,5 hodiny. A máme i společenskou část, ve 12 hodin zahrají k poslechu country skupina Podskaláci, ve 14 hodin je slavnostní zahájení programu předsedou odboru panem Radomírem Sýpkem, pak jsou krátká vystoupení hostů, pak bude složitý vývoj turistiky pod hlavičkou KČT na Uherskohradišťsku, ocenění členů, no a zakončí to zase country skupina Podskaláci.
0: Klub českých turistů slaví a jak nejlépe oslavit s turisty? No samozřejmě na trasách pro náročnější i méně náročné a kulturním programem. Tak tohle všechno vás čeká v parku Rochus tuhle sobotu v Uherském Hradišti. Hanko, děkuji za upozornění a za pozvánku na výlet. Mějte se hezky.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Zbrojovka Brno plánuje fotbalovou akademii za stovky milionů korun. Sněmovnou prošel návrh na přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. Soud potrestal otce ze Znojemska 10 měsíci vězení, neposílal syna do školy. A zítra bude jasno až polojasno, postupně až oblačno, s teplotami do 27 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka.

0: Fotbalová zbrojovka Brno chce v Měníně postavit jedno z největších tréninkových center ve střední Evropě. Areál za stovky milionů korun bude sloužit A týmu, mládežnickým kategoriím, ženskému oddílu i klubovému managementu. Vzniknout má až 15 fotbalových hřišť. Včera o záměru zástupci klubu debatovali s obyvateli Měnína.
1: Projekt je velmi zajímavý s ohledem na to, že je to především pro tu mládež, pro ty děti, a je to cíleně pro to, aby ty děti sportovaly.
2: Říká pan Luděk z Měnína. Místní se ptali třeba na osvětlení hřišť a světelný smog nebo na zavlažování a spotřebu vody. Reaguje generální ředitel klubu Jan Minář.
3: Připomínky jsou legitimní a myslím, že většinu jsme schopni jako vyřešit nějakou technologií, zejména to osvětlení a podobně. Co se týče vody, tak to je o nějakých propočtech, které jsme se zatím nedostali. My otevřeme nějaký komunikační kanál, lidé tam budou moct posílat ty dotazy.
2: Zástupci zbrojovky Brno plánují s místními i další setkání, až budou mít podrobnější analýzy. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Poslanci dnes schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Ty by tak nově měly poskytovat konzultace nebo třeba vyřizovat žádosti o podpůrná opatření. Zvýšit by se také měl celkový počet poradenských míst ze současných 115 na 205. Část opozice návrh kritizovala, úřady práce by podle nich mohly být kvůli tomu přetížené. Předloha teď zamíří do Senátu. Otec ze Znojemska stráví 10 měsíců ve vězení za to, že neposílal svého nezletilého syna do školy. Krajský soud v Brně dnes zamítl mužovo odvolání. Rozsudek je tedy pravomocný. Celkově chlapec zmeškal za 8 měsíců zhruba 630 vyučovacích hodin. Jen třetinu mu rodiče omluvili.
4: Otec k jednání soudu nedorazil a ani dřív nevypovídal. Řekl jenom to, že se cítí nevinný. V minulosti on a chlapcova matka dostali několik trestů za to, že své dítě do školy neposílali. Soudkyně Monika Staničková odůvodnila potvrzení trestu mimo jiné tím, že otec postrádá sebereflexy. Hrozilo mu až 5 let vězení. Chlapcově matce okresní soud uložil veřejně prospěšné práce a proti rozsudku se neodvolala. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Počasí. Zítra na jihu Moravy čekejte jasno nebo jen malou oblačnost. Ráno v údolích místní mlhy. V průběhu dne by mělo postupně převládat polojasno nebo až oblačno. Později večer a v noci bude od západu přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr by měl foukat slabý proměnlivý, postupně mírný jižních směrů. Biozátěž bude také mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnici D1 omezuje na cestě do Brna nehoda na 217,5 kilometru. Opatrně projíždějte i místem nehody v zastávce na křižovatce ulic Stará osada Lípová, stejně jako na silnici z Lednice do Mikulova u Sedlce a na Chudichromské ulici v Boskovicích. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, přeju vážení přátelé. Je tady druhá hodinka našeho odpoledního bloku, ve kterém vás čeká už za pár chvil trefa. Mám pro vás připravena 4 otázková témata a mám pro vás připravenu i cenu za 2 správné odpovědi. Jak to jde dohromady? Ti z vás, kteří poslouchají pravidelně, ví. A vy, nově příchozí, vězte, že ze 4 otázkových témat si vyberete 2 vám nejbližší. No a pak odpovíte na otázky, které se zatím ukrývají pod názvy témat. A když budou odpovědi obě dvě odpovědi správné, čeká vás kniha z nakladatelství Kazda. Dívka v bouři. Všechno, co by dívky a jejich rodiče měli vědět o pubertě. Já si ještě na malou chvilku zalistuju v téhle i bohatě ilustrované knize, no a potom už vám ji dám k dispozici. Telefon do studia je 726 465200 a zkuste jej vyťukávat ve chvíli, kdy uslyšíte tu nadpozemsky znějící skladbu, která ovšem svoji kariéru, tedy úspěšnou kariéru, začínala v polovině 90. let, co by součást jedné televizní reklamy na aerolinky americké, abych náhodou nerozčeřil domácí rybníček. Budou tedy slyšet Adiamus. ale taky Miloš Birka, který vás v téhle hodince dobrého odpoledne přivítá. Vítá vás i Borek Kapitanček. Reportáže, muzika, která prostě nestárne, je připravena. Můžeme začít.
5: Český rozhlas Brno.

0: Touto skladbou je podepsán velšský skladatel Carl Jenkins. Byli to Adiamus a jejich Adiamus na vlně Českého rozhlasu Brno. A teď k soutěži, ve které jsem asi, no určitě nezmínil to, ale záměrně. 4 otázková témata, ze kterých už teď budete moci vybírat na telefonu 726 46 52 00. Pro dnešek je to kvarteto ve složení brněnské pověsti, křížovka, španělská vesnice a vynálezci objevitelé. A odměnou za 2 správné odpovědi vám bude kniha, která je, myslím si, dosti důležitá, nejen zajímavá, ale taky důležitá. Vzpomínám si na dobu, kdy se 14-letým chlapcům dostávali poprvé do ruky knížky typu Dospíváte v muže, no tak to je něco podobného v Bledě modrem. Dalo by se říct, Dívka v bouři je název tohle knižního dárku od nakladatelství Kazda, o který si teď můžete zavolat do studia. Nejprve ale vybereme ta 2 témata, která jsou vám nejbližší, tedy ta témata, kde snad ani nemusíte trefovat správnou odpověď, vždy vám nabídnu 3 varianty a potom už se uslyší. Málem jsem znovu řekl, uvidí, jestli odpovíte 2krát správně. 726 46 52 00. 2 pokusy už tam byly, ale pokaždé, když jsem se ohlásil, bylo slyšet jenom ticho. Možná si to kvůli vrozenému vstudu třeba rozmyslel, či rozmyslela volající. Tak dobře, nebudu po vás chtít ani křestní jméno, ale nakonec je to kniha, která, jak říkám, souvisí se zdravím všech mladých dívek. Volejte právě teď a vybírejte mezi brněnskými pověstmi, křížovkou, španělskou vesnicí a vynálezci objeviteli. Moje výzva je nevyslyšena. 3. pokus zřejmě nebude, můžeme se tedy soustředit na to, co vás čeká dále v našem vysílání v této hodině dobrého odpoledne. Budou auta bez řidiče čistit vnitřní areály velkých hal? Brněnské výstaviště právě testuje autonomní uklízecí vůz. Jehož prototyp vyvinula brněnská technologická firma. Jak tohle auto funguje a kde by mohlo jezdit, se dozvíte v reportáži za chvíli. Ale přece jenom to vypadá, že trefa bude. Dobré odpoledne, tady je Borek Kapitánček, Český rozhlas Brno.
1: Dobrý den, Jirka u telefonu.
0: Zdravím vás, pane Jirko. Dívka v bouři, to je dnešní odměna za 2 správné odpovědi. To je název knihy, kterou mám připravenu za vaše 2 správné odpovědi, ale nejdřív to chce vybrat si ta správná témata. Brněnské pověsti, křížovka, španělská vesnice a vynálezci objevitelé.
1: Vynálezci objevitelé a Španělsko, španělské vesnice.
0: Španělská vesnice. Jistě všichni ví, že španělská vesnice je vlastně takový okřídlený termín pro to, když něčemu vůbec nerozumíme, ale to jsem chtěl podotknout jenom před samotným začátkem dnešní trefy. Právě ji spouštím. Minuta na 2 otázky. Začínáme tedy u vynálezců a objevitelů. A ptám se vás tentokrát na jedno jméno, konkrétně jméno toho, kdo v roce 1904 vynalezl šampon, respektive tehdy práškovou směs na mytí vlasů, pohodlně rozpustnou ve vodě. Byl to buď Hans Schwarzkopf, nebo Aureliano Battista, nebo François Pantén.
1: Dám tečko.
0: François Pantén zní odpověď našeho soutěžícího. No a je-li pro nás něco španělská vesnice, je pro nás daná věc zcela neznámá, nepochopitelná a nesrozumitelná. Ovšem, jak je to ve Španělsku? Když chce Španěl říct, že je pro něj něco neznámého, nepochopitelného, řekne, to je pro mě čínština, nebo to je pro mě řečtina, a nebo je to pro mě česká vesnice.
1: Bčko bych zkusil.
0: Pro mě je to řečtina. Zní řečtina. Odpověď pana Jiřího. Vešli jsme se přesně do té minuty, ale bohužel Španěl řekne, to je pro mě čínština, jedná-li se o něco pro něj naprosto neznámého. A šampon, o kterém jsem mluvil, vynalezl v roce 1904 Hans Schwarzkopf. Bohužel, Jirko, pro vás to znamená, že nevyhráváte. Ale možná někdy příště, třeba už hned zítra, můžete mi svůj neúspěch oplatit. Máte-li otázku ze všeobecných vědomostí?
1: Nemám, na co bych vás nachytal, takže nechám vás v klidu.
0: Děkuju, ten klid si velmi cením. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Dobře, taky naschledanou.
0: Zítra vás po 15. hodině čeká další trefa. Můžete trénovat. Ale teď k tématu, které jsem před malou chvilkou zmínil, řeknu už jen, že to bude asi tak za 7 minut, co se podíváme na ta auta bez řidičů.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 4. června po 11. hodině bude mladý rekordman v silových sportech Vojtěch Konopáč. Už v 16 letech se stal držitelem rekordu v silovém cviku na Hrazdě. V 18 pokořil náročný závod Ironman. Budeme si povídat o silových sportech, kalistenice i dalších plánech sportovce z Veverské Bytýšky. Na zajímavý rozhovor a váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno,

0: Na sklonku 60. let vznikla kapela Chicago ještě jako Chicago Transit Authority, ale od 70. roku, a říkám to, protože tahle písnička v podání Marie Rotrové je vlastně cover verzí jejich velkého hitu, no a od 70. roku už se drží pouze názvu Chicago a mimochodem svá alba pojmenovávají pouze čísly, tedy číslicemi a ciframi. Tak, ale teď k tomu, co jsem vám slíbil, protože to je pro další minuty důležitější. Doma lidem uklízí podlahy robotické vysavače, velké haly by možná už brzy mohla čistit samoředitelná dodávka. Na brněnském výstavišti právě jezdí prototyp samoovládacího uklízecího auta. Vyvinula ho brněnská technologická firma ve spolupráci s chorvatskými vývojáři. Vůz je určený pro provoz v uzavřených prostorách.
1: Mechatronik Lukáš Gelo z firmy Brink Auto mi ukazuje, jak se vepředu na autě roztáčí dva kotoučové kartáče, které čistí podlahu. Celé elektrické uklízecí auto je velké asi jako menší dodávka. Je vybavená samoovládacím systémem.
2: Předtím, než ho nasadíme v nějakém areáli, tak ten areál zmapujeme. Vytvoříme si vlastně GPS mapu a 3D mapu. GPS senzory vedia poskytovat přímo polohu s přesností na pár centimetrů.
3: Když ten vůz narazí na nějakou překážku, může se to stát, že jakoby narazí nebo?
2: Nenarazí. Pokud tam stojí prekážka, tak zastavuje a kontroluje si to přibližně 10 metrů dopredu. Pokiaľ vidí samozřejmě, tak se vypozře vlastně aj za zákrutu, či mu tam už náhodou něco nestojí.
1: Černomodrý vůz je vybavený zametacími kartáči s ostřikem. Jsou vysunuté před čelem auta.
2: Je tu vysávacia hubica, která saje odpad priamo do kontajneru, plus je tu dodatočná hubica, která je hore na aute, která slúži k nám manuálne čistenie, manuálne vysávanie.
1: Doplňuje Gelo. Firmě s vývojem pomáhají Veletrhy Brno, které svůj areál nabízí pro testování různých inovací a jejich mluvčí Jiří Palupa dodává, že by výstaviště mohlo takový uklízecí vůz skutečně používat.
4: My sledujeme vývoj vlastně této technologie a vývoj toho vozítka a v případě, že bude testování ukončeno a že to bude plně funkční, tak ho rádi využijeme.
1: Vůz může zatím uklízet jen uzavřené prostory, například logistické areály nebo výstaviště. Na chodníky do ulic ještě nesmí, vysvětluje ředitelka firmy Brink Auto Andrea Najvárková.
5: Pořád si nemyslím, že společnost je dostatečně připravená na to, že budou někde potkávat auta bez řidiče. A to je právě spojený s tou legislativou, protože legislativa se odvíjí od toho, co vlastně společnost vyžaduje a potřebuje. Myslíme, že to je ten první krok. Prvně uzavřené areály a pak třeba v průběhu několika let bude možnost jezdit i venku.
1: Lidé si můžou auto v provozu prohlédnout dnes a zítra na veletrhu Urbis. Jakub Holler, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Před 5 minutami bylo 3:30 a když teď řeknu, že naše dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno směřuje do Ivančic, možná si někteří řeknou, aha, to chce přivítat Tondu Moravce. Ne, jinak je to. Restaurovaný lustr ve velkém sále besedního domu v Ivančicích získal titul krajského vítěze soutěže Památka roku 2025 v kategorii malých památek. A za jeho příběhem se vydal náš regionální stopař Vojtěch Halaš. Dobré odpoledne, Vojto.
1: Ahoj, Borku, hezké odpoledne.
0: Lustr, to mi připomíná doktora Radostu z Kulového blesku. Už jste někdy stěhovali křišťálový lustr. Takže Vojto, čím si tento lustr získal pozornost odborníků?
1: No, já stojím teď přímo pod ním a pozornost nejen mou, ale hlavně teda odborníků si získal už třeba svými rozměry. Lustr dosahuje výšky 230 cm o průměru 185 cm. Většina té konstrukce je vyrobená ze zinkové slitiny, zatímco koruna lustru kombinuje zinek, mosas a litinové ozdobné prvky. Lustr byl původně navržen pro osvětlený svítiplynem, protože v době otevření besedního domu ještě nebyla v budově zavedena elektrická energie. Později byl ale upraven na elektrický provoz. Vůbec tato významná památka pochází přibližně z roku 1890 a představuje cenný doklad řemeslné umění své doby. Autor 24 plameného lustru není znám, avšak během restaurátorských prací byla na vnitřní straně jednoho zinkového dílu objevena značka výrobce, kterou se ale bohužel nepodařilo jednoznačně identifikovat.
0: No tak říkal se 180 v průměru 2,5 metru na výšku, to by se asi doktoru Radostovi na to kanapátko nevešlo. Teda, jak tedy probíhalo takové restaurování, o kterém ses také zmínil?
1: Ty restaurátorské práce probíhaly už od dubna do prosince minulého roku a zahrnovaly částečně demontáž lustru, odstranění původní elektroinstalace, podrobný průzkum a odborné analýzy. Jednotlivé části byly zbaveny starých povrchových úprav, pečlivě vyčištěny, opraveny byly také poškozené závity a doplněny chybějící součástky. Díky takové náročné restaurátorské práci se podařilo navrátit lustru jeho historickou hodnotu i estetický vzhled. Ten restaurovaný lustr dnes tvoří důležitou součást místního kulturního dědictví a propojuje jak historii umění, ale i společenský život města. Zároveň zvyšuje atraktivitu besedního domu pro místní obyvatele, návštěvníky, ale i turisty. A právě mimořádná kvalita obnovy a význam této památky vůbec vedly město Ivančice k přihlášení lustru do soutěže Památka roku. Jejíž cílem je ocenit kvalitní restaurátorské projekty a podpořit péči o kulturní dědictví v celé České republice.
0: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který se byl podívat do Ivančic na krajskou památku roku 2025. A až zase někdy v budoucnu přivítám Antonína Moravce u mikrofonu, Ivančice jsou jeho rodným a milovaným městem, tak mi možná řekne, jestli si tam, tedy v tom lustru dnes, používají klasické žárovky, anebo jestli jsou to modernější ledky. Že, Vojto?
1: Doufám, že ti to prozradí.
0: Vojto, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Když jsme tak u toho prozrazování, to já vám ještě neprozradil, co vás dnes v dobrém odpoledni skoro v závěru této hodinky čeká, ale nebojte, pomaličku k tomu spějeme. Dnešní vydání rubriky, co v učebnicích nebylo, bude patřit Silonu. Jak tohle umělé vlákno vzniklo, ano, připomínám, je to obchodní název, jak tohle umělé vlákno vzniklo, přiblíží už za chvíli Martin Písařík.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
1: Pro nás je to to, že tady můžeme být sami sebou. Můžu cvičit, můžu se tady sednout a když budu hodinu sedět pod stromem, tak to nikdo neřeší. Takže v tuhle chvíli je to pro nás cesta do klidu a až tady budeme žít, tak to bude náš životní styl s tím, že vždycky, když budu chtít jít za váma nebo za kýmkoliv, tak to bude moje svobodná volba.
2: 9 z 10 běžných našich kamarádů by řeklo, že je to blbost, včetně našich dětí, ale my si stojíme za tím, že to blbost není.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: Vážení posluchači, pokud máte naladěné vysílání Českého rozhlasu Brno a dalších rozhlasových či televizních stanic z vysílače Koyál, počítejte ve čtvrtek 4. června od 4 hodin ráno do 16 hodin s odstávkou. Koyál prochází údržbou antén, aby dál spolehlivě sloužil. Místo frekvence 106,5 si v Brně a okolí zkuste naladit 93,1, na Znojemsku 97,3 a na Slovácku 93,6 FM. Fungovat budou i ostatní vysílače DAB a najdete nás také na internetu a v aplikaci Můj rozhlas. Děkujeme za pochopení.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Za 8 minut dorazí do studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka, aby vám řekl, co nového je na Jižní Moravě a nejen na ní. Tedy bude čas nových zpráv na naší rozhlasové vlně. Když jsem tak u toho, ještě jste to možná neslyšeli, i když o tom mluvíme už vlastně celý den. Zítra nás bohužel nebudete moci poslouchat na frekvenci, na jedné z frekvencí, na které jste zvyklí. Od 4 do 16 hodin totiž bude probíhat pravidelná údržba vysílače Koyál, takže na frekvenci 106,5 si nás nenaladíte, ale ty ostatní možnosti jsou připraveny, včetně digitálního vysílání anebo online poslechu na naší webové stránce. Jsme ve finále dnešního dobrého odpoledne a já aspoň doufám, že ty chvilky strávené u písniček, které nestárnou, zpříjemnily okamžiky vaší odpolední kávy, nebo třeba chvíle, kdy jste připravovali večerní krmy. No tak poslouchejte i nadále, ať vám dobře chutná. Po 16. hodině bude připravena Humoriáda, jejím dnešním hostem bude Pavlína Filipovská. Po 17. den v kraji a po 18. hodině potom Morava krásná zem. Druhá část tohoto písničkového a gratulačního pořadu dnes s Jiřinou Ostrou. A až skončí další divadlo pro vaše uši ve 23 hodin, tak nastoupím znovu za mikrofon. Budu se na vás těšit v noční lince. U mikrofonu byl Borek, přeju dobré odpoledne společně s Pavlem Dobešem a Jarmilou.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Bučovicích vznikne nová výjezdová stanice hasičů na trase budoucího obchvatu. Cenový strop benzínu zítra znovu klesne, u nafty naopak mírně stoupne. Policie pátrá po vězni ze Znojma, odešel z nestřeženého pracoviště a zítra bude jasno až polojasno, postupně až oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Profesionální hasiči budou mít v Bučovicích novou výjezdovou stanici. Zastupitelé města tento týden schválili bezúplatný převod potřebného pozemku hasičskému záchrannému sboru. Ten díky tomu může začít připravovat projekt a požádat o dotace. Nová budova nahradí už nevyhovující stanici v centru města. Vznikne za železniční tratí ve směru na místní část Kloboučky, říká starosta Jiří Horák z KDU-ČSL.
2: Hasiči vyhodnotili, že nejvhodnější by byl pozemek na trase budoucího obchvatu na všestranné křižovatce tak, aby byla co nejkratší doba pro zásahy. A tento pozemek jsme

0: po domluvě s hasiči vykoupili a převedli na ně. S tím ovšem, že kdyby tam ta hasičská zbrojnice nezačala vznikat do 7 let, tak by tento pozemek se převedl zpátky na město.
1: Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice budou moci litr prodávat nejvýše za 41 korunu 98 haléřů, o 27 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak maximální cena nafty mírně vzroste. Za litr můžou řidiči zaplatit až 39 korun 51 haléřů, tedy o 7 haléřů více. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat do konce června. Policisté odvolali pátrání po 58-leté ženě z Brna, našli ji v pořádku v brněnských Medlánkách. Od úterního večera policisté ale pátrají po odsouzeném muži, který odešel z nestřeženého pracoviště ve Znojmě. Erik Šabata, potrestaný 10 lety vězení, se dosud nevrátil do věznice z pracoviště mimo její areál. Nyní je navíc podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, vysvětluje policie. Mluvčí Petr Vala.
2: Do pátrání se okamžitě zapojili policisté, kteří například prověřují možné kontakty, místa, kde by se mohl zdržovat i další okolnosti, jenž by mohly vést k jeho dopadení. Podle dosud zjištěných informací by se hledaný muž neměl chovat násilně. Přesto žádáme veřejnost o obezřetnost a spolupráci.
1: Jakékoliv informace o mužově pohybu nebo pobytu můžou lidé oznámit na lince 158 nebo na policejní služebně.
3: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno nebo jen malou oblačnost, ráno v údolích místní mlhy. V průběhu dne by mělo postupně převládat polojasno nebo až oblačno, později večer a v noci bude od západu přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, foukat by měl slabý proměnlivý, postupně mírný vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky ráno převážně mírně nepříznivé, postupně většinou dobré a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Kývalky tvoří kolony. V opačném směru pozor u nehody na 217,5 km. Nehoda je hlášena i u Jiříkovic na silnici do Ponětovic. Cesty bez nehod přeje ze studia také Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den.
4: Knížky a rádia v soutěži máme a k tomu scénky, historky a písničky dáme pěknou zábavu.
3: Humoriáda.

0: Tolik Buty a Tata a ta Pavlína Filipovská je tu s námi, na to Tata, teď ta, ta, ta. V tuto chvíli, Tata taky. Dobře, jak se máte, co děláte? My máme ještě oficiálně vám popřát teď ve vysílání k narozeninám dodatečně, ne?
1: Co to znamená, my vám máme? No, to je nařízení, ne, to nesmá.
0: To je moje nařízení.
1: Jo, tak je.
0: Za humoriádu, za Patrika, teda... za posluchače, za všechny,
1: moc
0: co vás máme
1: děkuju,
0: rádi.
1: Moc
0: všechno nejlepší,
1: děkuju.
0: Hodně zdraví.
1: A řeknu vám, že z toho května oslavovacího, zaplať pánbu, že jsem se ho dožila a zaplať pánbu, že mi bylo gratulováno teď ještě vámi takhle elegantně, ale řeknu vám, že jsem z toho už celá divá. Už potřebuju neslyšet o tom, že je mi
0: až
1: tolik
0: za rok
1: let...
0: zase.
1: No, za rok... Vy poťouhlíku. No dobře, no tak za rok.
0: No, no tak hlavně to zdravíčko, držíme palce a jsme rádi, že sem za námi chodíte do humoriády.
1: Víte co, je potřeba, aby člověk si udržoval dobrou náladu, úsměv ve tváři, ne křečovitý, ale takový ten normální, a aby byl na světě rád.
0: Mm-hmm.
1: Protože potom působí nejen na svý zdraví dobře, ale... taky na ostatní lidi a já si myslím, že si to zasloužej.
0: No, tak
1: starostí máme každý dost.
0: Díky tomu máme tady omlazovací recept, díky vám, že jste tady, nepotřebujeme kliniku estetické medicíny.
1: Ale teď vy ten recept znáte, protože vy jste celý takovej usměvavý. Já jsem tady s váma ráda.
0: Práce tady.
1: No.
0: Tak to plním, doufám, že na 100%. Děkujeme pěkně. Koho nabídneme posluchačům, aby se taky mohli smát a prodloužit si život?
1: No tak už jdu na to. Mám tady nabídku pestrou a zrovna tady na mě, jaksi ta povinnost je velice příjemná, protože můžu vřele doporučit pana Vlastu Buriana.
0: Tak má u nás přednost, dokonce jako přednost a stanice.
2: Co si děláte tady z mýho okna buben? Co chcete?
3: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
2: 8.64.
3: Kolik prosím?
2: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
3: Co pak nemáte jízdní řád?
2: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete ječet jet ráno?
3: Ano.
2: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
3: Tak třeba odpoledne.
2: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
3: A jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
2: Mě?
3: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
2: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
3: Teď jste přednostou, takové krásné místo.
2: Když je to beze stravy, já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
3: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
2: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
3: A jak jste tak to místo dostal?
2: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
3: Tak mi dejte ten lístek do Svian Podolí.
2: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
3: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
2: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
3: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
2: Vy máte peníze?
3: No.
2: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
3: Jen jestli jede k nám?
2: A jo, ten jede všude, to je okružní.
3: Tak mi dejte lístek.
2: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
3: Třetí.
2: Tak já vám dám první.
3: To je dražší, ale ne?
2: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi, že koho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
3: Tak vám moc krát děkuju.
2: No.
3: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
2: No tak pojďte do Bruselu.
3: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
2: No, No tak, co můžu dělat, no?
4: Vyměňte mi to.
2: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
3: A dále se mám 10 koruny, dostanu zpátky.
2: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
3: Pane přednosto.
2: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, furt. Nejám pokoj.
5: Haló, pane, vy neslyšíte? Klepe se na okénko, to vás nezajímá?
2: To už jsem odbil.
5: Na dráze se nic neodbývá, pane.
3: Pane,
2: ženská, co chcete? Tady je to jako na počiliště napsáno. Zavřeno, tak je zavřeno. A za šeltrem se páni bavějí.
5: To ne, pane kolego, nejdříve je obecenstvo,
2: a to rozumíme. Není, to není obecenstvo, to je ženská.
5: No, tak tím spíše máte být zdvořilý, tak otevřte.
2: Co chcete?
3: Mám tu zavazadlo, zapište mi je.
2: Já žádný zavazadla neberu.
5: Od kdy pak nepřijímáte zavazadla?
2: Od čeneška od odpoledne. Jsem si to odhlasoval.
5: Tak okýte, nechte žertu a vtipu a přijmete to zavazadlo, prosím, ano?
2: Tak to sem dejte.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme tady další zavazadla, další vlastaburian by byl, když dáte Ačko, když dáte dámy a páni u rádia Bčko, budou tu anekdoty, konkrétně ty policejní ze Zlaté mříže, dokonce s Petrem Haničincem. Podívejme se na to, takový máme výběr. SMS humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posíláte za 4 káče, anebo zavoláte ve svém tarifu na 731 800 900.

主意。

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Právě teď vysíláme Humoriádu s Pavlínou Filipovskou. Vy jste na našem telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Vlastu Buriana anebo anekdoty. Tak kam s vaším hlasem? Ptáme se. Dobrý den.
3: No, dobrý den, Buriana. A já bych si dala Buriana.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se.
3: Mějte se hezky, hezky odpoledne.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu, kdo pak je s námi.
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Děkujeme, dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr Zeloty. Obřád bych si anekdoty.
2: Tak Petr, volí anekdoty, děkujeme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarda, Hradce nad Moravicí. Já bych vám chtěl poděkovat za krásný pořad a já bych dal Buriana taky.
2: A my děkujeme.
6: A Holcmana tam nemáte? Holcmana nemáte? Holcmana.
2: Máme Holcmana, ale dneska ne. Poslouchejte další dny. Určitě bude. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník vás oba zdraví. A paní Pavlína Filipovská vybrala hezky. Já bych rád slyšel, jak Burian čte tu zprávu z toho telegrafu tečka, tečka, čárka, čárka.
2: Jsem rád, že jste to předvedl vy, protože my máme jinou ukázku s Vlastou Burianem, ale děkujeme. Mějte se hezky.
7: Děkuju vám taky a držte se.
2: Díky.
5: Držíme.
2: My se spolu budeme držet za ruce tady. A tím budeme silnější. Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo. Halo. Už vás posloucháme. Jste tam? Tak, to špatné spojení, zřejmě technicky to nevyšlo. Dobré odpoledne vám tedy.
8: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
8: Také vám přeji hezké odpoledne a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
8: Mějte se.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, Pavle, tady Veronika Rakovník a taky chci anekdoty.
2: A jo, uvidíme, jak to dopadne.
9: Prosím vás, zdravím paní Pavlínku, přeji krásný, ať se krásně užívá. A je to, ať je se dcerou, s vnoučatama a Pavle vám taky krásný a všem posluchačům přeju krásný den a zase bude hezky a zase se budeme chodit koupat a bude to všechno veselý.
2: Tak tolik předpověď, Veroniky. Děkujeme pěkně, poslouchejte u toho. Poslouchejte u toho Humoriádu, ano. Tady se zmínila Pavlína mezi řečí, že její nejmladší generace její rodiny říká babika.
5: Babika, ano, babika. Ano.
2: Tak, my už máme odhlasováno v tuto chvíli, sečteno, podtrženo, Vlasta Burian pokračuje, takže Pavlína vybrala zřejmě velmi dobře. Sedlo to. U advokáta jsme.
10: Na co bylo dát, co vám říkal? No, že tedy zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsečím, no, že ten Radek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
11: Za co?
10: Za co, Jezus, mante, vy jste tupej. No, že bych to jako řekl.
11: Počkejte.
10: Kam?
11: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
10: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no, já, že ten pes byl drahocenej a že měl policejní výcvik...
11: Počkejte. Vy počkejte.
10: No, já čekal.
11: Já bych to chtěl vědět přesně. Přece s vámi nemluvil ve třetí osobě.
10: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva.
11: To mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
10: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
11: Podívejte se, pane Smutný.
10: Cože?
11: Podívejte se, pane Smutný.
10: Když odkaď mě znáte?
11: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
10: No jo, to jsem.
11: No tak.
10: No jo, to
11: tak,
10: je
11: když s vámi mluvil, tak vám řekl, když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
10: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
11: No to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
10: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A proto vás... se sem jdu zeptat.
11: No jo, dobře, ale... On vás naváděl?
10: No, nenaváděl.
11: No tak co vlastně chcete?
10: No, Jezus Maria, já to věděl, že to bude těžký případ. No, já zkrátka u nás do mě, co bydlím.
11: No.
10: Ještě rozumět.
11: No, rozumím, no, prosím.
10: Při vašem vzdělání.
11: No.
10: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
11: No, to jste mi přeci řekl.
10: To už jsem vám říkal.
11: No, ovšem.
10: To je zajímavý.
11: No.
10: To by bylo všechno v pořádku.
11: No to je vyřízený.
10: Nehněváte se, že jsem vás držel.
11: Ale vůbec ne.
10: Ne, no tak to jste hodnej.
11: No.
10: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
11: No.
10: Co jsem dlužen?
11: No to je bezplatná poradna.
10: To je bezplatná poradna?
11: Všem, to je zadarmo.
10: No tak ono to bez toho za víc nestále. Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda, posádka Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k soutěžení. Teď je ta chvíle, 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá právě teď? Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, dobrý den. Tak kdo pak se dovolal a odkud?
1: Jo, dovolala se Jiřina z Karviné.
0: Zdravíme vás do Karviné. Tak, paní Jiřino, vy máte šanci získat...
1: Počkejte, pane, já půjdu do ložnice, až se to nepřebíjí.
0: Dobře, ať tam nemáme tu ozvěnu, hezky, dobře, můžete si k tomu i lehnout dokonce, když už jste v ložnici. No, dobře,
1: no, tak... jsem tak rozrušená, jo.
0: Nebuďte... Jo. Uklidníme to. Já vám zatím přečtu, co můžete vyhrát, kterou knížku si chcete vybrat. Kulišárny Josefa Dvořáka.
1: Až to bude jisté.
0: No počkejte, tak já to zopakuju ostatním posluchačům, ať víme. Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové a potom, když vyhrajete, tak v pátek je losování o digitální rádio. Tak to jsou naše pravidla. Zbývá už jenom správně odpovědět na soutěžní otázku, která se týká našeho dnešního hosta Pavlíny Filipovské. Ta s Jiřím Sovákem uváděla televizní pořad za A. Dostavník, za B, dostaveníčko.
1: Dostaveníčko.
0: No jo. Tak už můžete vybírat tu knížku, kterou pak byste si chtěla.
1: Ano,
0: vzít.
1: Já bych, ta paní Filipovská mi strašnou radost udělala.
0: Jo.
1: Že jsem u ní vyhrala. Chtěla
2: no já vám gratuluji, když dovolíte, paní Jiřino.
1: Děkuji, Pavlínko, a já vám gratuluji k těm 85. narozeninám zdraví.
0: A je to venku.
1: A máte strašně moc pěknou tu Pavlínku veselou a chytrou.
2: Já mám ještě krásnou a hodnou a milovanou Johanku. Takže to
1: no,
2: ona
1: tak
2: by
1: to
2: se cítila...
1: Já nevím.
2: No jo, ona je mladší o něco než Pavlína a mám je obě šíleně ráda a jsem šťastná, samozřejmě jako každá maminka, když se jim chválí děti. Tak jste mě potěšila. Děkuji vám.
0: Paní Jiřinko, vyberete si tu knížku, na koho máte chuť náladu?
1: Jo, tu Libušku Švormovou.
0: Ano, dobře, máme zapsáno a v pátek poslouchejte, jestli z toho nebude i rádio digitální pro vás. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A tu adresu vám dám kde?
0: Zůstaňte na telefonu. Okamžik.
1: Jo?
0: Tak jo, jsme domluveni. Jak vzpomínáte, Pavlíno, na dostaveníčko slavné?
2: Musíme říkat dostaveníčka. Protože my jsme je točili hrozně dlouho. Několik partnerů se vystřídalo, ale myslím si, že ti nejlepší, když je vyberu a dovolím si tedy rozhodnout, tak to byl pan Miloš Kopecký a samozřejmě Jiří Sovák. Protože to byli dva moudří pánové, od kterých byla radost se učit. Já jsem se učila. Dívala jsem se na to, jak Miloš Kopecký se potýká s textem, který třeba se mu moc ani nehodil do pusy, jak se říká, ale nějak se v toho dostal a já jsem říkala, Miloši, prosím vás, nezlobte se, že já jsem trémista a já z vás osobně mám velikánskou trému, tak když kvůli mně něco budete... Pavlíno, zadržte. Kdybyste nebyla trémista, protože já osobně mám vždycky velikou trému, tak to byste u mě byla špatná ženská. Fuj.
0: Tak to bylo vyznání.
2: To bylo vyznání.
0: Pane Kopecké.
2: Ano, panu Kopeckému.
0: Tak za chvilku pokračujem.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Tak, Humoriáda jede dál. Zalovíme v našem archivu. Pavlíno, prosím, koho nabídneme posluchačům a posluchačkám?
2: Tak vybírám, je z čeho vybírat. Je to radost tady se zakoukat. Měla bych tu Luďka Sobotu.
0: Dobře, a nebude sám. Jdeme do dívčí školy.
4: Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství. Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. A jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit. Tak s nějakou mladou, že jo?
5: Zavoláme si modela. Modele. Model a Šafránková. Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná.
6: Já.
5: Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá.
6: Ne, to je...
5: Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte. Máte nějakého koníčka? Já nevím, sbíráte známky třeba?
6: No já je seberu, jestli jsou tady nějaké.
5: Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manžílka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit.
4: Jako aerobik.
5: Jako.
4: Jako.
5: No. No rozumíte?
4: Jo, no že ona... Jo, že ona tam nepůjde.
5: No teď se vám rozsvítilo hezky. No, přestávám se divit, že jste se dosud neoženil.
4: Jako?
5: Situace k manželskému duelu je tu. Je všední manželský den. Ten pátek.
7: Tak Kájo, já už jdu, jo. Jo.
6: Ale prosím tě, kam bys chodila?
7: No na gymnastiku, když jsem ti to říkala.
6: A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky?
7: Ale Kájo, víš, že mě to nebaví.
6: Ale prosím tě, nebaví. No. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům?
7: Jo, dala.
6: A co holuby?
7: Co je s nima?
6: Jsou zavřený?
7: Jo.
6: Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál. Kilimandžáro, známku, rozumíš?
7: Počkej, já to vemu.
6: Ne, já to vemu, co by ses namáhla. Halo? Halo? Cože? Omyl? A proč? Halo? Jak omyl, nebo co? Halo? Proč omyl? Jak omyl? Halo? Halo? Tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi člověku sdělujou takovýhle informace.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota, Jiří Vimr, Roman z Kameny, Adriana Sobotová. Pojďme pokračovat. Luděk Sobota v Díští škole Ačko, Bčko Luba Skořepová z pořadu Šestý den je sobota z roku 1982. Scénka nebo výstup na téma Tonda Fiat. To zní zajímavě. Vyberte si sami u rádia humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMSky, které letí na 90 011 04. Telefon stále stejný 731 800 900. No a vy, co jste chtěli soutěžit a nepovedlo se vám dovolat, tak budiš vám cenou útěchy písnička našeho dnešního hosta, Pavlíny Filipovské. Ta teď trošku koulí
2: očima, tak
0: ze zvědavosti vybral. Samozřejmě. Láska není kvíz.
2: To je ale pravda.
0: To je paráda.

0: Pavlína Filipovská, Láska není kvíz. Byla by vzpomínka, prosím, na
1: to
0: tuhle
1: byla
0: píseň?
1: Byla poradna, co? No, ráda vzpomínám, protože to byla léta, kdy jsem naspívala tuhle písničku, kdy jsme velice často spolupracovali s panem Karlem Vlachem. Velikánský orchestr. Ovšem, musím říct, že tam seděli samý hodný mužský, který chápali, že mám trému, že nemám hlas, že se bojím a tak.
0: Ale že jste hezká. To taky chápali.
1: To já jsem tak neprohlížela. V tu dobu jsem to neprohlížela a teď už to neprohlížím vůbec. Víte, já říkám, že musím mít pořád tu dobrou náladu, to je důležitá věc. Tak, ale fakt je, že ta léta, kdy jsme spolupracovali s tímhle nádherným orchestrem, že počítám mezi ta nejkrásnější. Bylo to fajn, protože oni byli toho ražení, že když viděli, že je někdo ustrašený a trošku jako v takový, jako ústupové cestě, tak oni pomáhali.
0: Podpořili.
1: A drželi palce. A oni prostě dodali člověku energii a i trošku sebevědomí a ty písničky vlastně šly na odbyt. A to je radost.
0: A my si je po letech můžeme dokonce pouštět tady. Dokonce z počítačů, které tehdy nebyly. To je bezvadné, že vás tu máme i v těchto skladbách. Za chvíli pokračujeme v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská bude vybírat, kdo s vámi bude, vyhlasujete dál. Zatím SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonovat ještě stále můžete a budete na 731 800 900. Luděk Sobota nebo Luba Skořepová. Aktuální souboj Humoriády.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Tady je Humoriáda, už vás posloucháme. Dobré odpoledne, koho jste si vybrali? Haló, haló, ano, jste tu s námi.
3: Dobrý den, přeji vám, paní Pavlínce, i vám, Pavle.
1: A dobrý den.
3: Přál bych si toho Luďku, anebo toho Luďku Sobotu, anebo tu paní, jak jste říkal.
0: Luďka nebo Lubu, tak.
3: Lubu, no to je jedno.
0: Takže Pavlínko, Luďka, u vás Luděk si, vyhrává.
3: Řekněte si vy, co byste chtěla.
1: Víte, ten seznam těch jmen je pro mě tak hezký, hladivý a svádivý, že bych si těžko vybírala. Já naopak obdivuji, že jste se v tom vyznal, že chcete Luběnku Skořepovou.
0: On
1: to bylo
0: Luďka,
1: úžasné.
0: Si myslím spíš.
3: Pavlínko.
1: Jo, vy chcete Luďka Sobotu. Ano.
3: Víte, co máme společného?
1: Co?
3: Rok narození a ten mandl. Jak jste mandlovala, tak my jsme v tom stejně.
1: No pamatujete, tak vy jste kolega vlastně, no jo. No,
0: kolega mandlíř.
3: To mandlovala maminka, víte, ale že jsem si na vás vzpomněl. A minule jsem se zasmál, když jste říkala, když jste nastoupila do semaforu, že jste tam dělali všecko, že jste ji uklízeli, zametali všecko. To dneska ty hvězdy neznají, víte.
1: No to k smíchu není, to je pravda pravdoucí. My jsme skutečně si to divadlo uklidili opravdu. Hadr, koštět, ryžák pořádnej a šlo to. Ono nám to dělalo dobře a lidi se tam taky dobře cítili. A to byla největší odměna.
3: Semafor byla zlatý, ano.
0: Tak Františku, děkujeme.
3: Dejte tam někoho sobotu anebo tu, jak jste říkala.
1: Ano. Skořepovou, víte. No.
3: Ano, Skořepovou.
1: Neprohloupíte.
3: Tak jo. Dejte se moc hezky a zdravím vás oba, mějte se.
1: Děkujeme.
0: Tak dobrá, další, prosím, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Robert Solomouc.
0: Ano.
4: A já zkusím hlasovat pro paní Skořepovou. Luděch Sobota je taky sympaťák, ale paní Skořepovou moc neznám, takže je to něco novýho.
0: Dobře.
4: Třeba si z toho něco odnesu. Zkusím tu paní Skořepovou, moc děkuju.
0: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady Antonis Bedioště a já hlasuju pro pana Sobotu.
0: Máme zapsáno. Díky moc. Mějte se
5: hezky. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Přátelé, je třeba spustit další humory, vypustit na vás z rádia. Luděk Sobota to vyhrál v tomto kole, takže pokračujeme v dívčí škole.
6: Já už chci jít cvičit.
7: Podej mi žrádlo, prosím tě.
6: Ježišmarja, teď už jsi snad dneska večeřel, ne?
7: Ale ne, já myslím Dafnie, pro rybičky. Budeme krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu.
6: No ale mě esperanto nebaví.
7: Nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe?
6: No mě baví gymnastika a chci cvičit, no. Počkej,
7: to
6: vemu.
7: Já to vemu.
6: Nemusí jej furt sedět.
7: Halo? Hola? Nic. Halo? Nic. Já ani neřekl, jestli už ho omyl, nebo ne.
6: Mal sprita.
7: To bylo esperanto. Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček? Mal sprita. To je od m. Mal sprita. M. Tupec. No. Tupý. Výborně. A teď zase já, jak se řekne akra. No přece ostrý. A ostrý úhel akuta. Jaký jsem?
6: Bovo,
7: výborně, bovo, to je odbn. Bovo, no vydavůl. Tak ty už se učíš i zvířátka. A teď zase já. Jak se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Kunikl. A rybička? Fišo.
6: Počkej, já to vemu.
7: Halo. Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega.
6: No to teda nebyl.
7: Ale byl, hele, já ti něco řeknu. Esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapíš za uši, když se naučíš esperanto. Mezi námi vznikne daleko větší pouto, než je mezi námi dnes, věř tomu nebo ne.
6: Víš co? Já tady popadnu to Kilimandžáro, propíchnu tě jako tykevě a chci jít cvičit.
7: Prosím tě, běž si cvičit, hlavně mě nikde nepíchej. Odlož tu zbraň. Já mám nápad. Ty budeš cvičit. Já mezi tím vymetu králíkům koce. Dám Dafnie rybičkám a naučím se 9. lekci z esperanta. Ono nám to vyjde asi jako minulé. To bylo přece asi taky asi ve 4 hodiny ráno. Přece jak jste se vraceli s cvičitelem z Tatran baru. Ten vás ale musel honit, že jsi měla takovou žízeň, viď, chudáku.
6: Víš co? Ty seš tak blbej, že já snad dneska radši zůstanu doma.
7: Pane zástupče, pojďte se. No, tak jste se no, slyšel. Jak to máte udělat, když si chcete doma udržet mladou ženu?
8: Ano.
7: Teďka pojede do ložnice, tam se zamkne, rozbrečí se a já hubky dubky za sousedkou, páč už mě 30 minut čeká.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota v dnešní Humoriádě. Přátelé, vracíme do finále, do hry Petra Haničince s anekdotami. A na to je Pavlína Filipovská hodně zvědavá.
1: Ano, já jsem Petra Haničince vždycky chápala jako herce velkých rolí, velice vážného a poměrně jako vždycky hrál s tím čelíčkem zachmuřeným, že jo, no prostě vážnej herec.
0: Drama.
1: Jak on říká anekdoty, to mě skutečně zajímá.
0: Tak to je Ačko a Bčko. Je Luba Skořepová, scénka Tonda Fiat. Tak si vyberte humor mezera A nebo B, hlasujte na 90 011 04 SMS-kou nebo na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak už je dohlasováno, myslím si, že Pavlína byla vyslyšena, bude mít Petra Haničince, protože posluchači vybrali, zvolili.
2: Od jak živa, on se s ženským strašně líbil.
1: No, ale i chlapi hlasovali tady.
2: No, protože
1: chtějí slyšet ty anekdoty o policajtech.
2: Že teď už se to tak nebere.
1: Aha, pořád Zlatá Mříž je zde, Petr Haničinec má slovo.
3: Při noční obchůzce policajt se psem najde polozmrzlého a hladového bezdomovce, vyndá z kapsy chleba a řízek a zeptá se, chceš kousnout? To bych hrozně rád. Azore, vem si ho. Ptá se policejní vyšetřovatel, proč jste uhodil manželku kladívkem? No, to máte tak. Skoro stokrát denně mě nutila, abych jí říkal moje zlato. A já už byl z toho tak zblblej, že se mi chtěl udělat punc. Jdou dva policisti po poušti, a jeden druhého se ptá, proč pořád nosíš to v okno? Když mi bude horko, tak si ho otevřu. Chlap stojí na břehu rybníka, na krku pro vás a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke skoku. Když k němu přijde policajt a povídá, člověče, stůjte, co blázníte, když tam skočíte, budu tam muset skočit pro vás. Než vás vytáhnu, tak se oba promočíme v téhle zimě, dostaneme oba zápal plic, tak neblázněte, jděte domů a tam se objeste. Vejde policajt do baru a rozhlédne se. Uvidí sedět u stolku krásnou dívku. Bar je však plný lidí a on se stydí jít za ní. Vytáhne proto pistoli a všechny postřílí. Potom přistoupí k dívce a ptá se, co pak slečna, co tak sama?
1: Tak to byly anekdoty s Petrem Haničincem z našeho archivu Humoriády. Loučíme se pro dnešek. Uteklo to jako voda?
2: Mě to strašně uteklo. Asi taky proto, že jsem tu byla ráda. Takže děkuji vám, vážení, kteří jste nás poslouchali, a děkuji tak.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: V Boskovicích začíná rozsáhlá úprava parku u zámeckého skleníku. Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest za kontroverzní předvolební plakáty. Výluka vysílače Kojál omezí zítřejší vysílání stanic Českého rozhlasu na Moravě. A zítra bude jasno až polojasno, postupně až oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. V Boskovicích dnes začala rozsáhlá úprava parku u zámeckého skleníku. Zahrnuje kácení starých stromů, výsadbu nových, ale i úpravu jezírka, namontování laviček nebo pítek. Dělníci zbourají některé menší stavby v areálu. Proměna bude stát téměř 80 milionů korun a skončí příští rok na konci října.
3: Původně měly práce začít letos v březnu, termín ale posunulo delší výběrové řízení. Radnici se nakonec podařilo zakázku vysoutěžit za výrazně nižší cenu. Původně počítal úřad s náklady, které přesahovaly 100 milionů korun. Úpravy parku jsou letošní největší investicí města. Práce ovlivní i pořádání akcí v areálu. Mimo jiné se kvůli nim do náhradních lokalit přesune část programu populárního festivalu pro židovskou čtvrť, který začne 9. července. Z Boskovic Alena Hysová, Český rozhlas.
2: Volební plakáty SPD z roku 2024 podněcovaly k nenávisti. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD uložil peněžitý trest 3 miliony korun. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká dvou kontroverzních plakátů z kampaně SPD ke krajským

0: a senátním volbám. Obžalobě čelí také předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho stíhání je ale kvůli poslanecké imunitě pozastavené. Moravský vysílač Kojál nebude zítra ráno a dopoledne v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání od 4 do 16 hodin.
1: Lidé si na FM přijímačích nenaladí Český rozhlas Brno, Dvojku ani Radiožurnál. Nedostupné budou i další veřejnoprávní stanice vysílané prostřednictvím rádií s technologií DAB+. Omezené zůstanou i pozemní televizní vysílání DVB-T2. Plánovaná výluka má skončit kolem 16. hodiny odpoledne. Andrea Němcová, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejová Kometa Brno pokračuje v přestavbě kádru. Už 12. hráčem podepsaným od konce minulé sezóny se stal obránce Stanislav Svozil. 23-letý bek je odchovanec brněnského klubu. Uplynulých 5 let strávil v Zámoří. Co od návratu domů očekává?
2: První cíl asi pro každého by byl, že chce uspět jako s týmem, takže samozřejmě dojít co nejdál, vyhrát titul, ale jinak si myslím hrát dobře, dělat radost spoluhráčům, lidem okolo, fanouškům, takže to by byla ta priorita, bych asi řekl. Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno nebo jen malou oblačnost, ráno v údolích místní mlhy. V průběhu dne by mělo postupně převládat polojasno nebo až oblačno. Nejvyšší teploty je 24 až 27 stupňů. Podrobnosti za chvíli přidají brněnští meteorologové.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na příjezdu do Brna po dálnici D1 se od Kývalky tvoří kolony. V opačném směru pozor u nehody na 217. kilometru. S omezením po nehodě pak počítejte v Brně na kruhovém objezdu na Sportovní ulici a také u Jiříkovic na silnici do Ponětovic. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Je 17 hodin 4 minutky. Vítám vás na Prahu hodiny, která vám shrne vše podstatné o dění v našem regionu. Ano, je tu dnešní den v kraji. Do 18. hodiny vás čekají události zpravodajské i ty z vysílání Českého rozhlasu Brno. Chybět nebude předpověď počasí ani černá kronika. Provázet vás od mikrofonu bude Marek Zouhar a ten vám přeje příjemný poslech a zůstaňte naladěni.
3: Český rozhlas Brno, den v kraji.
5: Chtěl bych

0: Hodinku Den v kraji otevíráme pravidelně souhrnem událostí z regionu. Přináší ho Pavel Chaloupka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ještě jednou dobré odpoledne. Vláda projedná podporu investic v obcích u Dukovanské elektrárny po říjnových komunálních volbách. Českému rozhlasu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Obce na Vysočině a v Jihomoravském kraji chtějí od státu 12 miliard korun na kompenzace dopadů do stavby nových bloků elektrárny. Požadavky zhrnuli v akčním plánu, který schválila předchozí vláda. Noví starostové budou muset projekty obhájit, říká Havlíček.
3: Nesmí to být tak, že vlastně automaticky ty obce dostanou nějaký peníz navíc pro to, aby zvelebily své obce. To už ten stát logicky tohle řešit nemůže.
2: V Měníně na Brněnsku nejspíš vznikne největší fotbalová akademie v Česku. Plánuje ji tam vybudovat Zbrojovka Brno. Areál za stovky milionů korun by mohl mít až 15 hřišť. Vedení klubu včera záměr představilo obyvatelům Měnína. Podrobněji se tomu budeme věnovat za chvíli. V Boskovicích dnes začala rozsáhlá úprava parku u zámeckého skleníku. Proměna areálu bude stát téměř 80 milionů korun a skončí příští rok na konci října. Profesionální hasiči budou mít v Bučovicích novou výjezdovou stanici. Zastupitelé města schválili bezúplatný převod potřebného pozemku hasičskému záchrannému sboru. Ten díky tomu může začít připravovat projekt a požádat o dotace. Nová budova nahradí už nevyhovující stanici v centru města. Vznikne za železniční tratí ve směru na místní část Kloboučky, říká starosta Jiří Horák z KDU-ČSL.
4: Tento pozemek jsme po domluvě s hasiči vykoupili a převedli na ně. S tím ovšem, že kdyby tam ta hasičská zbrojnice nezačala vznikat do 7 let, tak by tento pozemek se převedl zpátky na město.
2: Na veletrhu Urbis v Brně je do zítřka k vidění samojezdící uklízecí auto. Vyvinula ho brněnská technologická firma Brink Auto společně s chorvatskými vývojáři. Zatím může uklízet jen vnitřní prostory, třeba na brněnském výstavišti. A vysílač Kojal nebude zítra v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání od 4 do 16 hodin.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

Nejspíš se měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu,

s veselou teď krátkou milé kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu, tu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Do brněnské zoo dorazí dvě nové mladé samice ledního medvěda a vy u toho můžete být s námi. Poslechněte si speciální živé vysílání přímo z brněnské zoo v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou. Dozvíte se mnoho zajímavého o životě ledních medvědů, plánech na jejich odchov v Brně i modernizaci zázemí v brněnské zoo. Poslouchejte v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou anebo rovnou přijďte za námi do brněnské zoo. Najdete nás v areálu Beringie. Na zajímavé povídání o ledních medvědech i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni

0: Pořad Den v kraji vás provází teprve středou, ale v následujících chvílích nás čeká pozvánka na neděli. Bude to z úst našeho folklorního dramaturga Jaroslava Knajzla, kterého vítám ve studiu. Pěkný den.
1: Příjemné odpoledne, Marku, i našim posluchačům, a neděle je tady co by dub, tak je třeba se programově připravit.
0: Co se tedy bude dít v neděli?
1: Dovolím si pozvat naše posluchače do Čejkovic, kde je pěkně normálně, pravidelně, ale v neděli 7. června tam bude ještě trochu hezčej, protože tam vystoupí a bude velký koncert Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a stane se tak v 17 hodin v kulturním domě Zemědělská právě v Čejkovicích. No a jak už jsem uvedl, tak nejen čejkovské, ale všichni, kteří dojdou, bude těšit Brněnský rozhlasový orchestr nástrojů s primášem Petrem Varmužou.
0: A zřejmě i s nějakými hosty. Kdo se ještě publiku představí?
1: Je to tak, Broln, jak už to bývá dobrým zvykem, tak si zve taky solisty, mezi ty pěvecké solisty. V Čejkovicích budou Michal Janošek, který je z Vrbice, tedy kousek od Čejkovic, Kamila Šošovičková, kmenová zpěvačka, ale také třeba Aleš Smutný, a mohu trochu nalákat na mladou zpěvačku, která nedávno v únoru nahrávala taky u nás ve studiu v Brněnském rozhlase, Eva Třasoňová, což je taková začínající folklorní hvězda, která je doma právě v Čejkovicích. No a aby to nebyli jenom hosté mimo čejkovičtí, kteří vlastně přijdou s Brolnem, tak se představí také místní a bude to základní škola Levandula, to znamená asi zpěváci odtud, a mužský sbor Révokas.
0: To byly informace od Jardy Knajzla o nedělním koncertě, ale Jarda chce ještě něco dodat.
1: No, já si myslím, že našim posluchačům dlužíme, nebo za odměnu dáme ještě jednu informaci. Kdyby náhodou jste nestihli nedělní Čejkovice, tak vás zveme v sobotu 6. na Broln, zase na tvrdonské slavnosti, na festival Podluží v písni a tanci. To znamená, třeba klidně zvládnete dva koncerty Brolnu v sobotu v Tvrdonicích a v neděli 7. v 5 hodin ve zmiňovaných Čejkovicích. To znamená, to bude víkend s Brolnem a věřím, že mnohé ta muzika potěší.
0: O víkendu s Brolnem promluvil náš folklorní dramaturg Jarda Knajzl. Díky. Po písničce se budeme bavit o tom, že fotbalová zbrojovka Brno postaví v Měnině tréninkový areál za stovky milionů korun. Má na jedno místo sjednotit sportovní i organizační zázemí klubu. Teď je roztříštěné. Včera večer klub návrh představil měninským obyvatelům. Vrátíme se k tomu tedy už za moment.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Pořadu Den v kraji jsem slíbil přesun od folklorní a hudební pozvánky ke sportu. Je to tady minutku a půl před půl šestou. Klub Zbrojovka Brno, nejspíš v Měníně, jižně od Brna, postaví jednu z největších fotbalových akademií ve střední Evropě. Areál za stovky milionů korun může mít nakonec až 15 fotbalových hřišť, zatím je ale vedení klubu na začátku přípravy. Včera o záměru zástupci Zbrojovky debatovali s obyvateli Měnína. Byla u toho i reportérka Hana Novotná a podrobnosti zhrnula v rozhovoru s moderátorem Pavlem Kašparem.
1: Jak má areál vypadat a k čemu bude vlastně fotbalovému klubu sloužit?
2: Projekt klub rozdělil do několika etap. V té první by vznikla hlavní budova se zázemím pro celý klub a k tomu 5 nebo 6 hřišť. V jednom centru by pak fungoval A-tým, mládežnické kategorie, ženský oddíl i management. V hlavní budově budou šatny, zdravotnické zázemí i administrativní prostory. Stavět se začne nejdřív za rok a půl, pokud půjdou všechny povolovací procesy podle plánu. Jestli ve finále opravdu vznikne všech 15 hřišť, to zatím není jasné. Klub totiž rozsah areálu bude přizpůsobovat aktuálním potřebám.
1: Co na to říkají místní? Mají nějaké výhrady?
2: Tak lidé se na té debatě ptali například na parkování pro rodiče dětí, které budou na pozemcích trénovat, a pro návštěvníky. Na to klub reagoval tím, že podél areálu nechá postavit parkovací místa a navíc bude mít vlastní autobusy, které budou vozit děti na tréninky ze škol. Další dotazy padly na téma osvětlení hřišť a případný světelný smog nebo jakou bude mít areál provozní dobu. Místní taky zajímalo, jak klub plánuje hřiště zavlažovat. Zástupci Zbrojovky v reakci na to uvedli, že ještě čekají analýzy k hospodaření s vodou. Část hřišť bude s umělým nebo hybridním povrchem. Zazněla i zmínka o retenční nádrži. Generální ředitel Jan Minář říká, že s připomínkami místních budou dále pracovat.
3: Připomínky jsou legitimní a myslím, že většinu jsme schopni jako vyřešit nějakou technologií, zejména to osvětlení a podobně. Co se týče vody, tak to je o nějakých propočtech, které jsme se tím nedostali. My otevřeme nějaký komunikační kanál, lidé tam budou moct posílat ty dotazy a pan architekt sám říkal, je to pro něj zadání, aby ty dotazy vyřešil a mohli jsme je odprezentovat na příštím setkání.
2: Lidé zmiňovali, že by chtěli znát větší detaily a konkrétní data. Klub k tomu dodal, že projekt je teprve na začátku a plánují s místními další setkání, až budou mít některá další data zpracovaná.
1: Jeden z dotazů se týkali toho, co areál přinese obci. Jak na to odpověděli?
2: Areál s hřišti a parkem budou moct využívat i místní obyvatelé. Obci samozřejmě tak klub bude platit daně. A vedení radnice i klubu potvrdili, že se má Zbrojovka výrazně finančně podílet na rozšíření infrastruktury směrem k areálu. Znamená to cesty, kanalizaci, vodovod nebo třeba čističku odpadních vod.
0: To byla reportérka Českého rozhlasu Brno Hana Novotná o ambiciozním plánu na stavbu fotbalové akademie, kterou chce klub Zbrojovka Brno postavit v Měníně, nedaleko Brna. Po písničce se budeme věnovat snaze brněnských jazykovědců, kteří zachraňují jazyk původních národů Střední Ameriky. Už za malou chvíli.
4: Den v kraji.

0: Pořad Den v kraji Českého rozhlasu Brno pokračuje. Nyní se díky brněnským vědcům vydáme do světa a každopádně k jisté unikátní snaze. Brněnští jazykovědci zachraňují jazyk původních národů Střední Ameriky. Pomáhají zachovat příběhy, tradice i kulturu domorodého národa Nahuat Pipil, jehož mluvčích rychle ubývá. To, co po staletí existovalo jen v paměti těchto potomků Aztéků, dnes vědci převádějí do nahrávek a knih, dřív než úplně zmizí z poslední generací vypravěčů.
1: Tohle je ulita, která se používá, kdy se oznamuje, že dojde k nějaké významné události. Tento zvyk se dochoval i v Salvadoru v komunitách Nahuat Pipilu.
2: Vysvětluje hispanistka Athena Alchazidu z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity. Do středoamerického Salvadoru jezdí za posledními nositeli původních tradic a zaznamenává jejich vyprávění. Jednou z nich je i 86-letá Nancin Fidelina.
3: Zdravíme vás do České republiky. Zdraví vás Nancin Fidelina Cortés, která bydlí zde, vesničce, která se jmenuje Santo Domingo de Guzmán.
2: Vyprávění jazykovědci systematicky nahrávají. Nezachycují v nich jen ohrožený jazyk, ale také mýty, vzpomínky a tradiční znalosti místní komunity.
1: Nancin je označení pro babičku, ale také učitelku, protože už od těch nejstarších dob předávali znalosti, předávali i ty příběhy, ale také jak co udělat, připravit, vyrobit.
2: Nancin v jazyce Nahuat vypráví o své práci hrnčířky. Výroba keramiky je součástí jeho života, stejně jako tradice, které předává dál. Potomci Aztéků Nahuat Pipilové si podle Athény Alchazidu navzdory staletím kolonizace uchovali část své původní identity. Jejich jazyk ale dlouhodobě vytlačuje španělština.
1: Nahuat Pipilové je jedno z mála domorodých etnik, které na území Salvadoru přežily. V současné době má zhruba 280 tisíc příslušníků.
2: Jejich kultura je v dnešní době ohrožená, těch lidí, co mluví tím původním jazykem, ubývá.
1: Pokud vymizí jazyk, vymizí a zanikne celá kultura.
2: Na záchraně těchto příběhů spolupracují jazykovědci také s Moravskou zemskou knihovnou, říká Veronika Fillinger z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity.
4: Na začátku tohoto roku byly uskutečněny další výjezdy do těchto komunit a v rámci toho se chystá tedy kniha. Knihovna se snaží o to, aby to bylo bilingvní, více dostupné světu.
2: Na vydání knihy pořádá Moravská zemská knihovna veřejnou sbírku, do které se může zapojit každý. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Teď se v našem vysílání dostanou na řadu písničky, které nestárnou, zpívat vám budou Eňa nebo Helena Vodráčková. Po nich vám prozradíme, s čím by potřebovali pomoci brněnští kriminalisté a také se vypravíme za strážníky z jihomoravské metropole. Zůstaňte na ledění.
5: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Jan Pokorný, Radiožurnál, dobrý den.
1: Tady je Český rozhlas Brno. Honzo, co budete dělat v sobotu od 14 hodin?
2: Budu v Brně na výstavišti vysílat živě ze slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Co budete dělat vy?
1: My budeme s mikrofony také o blahořečení.
2: A nespojíme se?
1: Jsem pro, protože spolu jsme Český rozhlas.
2: Poslouchejte speciál Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu.
1: V sobotu 6. června od 14 do 15 hodin živě ze slavnosti blahořečení.
3: Český rozhlas Brno, písni.

0: Pořad Den v kraji pokročil do doby, kdy před námi je už pravidelná černá kronika. Brněnští kriminalisté prosí veřejnost o pomoc. Už téměř rok se zabývají případem dosud neznámého muže. Jehož tělo bylo nalezeno v řece Svratce poblíž nákupního centra Avion Shopping Park Brno. Tělo tehdy objevil rybář. Jednalo se o muže bílé pleti ve věku přibližně 30 až 40 let, vysokého asi 177 cm a vážícího přibližně 50 kg. Policisté na svých webových stránkách nyní zveřejňují fotografie jeho oblečení. Pokud některý z oděvů můžete poznat, případně máte jakékoliv informace, které by mohly vést ke zjištění totožnosti mrtvého, volejte linku 158. Informace je možné sdělit také na kterémkoliv oddělení policie České republiky. A brněnští strážníci si opět potvrdili, že lidé ve snaze získat něco bez placení jsou neuvěřitelně vynalézaví a usilovní. Například mladý muž, který se rozhodl dostat ke konopným produktům v automatu v Kobližné ulici v Brně, aniž by tam vhodil požadovaný obnos. Nejprve se snažil zboží vytáhnout rukou, když neuspěl, pomohl si klacíkem. Pachtil se tak dlouho, až jeden balíček vytáhl. Pak spolu se svým známým odešel. To už k ním ale mířili strážníci. Jakmile podezřelý chlapec spatřil blížící se hlídku, dal se na útěk. Strážníkům se ale podařilo dopadnout jeho kumpána. Ten nejprve předstíral, že vůbec netuší, proč ho strážníci zastavili. Záhy ale připustil, že si jeho známý vzal výrobek z automatu bez zaplacení. Strážníci proto případ předali státním policistům. Informovali o tom na svém webu. Tolik stručný výběr z aktuálních případů policistů a strážníků a po písničce už jsou před námi informace závěrečné. Informace o tom, co se nejenom v kraji chystá zítra.
1: Český rozhlas Brno.

0: Pořad Den v kraji Českého rozhlasu Brno za chvíli pro dnešek ohlásí svůj konec. Ještě předtím vám ale řeknu, jaké události čekáme zítra, 4. června. Český statistický úřad zveřejní údaje o průměrných mzdách za první čtvrtletí. Dozvíme se tedy, kolik berou lidé na jihu Moravy. Z Popůvek na Brněnsku Charita ve stejný den vypraví 5 mobilních filtračních stanic pro zajištění pitné vody na Ukrajině. 4. června končí veletrh chytrých řešení pro města a obce Urbis, který na brněnském výstavišti začal včera, 2. června. Zítřek také přinese slavnostní otevření nového kulturního a galerijního prostoru Šmeral Art Factory, který vzniká v autentickém industriálním prostředí brněnských šmeralových závodů a propojuje současné umění, street art a živé prostředí fungující továrny. Což už byla poslední informace dnešního vydání pořadu Den v kraji. Zítra se vám ale samozřejmě ozveme znovu, tak si nás nezapomeňte naladit. Krásný zbytek dne přeje Marek Zouhar a jako vždy se loučí, zůstaňte naladěni.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Hodoníně otevřeli park u Červených domků poničený tornádem. Vláda navrhuje reformu penzijního spoření, mimo jiného chce víc podpořit mladé. Na brněnském Petrově dnes odhalili lavičku Alfonse Muchy, navazuje na ní naučná stezka. A zítra bude jasno až polojasno, postupně až oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. V Hodoníně ode dneška funguje nový park u Červených domků. Je na místě, které před 5 lety poničilo tornádo. Lidé teď prostranství můžou využívat pro setkávání, sport nebo i odpočinek. Plochu doplnila okružní stezka Proběh, workoutová zóna s lezeckou stěnou a rozběhovou dráhou. Práce vyšly na 83 milionů korun, pokračuje starosta Libor Střecha z Hnutí pro Hodonín.
2: Co se tady odehrálo, tak je to neuvěřitelná proměna. Jako ten prostor je vlastně kompletně celý změněný, protože dřív tady byl les, byly tady zrostlé stoleté duby, které popadaly jak třísky a nezbylo tady vůbec nic. Spousta budov a areálů po okolí byla poničena, takže za toto jsem moc rád, za tu proměnu.
0: Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes představila návrh na změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila ministryně financí snížení poplatků za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun nebo umožnit lidem do 36 let vybrat si třetinu naspořených peněz. Zákon o změně penzijního spoření by vláda měla projednat do konce června. Zástupci vedení města Brna dnes na Petrově odhalili lavičku Alfonse Muchy. Místo vedle brněnské katedrály autoři zvolili proto, že tam malíř působil jako člen pěveckého sboru. Lavička zároveň funguje jako první zastavení brněnské stezky Dva sny, která propojuje umělcovu tvorbu s dílem skladatele Leoše Janáčka. Na každé zastávce si lidé pomocí QR kódu načtou audioprůvodce v mobilu, pokračuje za organizátory Eva Oubělická.
3: Lidé si můžou stáhnout tu stezku, která se jmenuje Dva sny, po stopách Alfonse Muchy a Leoše Janáčka na Easy Travel, to je taková aplikace, kde

0: zdarma je k dispozici, je v češtině, angličtině i japonštině, protože samozřejmě vnímáme to, jak je to zajímavé i pro zahraniční klientelu. Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno nebo jen malou oblačnost, ráno v údolích místní mlhy. V průběhu dne by mělo postupně převládat polojasno nebo až oblačno, později večer a v noci bude od západu přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, foukat by měl slabý proměnlivý, postupně mírný vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky ráno převážně mírně nepříznivé, postupně většinou dobré a biozátěž zůstane mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nesouvislé kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Domašova. V Brně počítejte s omezením po nehodě na Sportovní ulici, na kruhovém objezdu a také na Dornichu. Opatrně projíždějte i místem nehody na Suchohrdelské ulici ve Znojmě, stejně jako na okraji Klobouk u Brna na křižovatce do Brna a na silnici z Jiříkovic do Ponětovic. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Tak je tady druhá část dnešní Moravy krásné země. Tentokrát vás k poslechu polkou Miloslava Procházky a Lenky Králové za našima humnama pozvali žadoviáci. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. A hned jaké budou písničky ze srdce. Pro pana Vojtěcha Havlíčka z Haček zahrají Záhořané polku Žitečko jsme sežali. Jižani pak potěší paní Marii z Újezdce, pro ní Lidová hrál Mladý cikán, no a Babouci ti přinesou radost panu Mirkovi Novotnému ze Smrku. Pro něho bude Lidová Na blatech malá vesnička. Během pořadu zazní i vzpomínka na autora především orchestrálních skladeb, na Jaroslava Škabradu, který zemřel 3. června 2002. No a také vzpomeneme na muzikanta tělem i duší, na Antonína Michnu. Ten se narodil 3. června roku 1920. Tolik úvodem. Ještě připomínám, že svátek mají u nás Tamary a Kevinové, na Slovensku rovněž Kevinové a také Karolíny. Blahopřeji. A nyní už telefonní číslo 726 46 5200 a teď písně z Dolňácka z Veselska.

0: Tak to byla cymbalová muzika Ohnica, zpíval ženský sbor z Kunovic. A už tady mám první telefonáty, tak nejprve dávám slovo paní Marii. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já přeju hezký večer vám i posluchačům. Já bych chtěla dneska popřát mé manželovi, který zítra oslaví 85. narozeniny, a jménem celé rodiny mu přeju hlavně zdraví, k tomu trošku štěstí. Tomu jmenuje se Jindřich Navrátil, Míkovic. Tomu přeje manželka, jeho synové, vnuci a vnučky. Děkuji.
0: Tak já jsem ráda, že to jméno nakonec zaznělo, paní Marie. Už jsem vám chtěla připomenout, že bychom rádi také slyšeli, kdo slaví ty krásné 85. narozeniny. Tak je to váš milý manžel, pan Jindřich Navrátil. Takže i já všechno dobré. Nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. A teď už paní Pavla Hromadová ze Žádovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych chtěla dneska poslat pěknou písničku do Žádovic panu Františkovi Hromadovi, který dnes slaví své krásné 65. narozeniny. Hodně štěstí, zdraví a lásky mu přeje manželka Pavla, syn Robert a syn Patrik. Mm-hmm. Moc děkuji, nashledanou.
0: Nemáte za co, nashledanou. No a jak už jsem říkala v úvodu, budeme také vzpomínat. A teď je to vzpomínka na Jaroslava Škabradu, který zemřel 3. června 2002. Jméno rodáka od Přeštic, dlouholetého trumpetisty Orchestru opery Národního divadla v Praze, je pro milovníky dechovky jedním z nejznámějších. Jako autor se jeho nositel věnoval většinou skladbám orchestrálním. Ukázkou může být Kvapík, Rychle k cíli. Tady je.
3: Český rozhlas Brno.

Tak při této orchestrální skladbě jsme vzpomenuli na Jaroslava Škabradu. Hrála Veselka, byl to dlouholetý trumpetista orchestru Opery Národního divadla v Praze. No a velmi známý autor orchestrálních skladeb zemřel 3. června roku 2002. A už tady mám přání. Beru si dopis od paní Helči, která společně s Funkem píše. Chtěli bychom zahrát Martince Holáskové ze Sobě sluk, která má dnes 51. narozeniny. Jen vše dobré, zdraví, lásku, pohodu. To jí přeje manžel Radek a syn Peťa. No a kdyby žila maminka, tak by ji určitě popřála, ale už bohužel není mezi námi. Blahopřejí i Ruda, Heluš s rodinou, taky babička Helča i děda Fanek z Uherského Hradiště. Tak to bylo milé přání pro Martinku Holáskovou. No a teď to bude další vzpomínka. Je to vzpomínka na Antonína Michnu. Antonín Michna se narodil 3. června 1920 ve Vrbici. Zemřel 17. prosince 2000. Byl to moravský muzikant, hudebník, skladatel. Veselý člověk, který měl k lidem a k životu velmi blízko, což mohu osobně potvrdit z mnohých setkání. Miloval lidovou muziku, tradice a folklor, byl výborným muzikantem. Antonín Michna se vyučil krejčím, využil však své nadání a naučil se hrát na housle. Ve 20 letech odešel do Brna a tam založil orchestr Morava. S tímto tělesem působil 10 let. Následovalo založení početnějšího 26členného zábavného orchestru. V komponování využíval všech svých zkušeností a čerpal především z původního rodného vrbického prostředí, jemu blízké, jižní části moravského Slovácka. Také působil jako umělecký vedoucí v Dubňance. Nám ovšem nyní nebude hrát Dubňanka. My si zavzpomínáme na Antonína Michnu, kterého jsem měla opravdu velmi ráda. Při jeho písničce Vrátím se, Moravo, hraje Galánečka.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Ano, rozhlas jede, teď tedy Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Telefonní číslo k nám do studia 726465200. Navrátím se k té předchozí písničce, ano, při ní jsme zaspomínali na muzikanta tělem i duší, na autora té písničky, na Antonína Michny. Byla ta písnička Vrátím se Moravo v podání Galánečky. Antonín Michna se narodil 3. června 1920. Tak, ale teď tady mám telefonát z Hovoran, kde zdravím pana Jošku. Dobrý večer.
2: Děkuji za slovo, paní Jiřinko. Já bych v tyto dny a ozvláště dnes chtěl zaspomínat a popřát nebo poslat tam nahoru podlužáckému Slavíkovi Joškovi Severínovi, který nás hnedá, no už je to delší dobu. Jestli se nepletu, tak by mě v tomto roce snad 100 let. Tam si ovšem nejsem jistý. Všem vám přeju, abyste nějakým způsobem vzpomněli na tohoto vzácného člověka, s kterým jsem se sám několikrát potkal a rád si s ním zaspíval. Všem vám přeju hezký podvečer a příště zase nashledanou.
1: No a já vás doplním, milý pane Joško, který nesete vlastně stejné křestní jméno jako Joška Severin, zpěvák z Podluží. No ano, Skopa, já myslím křestní jméno. Takže byste, já vás doplním, tedy Joška Severin se narodil 1. června 1916, takže pakliže dobře počítám, letos by už slavil z té 10. narozeniny
2: přímo. No, jistý,
1: takže
2: pravdu,
1: ano, ano, narodil se na Mezinárodní den dětí 1. 6. Myslím, že ale Český rozhlas Brno vysílal na pěknou notečku s Joškou Severinem. Nejsem si úplně jistá, ale myslím si, že to tak bylo. Každopádně můžeme vzpomínat na toho úžasného zpěváka z Podluží.
2: Tak jo, není zač.
1: Naschledanou. Tak a za chviličku už tady bude ta první písnička ze srdce, ale ještě předtím si vezmu klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože narozeniny dnes slaví tyto milé dámy. Paní Ludmila Jarošová z Brna, dále paní Miroslava Kohoutová z Viničních Šumic, Jarmila Pechová také z Brna a ještě paní Jarmila Čepeláková z Přerova. Takže milé dámy, milé naše věrné posluchačky, samozřejmě vám děkujeme za vaši přízeň. Jsme rádi, že nás posloucháte. No a do těch let příštích vám přejeme, no přává se především hodně toho zdraví, to je jasné, ale také vám přejeme mnoho lásky, štěstí, pohody, přejeme vám klidný život. Tak a teď už ta první písnička ze srdce a je pro pana Vojtěcha Havlíčka z Haček. A že pan Vojtěch Havlíček poslouchá, tak dobře vím, protože jsem tady dostala mail. Chci vám moc poděkovat, že pro mne zahrajete písničku Od srdce sem napříjmu a už se nemohu dočkat. Ještě jednou děkuji. Tak pane Vojtěchu, teď nastala ta vaše chvíle, protože právě teď přicházejí Záhořané, aby pro vás zahráli písničku Antonína Perničky Žitečko jsme sežali.

0: To byla písnička ze srdce pro pana Vojtěcha Havlíčka z Hače, který určitě pozorně poslouchal. Tak pane Vojtěchu, já vám přeji ještě jednou krásný večer. No ale teď už krásný večer přeji i panu Richardovi. Tak pane Richarde, teď můžete říct, komu chcete poslat písničku.
1: No já bych chtěl poslat písničku tačkovi a sekře. A tačka má oblíbenou písničku Cikánka vnadná o ty Jižanů.
0: Takže teď to nebude Cikánka vnadná, milý Richarde, ale řekněte mě, jak se tatínek jmenuje?
1: Jan Hrbín.
0: Jan jak?
1: Jan Hrbín.
0: Jan Hrubý, a odkud je?
1: Sprušánek.
0: Sprušánek, tak jo, jestli to totiž píší jako písničku ze srdce a já někdy vašemu milému tatínkovi Janovi Hrubému Sprušánek zahraji tu jeho cikánku vnadnou. No, teď to bude jiná písnička, ale představte si, pane Richarde, že také budou hrát Jižani, tak to by vašeho taťku mohlo potěšit také, že? A i tu sestru. A ta nese jaké jméno?
1: To by ne. Jana Hrubá.
0: Aha, tak dobře. Tak jo, takže už se můžeme rozloučit. Doufám, že jmenovaní poslouchají a vy se mějte hezky a někdy zase naschledanou. Naschledanou. A teď tady mám vzpomínku. 3. června 1993 byli rozptýleni na loučce na ústředním hřbitově manželé Bémovi, Josef a Aneška. Aneška rozená Buřilová. Jeho tatínek Josef má tam také bratra s rodinou. Rozptýl zařizovali synovci Buřilovi, Jiří a Lubomír. Tak to vzpomíná Honzík. A teď už ta druhá písnička ze srdce, jak už jsem prozradila, budou hrát Jižani. No a určitě spozornila paní Marie z Újezdce a udělala správně. Přeji krásný večer, protože teď už lidová hrál mladý cikán. Český rozhlas.

Tak to byla písnička ze srdce pro paní Marii z Újezdce, které přeji ještě jednou krásný večer. Byla to lidová hra Mladý cikán. No a nám tuto písničku zahráli Jižani. A během této písničky jsem tady měla telefonát z Lanžhota, milý telefonát, volal Marek a Marek potvrdil, že Jožka Severin skutečně by letos oslavil 1. června z té 10. narozeniny. A ještě mě Marek říká, že opravdu jsem mluvila pravdu, že jsem říkala, že na pěknou notečku byl pořad právě o Jožkovi Severinově. Věděl i kdy, říkal ve čtvrtek, no Marek, ten ví úplně všechno, tak Marku, moc děkuji a ještě jednou hezký večer vám přeji. A další vzpomínka od Honzíka Buřila. 3. června 2019 měla pohřeb paní Helenka Kopčanová Varmužová. Žila 67 let v Piešťanech, do 20 let pak žila v Králově Poli, chodila do Sokola, jezdila na tábory. V roce 1952 se vdala, svatba s Vojtěchem byla právě v Králově Poli. No a tady čtu dál, rozloučili jsme se s ní na dálku. Její sestra Jana byla už v té době nemocná, na pohřbu jsme bohužel nebyli. Její maminka se dožila 58 let, tatínek 94, no a měla babičku a ta měla 86 let. Tak to vzpomíná Honzík, synovec Honzík a Bohunka. A my už si poslechneme tu poslední písničku ze srdce. No hlavně doufám, že bude poslouchat pan Mirek Novotný ze Smrku. Pane Mirku, teď už je na řadě ta vaše lidová Na blatech malá vesnička.

0: Babouci dohráli písničku Ze srdce pro pana Mirka Novotného ze Smrku. Pane Mirku, ještě jednou vám přeji krásný večer. No ale teď už pan František. Pane Františku, i vám pěkný večer.
1: Dobrý večer, Jirinko, já vás zdravím do Českého rozhlasu Brno a Zlín. A dneska by se měl oslavit krásné narozeniny pan Antonín Koníček, Antonín Pavluš, ne, pardon, omlouvám se.
0: No.
1: Je to dlouholetý kapelník a zakladatel Mistřiňanky, jedné z nejkrásnějších hudeb a taky umělecký vedoucí dechové hudby, Horňáci, Veseláci a podobně. Takže přeju mu ještě hodně zdravíčka, ať se mu pořád ještě daří a i když teď už se málo ukazuje, ale přesně ještě na festivalech dechové hudeb je občas vidět. Takže přeju mu hodně zdravíčka a ať si užije své narozeniny.
0: No a vy jste se, pane Františku, strefil, protože teď tady mám připravenou písničku právě v podání Mistřiňanky, kterou řídí Antonín Pavluš, takže to je trefa do černého. Za maličkou chvilku zazní. Hezký večer vám.
1: Děkuju moc.
0: Nasledanou vám také. No a jak víme, dnes slaví 79. narozeniny pan Antonín Pavluš, zakladatel a dlouholetý kapelník Mistřiňanky. A tady má další přání. Rádi bychom mu popřáli pevné zdraví, hodně radosti z pěkné muziky a ať má kolem sebe hodně lidí, kteří ho mají stejně rádi jako my. Kapela Muzikanti z Jižních Čech. Chceme mu upřímně poděkovat za to, co s dechovou muzikou udělal a moc si ho vážíme nejenom jako muzikanta, ale také jako pracovitého, upřímného a skromného člověka. S hlubokou úctou se před ním klaníme celá kapela Muzikanti z Jižních Čech s kapelníkem Radkem Hruškou. A teď už Mistřiňanka.
2: Český rozhlas Brno.

Tak to byla polka Miloslava Procházky a Zdeňka Baťky má milá. Hrála mistřiňanka, kterou řídil dnešní jubilant Antonín Pavluš. Tak ještě jednou, Toníku, všechno nejlepší, hlavně to zdraví, to je nejdůležitější. No ale dnes slaví narozeniny i pan Pavel Osička z Horních Bojanovic. A přání, milý taťko, k tvým krásným 65. narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, radosti a stále tak šikovné ruce, které zvládnou vyrobit a opravit úplně všechno. Děkujeme, že jsi ten nejlepší kutil, pomocník a děda pro Klaudinku, Klárku, Stelinku a Adinku. S láskou, manželka Vlasta a tvoje děti Jana a Karel s rodinami. No a přání k dnešním narozeninám patří i panu Josefovi Plškovi z Žeravic. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. To přejí partnerka Jana a Lucka s dětmi. Ještě se podívám do studiových mailů, nete v pořádku. Takže zbývá dárek hudební a ten už předává Bílovčanka.

Tak Bilovčanka dohrála, ještě tady mám pro vás pozvánku. Obec Čejkovice vás zve na koncert Brolnu, koná se v neděli 7. června. Začátek je v 17 hodin v kulturním domě Zemědělská v Čejkovicích. Účinkují Broln pod vedením Petra Varmuži a jeho solisté. Dále ženský sbor Levandula a mužský sbor Révoka. S nám ovšem teď ještě bude hrát Valaška. We'll be right back.

To byly lískové oříšky Václava Maňase staršího a Vladimíra Salčáka v podání Valašky. No a je 18 hodin 56 minut, takže je jasné, že Morava krásná zem končí. Následují zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Laši i Valaši. Písničky ze dvou sousedních regionů Severní Moravy vybírá autorka pořadu Marie Hvozdecká. No ale nyní už pěkný večer, klidnou noc. Nashledanou zítra krátce po 12. hodině se těší Jiřina Ostrá. No a na závěr Gloria, Nahané, Antonína Žváčka.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Zbrojovka Brno plánuje fotbalovou akademii za stovky milionů korun. Ministerstvo zdravotnictví navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce. Výluka vysílače Koyal omezí zítřejší vysílání stanic Českého rozhlasu na Moravě. A zítra bude jasno až polojasno, postupně až oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Fotbalová zbrojovka Brno chce v Měníně postavit jedno z největších tréninkových center ve střední Evropě. Areál za stovky milionů korun bude sloužit A týmu, mládežnickým kategoriím, ženskému oddílu i klubovému managementu. Vzniknout má až 15 fotbalových hřišť. Včera o záměru zástupci klubu debatovali s obyvateli Měnína.
2: Projekt je velmi zajímavý s ohledem na to, že je to především pro tu mládež, pro ty děti a je to cíleně pro to, aby ty děti sportovaly.
3: Říká pan Luděk z Měnína. Místní se ptali třeba na osvětlení hřišť a světelný smog nebo na zavlažování a spotřebu vody. Reaguje generální ředitel klubu Jan Minář.
4: Připomínky jsou legitimní a myslím, že většinu jsme schopni jako vyřešit nějakou technologií, zejména to osvětlení a podobně. Co se týče vody, tak to je o nějakých propočtech, které jsme se zatím nedostali. My otevřeme nějaký komunikační kanál, lidé tam budou moc posílat ty dotazy.
3: Zástupci zbrojovky Brno plánují s místními i další setkání, až budou mít podrobnější analýzy. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Platby za státní pojištěnce, tedy třeba za děti nebo důchodce, by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Stát teď posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce 2180 korun měsíčně. Za letošní rok to stát vyjde na skoro 158 miliard korun. Moravský vysílač Koyal nebude zítra v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání od 4 do 16 hodin.
5: Lidé si na FM přijímačích nenaladí Český rozhlas Brno, Dvojku ani Radiožurnál. Nedostupné budou i další veřejnoprávní stanice vysílané prostřednictvím rádií s technologií DAB+. Omezené zůstanou i pozemní televizní vysílání DVB-T2. Plánovaná výluka má skončit kolem 16. hodiny odpoledne. Andrea Němcová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno nebo jen malou oblačnost, ráno v údolích místní mlhy. V průběhu dne by mělo postupně převládat polojasno nebo až oblačno. Později večer a v noci bude od západu přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 24.

0: 27 stupňů. Vítr by měl foukat slabý proměnlivý, postupně mírný jižních směrů a biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně pozor u nehody na Dornichu a na ulici Milady Horákové. Opatrně projíždějte i místem nehody na Suchohrdelské ulici ve Znojmě i na okraji Starého Města na silnici do Nedakonic. S omezením po nehodě autobusu je pak třeba počítat v Lančově. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Máme krátce po 19. hodině a to už pravidelně patří na naše vlny lidové písničky. U pořadu Na pěknou notečku vás vítá a zdraví Marie Hvozdecká. Dnes se vydáme po moravsko-slovenské hranici severně do Beskyd, Javorníku a kousku Bílých Karpat. Zde leží dva sousední regiony Valašsko a ještě trochu severněji menší Lašsko. Lašsko bylo označení pro etnografickou oblast, rozkládající se především kolem měst Kopřivnice, Příbor, Frýdek Místek, Frenštát pod Radhoštěm nebo Frýdlant nad Ostravicí. Název Laši se ale začal výrazněji používat až v 19. století a většina vědců ho považuje za umělé a poměrně novodobé označení. Samotní obyvatelé se většinou dříve sami označovali jako Moravci nebo Valaši. Lašsko se od okolních regionů odlišovalo především nářečí i podobou krojů a zvyků. A odráží se to i v lidové písničce a folklóru. Region svérázných lidí a zelených kopců, kde se to dobrými muzikanty a zpěváky jenom hemží a hemžilo. No a také zpěvačkami. Hned v úvodu si poslechneme Sabrinu Pasičníkovou ze souboru Grůnik z Ostravice a muziku Ruky na dudy a multiinstrumentalistu Mariana Frýdla, který ač světoběžník, tak je zpět a žije v kraji Lašském. Nejprve to budou Bajačkiné nuty z alba Beskydská Odysea a potom Salašnické z unikátního alba Píseň země, které bylo celé natočené během několika dní strávených v lesích a na mezích Beskyd. Příjemný poslech. Lebo.

To byla Sabrina Pasičníková, Marian Friedl, Grůník a Ruky na dudy. A teď se skokem přesuneme z Lašska na úplný jih Valašska, do Valašských Klobouk. Tady už se nám krajina Beskyd a Javorníků pomalu vlní v rytmu bělokarpatském. Samotné hranice Valašska byly v minulosti a snad i dnes předmětem sporů. Starší autoři často zaměňovali Valachy s jinými skupinami obyvatel, například Zálesáky nebo Moravskými Slováky. A jednotlivá vymezení oblastí se značně lišila. Jádro Valašska ale leží mezi Veřovickými vrchy, Beskydami a Javorníky. Přičemž okrajová území plynule přecházejí do Hané, Lašska a Moravského Slovácka. Významnou roli při formování regionu sehrála horská kolonizace a pastevectví, zejména tzv. Valašská pastevecká kolonizace od 16. století, která ovlivnila hospodářství i podobu lidové kultury. Název Valach tedy pravděpodobně souvisí právě s pastevectvím. A koho si poslechneme? Ve Valašských Kloboukách to bude samozřejmě Kloboučan. V první písničce uslyšíme Kateřinu Ficelovou, rozenou Tarabusovou a potom Hudecké v podání celé muziky Kloboučanu.

Posloucháte pořad Na pěknou notečku, ve kterém dnes křížem krážem brouzdáme Valašskem a Lašskem. Z Valašských klobouk se teď přesuneme zase trochu severněji. Typické písně venkovní, takzvané halekačky, si poslechneme v podání Karlovianek, ženského sboru z malebných Velkých Karlovic. Rozlohou jedné z největších obcí u nás, která se rozprostírá v údoličkách Javorníku a z kopce na kopec s poetickými názvy jako Gigula, Lopušná nebo Javorníček znějí krajinou.

To byly Karlovianky a nás čeká poslední místo z našeho dnešního lašsko-valašského putování. Zahraje nám Mezříčan. Nejprve nás vezme právě na hranici těchto dvou regionů do Hoclavic, rodiště Františka Palackého. A úplný závěr bude v Ratiboři. Věřím, že se vám dnešní výlet líbil a vězte, že je hezký nejen s písničkou, ale také pěšky hezky po vlastních. Tak pokud vám nohy slouží, neváhejte a vyrazte v tyto krásné dny třeba právě tímto směrem. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezké skoro letní dny přeje Marie Vozdecká a mistr zvuku Igor Kapoun.

0: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 4. června po 11. hodině bude mladý rekordman v silových sportech Vojtěch Konopáč. Už v 16 letech se stal držitelem rekordu v silovém cviku na Hrazdě. V 18 pokořil náročný závod Ironman. Budeme si povídat o silových sportech, kalistenice i dalších plánech sportovce z Veverské Bytýšky. Na zajímavý rozhovor a váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou krizí na úřady práce. V Poličce otevřeli nově zrekonstruované patro léčebny dlouhodobě nemocných. A počasí zítra převážně slunečno, hlavně v Čechách, přibývání oblačnosti od západu a maxima kolem 26 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Lidem v bytové nouzi by nově měly pomáhat i úřady práce. Umožnit by to měla vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou dnes schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
2: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
0: Převedení části agendy na úřady práce ale kritizuje část opozice. Například podle Pirátské strany jsou už teď úřady práce v Česku přetížené. Novelu zákona dostane k posouzení Senát. Léčebna dlouhodobě nemocných v Poličce dnes otevřela první zrekonstruované patro. Pacienti tam budou bydlet na pokojích v menším počtu a díky tomu budou mít více soukromí. Léčebna plánuje opravit ještě zbývající dvě patra. Celková rekonstrukce vyjde téměř na 100 milionů korun. Náklady platí dobrovolný svazek obcí AZAS, upřesní ředitel sdružení Jiří Toman.
3: Populace stárne, ten demografický vývoj je neúprosný a zkrátka je tam návaznost akutní lůžková péče, následná péče, případně sociální péče, to všechno jsou to do velké míry propojené systémy a tím, jak populace stárne, tak ti lidé starší zkrátka tu péči potřebují.
0: Česká armáda má první testovací polygon pro bezosádková pozemní vozidla. Postavili si ho sami vojáci na cvičišti Bečva u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Má celkem 13 překážek, simuluje terén ve válečných oblastech a testuje vlastnosti autonomních vozidel. Podle jednoho z autorů Štěpána Koneckého z Lipenské posádky jde o první takový podobný polygon v Česku.
4: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet. A u nás v podstatě v Evropě nemáme žádný takový podobný polygon. Sport.
0: České volejbalistky na úvod nové sezony Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu 3-0. Aktuálně šestý celek světového pořadí Češky porazily vůbec poprvé. Další utkání elitní skupiny národů čeká český výběr zítra proti Polkám.
1: Počasí.
0: V noci bude v Čechách ubývat oblačnost, na jasno až polojasno, ve východní polovině republiky zpočátku ještě velká oblačnost a na krajním východě doznívající déšť, nejnižší teploty mezi 12 a 7 stupni. Zítra většinou po ránu polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. A později odpoledne a večer v Čechách od západu přehánky nebo také bouřky. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zelená vlna.
1: Pozor teď v centru Prahy. Ucpává se magistrála ve směru z Holešovic na Pankrác. Před Václavským náměstím je hlášený požár vozidla. Počítejte tam se zdržením. A nejen tam, buďte velmi opatrní. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už je tu repríza pořadu. Alex a host přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Alex a host.
2: Nedávno uzavřela jednu životní kapitolu a jak už to tak bývá, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou a to se přesně stalo. Založila vlastní divadelní společnost, za sebou má první premiéru a o dalších plánech nám jistě poví. Herečka Nicole Kouklová je naším hostem, vítám vás.
3: Děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Vítám herečku Nicole Kouklovou, která založila nedávno vlastní divadelní společnost. I po rozchodu se svým manželem Karlem Heřmánkem mladším ji můžete vidět také v divadle Bez zábradlí, navíc se věnuje marketingu. V tom, že budete herečkou, v tom jste měla jasno docela brzy.
1: Jo, je to tak. Vlastně jsem se rozhodla jako malá holka a nějak jsem si za tímhletím nápadem tvrdošíně šla, nebo takhle. Na té cestě mě to už nepřestalo bavit, takže to dělám do dneška, no.
0: Bylo něco na té cestě, kdy jste si říkala, že to možná není ta správná cesta, že jste třeba se chvílemi vydala jinou cestou?
1: Takhle, že by jsem někdy došla k tomu, že jsem se spletla, že mě to přestalo bavit nebo nenaplňuje, to ne, ale samozřejmě v různých jako peripetích života herce se stane, že práci třeba nemá vůbec nějakou dobu a někdy ji má zase až moc. To prostě takhle je.
0: A když ji nemá, tak je to ta doba, kdy začne pochybovat?
1: Je to ta doba, kdy o sobě i začne pochybovat, jestli je dostatečně dobrý a tak dále, ale to je na jinou diskuzi a další, ale vlastně mně se to samozřejmě stalo, jako asi každému, a proto jsem se právě začala věnovat PR.
0: Tak zůstaňme ještě u toho herectví. Jak se to v dětství projevovalo, že byste mohla být herečka? Byla jste ráda středem pozornosti? Předváděla jste se?
1: Je to tak. Já jsem strašně ráda vlastně ukazovala všem návštěvám, jak umím zpívat, tančit a něco jsem strhávala jsem na sebe tu pozornost, nebo jsem o ní bojovala. A že jim něco, že během té návštěvy něco si se cvičím a pak to budu ukazovat. Vzala jsem si vždycky takovou fialovou puntíkatou sukni, to byl můj prostě kostým, a tancovala jsem na Dádu Patrasovou a recitovala jsem Spěj Bláhu Hurvínka, co jsem měla oposlouchaný z kazet a tak dále. Takže takhle to asi začalo v úplně tom raném věku. No a potom vlastně už na základní škole jsem začala navštěvovat různý kroužky jako dramatický a zpěv a tanec. Takže tam se to projevilo jakoby naplno a vlastně od té doby jako já to jako tak jako přeříkávám to, co mi bylo řečeno mýma rodičima nebo mámou, že od 8 let jsem přišla jednoho dne domů po dramaťáku a pronesla jsem, že prostě budu herečka. Tak úplně to nebylo braný vážně v tomhle věku, ale pak, když se mě to nepustilo a přišla jsem v 15, že se hlásím vlastně na Pražskou konzervatoř, tak už to mamka začala brát trošku jako vážněji a domluvili jsme se, že jsem chodila na 8letý gympl, takže si můžu vlastně tohleto zkoušet a dělat v uvozovkách, co chci, a jít tam, kam mě jako tahne srdce, ale že dodělám ten 8letý gympl. Za což jsem taky ráda, za tenhle ten krok, že vlastně mamka chtěla, aby jsem si dodělala takzvaně normální školu, takže jsem vlastně dostudovala to 8letý gymnázium společně s konzervatoří a pak jsem přišla na DAMU.
0: Abyste měla nějakou jistotu, kdyby náhodou to herectví neklaplo, kdyby pro vás nebyly role a práce, tak abyste...
1: No tak jistotu, spíš to vzdělání, nějaký ten všeobecný tak. Přehled a tak, abych se ještě mohla zapojit to vlastně jako třeba do studia nějakého jiného oboru, protože na pražské konzervatoři vlastně nejsou předměty jako na střední škole, tam jsou povinný úplně jiný předměty, spíš více zaměřený na tu uměleckou část, takže jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Byl to takzvaně úlet občas, že prostě chodím na doučování fyziky, matiky, chemie, ačkoliv mi to jsem tomu a doteďka tomu vůbec nerozumím, ale nějak jsem to do té hlavy musela dát a aspoň projít s odřenýma ušima.
0: Takže gymnázium byla nutnost a konzervatoř byla radost.
1: Ano.
0: Měla jste to tak rozdělené.
1: Je to tak, ale já vlastně si vážím i, když takhle zpětně vzpomenu na paní Hanu Pokornou, která jako měla se mnou obrovskou trpělivost, paní ředitelka, a vlastně i díky tomu, že mě pozorovala od nějakých 11 let a chodila jsem za školu reprezentovat v nějakých recitačních soutěžích a tak dále, tak mě v tom podporovala. Myslím si, že kdyby nebylo tady ty její vstřícnosti, tak vlastně tu školu vlastně nemůžu studovat dálkově. To nebylo úplně obvyklý.
0: Říká Nicole Kouklová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host přijela herečka Nicole Kouklová. Je herectví dřina?
1: Je.
0: Nebo je dřina jenom v době, kdy třeba není ta nabídka? Nejsou ty role.
1: Ne, tak dřina je to především v době, kdy ta práce je, kdy člověk je nějak plně ponořen do procesu, ať jako asi natáčení a všeho, co s tím souvisí, nebo zkoušení. Je to obrovská časová i investice a tím, že to je herectví, je to obor, jaký je, tak tam musíte prostě být přítomný fyzicky, takže i jako různý proluky, čekání, trpělivost, to všecko ta profese vyžaduje, no.
0: Mm-hmm. Takže když jste potom na place, tak než se nastaví a všechno připraví, nastaví se kamery, nějaký záběr, tak obraz, tak vyděláte co? Jak si krátíte chvíli?
1: Tak já, když teda mám tu příležitost něco natáčet, tak se učím text. A nebo pracuju, že si beru prostě počítač a ten čas se snažím jakoby co nejefektivněji využít, ne prostě jenom sedět a koukat. No. Hmm. Takže to prostě takhle k tomu patří a takhle to je potřeba brát. U divadla zase, když prostě člověk je nějakou součástí většího týmu a než na ně třeba přijde řada, zkouší se zase se opozdí něco, je nějaký proces zkoušení, takže se třeba čeká, když je nějaká zrovna tady ta kreativní chvíle, scéna herců přede mnou nebo po mně, tak prostě to je potřeba s tím jako počítat, no. Vlastně teď si to uvědomu, že herec musí být hodně trpělivý, ale jako i s čekáním na role. Takže vlastně to opravdu je jedno z kritérií.
0: Takže herce. Trpělivost. Mm. Vy jste, nevím, jestli vám došla trpělivost, ale nebo jaký byl důvod nebo impuls k tomu, abyste založila vlastní divadelní společnost, tím pádem tak trochu šéfujete, nebo ne, tak trochu šéfujete si sama. Tak chyběla vám trpělivost?
1: Vlastně se to tak dá trochu říct, protože já jsem vlastně nějakým způsobem začala poohlížet po práci, že bych se ráda třeba vrátila i před kameru a tak, a nebo třeba hostovala a podívala se i do jiných divadel. No a vlastně mi bylo všude řečeno, je to hrozně hezký nebo milý, ale my máme třeba plán a máme obsazeno 2 roky dopředu. A já jsem prostě tak nějak jako to nevzdala vnitřně a říkala jsem si, tak asi, nevím, tak si začnu číst prostě hry, třeba mě nějaká trkne. A to se právě stalo u Prádelny v Brooklynu. Mně se do ruky dostal text a až teď, ve chvíli, kdy jsme se jemu i jako velice intenzivně věnovali v uplynulém měsíci, jsem si začala uvědomovat, už jsem věděla, co držím, že držím nějaký trošku takový jako klenot v ruce, ale ten měsíc, co jsem o něm naznačila teďka, že jsme se tomu věnovali, jsem vlastně tak jako hlouběji se dostávala do toho, kdo je John Patrick Shanley. Seznámila jsem se s ním vlastně být takhle na dálku a uvědomila si, že to je neskutečný štěstí, co mě potkalo, protože to je úžasný autor. On je vlastně scenárista i jako filmovej, sám si i režíruje, má třeba na svém kontě i spolupráce s Meryl Streep a opravdu jako hollywoodský režisér je držitel i Oscar. Oscara, Pulitzerovy ceny, takže vlastně už jenom tohleto je nějaká záruka kvality a já jsem s ním strávila asi tak 2 večery, kdy jsem se jako ponořila do nějakých videí na YouTube a dokumentů a rozhovorů, do kterých jsem se začetla. Je to nesmírně zajímavý člověk, takže já vlastně jsem měla asi nějaký jako dobrý instinkt, když jsem tady ten text přečetla, vlastně jsem ho zhltla a říkám si tak, co? Tak já vlastně viděla jsem prostě před sebou Romana Zacha, když jsem si to četla. Pak jsem opravdu i uvažovala, kdo jiný, kdo, jako to není možný, kdo jiný by mě napadl. Samozřejmě mě napadly nějaký jména, ale prostě toho Romana nějakým způsobem už nějakou dobu znám osobně, znám jeho styl práce a prostě se mi na to hodil. Takže jsem přesně hodila na něj ten text a čekala na nějakou jeho reakci, na kterou, který jsem se teda dočkala po pár měsících. Standardně, když jsem spolu hrála, jsem říkala, už ses na to koukl, je mě ten mail zapad, já jsem to asi vymazal. Mně se aktualizoval mobil, pošle mi to znova, takže vlastně na několik pokusů, ale ne, že by nechtěl, ale prostě to se občas mužům děje, tak jsem opravdu ho donutila si ten text přečíst a shodli jsme se na tom, že to má potenciál a vlastně zhruba koncem loňského léta jsme jako se shodli, plácli a začali jsme řešit tu samotnou realizaci. S čímž souvisí právě to založení divadla, protože provozovat si nějaký divadelní představení na fyzickou osobu nejde, takže s tím souvisí tady ta, tady to zařizování a byrokracie a to vlastně mě trošku pošoupla, donutilo si založit tu divadelní společnost.
0: Tak a dotáhli jste to až tedy do premiéry a o té budeme mluvit za malou chvíli. Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídám si s herečkou Nicole Kouklovou, která založila vlastní divadlo. Divadlo Uvidíme. To je zajímavý název. Uvidíme. Jak jste na to přišla?
1: No, sama u skleničky s červeným oblíbeným vínem uvažovala jsem nad tím vlastně, aby to mělo nějakou souvislost s divadlem a s nějakou jako hereckou hantýrkou, co často herec používá. A vlastně jsem došla k tomu, že velice často používáme, no, uvidíme. Jo, tak co zkoušíte, jak to dopadne? Uvidíme. Jak to dopadlo, nebo jak to budou brát? No, uvidíme, jak diváci na to budou reagovat, jo. Takže furt tady to vlastně slovo je skloňovaný, jako ve všech možných situacích. Takže mě napadlo prostě jednoduše to divadlo nazvat Uvidíme.
0: Tak divadlo je tady založené na to, co tomu všechno předcházelo, papírování a tak dále, obíhání úřadu, to na to se vás ptát nebudu, ale umím si to trošku představit. Nicméně založila jste tedy divadlo Uvidíme, který mělo minulý týden svou vlastně první premiéru, mm-hmm. a to právě hry, kterou jste zmiňovala, Prádel na Brooklynu. Vtipné, dojemné představení, dva lidé, kteří se potkají v situaci, kdy to není úplně zcela mm-hmm. běžné, a nechám mluvit vás, protože mm-hmm. vy v té hře sama hrajete.
1: Jo, jo, ne, tak když jste to takhle říkala, tak mě hlavou běželo, že to je my třeba nemáme tak ty prádelny, jo, jakoby častý, ale je to jako kdybyste prostě šla vynést odpadky a potkala muže svého osudového, tak vlastně o tom trošku je to představení, že si jde Fren vyprat svůj pytlík špinavého prádla a v takových jako situaci, kdy si běžně vyřizuje jízdenku na vlak a poslouchá hlasovku od kamarádky a řeší práci a je prostě v takových těch rutinním zápřahu povinností, tak vlastně se jí stane to, že narazí na takového zajímavého týpka, kterýho stvárňuje Roman Zach. A vlastně ten příběh není jenom o nich dvou, ale je ještě tam vlastně taková jako kapitola Freniných sester, dvojčat, který hraje Kateřina Zapletalová. Takže to je taky velice překvapivá linka a vlastně já nechci jako prozrazovat, ale ta hra je opravdu hodně dynamická a překvapivá. Já jsem na první čtení, kde byla i fotografka a zbytek týmu, a který třeba tu hru samozřejmě četla, ale ta fotografka ji slyšela úplně poprvé, ten příběh, tak ona úplně valela v oči za tím foťákem a říká, žiž, co vypadne z té další kapitoly, mě to úplně zajímá, to je úplně šílený, za takový extrémy a takovýhle příběh, takže opravdu je o čem hrát. A je to výborně napsané, jak už jsem zmiňovala v předchozím vstupu, vlastně ten autor John Patrick Shanley je výborný scenárista, takže opravdu vzít si do ruky a vlastně i do úst jeho text je radost. A vlastně s nějakou reží a úpravou Romana Zacha si myslím, že se to snad povedlo.
0: A prozraďte právě, jak jste se cítila před premiérou, když jste byla vlastně zároveň herečkou, ano, hrajete v té hře, ale zároveň šéfkou, vlastně zodpovídáte za to. Tak byla ta tréma jiná, byla větší?
1: Ne, já jsem paradoxně, samozřejmě člověk má nějakou trému a prostě je to adrenalin, ale já jsem se snažila uzemnit a být v klidu a vlastně si to užít. A vlastně jsme si to i říkali, hlavně si to užít, ta práce tam už prostě za náma snad nějaká vidět bude. Text, i kdyby jsme popletli, tak to se prostě stane, tak se jde dál. Ale chtěla jsem si to užít. Tam už mě bylo jasný v ten pátek minulý, když jsem stála za tou oponou, říkám, tak snad už všechno je zařízený, co není a co jsem zapomněla, tak prostě už nezměním. Teď už člověk musí koukat dopředu a vlastně jako byla to samozřejmě zodpovědnost. Vlastně jsem si úplně uvědomila tak 3 minuty před posledním zvoním, jsem říkala, panebože, to je vlastně první diváctvo, první potlesk a první premiéra vlastně tohodle toho divadla. Takže jako jo, ale že bych to nějak jako předtím extrémně, tam vlastně bylo takový očkrtávání povinností, všecko zařídit, všechno vykomunikovat.
0: Nebyl čas být nervózní.
1: Hlavně přesně tak, ve chvíli, kdy tohle řeším a k tomu ještě to PR a všechno prostě produkci, organizaci, vůbec té premiéry, pak prostě samotný to hraní. Já jsem se snažila už poslední poslední dny koncentrovat především na to, že chci být i myslí na tom jevišti, aby bylo na co koukat, aby se neříkal uvidíme, ale viděli jsme. Takže vlastně tohle byl můj nějaký cíl a jsem prostě za to ráda, jak to vlastně dopadlo, jaká atmosféra byla a že jsme se to takhle užili.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou Nicole Kouklovou. Mimo jiné o divadle Uvidíme, které sama založila. Jenom dodáme, že to není kamenné divadlo, ale že máte, nebo využíváte ano. Divadlo Metro. Je to tak,
1: je to domácí scéna pražská. Tady to, pardon, jako tenhle ten krok vůbec založit divadelní společnost už tak je odvážný a vlastně na to, to bych si vůbec ještě zatím netroufala.
0: Ale vyrazíte do regionu, vyrazíte s Prádelnou.
1: Přesně tak, čeká nás teďka letní hraní, první vlastně i repríza po premiéře teďka v Lulči Panelka na Moravě u Vyškova a vlastně potom se ještě vypravíme 16. června do Vejprnic u Plzně a 14. 8. nás čekají Vodě Rádky u Říčan, to je taková krásná letní scéna, kde se hraje pod hvězdama, nebo když prší, tak se zalejede střecha a i to je výhoda.
0: I mokrá varianta.
1: Přesně, i mokrá varianta, takže určitě srdečně zvu.
0: Tak a co nepošilháváte už po nějaké další hře? Neměla jste zase nějaký klenot v ruce? Nečetla jste?
1: Takhle, já bych ráda nejdřív dokončila tady tu a ještě se probrala trošku takzvaně z diskotéky, protože od té premiéry plnou opravdu pár dnů a ještě s tím souvisí další jako dodělávky a dotažení. Ale samozřejmě nebráním se tomu, budu si číst další hry, mám i dokonce nabídky od vlastně autorů, který se mi ozval, že třeba píšou, tak mi poslali své hry, což mě ohromně jako těší. Ale říkám, zatím se nevrhám po hlavě do ničeho, čekám zase, až mi něco jako spíš samo spadne do cesty.
0: Vy jste stále, nehrajete jenom ve své produkci, ale hrajete stále třeba i v divadle Bez zábradlí. V čem vás tam můžeme vidět?
1: Tak divadlo Bez zábradlí je stále moje domovská scéna, kde vlastně působím už přes 10 let a aktuálně tam jsem v 5 inscenacích. Třeba Hra, která se zvrtla, Kabaret, Berlín, nebo Láska z mládí, teď nejnově vlastně Apartma v hotelu Plaza. Takže to je prostě moje domovská scéna, můj domov, kde vlastně jsem každý týden a pak jsem ještě nově začala letos vlastně v letošní sezóně hostovat ve Venuši ve Švehlovce pod společností Didi Art. Takže ještě takhle.
0: Teda, ale nemotá se vám někdy text, musíte se třeba koncentrovat před každým představením, abyste se naladila na tu hru a na
1: text. Víte co, tím, že vlastně i v Bezábradlí není ansábl a vlastně každý představení má jiný složení, jinou partu, tak se ta koncentrace vlastně vytvoří sama už jenom potkáním těch lidí, že se člověk zorientuje, kde je. Ale vlastně mě to baví a myslím si, že zase nemám na repertoáru tolik her, abych ještě si mohla dovolit plíst texty. Já si myslím, že jsou herečtí kolegové, kteří opravdu mají toho mnohem víc a tam už asi nastává v hlavě zmatek ve chvíli, kdy člověk má 15 a víc her na repertoáru, tak tam to si ještě jako nemůžu trufnout jako srovnat, protože jsem se do téhle situace nedostala. Ale tam chápu, že když člověk opravdu má větší plochy a opravdu denodenně hraje něco jiného, tak už ta příprava vyžaduje i jako delší čas, aby si třeba prošel scénář.
0: A když narazíte ale na Romana Zacha, svého partnera v jedné hře a hrajete v jiné, tak ta koncentrace je na místě? Srovnat se, kdo je kdo?
1: Musím říct, že vlastně teď se nám stala v sobotu jako docela vtipná příhoda, protože jsme měli v pátek premiéru a hráli jsme asi po měsíci spolu právě představení Láska z mládí v divadle Bez zábradlí. A Roman na mě v jednu chvíli tak vytřeštil v oči a řekl, Ježíš Kriste, já jsem ti už chtěl říct s tím jménem vlastně tý postavy. Já říkám, jako Romane, uvědom si, nebo jako, kde jsi, v jaký hře, jo. Ale vlastně ne, já si myslím, že to je zase něco, že člověk prostě hraje jiný příběh a je v jiných kulisách a tak, ale samozřejmě stát se tomu, že jsme jenom lidi.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host je s námi herečka Nicole Kouklová, která 10 let byla manželkou Karla Heřmánka mladšího. Tím pádem vaším tchánem byl legendární herec Karel Heřmánek. Bylo něco, co jste se třeba od něj herecky mohla naučit? Nebo něco, co vám o herectví řekl on sám?
1: No tak my jsme o herectví jako velice často a rádi debatovali a jako naučit to nejde, talent nejde okoukat, ale jde se samozřejmě inspirovat, takže tou inspirací bylo obrovskou a vlastně teď se mi vybaví jedna věta krátká a to si myslím, že mluví za všechno, nebrat se vážně.
0: Řídíte se tou větou.
1: Vlastně jo, vlastně ne, že bych jako to měla jako prostě nějakou mantru a furt si to, ale myslím si, že je to důležitý, akor u toho herce, u toho povolání, dostane se do různých situací, komunikuje se strašnou spoustou lidí, neustále je jako vystavovan třeba nějaký kritice nechtěný, takže si myslím, že člověk, když by se bral vážně, tak by to asi dělat nemohl.
0: Takže třeba když se objeví nějaký hejt, nějaká kritika, tak házíte jí za hlavu, nebo...
1: Tak člověka to samozřejmě mrzí, ale já bych si troufla říct, že jsem člověk, který po kterém se tak jako sveze a jde dál. A vlastně řeknu, je chudák, no ten člověk asi, já nevím, já nemám čas na to, jako být na internetu a psát negativně o někom, koho jsem v životě nevěděla, nepoznala, nebo neměla možnost, nebo myslím osobní zkušenost. A myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu se mě třeba staly situace, že jsem byla velice naštvaná, že jsem třeba byla, nevím, v nějaký restauraci a nevím, čekala jsem dlouho, dostala jsem špatný, všechno bylo špatně, jo. Personál se třeba tak jako... Byly samozřejmě situace, kdy jsem si říkala, ty já snad něco napíšu, nebo jako řeknu, ale to byl takovýhle extrémní jakoby pocit sobě samotný a nedokážu si představit, že bych takovýhle pocit měla, abych psala někam online o někom cizím, takže to je prostě každýho věc, ale já ten svůj čas takhle nechci trávit.
0: Ono asi záleží, jaká kritika tam je, pokud je konstruktivní a může vás třeba někam posunout, tak si ji věnujete?
1: To beru, jasně, tak jako myslím si, že ne každému je člověk sympatický, ne s každým se prostě shodne, to je normálně, to je přirozený, jako jo, každý z nás je úplně jiný, tisíc lidí, tisíc názorů, ale jsem jakoby otevřená nějaký jako konstruktivní komunikaci, ne prostě jenom nějaký zbytečným hejtům.
0: Tak to, že nemáte čas se na to se věnovat zbytečným hejtům, jak říkáte, to ukazují vaše činnosti, které máte, protože vlastní divadelní společnost nebo divadlo, to není jediné, čemu se věnujete. Vy se také věnujete akci Basking pro slunce, už několikátým rokem, tuším, že devátý.
1: Letos je to devátý
0: ročník. Co to obnáší?
1: Tak koncem února si zasednu k počítači a začnu obepisovat svoje drahé kolegy a kamarády, herce, muzikálové herce, zpěváky, kapely a začínám dávat dohromady harmonogram nebo vlastně jako program toho nadcházejícího ročníku. Letos mi to vyšlo krásně, že tam třeba můžou návštěvníci potkat Rozály Havelkovou, Davida Krauseho Gypsy Band a potom třeba Šimona Bylinu, Milana Peroutku, Ježišmarja, Buky Bakers, je tam opravdu 25 bodů v programu. Jo, já jako...
0: Tak a kde se to odehraje a vlastně co je smyslem té akce?
1: Ta akce bývá každým rokem na Jungmanově náměstí, je to jednodenní záležitost, vlastně takzvaně baskujeme, hrajeme na ulici, tak jak to bývá pouliční umění, tím vlastně to pouliční umění podporujeme, nějaký povědomí a nějakou takovou složitější byrokracii, která se tím taky stojí, takže ta myšlenka je taková, ale hlavně vlastně basking pro slunce, protože to je pro nadační fond slunce pro všechny, kterého jsem patronkou. A vlastně všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a to, co vlastně kolem jdoucí hodí do pomyslného klobouku, tak to jde za tou nadací slunce.
0: Já jenom doplním, že se to koná na Jungmanově náměstí v Praze.
1: V Praze, ale to si to 15. června, takže určitě přijďte.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes je v Alex a host Nicole Kouklová, která nám představila divadelní hru ve své vlastní režii. Takzvaně na vlastní pěst se vydala. Ta hra se jmenuje Prádel na Brooklynu. Vy sama máte kladný vztah k New Yorku. Není liš pravda?
1: Ano, ano. Je to tak, no. Ta jsem vlastně brala i vlastně tím, že jsem se do té hry ponořila, četla, tak jsem se vlastně zase dostala do New Yorku a možná i to byl ten důvod, prostě, že mě to šlo po vůli, že vlastně se mi to tak líbilo i to prostředí a do New Yorku se pravidelně vracím, mám to tam strašně ráda, jezdím si tam pravidelně i pro inspiraci, chodím tam hrozně ráda do divadel a je neskutečný, že člověk má možnost na té broadwayské scéně vidět opravdu jako světový herce, takže to mám hrozně ráda. A pak takovou tu autenticitu jednotlivých částí. Jako procházím se po oblíbených místech a teď jsem právě naposledy na jaře, když jsem tam byla, tak jsem strávila hodně času chozením kilometrů a kilometrů, desítek kilometrů po Brooklynu právě. Že jsem nasávala tu atmosféru pro to studium téhle hry.
0: A vyplatilo se.
1: No snad jo.
0: Kam se chystáte v létě? Je to právě New York nebo do zámoří? Ne.
1: Ne, já tam vlastně jezdím pravidelně už jenom z důvodu, že vlastně mám tam i nějaký jakoby povinnosti, že jsem držitel zelené karty, takže já tam vlastně do Ameriky se vracím pravidelně a když můžu jet někam na dovolenou, tak určitě ne tam. Zas a znova, ale nic proti Americe, má spoustu jako národních parků, kam ještě se chci určitě dostat, ale já se strašně těším letos do Albánie, kam vlastně, kterou probádávám už třetím rokem a vlastně jsem tak přičichla k tomu Balkánu, který mě voní a který mě zajímá a má i takový jinak autentický. Je to něco jiného než Evropa nebo Amerika nebo Asie, takže to mě začalo bavit a těším se, že tam vlastně koncem měsíce, když skončí sezóna, ty pracovní povinnosti, takže tam pojedu s kamarádkou, se kterou jsme si slibovali hodně dlouho, že vlastně bychom spolu někam měli vyjet na dovolenou a protože má dítě a povinností taky spoustu, tak vlastně letos to vyšlo, tak na to se moc těším.
0: Na to se těšíte ještě něco, co plánujete během letních měsíců, než zase naplno přijde ten zápřah divadelní?
1: Tak kromě pár nějakých pracovních povinností, jako právě třeba hraní, který jsem zmínila, Prádelnu v Brooklynu, hrám 14.8. na scéně ve Vodě Rádkách a pak samozřejmě s Divadlem bez zábradlí mám taky pár představení v rámci letních scén, tak no, vlastně mám Noir Film Festival, kterýmu dělám PR, a Karlovarský festival. To je tak vlastně hezký, že začátek prázdnin je Karlovarský festival, kam jezdím pravidelně už asi 5-6 let. A potom na konci prázdnin jezdím na Noir Film Festival už asi čtvrtým rokem. Tak oběma vlastně zajišťu nějakým způsobem PR. Ne teda pro Karlovarský festival, přímo pro Karlovarský festival, ale vlastně pro nejmenovaný vlasový salon, kterým vlastně spravuje jaký beauty lounge a je oficiálním partnerem. Takže tam vlastně působím pár dnů pravidelně ze začátku a na to se moc těším, i když je to náročný.
0: Jsou tam nějaký film třeba v Karlových Varech nebo vůbec?
1: Musím se přiznat, že vůbec. Já prostě od rána nebo dopoledne od 9:10 jsem až do večera v tom salonu. Vlastně mám tam, starám se i vlastně o různý kolegyně a vlastně herce, herečky, vlastně zajišťuju PR výstupy. A večer jsem ráda, že se takzvaně vyvenčím a můžu třeba jít pozdravit kamarády a vidět se s nima.
0: Tak ať vám všechny plány vyjdou, užijte si dovolenou, mějte se krásně a moc děkuji, že jste přišla. Nicole Kouklová.
1: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ministerstvo financí navrhuje reformu penzijního spoření. Výluka vysílače Kojál omezí zítra vysílání stanic Českého rozhlasu na Moravě. A počasí v České republice zítra převážně slunečno, hlavně v Čechách později přibývání oblačnosti. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo plánovanou reformu doplňkového penzijního spoření. Chce zvýšit státní podporu pro mladé lidi, zvýšit výnosy a také snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují.
3: Podle návrhu reformy by stát nově přispíval dětem už od vložené 100 korun měsíčně. A pro mladé lidi do 29 let se také zvýší státní podpora, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun.
3: Navrhovaný zákon by měl zastropovat maximální poplatky penzijních společností na 0,5%. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka je to ale málo.
5: Věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
3: Opozice nemá se základními parametry plánovaných změn problém. Člen rozpočtového výboru z ODS Jiří Havránek říká.
6: Neumím si představit, že bychom byli v nějaké razantní kritice a schazovali to, ale určitě budeme přicházet jako s vlastními nápady a vylepšeními.
3: Návrh by měla do konce června schválit vláda. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Moravský vysílač Kojál nebude zítra přes den v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání už ve 4 hodiny ráno.
7: Lidé si na FM přijímačích nenaladí Český rozhlas Brno, Dvojku ani Radiožurnál. Nedostupné budou i další veřejnoprávní stanice vysílané prostřednictvím rádií s technologií DAB+. Omezené zůstanou i pozemní televizní vysílání DVB-T2. Plánovaná výluka má skončit kolem 16. hodiny odpoledne. Andrea Němcová, Český rozhlas.
2: Řidiči jedoucí z Teplic nebo z Chlumce směrem na Ústí nad Labem po silnici první třídy číslo 30 musí počítat se zdržením. Ředitelství silnic a dálnic totiž zahájilo poslední fázi budování kruhové křižovatky v křížení do Chabařovic a Chlumce. Dopravu tam řídí semafory nebo regulovčíci, upřesní mluvčí silničářů Petra Drkulová.
8: Nová okružní křižovatka výrazně zvýší bezpečnost silničního provozu a také navýší plynulost dopravy. Díky novému řešení může i tudy projíždět nadrozměrný náklad, což výrazně uleví místní logistice a dopravě.
2: Objížďka pro kamiony vede do Ústí nad Labem po dálnici D8. Stavba okružní křižovatky bude stát více než 30 milionů korun. Hotová bude v říjnu.
1: Počasí.
2: V noci čekáme v Čechách jasno až polojasno, ve východní polovině republiky zpočátku ještě velká oblačnost, na východě doznívající déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 7 stupni. Zítra bude ráno polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti a později odpoledne a večer v Čechách od západu přehánky nebo bouřky. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 21. Vítr mírný od jeho západu až jihu se bude k večeru v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na silnici 16 u Slaného havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je na trase Řevničov-Velvary na křížení se silnicí 7 do Chomutova. Objížďka je Kivadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Michal Cerman, Jindra Vobořil a Ivan Doležálek na úvod dnešního výletu do společnosti českých verzí zámořských jedniček. Necháme je sedět tam dole hospodě a vypravíme se za originálem, kterým v roce 1993 oslavil Alan Jackson a Apalačskou řeku Chattahoochee.

A tohle už byli v druhé polovině 70. let velice populární pardubičtí vodáci. Jejíž proslulý Můj vlak právě otevřel další setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. Vodáci o sobě dali vědět v roce 1977, kdy se hned na první pokus dostali do finále Porty a z Olomouce si odvezli zelenou Portu. Mimo jiné i za strejdu solové Zuzany Grohové.

Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings a Kris Kristofferson. V polovině 80. let elitní sestava čtyř skutečných superhvězd světové country, slavná jako Highwayman, podle téměř stejnojmenné písničky Jimmyho Weba. Tři roky po světové premiéře ji proměnil Zdeněk Rytíř na Desperáta a naspíval společně s Michalem Tučným, Vaby Rivolou a Pavlem Bobkem.

Jirka Franz, Jindra Jung, Mirek Obrecht, Bohumil Říha, Oskar Vaňátka, Mirek Bažant, Franta Mifek, solová Zuzana Grohová a její jednoznačně trampský Tonda z jediného singlu Vodáku, který vyšel v roce 1980. Za další trampskou legendou se teď vypravíme do Brna, a to přímo do klínu osady Vavasač.

Inženýr Bibin Buchterla, Olda Bendy Obreiter, Jan Taubal Holub, Eman Pavouk Pospíšil a Vláďa Laďa Rejne. Nejslavnější sestava brněnské party Vavasač, která sice vznikla už v roce 1944, ale teprve 60. léta ji přivedla do obecného tremského povědomí, což korunovala v roce 68 trofej Porta. Nejprve vám nabídla svoji kormidelní Venezuelanu Benny Hilla a pak rovněž jako prázdná sedla, která 3. července 1936 v Los Angeles naspívali synové pionýrů.

Každej můj chlap musí být na mě pyšný, i když nejsem hezká. To samozřejmě není tak úplně pravda, ale v country jednice z roku 1995 Any Man of Mine to tvrdila tehdy pohledná 30-letá Kanaďanka Shania Twainová. O dva roky později se k nám dostala z Grošáky s Olgou Trojanovou a upozorněním Tak si mě šímej.

0: Historicky nejslavnější vokální tandem světa country, Brooks and Dunn, a v roce 98 jeho v pořadí 14. jednička Husbands and Wives, kterou celých 22 let dříve dodal premiérově na desky její autor Roger Miller a k nám přivedl Pavel Bobek.
1: Dvě srdce zní jak vybydlný byt bez lidí, temnou ozvěnou. Tu píchem kázala jen brát a brát,

Pavel Bobek se studiovou sestavou producenta Luboše Maliny a Husbands and Wives Rogera Millera v nahrávce z roku 2005 s textem Zdeňka Rytíře V očích mužů a žen. A teď už zbývá jen poděkovat všem, kteří jste i dnes jeli se mnou. Popřát vám příjemné sledování stáda se skupinou Vavasač a hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesudu agent stávkovou pohotovost. Kriminalisté obvinili 4 lidi za dovoz nelegálního odpadu z Německa. Basketbalisté Nymburka také ve druhém finále nejvyšší soutěže porazili Pardubice. A počasí zítra převážně slunečno, v Čechách přibývání oblačnosti, večer s deštěm, maxima kolem 26 stupňů. Zprávy jsou tou nehasilem. Dobrý večer. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od začátku července. Pokud by úřad vlády změny potvrdil, odbory jsou připravené vyhlásit stávku, říká jejich mluvčí Ondřej Medal.
2: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
0: Šéfka úřadu vlády Tinde Barta tvrdí, že není důvod k obavám. Agendy se podle ní na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví. S odbory má jednat zítra. Brutálští kriminalisté obvinili v případě černých skládek s odpadem z Německa 4 muže. Obvinění podle policistů v roce 2024 dovezli zhruba 600 tun nelegálního odpadu z Německa. Ten poté skončil na různých místech na Moravě, například v Jiříkově na Bruntálsku nebo také v Heršpicích u Brna. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jsou muži obviněni z neoprávněného nakládání s odpady. Hrozí jim až 5 let vězení.
3: Obvinění měli jednat i jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa k uložení. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
0: Česká federace potravinových bank plánuje rozšíření sítě výdejen potravinové pomoci. Počty lidí v nouzi totiž podle jejich informací stále rostou. Federace teď má 261 mobilních výdejen celkem ve 230 městech.
4: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý. Já?
5: Počty lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc, podle koordinátorky výdejen Jiřiny Mouchové každým rokem rostou.
6: V celorepublikově máme vlastně za celou dobu realizace, která je od 1.7.23, podpořeno kolem 47 tisíc osob. Už jsme vydali přes 1 milion balíčků.
5: Federace chce výdejny rozšířit ještě minimálně do dalších 20 míst, kdo nejčastěji pro pomoc chodí, přibližuje ředitelka potravinové banky pro Středočeský kraj Dana Růžičková.
7: Nejčastěji jsou to nízkopříjmové rodiny, matky, samoživitelky a seniori.
5: Potravinové banky plní sbírky, obchodní řetězce a taky zemědělci. Z Benešová, Věra Hájíková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Basketbalisté Nymburka po dramatické koncovce porazili Pardubice 80-74 a ve finálové sérii Národní basketbalové ligy vedou už 2-0 na zápasy. Nejlepším střelcem utkání byl domácí Ondřej Sehnal, který dal celkem 26 bodů. Série o titul se k dalším dvěma utkáním teď přestěhuje do Pardubic.
1: Počasí.
0: V noci bude v Čechách jasno až polojasno, na východě republiky zpočátku ještě velká oblačnost a na krajním východě s doznívajícími přeháňkami. Nejnižší teploty mezi 12 a 7 stupni. Zítra bude po ránu polojasno až jasno v Čechách už dopoledne a na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. Později odpoledne a večer v Čechách místy přeháňky nebo bouřky. Maxima mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech pouze kolem 21. Vítr mírný od jihozápadu až jihu se bude večer v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Brno-Vyškov za sjezdem na Slavkov blokuje levý pruh údržba, je to před sjezdem na Rousínov na kilometru 216, brzdí se na kilometru 212, čekejte kolonu a docela silný provoz. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás

zůstalo něco z dětství, něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí, vidíte. Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava Čtvrtka rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

0: O co, že nevíte, jak se dělá pohádka? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se přecedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a mamínčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý, černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec. Nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchaly na slovo a houkali mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat, to nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval a co neviděl? Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakař, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží, čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půly zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jaký pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšala na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, vidíte? Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím Vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce Vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Pro pánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček? Snad to bude tím, že bylo zatím hříbků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí.
Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy, že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvinka a Máničku napsal rozvrné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati.
4: Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
4: Máme, pane Spejble.
3: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
3: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
3: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
4: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
3: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk! To bude petarda, až
2: ti poskočí hlava. Zamknul jsi pořádně?
3: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
3: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
3: Nemám, tati.
2: Ernest, aspoň si do té kapsy sáhni.
3: Hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
3: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
3: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
4: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně, ale, děvenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
3: Kotrmelec.
2: Krmelec.
3: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
3: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílej akorát jeleny, kance a medvědy, víš, tatí?
2: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
3: Cože?
2: Zásyp.
4: Zásyp, pane Spejble.
2: Ano, zásyp, jako dětský pudr.
3: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
2: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní, proto je to zásyp.
4: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
2: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
3: Jenom málo kdy, viď?
2: Hrnaj, vůbec nikdy.
3: Nikdy?
2: No bodeč. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
4: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
2: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
3: A bažan by ho klofnul, viď?
2: A nikoho by neklof.
3: Kdyby myslel, že je to šťovka.
2: Ale on by nic nemyslel.
4: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
2: Ale on by se neplazil.
3: No a co kdyby se přeci jen plazil, tati?
2: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. Nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec? Že ano, a v krmelci seno.
4: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
2: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
3: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
2: Cože?
3: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
2: Jak to?
3: Tak to, čtyřnohý bažant.
4: Bažantové přece mají jenom 2 nohy, Hurvínku.
2: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom 2 nohy.
3: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
2: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl, anebo ztratil.
3: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
2: Kleště kde jsou?
4: Ty nesu já.
2: Tak to všechno tady položte, tadyhle, na pařic to polož, na palec, na pařic, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
4: Já dám kleště také na pařez, pane Spejble.
2: Pochopitelně. A přines hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
4: A co budu dělat já, pane Spejble?
2: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
3: Hrmajster, ten je těžký.
2: Jaký pak těžký? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžký. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil třikrát těžký sloupky a žádný nebyl těžký.
4: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
2: Hernajs...
3: Kde je pila?
2: No jo.
3: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
2: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a pila se teď nechala doma.
3: Se nechala, ty jsi zapomněl.
2: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí porád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
4: Já vám pro pilu doběhnu, pane Spejble.
2: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
3: Tak pro ní skáknu já, tatí.
2: Jo, a buchví, jakou bys přines, a kdyby ses zase toulal. Já si ji přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si ji přinesu sám.
3: A přines taky pušku, tatí.
2: Jo, pušku, rákosku.
4: Naschledanou, pane Spejble.
3: Ahoj, tatí.
2: Naschledanou a nedělejte tu žádný brikule.
4: To má pan Spejble smůlu.
3: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
4: Představ si, Hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s pilou naspátek.
3: Jenomže kdyby byl Vlašťovka, tak by tu už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
4: Jak to?
3: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
4: Nevím.
3: A špačci, a čápy, a kukačky.
4: A jeleni?
3: Jeleni neletějí nikam. Co pak jeleni lítají?
4: Ale to já vím, že chodí.
3: No tak? Kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
4: A neodejdou do teplých krajin.
3: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
4: Já jsem si myslela, že jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
3: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš, když přijde podzim, že ano, když zežloutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš, a narostou zimní chlupy. To nevíš?
4: Nevím.
3: Tak si to pamatuj.
4: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
3: Šmankote, ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
4: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejble bude přikrmovat senem, viď?
3: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
4: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, Hurvínku?
3: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
4: A proč?
3: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
4: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
3: Začnou tlout špačky, to se jen tak říká, jakože klimbat, podřimovat, víš? Si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. Je, to by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
4: Místo lavic byste měli postýlky, vy?
3: No, místo tabule pařez.
4: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
3: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
4: Podívej se, pan Spejble už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
3: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
4: Jak to?
3: Ten je našňupnutý. To já na něm poznám na dálku.
4: A proč by se šňupal, Urvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
3: Je. Šlobrdo, ten kroutí ošklivě očima, ten má špatnou náladu.
4: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý.
4: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
3: Nazdar, tatí, ty jsi rozlobený, viď?
2: Bojeď bych nebyl. S tebou se tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
3: Jak to, tatí, vždyť?
2: No, pro co jsem šel?
3: Pro pilu.
2: No a mám pilu?
3: Nemáš, proč si nepřines, tatí?
4: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
2: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
3: Ne.
2: Tak hádej.
3: Se dám podat.
2: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
4: Proč ne, pane Spejble?
2: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
3: Kdyby jsi zbyl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tatí.
2: To si musím o všechno říkat?
3: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
2: Všecko musím nosit v hlavě já?
3: Řekni, tatí, nenosíš nic, tak...
2: Tak.
4: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
2: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
4: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
2: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
3: Kam sem?
2: No sem.
3: Kam tam?
2: No domů pro pilu.
4: Však to zítra uděláme, pane Spejble, já vám pomůžu.
2: No jo, ale mohlo to být už dneska.
3: To neva, tatí. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude pata!

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší. Ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, to by vám skřivánek nepřál. A žito, ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde, jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává, když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko, jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát, to musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med, zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přeháňky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést, to všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si. Ti se mají, ti skřivánci. Létají si, kam je křídla donesou. Zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelené stéblo. To se rozumí, že sluneční paprsky by se daly odštípnout taky hned nad zemí, ale ty by nebyly k ničemu. Tyhle konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto skřivánek létá co nejvýš. Proto je celý upocený a uřícený. Proto má celý zobáček popálený. A proto ho bolí každé peříčko. Zvláště, když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z 9. třídy. A těžké jsou jako cent. A víte, kolik je jich potřeba pro takový lán naštípat? K nespočítání. Takže, až uvidíte letět skřivánka pro paprsek, neříkejte, ten se má. Nebo si o vás pomyslí něco, co byste si za rámeček nedali.

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníh, a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypuje popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenom, že nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí, půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti!
3: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni, koktal vojáček. A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
1: Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi:
2: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
1: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic.
3: To jsem dopad, jak hoplovic kotě,
1: litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum! Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky na klest, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu, stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím, napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu velice malou dušičku měl v sobě Kalousek z Pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě zajíc na trh Ouško. Kalousek z Pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný.
3: Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu, říkal si Kalousek.
1: Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla
3: a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání. A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměli nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo, a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky, a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín, maminka, přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla. Ale když si přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybělo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: příliš tenká zeď a váš příliš dobrý sluch. A najednou jste zaslechli něco, co se vás týkalo a co jste raději slyšet neměli. Zažili jste takovou situaci? A kdo byl tím, z jehož úst ta slova zněla? Někdo z rodiny? Byli to kolegyně, kolegové na pracovišti? Byla to vaše snacha, byl to váš zeď? S vašimi příběhy na téma slyšel jsem, nebo slyšela jsem, co jsem slyšet neměl, či neměla, se i dnes můžete vydat do rozhlasového éteru, a to za pomoci telefonního čísla 731 800 900. Ale můžete i psát příběhy o tom, jak k vašim uším doputovalo to, co byste třeba raději ani neslyšeli. Můžete psát na web rozhlas.cz/linka. Budu připraven přijmout vaše hovory, budu připraven citovat vaše psaní, budu připraven s vámi trávit čas až do zítřejší jedné hodiny. Tak ještě jednou příjemný večer a můžeme začít. Noční linka na téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, právě začíná.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tomu, abyste povídali o tom, co jste slyšeli a slyšet jste raději snad ani neměli, vás vlastně vyzval i Petr Novák. Je to téma noční linky, která před malou chvilkou začala a první ano. Posluchač čeká na telefonu. Je to pan Vasil. Dobrý večer.
1: Ano, ano, dobrý večer.
0: Poslouchám vás. Kdy jste slyšel něco, co jste slyšet neměl?
1: Já nevím, co teda. Nevím, co jsem slyšel, co jsem neměl. No a můžeme něco povídat, nebo...
0: No pokud máte příběh na tohle téma, jak jsem vás jemně instruoval během písničky, tak můžete začít.
1: Tak, já jsem bývalý reprezentant v zápase řecko-rímský a byl jsem na mistrovství světa na Novém Zélandu. Můžu povídat? Jako?
0: Už povídáte.
1: Tak, no, tak jsme se jako tam přestovali asi 42 hodin taky mezi přistany. No a tak jsme se tam jako konečně tam dostali. No, získali jsme na mistrovství světa nějakou to do druhé místo. Tak jsme dobře reprezentovali Českou republiku. No a tak jsme se jako chtěli tam jako podívat po městě, jako co, jako kolem dokola, no, když jsme tam jako tam. No a tak jsme se jako tam podívali, říkám, no, že hotel

0: kabel, potom týden docela drahé, tak jsme toho, posil naště toho soukromníka, tak jsme už to poprosili a ještě nám, že jsme z Evropy, že jsme sportovci na, to, na mistrovství světa, jo, ještě mám, bylo nás tři, jo, ještě můžeme se nějak nevyzdět a tak, jo, samozřejmě, tak jsme ukázali medaile, samozřejmě. No, tak jsme se jako curali sem tam, podívali, no a tak říkám, že musíme podívat na nějakou tu cestovku. Jo. No a tam cestovky jsou takové označeny, že každá cestovka, co jako, jak se říká, co lidi mají zájem u hora, na horách, nebo někam prostě k moři a tak dále. A předtím stojí auta, jako ty osobní auta, prostě napsáno, jako kam ta cestovka, jako ta cestovka, jako co má lidi na dovolení, jako na hor, a tak dále, nebo na, říkám, na toho, na k moři a tak dále. No a tak jsme si jako chtěli se někam podívat, tam, že tam jsou mavrové, no a tak jsme si jako to chtěli podívat kolem dokola nějaké zajímavé věci. No a tak jsme cestovali nějaké po městě, jezdili jsme po jedné cestovky, další cestovce, no, no a tak vlezeme tam do toho, jako na jednu cestovku, no, do, jako normálně Guten Tag, německy, po těch pár slov, no a nic, jenom anglicky, no, taky zase nic, no, pak na druhý den jsme to zkoušeli, no a nakonec, tak jsme jako vlezli zase na nějakou tu cestovku, na druhý konce, jak se říká, na to duchu, na druhý konce, tak toho města. No a tak jsem vlezli dovnitř, pozdravili všechno, no a tak jsme jako počkali, bylo tam asi pár lidí, no a tak všichni jsme pozdravili, říkám, no, zkusím se nějak ještě tak domluvit, jestli to bude. No, tak taková starší paní, co tam jako to vyřizovala tu cestovku, asi mohla být těch 65, tak nějak. A tak když tady normálně nás anglicky, a my jsme říkali, a že anglicky, že neumíme, že jsme Češi. Je, pane, je Češi, vy jste Češi, no konečně. Konečně už po dlouhý leta vidím tady, jak to může mluvit česky. No, tak jsem se ptali, co jak, že, co, jak se tam toho. No a paní říká, já jsem byla jako malá holka, když můj táta by emigroval do světa, no a tak se tak uženil, no a tak jsme jako toho. Už takhle zůstali jsme se jako nevrátili.
1: Pane Vasile, já se musím omluvit, že vás přerušuju, ale asi to je dáno jazykovou bariérou, že jsme si nerozuměli. Dnešní téma v noční lince je téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. A já si nesmírně vážím toho, že jste reprezentoval Českou republiku. Nicméně váš příběh ani náhodou nesměřuje k tématu. Budeme muset ukončit náš hovor, ale i tak vám děkuju, že jste projevil důvěru tím, že jste zavolal.
0: Moment, prosím vás, moment, ještě se pár slov. Stojí to za to, jo? Pár slov, prosím vás, buďte tam hodný. No, takže se jako tom mluvili český, tak vám potom dala nám. Slyšíte mě, jo?
1: Ano, slyším.
0: Tak si říká, no, kluci, máte nějaký zájem, aby se sám někam podívali, no, samozřejmě, tak si tam to se domluvili, dala nám toho, dala nějakou jaký směr, no, kam jezdit tam autobusy, jak se tam můžeme dostat, no, dala nám prostě se podívat na takový, jak si říká, prales, asi 20 kilometrů od toho města, no, a kde tam žijou Maurové, kde ještě prostě tam bydlejí v těch chatačata. No tak jsme tam jako šel se podívat, tak to všechno bylo dobrý. No a teďkom ještě další věc. Tak
1: promiňte, ještě, pane Vasile, opravdu to není příběh, který by splňoval všechna kritéria k tomu, že jste slyšel něco, co jste slyšet raději neměl. Znovu opakuju, vážím si vaší důvěry, ale dáme šanci dalším posluchačům. Ano?
0: Dvě slova. Šefe.
1: Ano.
0: No a tak dala nám, jestli nechceme jít do toho, chceme někam prostě na nějakou
1: to... To je víc než dvě slova. Pane Vasile, já se moc omlouvám, ale abychom dali šanci i dalším. Mějte se hezky a pane, snad někdy, až budeme mluvit pane, o cestování, já... vaše příběhy velice rádi zveřejníme.
0: Chci vás vidět, že potkáme ve světě, Češi jsme potkali ve světě, pane. A ještě poslední slovo vám řeknu. Tak dále nám slyšíte mě, jo?
1: Ano, slyším vás a slyší vás všichni, kteří by třeba rádi řekli ano, ten svůj příběh. Ano,
0: už,
1: mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. Dnes na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Říkám to záměrně v tom ženském pohledu, protože na telefonu čeká paní Eva. Pěkný večer, paní Evo.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás. Tak, jak to bylo, kdy jste slyšela něco, co jste raději slyšet neměla?
1: Tak bylo to v dobách, kdy existoval pojem, který už si těžko někdo představit, takzvané protistátní řeči. A já jsem, když se nějaký takový vtip nebo něco doma řeklo, tak při nejbližší příležitosti jsem to zase někde sdělila jako zajímavost.
0: Aha, takže zvědavé dítě, které venku ano, říkalo něco podobného, co slyšelo doma, ale nemělo říkat. Takhle je to.
1: No ano, samozřejmě. A nebo se kdysi povídalo o Slovácích. Jakože někteří Slováci prostě jsou nesnášenliví k Čechům a že říkají Čehůni a takové všechny ty výroky Čech a Domech a do Dunaja. A my jsme jednou jeli s maminkou vlakem se Slovenkou. A já jsem jí to všechno povídala. A ona říkala, no to jsem teda nepočula, kdyby se hovorilo Čechury. Ještě to Čehůni ani to nikdy neslyšela, protože řada Slováků jaksi nebyla, co by nás neměli rádi, nebo tak. Prostě takové nějaké excesy, že někde přišli v restauraci a nějak na ně byli protivní, což se v této zemi stává taky a asi všude na světě medicky jsou všichni ochotní. Tak jsem viděla předtím, že tohle Slováci neměli rádi Čechy. A ona zřejmě se s tím jaksi nesetkala v podstatě. Tak říkala, že čo je Čechury? Já jsem říkala, no čeho oni vypovedali, když tam naši lidi přišli.
0: Ono to zřejmě má kořeny v té době dávno minulé, v té době
1: ano,
0: před více než 80 lety, kdy tato hesla, ano. Nebo to, co jste právě teď citovala, a já si vzpomínám ještě na jedno Češi peši, jakože Češi ze Slovenska domů zase pěšky, že nás tehdy...
1: Češi peši, no ano, jo, to jsou...
0: Že nás tehdy neměli asi někteří rádi, ale jak říkám, to je před tak dávnou dobou, že bychom v tomto smyslu mohli klidně jít ještě hlouběji a hlouběji do minulosti a kdo ví, k čeho bychom se dobrali.
1: Evo. No to věru. No. A já jsem viděla tuhle tu přednášku a máma to potom doma taky vypravila tátovi a táta mě řekl, v jedné kuchyni u jedných příbuzných měli napsané takovou vyšívanou takzvanou kuchařku, prostě takový jako obrázek s výšivkou a s nějakou větou.
0: Hospodinka naše milá nám všem dobře uvařila, tam bývalo.
1: Ano, taky. A na tom jednom bylo, jes koláč s jahodama, drž jazyk za zubama. A tata mi říkal, to jsou ty jahody, takové to jádro věci, nemůže všechno vykládat prostě. A tak táta, když se tak něco řeklo, nějaký právě ten vtípek takový nevhodný společenský, nebo ne ani prostý, ale prostě spíš takzvaně protistátní politický vtip, tak říkal, Evo, jahoda. Tak já už jsem věděla, že to je jahoda,
0: jeskoláč
1: s jahodama. Jeskoláč s jahoda, co jsme měli společně a že mě to teda skončilo jeho smrtí v 15 letech. No. Takže to bylo tak se snažil mě odnaučit, abych co nevrbentila, co kde se doma řeklo i třeba nějaké, já nevím, mohlo by to jedněch příbuzných u druhých a tak dále, to jako... Tak před 15 už to nebylo, a to jsem nějak mezi 10-12. A jinak člověk letuje, co zaslechl, co by spíše
0: no, právě nemusel, na to jsem se chtěl zeptat, jestli třeba vy jste někdy nezaslechla o sobě něco, co jste raději ani nechtěla slyšet.
1: No možná taky, ale to nebylo to zase moc. To jako můžu říct, že jsem potkala i lidi, kteří dokázali udržet tajemství, takže to jako... No to pamatuju málo, ale stalo se třeba člověk někde jako přecházel z pokoje do pokoje a teď si tam něco povídali, ale to už je jiná pohádka, já jsem chtěla zůstat v dětství. A,
0: rozumím a... vám, paní Evo, a moc krát děkuji za to, že jste se nám svěřila se svým příběhem. Mějte se hezky a přeji vám. Krásne léto, ktoré už všetci je na ceste.
1: Všetci známe zdravím, děkuju.
0: Naslyšenou. Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A psát do ní můžete na web rozhlas.cz/linka. Tak, jako napsal už i Michal. Stalo se mi to najednou. A ten poslední případ, no tak ten tedy stál za to. Příběh možná posluchačsky atraktivní, ale řeknu vám, ani se mi na něj vzpomínat nechce. A ani si nepřeji, aby v éteru zazněl. I když dnes na tom už vlastně vůbec nezáleží. Co bylo zarážející, byl ten ostrý kontrast mezi tím, jak s vámi člověk jedná a tím, co si o vás ve skutečnosti myslí. Pro mě, co by tajného účastníka, to znamenalo tři věci. Vnitřně zpracovat obsah sděleného, upravit si obraz o dotyčném a vyřešit dilema, zda ho konfrontovat. U posledně jmenovaného jsem tehdy zvolil konfrontaci, ale ani ta druhá možnost, kterou bych volil dnes, není špatná. Vyžaduje ale obrovskou vnitřní sílu a ač nějakou v sobě mám, třeba bych to nakonec v sobě tutlat nevydržel. Konec Michalova krátkého příběhu, respektive zamýšlení nad tím, jaké to je, když o sobě slyšíte něco, co jste raději slyšet neměli. Telefon 731 800 900. Po písničce Aleše Brichty nás s vaším příběhem doufám spojí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jako vždy má i dnes tahle dvouhodinovka své téma. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Něco takového chce říct Hanka. Soudě podle toho, co říkala před malou chvilkou na telefonu 731 800 900. Hanko, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak to bylo? Kdo vám něco řekl, aniž by o tom věděl? A vy jste to zaslechla.
1: No, ono to spíš nebylo jakoby přímo mě, ale...
0: No právě.
1: Byla jsem taková hodně zvědavá holka a když mi bylo cirka 14, tak si můj o 7 let starší bratr přivedl domů nevěstu. A mojí mamince se moc nevěsta nezamlouvala a tak nějak já jsem to nějak moc neřešila a jednou se mi právě podařilo zaslechnout, jak moje maminka nějaký té své kamarádce říká, no, vždyť ona ho stejně utáhla jenom přes postel.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem strašně dlouho přemýšlela o tom, co ta moje nastávající vlastně švagrová mohla udělat s tou postelí a jak jí teda táhla, aby ho teda na tu postel utáhla. A můžu vám říct, že jako pamatuju si to, je to už hodně a hodně dávno, ale tohle si pamatuju, protože možná v nějakých 18, 19 letech jsem pochopila, co ta moje maminka vlastně tenkrát říkala a jak to krásně zaobalila jako tak, aby jako tam nebylo nic, jak bych řekla, neslušného.
0: Tak, ano, ano, řekla jste to lépe než já. Utáhla ho přes postel. No, je to ještě ano. Pořád vaše švagrova?
1: Bohužel, nebo bohudík, možná nevím, ale vydrželo jim to rok.
0: Dá se říct,
1: to manželství.
0: Ačkoliv tedy samozřejmě bych neměl tak dopodrobna zkoumat vaše rodinné poměry, dá se říct, že maminka měla pravdu?
1: Myslím si, že maminka měla pravdu, ale že to teda nebylo asi jenom tím utažením přes postel, že tam byly jako další a další věci a já teda teď švagrovou mám už vlastně kolik, 630 let švagrovou a myslím si, že ani tahle se mojí mamince vůbec nelíbila, takže bych to spíš tak nějak jako shrnula tak, že jako nebyl člověk, který by se mé mamince zavděčil.
0: No tak někdy jsou maminky náročné, ale někdy maminky poznají to, co nám dochází hodně dlouho. To je taky pravda.
1: No to ano. To zase ano, ale to jako tohle to byla taková větička, že kterou, když jsem si teď pustila rádio a slyšela jsem tohle vaše téma, tak jsem říkala ano, to je taková věc, která mi tam v té hlavě rašpluje ještě po 40 letech. A pořád mi to vždycky jako to říkám, a poslouchat se nemá. Pak se člověk dozvídá věci, kterým nerozumí, anebo který neví, co je.
0: To sice máte pravdu, ale někdy člověk ani neposlouchá a slyší.
1: No, tak to radši snad, jako hodně se tomu od té doby vyhejbám.
0: Takže máte jako to štěstí, že se vám to zatím, že o vás by třeba někdo mluvil a nevěděl by, že vy to slyšíte, že se vám to ještě nestalo?
1: No, myslím si, že se mi to možná už i stalo, ale snažila jsem se vždycky tohle všechno jako dostat pryč, jako z hlavy, aby to tam nebylo. A spíš jsem mívala jako mladá holka takový, že když jsem někam přišla a teď se tam někdo bavil a přišla jsem z mlkly, tak jsem měla takový hned takový to podezření.
0: Že mluvili o vás.
1: Ano, jako jo. Takže takový to, oni mluvili o mně a teď jsem se celá prohlížela, jestli jsem správně oblečená nebo tohle, jako jo. A jako, a to si myslím, že možná bylo pro mě ještě horší, než kdybych něco o sobě vyloženě zaslechla, protože tam bych měla aspoň ten důkaz, že teda opravdu mluvili o mně, ale tady vlastně nikdy ten důkaz nebyl a je to jako, nebylo to taky moc příjemný.
0: Řekl bych ale, že v zásadě bylo velmi dobře, že jste se pokusila, pokud něco takového nastalo, tohle z hlavy spíš vytěsnit. Člověk se tím potom zbytečně trápí.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Hanko, děkuji vám za důvěru. Mějte se hezky a přeji vám krásný červen.
1: Vám též, mějte se, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměl. Neměla. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Volat do ní můžete až do zítřejší 1 hodiny. Číslo za chvíli uslyšíte, ale i vaše psané příběhy, glosy, připomínky a postřehy jsou vítány. Pavel ze Židlochovic píše: mně se tedy nic takového nestalo, ale synovec vyprávěl, že byl se svojí holkou u něho doma a najednou mu došla SMSka. Tak se podivil, že mu došla právě od ní, tedy od té dívky, se kterou byl, tak chtěl jít za ní a zeptat se, proč mu posílá SMS, když jsou vlastně vedle sebe v pokojích. Ale načetl si ji a tam bylo napsané: počkej ještě chvíli, za chvíli jde ten debil do práce, tak já se ti pak ozvu. No a byl mezi nimi konec. Je to trošku smutný, ale taková je asi tak nějak ta dnešní doba, pokračuje Pavel. Bylo mě ho trochu líto, ale ještě, že to takhle rozkryl, než aby to mělo třeba nějakého delšího trvání. Takový nešťastný vztah. Holka se prostě překlikla a poslala SMSku jinému, než chtěla. I to je jedna z možností, jak jste se třeba o sobě někdy něco dozvěděli a raději byste to nevěděli. Slyšeli jste nebo četli jste někdy něco, co jste o sobě slyšet či číst nechtěli?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Klidný předpůlnoční čas vám přeju, vážení přátelé, a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, zejména vašich příběhů na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, či slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl. Paní Eva je tou další, která čeká na telefonu 731 800 900. Dobrý večer, paní Evo.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. Myslím, že bych měla k tématu. Jako dítě, nevím právě, jestli mi bylo 10, 11 nebo 12, už je to hrozně dávno, vezla nás naše slovenská babička od Karlovarska až do Prešova vlakem na prázdniny. Vezla mě a sestru a uprostřed cesty, asi ve Skalici na Slovensku, jsme vystoupili a jeli jsme k jedné neznámé tetě, protože jsme byli hrozně z toho vlaku unavený, tak jsem ležela, usnula jsem. No a moje babička s tou tetou si povídali. Povídali, jenomže já jsem bohužel nespala a všechno jsem slyšela. Tenkrát jsem se dozvěděla, že můj otec není ten vlastní otec a moje babička vyprávěla té tetě, jak to vlastně bylo. No, byla jsem z toho potom trochu v šoku.
0: To si vůbec nedokážu představit, promiňte, že vám do toho vstupuju, ale to si vůbec nedokážu představit, co se muselo dít v hlavě tehdy zhruba desetiletého děvčete.
1: No, to si představte, že ano. Několik roků to trvalo, než jsem se s tím jako psychicky vyrovnala, protože moji rodiče vůbec mě nic neřekli. Ani nevěděli, že už to vím a prostě vůbec mě nenapadlo, já nevím, co je dobře, kdy je to třeba říkat těm dětem. Prostě vůbec je to nenapadlo a já jsem brzy odešla už ve 14 letech studovat, tudíž jsem byla z domova pryč a na tu sobotu, neděli, kdy jsem přišla, už nikdy tohle na přetřes nebylo a moje rodiče vůbec se o to nezajímali mě to říct, ale mě to v té hlavě opravdu velice, nejdřív jsem byla naštvaná a prostě teď jsem začala toho otce pozorovat a tohle a pak jsem si v duchu říkala, ty nejsi můj otec, jo. A přitom to byl perfektní táta, ano, byl perfektní a inteligentní, daleko víc než moje matka. No to už potom později jsem na takovéhle přišla věci, ale řeknu vám, že mě trvalo několik let, brzy jsem se pak vdávala, protože nebyl to můj otec, no a nikdy mě to rodiče neřekli, jak to bylo, nebýt téhle babičky. Už jsou oba pryč, musím se zeptat jednou sestry mladší, protože ta byla celá léta s rodiči, byla doma a byla taková zvídavější a víc si povídali, tak musím se jí zeptat, jestli ještě nějaké větší detaily zná, ale řeknu vám, že to byl pro mě, léta jsem se s tím vyrovnávala. Jinak mě takovéhle věci, že bych někdy slyšela o sobě nebo tak něco jiného, to ne, ale tohle byl pro mě šok a hned jsem si to včera, když jsem přečetla to téma, říkám, to musí ze mě vyjít ven. Takže takhle.
0: A já jsem moc rád, že tenhle terapeutický účinek, já to možná říkám hodně nadneseně, ale že tenhle terapeutický účinek jsem vám mohl nabídnout. Já jsem rád, že jste to řekla, paní Evo. A taky si dokážu představit, jak moc vás to asi trápilo celoživotně. Je to ve vás vlastně pořád, i když možná už ta bolest není tak velká. A samozřejmě, že mnozí nebiologičtí otcové, nebo snad třeba i nebiologické matky, mnohdy můžou být mnohem lepšími otci či matkami, než ty ti skuteční, ale přesto to v malém dítěti muselo zanechat obrovskou jizvu.
1: Ano, já nevím, jak je to dobře, v které době je to dobře říkat dětem, ale když se teď díváme na ty filmy a tak, tak to všude hned od mládí řeší. Tak já nevím, co by řekl odborník na to.
0: Nemám ho bohužel po ruce, jsem jenom moderátor, který dává šanci vašim příběhům a můžu s nimi maximálně cítit, soucítit, ale odbornou radu, tu ode mě bohužel nemůžete čekat.
1: Ano. Takže přeji vám všechno dobré a zdravím všechny posluchače. A ať se jim tohle neděje, protože opravdu leta to trvalo. A nevím, proč jsem byla tak hloupá a nešla za těmi rodiči, abych se zeptala. Vůbec ne.
0: Možná jste měla výchovu trošku přísnější a třeba jste se bála.
1: Ne, nebála jsem se, ale nebylo takové soukromí a s těmi rodiče měli velký spěch a hodně práce a nepohodlné žití, nepohodlné byty a všechno, tak asi na to nebyl čas.
0: Paní Evo, i tak vám děkuju a přeju vám krásný červen. Mějte se hezky.
1: Děkuji vám. Naslyšenou. Mějte se pěkně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu. A dnes má téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Mám tady dva příspěvky, které spojuje ta cesta, kterou se k dotyčnému dostala informace, kterou raději slyšet neměl. Ten první, to je kratoučký příběh, jak je jeho zvykem, od Bedřicha. Dobrý večer, mně se stalo, že jsem byl na autobusovém nádraží, jedna paní měla hovor, ta paní zapomněla položit mobil, ta druhá paní začala pomlouvat, to je docela nepříjemné. Děkuju, Bedřichu. A napsal i Jenda. A opět je v hlavní roli mobil. Cituju. Krátce předtím, než jsem se rozváděl, tak moje bývalá žena se jednou zavřela do pokoje a snad 3 hodiny telefonovala se svojí mámou. Nevím, jestli si neuvědomila, že něco může být slyšet, anebo zda v zápalu těch pomluv na to zapomněla. Ale to jsem se dozvěděl o sobě tolik věcí, až jsem se divil, kolik opravdu velice zajímavých vlastností člověk vůbec může mít. Jen mě to ujistilo v tom, co jsem si už delší dobu o té ženě myslel, a v tom, že ten rozvod je ta nejsprávnější věc, kterou jsem v životě udělal. Potud Jenda, který napsal na rozhlas.cz/linka. Ovšem, teď je čas na další telefonát. Číslo je 731 800 900. A pokud jste i vy někdy o sobě slyšeli něco, co jste raději slyšet neměli, jste těmi pravými, které vlastně v tuhle chvíli noční linka oslovuje mými ústy. U mikrofonu je Borek Kapitančik a na telefonu by měl být další posluchač. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Podle hlasu poznáváte Roberta. Pěkný večer do
1: Olomouce. No a k tématu řeknu asi tolik. Už je to 5 let zpátky. Chodil jsem na plavecký stadion do Olomouce. Jelikož jsou handicapované, to je dneska kdekdo, při porodu jsem utrpěl těžký úraz hlavy, to je jedna věc. Druhá věc je, mám se na hrymu, takže mám v háji plice. No a prostě v tým kolektivu mě to řekl jeden pán, který byl s tím nadřízeným už v důchodě, no tak mě tam zkrátka pomlouvali. No a já jsem se teda rozhodl, že nejlepší je prostě z toho kolektivu odejít, tak to jsem udělal. Šel jsem do jiného kolektivu, chodím plavat do jiného města a mám o z toho pokoj, jo? Protože s pomluvama je to asi jako, když máte peřinu, vylezete na vysokou budovu, počkáte, až bude větr, tu peřinu roztrhnete a zkuste to pozbírat. To lad vám nebude stačit. Jako. Takže pokud vás někdo v nějakém kolektivu pomlouvá, tak moje rada je odejít pryč z toho kolektivu a vůbec se tím nezabývat, protože to stejně nikam nevede, stejně to nijak nepomůže. A teďka ten kolektiv, kam chodím, jsou spokojené, oni jsou spokojeni, prostě jsou absolutně spokojené, protože dobré kolektiv, nikdo vás nepomlouvá, jo. A že jste postižené, tak prostě to berou jako a nepomlouvají vás. Oni neříkají prostě nějaké pomluvy, které jako samozřejmě jsou soukromy, takže to nechci dozvědět dopodrobno. Jo? Ale jenom říkám, že je nejlepší odejít z toho kolektivu v tímhle případě. Jo? Protože to pozbírat to peři, to nende, to je pitomost.
0: Jinými slovy říkáte, moudřejší ustoupí. Roberte, já se už dopředu omlouvám, pokud se vás to nějak dotkne, ale zeptám se ještě na jednu věc. Ta souvisí spíše s tou technickou stránkou toho, jak se k vám ta informace, ta pomluva, jak říkáte, dostala. Vy říkáte, že jste chodil plavat a vy jste byl, řekněme, v nějakém chumlu, ve kterém jste neměl být, nebo jak se k vám dost technicky, jak se to k vám dostalo?
1: No protože ten prostě nadřízený, ono to mluvil potom s chlapama na dílně, takže jsem vypadal jako pitomec. No. Ale já jsem se na něho nezlobil, protože...
0: A vy jste to, slyšel přímo na vlastní uši, ano? Jako byl jste někde třeba, já nevím, za rohem. Jde mi čistě o tu technickou stránku v úvozovkách.
1: No, jasný. Takže on prostě... Tam prostě vykládá různý ty pomluvy, které já nebudu říkat.
0: To nemusíte mě, jo? Jak říkám, šlo jenom o tu cestu, kterou se to k vám dostalo. Jestli to byl třeba špatně odložený mobil, jestli to byla tenká zeď, jestli to byl za rohem.
1: Tak se o tím bavil, jo. A pak, když teda jako přišlo na lámání chleba, jak se říká, jo, protože já jsem měl v háji plice, tak jsem potřeboval pomoc prostě s nafouknutím pomůcek. A on prostě přišel a říkal, chlapi, potřebuju nafouknout lehátko, mě se točí hlava. Ale já jsem byl za pitomce, takže já jsem si u tím udělal svůj obrázek, jo. A tím pádem jsem do toho kolektivu nechodil a jak říkám, chodím do jiného kolektivu. Je tam rozumné kolektiv, mám tam paní učitelku na plavání, já si to zaplatím, s něho si rozumím, rozumím si s jejím mužem, oni jsou oba moc prima, ze vším mě pomůže, jo. Nikdo se mě nesměje, že jsou postižené, jo, a že prostě jsou věci, na které nestačím a teda, jo.
0: Roberte, děkuji za váš příběh. Mějte se hezky a přeji vám krásný červen.
1: Pozdravujte Vlastičku z Krnova, tak paní Ludmilu Sympatěčku z Brna.
0: To musíte vy sám, ne já, ale děkuji.
1: Já jim to jenom říkám, že pozdravujte, jakože jestli poslouchají, tak je pozdravuju všechny. Tak a moc a děkuji vám, že jste mě vzal. Naschledanou.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ze 70. let jsme tady měli návštěvu v podobě Věry Špinarové, tedy jejího podání písničky Fernando. Ale v Noční lince je tím podstatným téma. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Takhle nějak to možná bylo i u paní Zdeny. Zdravím vás, paní Zdeno, pěkný večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, a všem posluchačům. Já, když už manžel odešel, zemřel, tak jsem začala chodit do klubu seniorů. Tam jsem se seznámila paní, která mi byla sympatická, jezdili jsme spolu i po nějakých výletech. No a takhle jsme si i telefonovali. No a ty naše telefonáty někdy byly opravdu třeba hodinový. No a takhle jsme se bavili vlastně. Jenomže jednou jsme se bavili a volal jí syn na mobil a nemohl se jí dovolat, tak zavolal na pevnou linku a tam jí teda vypucoval, že jí už hodinu volá a nemůže se dovolat. A ona zapomněla ten mobil, s kterým mě telefonovala, tak zapomněla vypnout a já jsem si vyslechla. Ale prosím tě, mluvím s paní Zdenou a ona pořád jenom žvaní a já se jí nemůžu zbavit. Mm-hmm. No, tak jsem si říkala, no teda, to je něco. Víc povídá ona než já. No a nakonec s žvaním já. Tak jsem to vypla. A napsala jsem jí SMS, že se omlouvám, že jsem teda tak dlouho žvanila a že už žvanit nebudu. A tím to skončilo.
0: Chápu, že vás to muselo přímo tnout, ale víte, co mě zajímá? Jak se k tomu postavila ta dáma? Kontaktovala vás potom ještě?
1: Ne, vůbec. Vůbec. A tak jsem si říkala, že to nebyla žádná kamarádka, jo. A no prostě já nevím, takovýhle chování.
0: Člověk ztratí důvěru a nechci říct, že si už potom vybírá pečlivý přátelé. Mnohdy se už vlastně brání novým přátelům, nebo ne?
1: Máte pravdu a já mám trochu takovou povahu, přestože já jsem byla celý život mezi lidma jako v obchodě. Já jsem prodávala a vycházela jsem s každým jako dobře. Všechno bylo pěkný prostě, jo. A věřila jsem lidem. A tohle to mě teda opravdu úplně stělo. A říkala jsem si, proč? Teď mohla říct něco jiného, nebo ten telefon, no hold, prostě to je právě to večerní téma dnešní, že jo.
0: Trefila jste to naprosto přesně a vlastně mě mrzí, že jsem vám připomněl tuhle starou jizvu. Ale víte co, já vám povím ještě jednu věc. Vy totiž podle toho, jak mluvíte, byť nejsem takový odborník, vy na mě působíte dojmem dobráka. No a právě s těmi dobráky lidé často zametají.
1: Pane Borku, ani nevíte, jakou máte pravdu. Já si říkám, že jsem ucholapka na zlý lidi, jo. A tak nakonec už mám nějaký roky, který už a hlavně nemůžu chodit. A opustila jsem prostě kluby, všechno tohle s tom. A řeknu vám, že mám svatý klid, telefonuju si akorát s rodinou a s jednou teda kamarádkou, ale takovým způsobem, že do soukromí nelezu nikomu, ani já si ho ne to a mám pokoj. A doporučuji to každému, kdo se takhle zklame, prostě už moc nevěřit.

0: posluchačům. Děkuju a dobrou noc.
1: Dobrou noc. Noční linka. Při rozhovoru s paní Zdenou jsme, a vlastně ani nevím jak, překročili hranici mezi starým a novým dnem. A už minutu a půl platí nové datum. Je 4. června 2026. Posloucháte Noční linku se stále stejným tématem. Slyšel, slyšela jsem, co jsem slyšet neměl, neměla. Telefonujete na číslo 731 800 900, píšete na web rozhlas.cz/linka. A budu rád, když i v téhle hodině zazní vaše příběhy. Proto jsem tyhle dvě cesty musel zmínit, i když jsou pro mnohé z vás, hlavně ty pravidelné posluchače a posluchačky, něčím, co ze sebe vyklopíte, kdyby vás takzvaně o půlnoci probudili. Tak abyste věděli, budu s vámi do jedné hodiny a znovu se vás budu ptát na vaše příběhy, na téma, které jsem právě zmínil. U mikrofonu je Borek a předávám slovo aspoň na pár chvil Janě Kratochvílové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jako vždy má ve svém nejen záhlaví, ale vlastně během celých svých dvou hodin na zřeteli jisté téma. Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. A v tomhle případě nemůžu pozdravit jenom jednou, ale vlastně hned dvakrát. Jsou to totiž dva pánové, kteří jsou u telefonu. Tím jedním je Adam a tím druhým Honza. Pánové, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dokonce dvojhlasem. Jak to bylo s vámi? Kdy jste a co jste slyšeli to, co jste slyšet neměli? A jak to bylo?
1: Máme kamaráda Vaška. Jo. A jeli jsme na hrad Valdek, jestli víte, co to je.
0: Na hrad Valdek?
1: Jo, zabýváme se takový urbexem a jakoby entitama, duchama. A jednoho dne nám řekl kamarád, co když tam bude taková jakoby vlčice, jakoby zoofil. A pak jako to jsme fakt jako slyšet zrovna nechtěli.
2: Řekni o té sestřice.
0: Jo, vy toho máte víc, chlapci, povídejte.
2: Máme toho, bohužel víc, a nevíme si rady.
0: Poslouchám nejen já.
1: No, víme, no.
0: Tak vy nalákáte a potom cuknete, no.
1: No, protože jako ještě občas chodíme tady do sanatoria, jestli víte, kde je kostel Svatčiny mi lesy, sanatorium plicní.
0: Nebyl jsem tam zatím.
2: Je to za Prahou, Prahovýchod.
1: Prahovýchod. Jo, bylo tady plicní sanatorium, tady se jakoby událo jakoby spoustu věcí, jsou tady nějaký entity, zabýváme se tím, ale jako vaši, když nám řekl jako jednou, že si tady postavte stán a třeba za váma přijde jakoby mrtvá sestřička, no tak jako nevíme, no. Jestli jako nevíme v pořádku, nebo...
2: My se o něj strašně bojíme, protože tohle to je docela častý a máme z toho na jednu stranu jako strach a obavu. A nevíme si rady, co s ním.
0: No jo, vojna by možná pomohla, chlapci.
2: Asi jo.
0: To byla samozřejmě nadsázka. Doufám, že jste se neurazili. Pánové, děkuji vám moc krát za váš telefonát, za vaši důvěru. Sice bych trošku víc vyklenul ten váš příběh, ale i tak vám patří díky. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Taky naslyšenou.
0: Jana napsala na rozhlas.cz/linka k tématu. Šla jsem ke kamarádce a prožila jsem si doma, pardon, tady je napsáno prožila a já jsem si říkal, musíš tam vyměnit slovo. Tak ještě jednou. Šla jsem ke kamarádce a položila jsem si doma peněženku na toaletní stolek. V okamžiku jsem na to zapomněla a peněženku hledala. Za chvilku jsem si vzpomněla a tak jsem to vykládala té kamarádce a obě jsme se smáli. Já už byla doma a ona mi něco zatelefonovala a zapomněla zaklapnout mobil. A já slyším, jak říká manželovi, představ si, ta kráva nemohla najít peněženku a ten její debilý ani nepomohl hledat a ještě další věci. Poslouchala jsem ještě tak dobrých 5 minut, položila jsem a vytočila ji a říkám, volá ti ta kráva, co nemohla najít peněženku. Delší dobu klid, pak řekla jen, aha, a už jsme se spolu nebavili.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to příběhy ne zcela veselé. Jsou to příběhy na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Iveta je tou další, kdo čeká na telefonu 731 800 900. Takže dobrý večer, Iveto.
1: Dobrý večer, krásnou noc. A to téma teda, to je fakt smutný.
0: No.
1: A chci říct, já jsem četla, co jsem neměla číst, jo?
0: Mm-hmm.
1: Jak jste říkal.
0: Takže SMSka.
1: Nebo četl, takže já to povím tak, je už to skoro 50 let, půl století.
0: Mm-hmm.
1: Mě bylo 20, já jsem porodila dětičky, dvojčátka a my jsme s manželem žili u jeho rodičů dočasně, jsme čekali na byt, já jsem od družstva požádala o byt, to ještě bylo za komunismu, tak jsme čekali na byt, tak jsme chvíličku bydleli u těch rodičů, tchánů a teďka já jsem těm lidem tak věřila, já jsem jim měla strašně ráda a ti lidi, na úvod chci říct, oni mě nechtěli jako, oni nechtěli, aby si ten jejich synáček, jedináček mě vzal, oni byli proti tomu, oni mě prostě nechtěli a teďka my jsme tam chvilku bydleli, tam ty tchání, já jsem jim říkala mami tati potom, jo.
0: Mm-hmm.
1: Oni nás tam teda nechali bydlet, že jsme čekali na byt a teďka jednoho dne ta maminka, moje mami tchýně, jela do lázní, jo.
0: Mm-hmm.
1: A teďka tata jako tchán nechal otevřený dopis na stole v kuchyni, jo, co psala z těch lázní. A já jsem si ho chtěla přečíst, jako jak se má, jo, jak se má, já jsem byla čestná holka. Já jsem si ho chtěla přečíst jenom z toho důvodu, jak se ta maminka v těch lázních má. A teď představte si, tam bylo. Zamkni všechny skříně, aby ta Iveta nám nic neukradla. Já jsem z toho byla vyřízena. Já jsem z toho byla úplně zdrcená. To bylo pro mě strašný, protože můj tata byl čestný, charakterní chlap a tak mě vychovávali, jo. A teďka já tam čtu, aby jim nic neukradla. Já bych si to nedovolila v životě. A teďka tím tématem jste to ve mně jako probudili, že vidíte, že brečím z toho. Já jsem to byla vyřízená, ale teď vám něco povím. Já jsem to přečetla, byla jsem z toho zdrcena, mě bylo 20. Měla jsem dvě malé holčičky, jo. Živila jsem rodinu, syn studoval jejich, jako můj muž. Není studiem, čili já jsem byla sama. A teď chci říct dál. Já jsem dělala, já jsem prostě to v té své hlavě úplně jakoby vymazala. A žila jsem dál, potom jsme se přestěhovali do svého bytu a každou neděli jsme k ním chodili na oběd. A já jsem tu jakoby úplně setla z toho mého života, z té hlavy, jakoby vymazala, dala pryč. Já jsem si dělala různý kurzy, reiki a tak.
0: Hmm.
1: Já jsem na to nemyslela a teď vám něco povím. Ona měla ráda květiny, ta maminka.
0: Hmm.
1: Tak já jsem jí pořád kupovala květiny, té tchyni. A potom tenkrát byl komunismus, jo. Nebyly bony, jo. Lidi zháněli bony. Já jsem k bonům přišla tak, že moje maminka se po druhé vdala, měla za muže doktora a on k těm bonům měl přístup. Takže moje maminka mi dávala bony a teď vám něco chci povědět. Já jsem v tom Tuzexu, jo, kupovala, ne pro sebe, já jsem kupovala té mamě tchýni za ty bony, různé dárky a jednou jsem mi koupila takový nádherný skleničky růžový na víno. Nádherný, asi jich bylo 6, takový dárkový balení. A měli na té nožičce růžové takový tři takový zlatý jako punčíky, nádherný. Takže já jsem v tom Tuzexu kupovala té mamince tchýni, co tak o mě škaredě mluvila. Já jsem prostě na to v tom životě nemyslela, jo. Nemyslela, prostě já jsem šla dál. Oni mě nechtěli v úvodě, aby si mě vzal. A nakonec, to chci uzavřít ten příběh, nakonec ti lidi mě milovali, protože já jsem svojí láskou, srdci, svou dobrotou, tím vychováním. Já jsem jim měla ráda, ty lidi prostě. A oni nakonec si mě oblíbili a jeden známý mě potom řekl, že s ním chodil plavat s tím dědou tchánem, tatínkem. Že on mě říkal, to je naše Ivuška. Tak tím to chci uzavřít.
0: Paní Iveto, já vám zcela rozumím. Moc se mu omlouvám, jestli jsem ve vás vyvolal právě novými, že jsem ve vás vyvolal tuhle velice smutnou vzpomínku. Na druhou stranu...
1: Já jsem na to celý roky, pane Marku, nemyslela. Já jsem fakt to úplně utla z mozku. Jo, a já jsem se k ním tak hezky chovala celý život. Přitom jsem si toto přečetla, prý zamkni všechny skříně doma, aby nám tam nic neukradla. Já bych si to nedovolila v životě. Jo, že mě tak nevěřila a nakonec mě ty lidi milovali, protože já jsem svoji lásku a dobrotou vlastně, teď o tom přemýšlím, jsem ty lidi úplně obrátila. Jo, oni mě nechtěli, oni mě zavrhovali, myslela si, že jim tam něco ukradnu v tom bytě, abych si to nedovolila v životě. Ale tenkrát jsem to četla, mě bylo 20, já jsem byla zdrcena v srdci.
0: To vám naprosto rozumím. Z jakého důvodu vás neměli rádi, to se raději ani nebudu domýšlet, protože...
1: Nechtěli, prostě nechtěli, že je mladý. Na bylo 19 jsme se brali, my jsme se milovali, jo, my jsme byli mladí lidi. V 19 jsme se brali, ve 20 jsem porodila dvojčátka a ti lidi mě nenáviděli. A nakonec to vám chci říct, začnu různý ty ezoterické knihy a... Fakt, já jsem byla čestný děvče. Já svou láskou a dobrotou jsem ty lidi úplně zlomila. Oni mě pak milovali nakonec.
0: Já vám rozumím, Iveto.
1: Ale... Ještě vám něco povím, když maminka umřela. Já přišla do toho bytu. Tatínek umřel dřív, to je jako tchán, a potom maminka. Já jsem šla do toho bytu po její smrti se podívat. A tam měla ty moje skleničky z toho tuzexu. Já jsem byla vyřízená. Jo, takže tak to je prostě.
0: Paní Iveto, na druhou stranu, abych tedy dořekl to, co jsem před chvilkou začal, na druhou stranu, vy jste vlastně nad nimi morálně zvítězila ještě za jejich života. A k tomu, byť to není asi příliš vkusné, k tomu vám vlastně můžu dnes jenom pogratulovat. Takže...
1: Protože já jsem byla čestný děvče, vždycky.
0: O tom nepochybuju, paní Iveto. Děkuji za váš telefonát a za to, že jste vlastně tím telefonátem vyjádřila důvěru k noční lince. Díky.
1: Že oni mě milovali nakonec.
0: Je mě líto, že jsem vás takhle citově zdeptal, ale musí... A teď v tuhle chvíli už tam není ani s kým mluvit. Takže vážení přátelé, děkuji za to, že svěřujete noční lince svoje příběhy tak jako paní Iveta. Někdy to není lehké, ale znovu říkám, ona byla morálním vítězem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nemůžu říct, že váhám, zda se všechny vaše příběhy na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, vejdou do noční linky. To nemusím váhat, to vím, nevejdou. Mnoho z vás teď ještě zkouší svoje štěstí na 731 800 900, ale ani zdaleka se všechny vaše příběhy prostě nemůžou vejít do těch dvou hodin. Takže rychle k tomu dalšímu, který má přichystán pan Zdeněk. Pěkný večer vám přeju, tady Borek.
1: Dobrý večer, Borku. Já bych si s dovolením jako odlehčil trošičku to téma, jako i když je to doslova, jako slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl. Bylo to před mnoha lety, kdy co by medic na praktických cvičeních gynekologie, si vzpomínám, že jsem byl docela zahleněný, jako spousta teda zalehlé uši, zalehlej nos, a tak si říkám, jako postavím se kousek stranou, jo, ať to nějak jako odstojím. A byli jsme teda na vyšetřovacím pokoji, paní byla pacientka na vyšetřovací koze, a teď jsme tam postávali skupina mediků a najednou jako taková děsně protivná jízlivá asistentka jako se na mě jako nějak jako vyhrkla: vytřete chodbu. Tak jsem říkal, jako no, dobře, no, tak kde máte kýbl a hádor, tak já je v pohodě vytřu, bo jsem si říkal, nejsou uklízečky, tak proč by nějaký medic nemohl vytřít chodbu.
0: No je to a netradiční ta, žádost teda, ale budiš, no.
1: A ta asistentka na mě jako zakolovala očima, jako na co chcete kýbl a hádor, když jsem vám řekla, jasně, vytřete pochvu. Tak jsem si vzal pelán jako tam namočený tampon, vytřel jsem pochvu, paní se smála, smáli se jako kolegové, studenti, jako, ale paní asistentka se teda nesmála, pak mi to dala jako s proměnutím vyžrat na státnicích, ale troja byla a já si jako po dlouhých letech jako vzpomenu na to, že prostě slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl.
0: Takže tak, zalehlo takže v uších, za to mohlo, jo? Rozumím.
1: A postupně jako nějak, jako když se náhodou stalo, že se třeba o mě lidi bavili nějak nepříjemně a kolega mi řekl, víš co, ty odejdeš z práce a už se o tobě vykládá to a to. Já jsem říkal, mně je to úplně fuk, jako mně je to jedno. Jako já vím, že když jako člověk odejde, tak jako lidi si ho vezmou hned jako do hubinky, ale jako naprosto jsem to nikdy neřešil. A tady jenom tahle ta vzpomínka na odlehčení toho tématu, že on je to téma docela smutné a lidi jako, no, jako nemají moc pěkné.
0: Ano, příběhy, které jsme slyšeli, rozhodně nebyly k zasmání.
1: Já vás už nebudu zdržovat, že máte tam spoustu to. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, ať máte pěknou dobrou noc a rychlé hubky dubky do pelíšku. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Děkuji vám mockrát. Možná ještě poprosím o spolupráci v závěru. Tak jako jsem mluvil o jazykové bariéře při rozhovoru s paní Marií, tak vás, co by lékaře, požádám, abyste vysvětlil těm neznalým, co to je peán. Já to vím, ale vysvětlete prosím ten peán, kterým jste vytřel ne chodbu, ale něco úplně jiného. Jo, aby nebylo nějakých pochybností. Jo, peán je vlastně, jsou ty nůžky, které vypadají jako nůžky, ale je to tak, vlastně taková pinzeta, no, jakoby nůžky.
1: Je to taková pinzeta, jako dlouhá pinzeta, tak. Možná dlouhá takových 20 centiáků. Tak. Tam jako nějak jako jsou takové úchopové.
0: Jako u nůžek, ano, jako u nůžek, ale jako, vezmete tím ten tampon.
1: A v tom jako byl tampon namočený v dezinfekci, no a ale jako asistentka mi to nepodala. Já jsem se snažil teda vytřít tu chodbu, no a dopadlo to tak, jak to dopadlo.
0: Aby náhodou nedošlo k nějakým nedorozuměním i v tomto ohledu. Mějte se hezky, Zdeňku, naslyšenou.
1: Buďte zdrav, jako hezkou dobrou noc, nashledanou.
0: Nashledanou. Ale vypadá to, že ještě minimálně jeden telefonát uslyšíme na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Taky se může někdy říct, uvážíme-li možnost SMSek, četl jsem, co jsem číst neměl.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu i v jejich posledních 15 minutách. První slova naší posluchačky Jany na čísle 731 800 900 zněla: to mám štěstí, že jsem se dovolala. Tak já doufám, že mám štěstí, že uslyším další příběh na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem přeju. Já mám takovej docela naivní příběh. Byla jsem zaměstnání prvním a stalo se toto. Byla jsem v kanceláři a tam jsme měli takový závěsy, které nebyly až ke stropu, aby tam bylo světlo, a za tím závěsem byl takový převlíkací koutek. Tak jsem odcházela ze zaměstnání, byla jsem poslední z té kanceláře, převlíkala jsem se, no a v tom tam přišel vedoucí zásobování a vedoucí skladů. Oni mě samozřejmě neviděli, já je taky ne. Já jsem udělala velkou chybu. Měla jsem okamžitě říct, já jsem tady. Nemohla jsem být, protože jsem byla neoblečená, ale měla jsem to zvolat. Já to neudělala. Ale pak mi to tedy časem strašně mrzelo. Sedli si a probírali tam zaměstnance a hledali někoho na nové místo a vzali Sobína, no on už ještě stejně už asi. A teď na něm říkali to, to, to, to. A teď si představte, já za tou plentou, já jsem se snažila nedýchat. To prostě bylo něco šíleného. To bylo...
0: Jak dlouho to trvalo?
1: Trvalo to strašně dlouho. Prostě měli poradu a já to všechno vyslechl. Ale já jsem se tak bála, že mě objedají. Ale to doopravdy ten člověk, když tohle se mně stane, to bylo na mrtvici. No naštěstí tedy oni pak odešli, jo, ale oni zamkli místnost. A já tam zůstala zamčená, tak jsem pak musela volat na vrátnici, aby mě vrátník přišel odemknout. A ten se tedy divil, protože jako jsem zamčená, no tak jsem to svedla na nějakou spolupracovnici, která odcházela. A samozřejmě ne na ně. No tak tohle je případ, ale ono to je docela naivní.
0: No, naivní. Ono je to velmi pravděpodobné, to se může stát. Já si vzpomínám, že ve Zbrojovce to bylo vlastně podobně, že jsme tam taky měli takový koutek na převlékání a technicky je to možné velice snadno. Mimochodem, o sobě jste se taky něco dozvěděla o těch dvou, kteří nevěděli o vaší přítomnosti?
1: Ne, o mě nic neříkali. Oni právě propírali toho jednoho, kterému chtěli dát určitou funkci.
0: Rozumím. A jestli třeba jste taky nebyla kandidátkou, jo? Tak jsem se chtěla zeptat, jestli...
1: Ne, nebyla. To bylo místo tak pro mužský, jo. To byly vedoucí zásobování a vedoucí skladů. Tam určitý... Nebyla jsem technický. Neměla jsem technické vzdělání, měla jsem ekonomické.
0: Ano, rozumím. Takže rozumím. Já jsem jenom chtěla vědět, jestli se to týkalo i vás. Takže jeden konkrétní zaměstnanec.
1: Ne, mě nepropírali naštěstí. No tak tohle je, ale zažila jsem já horší. To jsem byla úplně malinká holčička, to řeknu rychle. Malá holčička, chodila jsem k dědovi a k babičce a tam jsem prostě je měla ráda. Tak jsem nějak usnula u nich a oni mysleli, že spím, já už jsem pak nespala. A vyslechla jsem dědu, jak babičce říká, o nějaký, no ona to byla paní učitelka, no. A děda byl u národních socialistů a že ona mu dávala nějaký lejstro a dávala si to za blůzu a říkala, aby si to tam vzal, jo. A děda říkal, no, on to řekl prostě. Řekl, že ani posraný dřívkem prostě by jí tam nešak. No nic. Ale tohle, no, to jsem asi říkat neměla. Že?
0: Ale podívejte, Je to, má to své místo, někdy prostě i vulgarity dokreslí tu situaci, no, ve které jste se vy ocitla zcela nevinně. Děkuji vám, paní Jano, tak a mějte se hezky.
1: Vy se taky mějte hezky, dobrou noc.
0: Naslyšenou. Mimochodem, spánek, ten také dosti často souvisel třeba i ve vašich vzkazech s dnešním tématem a o tom způsobu, jak jste se dozvěděli něco, co jste se dozvědět ani neměli. Napsala totiž Jana. Právě proto to říkám. To jsem takhle jednou seděla vzadu v autě a jela s bývalým přítelem a jeho otcem z výletu a podřimovala. To jsem se, panečku, dozvěděla na sebe a rodiče škaredých věcí. A nejhorší na tom bylo, že když jsem jim to vpálila, tak oni potom jenom řekli, prosím tě, kdo ví, co slyšela. Vždyť jsi spala, jenom se ti to zdálo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalo by se říct, že to byla vlastně taková úvodní skladba té cílové rovinky dnešní noční linky. Říkám to proto, protože jedna hodina už je na dohled, takže ještě jeden příběh na telefonu s číslem 731 800 900 a budeme se muset rozloučit. Paní Marto, jste to vy, kdo uzavře noční linku. Pěkný večer,
1: ano,
0: dobré ráno.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače. Vzpomněla jsem si taky na svou první práci. Bylo to v roce 51 po maturitě. A šli jsme do práce, kdy byla vyhlášená ta akce administrativa do výroby. Takže já, když jsem nastupovala do práce, tak tam opravdu ohromně šikovný vzdář byl jako v rámci té akce vybrán a taky do výroby. Takže když jsem nastupovala, tak ten vykřikoval takový mladý hajzlové se mnou. Takže to nebylo postraně, ale bylo to takhle. A seděl tam s jedním pokladníkem, který byl takovej bývalý opravdu vychytrálek, hokynář a hrál si na velkého komunistu. A když jsem tam jednou byla dřív a měla jsem kancelář vedle s dalšími a měla jsem zavřený dveře a on asi o mě věděl nebo nevěděl, nevím, a přišel tam příslušník Sboru národní bezpečnosti za ním a on celou tu dobu jenom udával. Tak si umíte představit tu hrůzu, kterou jsem prožila, když potom jsem zjistila při účtování, že vybral 10 000 z banky, ze spořitelny a nezanesl to do pokladny a nechal si je. Takže když jsem to nahlásila pak hlavním účetnímu, ten řediteli, tak jenom jsem čekala, vzhledem k tomu, co jsem předtím vyslechla, těch udavačských manírů, tak jsem jenom čekala, co se mi stane a jestli si něco nevyspomene a já nepřijdu o práci.
0: Stalo se?
1: Takže to zážitek z mé první práce.
0: A stalo se vám něco?
1: Naštěstí to neudělal a byla jsem tam dál, dokud jsem se pak nevdávala a nešla jsem za manželem do Prahy.
0: On tam taky zůstal, ano?
1: On tam zůstal, ano. Nic se mu nestalo, on tam zůstal, protože všichni se ho báli.
0: Tak soudruzi se navzájem podrželi. Děkuju, paní Marto, mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuju, byl to už smutný zážitek. Děkuju a mějte se moc hezky všichni.
0: Díky, naslyšenou. Tématem té noční linky, která právě končí, bylo slyšela jsem, co jsem slyšet neměl, nebo neměla. A tu příští noční linku už vlastně za 22 hodin zasedne za mixážní pult. Bude moderovat Jitka Lukešová. Jejím tématem bude umíte si stát za svým? I v tomhle případě bude platit ta možnost zatelefonovat na číslo 731 800 900. Svůj příběh ovšem budete moci opět psát i na web noční linky. rozhlas.cz/linka. A to je vlastně také ta poslední šance, kdy můžu ještě ocitovat to, co jste poslali právě na tuhle adresu. Zdravím všechny přispívající k tématu, podepsána je Dana, a přiznávám, že jste mě zaujali velice v této noční lince. Mám zkušenosti a jejich dost. Ze zkušenosti souhlasím s Robertem a paní Zdeňkou. Mně stačí, když vycítím, že mě někdo si pomlouvá a stichne, když dojdu. Poznám to na očích. A netěším, tady zřejmě má být neřeším faleš a přátelé si vybírám pečlivě. Pro dobrotu se tvoří závist a pomluvy. Dobrou noc všem, přeje paní Dana. Já vám ji samozřejmě, tedy dobrou noc, přeju taky a budu se s vámi opět těšit naslyšenou v další noční lince. A nebude to trvat ani tak moc dlouho, co se za vámi vrátím. Už tuto sobotu se vás budu ptát na to, jakou roli ve vašem životě hrají čísla. Protože bude 6.6., říkal jsem si, že možná se zabývá někdo z vás i numerologií, anebo svůj život podřizuje cifrám. Budu zvědavý a budu se těšit. Tak ještě jednou dobrou noc a hezké sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, co mám na začátku každého divadla vlastně nejradši? Když se to povede tak, že se hosté představí hned na úvod. K čemu taky dlouhé fanfáry, když třeba jedna písnička vydá za pár minut textu ve scénáři. A tak, než bych vám teď dlouze vyprávěl, co mám na světě rád, nechám to raději na tom, kdo o tom zpíval už v dobách Osvobozeného divadla. Pěkný poslech.

0: Tak to byl pan František Filipovský, samozřejmě s novým orchestrem Jaroslava Ješka v nahrávce té nestárnoucí písničky s optimistickým textem pánů Voskovce a Wericha. A pokud vám snad na úvod chybělo to ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev, nebojte se, nebudu zpívat dál. I tenhle kousek z Osvobozeného přijde na řadu a navíc k Františku Filipovskému se ještě přidává Demar Matuška. Ale to až za malou chvíli, až nám Filísek, jak mu doma říkali jeho nejbližší, představí svůj recept na to, jak se v životě tak dlouho udržet fit, při síle a plný energie. Nakonec možná na tom ranním cvičení něco taky bude.
1: Já jsem usazený v Poříčí nad Sázavou, kde mám už 32 let nebo 33 let snad postavenou chatu, víte, kde prázdniny trávívám. A já jsem strašlivý vyznavač slunce, víte, téměř jak egyptský faraon. A já holduju slunci až tak, že mě lidský varují, říkal, neboj pořád na tom slunci, něco se ti stane, zatím se mně nestalo nic. A já vám mám takový systém opalovací, já si nikdy na slunce neléhám, víte, jak to dělávají lidi, roztáhnou ruce, nohy a teďka ten pupenec do nich pálí, to já nikdy nedělám. Já mám takzvaný sluneční procházky a to v Poříčí mám takový, víte, a furt jdu po slunci. A když přijdu do stínu, až chodím do toho měsíčního údolí, tak klušu. Rozumíte to? Honem chci být na slunci, takže spojuju takovou tu fyzičku s tím příjemným a s tím milovnictvím slunce.
2: No ale pozor, teď vlastně prozrazujete tajemství své dobré kondice a zdraví.
1: No ne, tak já vám řeknu, někdy se mě ptají na recept, jak to, že jsem ve svých letech dost svěží člověk, já to všem popírám, víte, protože to se žádnému nevyhne. To jsou jen taková zbožná přání kolegů, kteří říkají, já nevím, takhle vypadá jako ty a tak dále, až mě bude tolik. Ale já myslím, že to je jenom tím, že je člověk neustále v činnosti, víte, a že nemá čas prostě myslet na neduhy. A já myslím vůbec, víte, ona to není jenom ta tělesná činnost, kterou člověk dělá nechtě a to si nemůže poručit, protože jednou to zhasne, to je pochopitelný. U každýho, že jo? A nebo to zhasíná, ty síly odcházejí a tak dále. No já si na to fyzicky zatím stěžovat nemůžu, ale já myslím to, co dělá svěžest v člověku, že je zřejmě víc ta duševní činnost, kterou se zabíjí.

0: děláte, víte, a že dovedete, aspoň já to celý život dovedu, ale to taky na to není recept, to musí být dáno, že jsem se nikdy s ničím moc nermoutil, protože mám takovou devizu, že tím věšením hlavy a tím naříkáním se absolutně nic nespraví. Nikdy to nebude méně krutý, než to bylo, když nad tím budete plakat. A já takovýhle z ty věci házím strašně rychle za hlavu. Já to prostě nějak mám v povaze.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jo, to je klavír.
3: To je klavír, ano. Protože vím, že jsi z muzikantské rodiny, tak bych tě poprosil, bys něco zahrál. Tak...
2: Já z muzika... To je pravda, jsem z muzikantské rodiny. Učil jsem se na několik nástrojů, mezi jinými taky. A na klavír, na pikolu, na flautu, na housle samozřejmě. Jsem taky vrzal maláta. Ale hrát neumím, Valdo. Já jsem jedinej utečenec od muziky. Celá moje rodina je profi muzikanti. No, až na mě, víš?
3: Prosím tebe, když je tolik muzikantů v rodině, tak může být taky jeden dobrý herec, ne?
2: No, táta dokonce skládal, víš? Tak flautisti většinou znají jeho pikolovou polku, že jo, která byla svýho času velmi populární. Ale táta složil taky polku pro fagot. Víš, já to mám takový vzpomínky z dětství, jak to zkoušeli s tím panem Mozrem, s tím fagotistou doma, tak já jsem to jako dítě odposlouchal, jako kluk jsem se naučil ten fagot napodobovat, imitovat. A to víš, to bylo taková raritka rodina, tak vždycky, když přišel nějaký muzikant na návštěvu, třeba Emil Burian u nás byla, mermomoci chtěli, abych to předvedl, že jo. Já jsem se strašlivě styděl, až přinutil mě jenom tak, že jsem bles pod klavír a tam jsem ten fagot vždycky dělal.
3: Tak udělej ten fagot, ale ne bez pod klavír.
2: No to ani nemůžu, když se chci sám doprovodit.

0: hoš, já nic nefoukám, já bych se měl naučit na nějaký foukací nástroj. Bych mohl mít dobrý nátisk,
1: určitě,
0: že jo?
1: Určitě, to určitě.
0: Já myslím, že u takového trombonu tohle je jedno to... Že jo, ten základ.
1: Jste
0: vlastně.
2: A teď by si mohl něco zaspívat, protože vím...
0: Já zaspívat?
2: No určitě.
0: No Valdo, totiž zaspívat. Já jsem se u divadla moc a moc naspíval, a víš proč? Vždycky, když přijde nějaká role, kde se má zpívat, tak obyčejně ji dostanu. Někdy to bývá výhoda, někdy to bývá nevýhoda. Ale já jsem totiž začínal vlastně u operety. Já jsem prodělal několik operetních divadel, kde jsem hrál a režíroval. A to mě pak bylo strašlivě dobrý v Osvobozeném divadle, protože jak přišly nějaká role, kde se mělo zpívat, Jarda Ježek Set napsal pro mě písničku, jako třeba tuhle.

0: tak dále a tak dále. Už jsem již také se musí dělat.
1: Je to výborný, je to výborný.
0: No jo, no poptále, no já necvičím totiž, já necvičím.
1: No vidíš, jak takový, taková opereta, jak je člověku dobrá.
0: Je,
1: já ti syntetický
0: řeknu,
1: divadlo.
0: Ano, správně, já ti řeknu, to je velmi těžká herecká disciplína, protože nestačí jen dobře hrát divadlo, musíš ještě trochu zpívat. Proč
1: no,
0: trochu?
1: Zpívat.
0: Musíš a musíš tančit. A to je jedna z takových důležitých složek v operetě i v muziku samozřejmě.
1: No, to je vlastně taková moderní forma, muzika je vlastně opereta.
0: Přesně tak, víš.
1: Vylepšený takový, ale grunt zůstává stejný.
0: To víš, ale první předpoklad je mít k těmto třem disciplinám jaksi schopnost, talent.
1: Talent, no ale ten talent není no, ničemu platný, když třeba nemáš píli ještě k tomu.
0: Kázeň, no. Že?

0: Když se řekne jméno Františka Filipovského, co se vám vybaví hned nebo téměř okamžitě? Aha, já myslím, že některá z těch dobráckých postav a postaviček, kterými tolikrát zaplnil jeviště i filmové plátno. Zkrátka radost, veselí a dobrá nálada. Co třeba jeden z těch dvou popletených čertů z Drdovy pohádky Hrátky s čertem. Svého čerta Karborunda si totiž František Filipovský zahrál jak na Národním divadle, tak před filmovou kamerou a společně se Stanislavem Neumannem i v rozhlase.
1: Karborunde, amore! Holoto plesnivá, čertovská! Vstávejte, když vám přijde návštěva! Chrníte si tu v podkroví a nevíte vůbec o světě! O mají durman, pajce fáro! Ti tu chlapi zníte zaživa!
2: Co ty jsi zač? Ty jsi nějaká revize?
1: Co?
2: Vždyť je ještě brzo. U nás tady tomhle mlině se ještě nestraší. Až odjede náctý.
1: Já nejsem žádná revize, ty hňupe smradlavá. Já jsem pan Lucius, čert první kategorie. Loni jsem absolvoval pekelnou akademii s vyznamenáním. A teď jsem export, import, jemná a elegantní prácička.
3: Jo, podívej se, omný more, to jsou teď v pekle vymoženosti. Za našich mladých let nebejvala v pekle žádná akademie. Nás jednoduše strčili do světa a řekli, pokoušej lidi a hotovo. Ale když holci z první kategorie panáčku, tak to teda klobouk dolů. My jsme jen hloupí venkovský čerti.
1: Však já bych se s vámi nešpinil, vy křupaní opelichaní, kdybych tu neměl svou prácičku.
3: Co?
1: Na dnešní noc čekám tři čísla.
2: Tak to zase... Tady je náš revír.
3: Poče vy?
1: Už, pitomče. Objednal jsem si dvě krasotínky. Ta jedna je křehoučká, jako kytička. Druhá je trochu jadrnější, ale obě chtějí jemnou prácičku.
3: Tady se ženský nesvádějí, to my nemáme v pácu. Tady se od jak živa strašilo.
2: Ale taky hrál pekelnej Maria.
3: Poče vy, ženský nám sem nezavlíkej.
1: No to jsem zvědav, kolik jste tu s tím Mariášem vyhráli dušiček. Vy koče bráci. No tak? Karborunde, chlupse, jaký máte obrat, co?
3: Jen se nesměj, panáčku. Pamatuješ, omný more, jak jsme tu dostali tenkrát toho krajánka? To jsme se na něj otočili, co?
2: Otočili, protože flek a Jářku hned na to zase...
1: A kdypak to bylo, že jsem tak smělý, co?
2: Nedávinko.
3: No, kdypak to mohlo být? Nedávinko! Někdy ke konci ty 30leté vojny!
1: No, tohle musím povědět doktoru Solfernovi, jaké tu má pašáky na téhle filiálce. Ale abyste věděli, Karmaňka jsem vám přivedl taky.
3: Jo?
1: Toho vám nechám, abyste neřekli, že jsem lakomec nepřejíc.
2: Jaký hraje, vole?
1: Co?
3: Nech ho dopovědi.
2: Vole, ne, já neboli licitovaný.
1: Já nevím, ty blabuňko. My jsme se v akademii učili důležitější věci, než je Mariáš. Počkejte. To už je asi on, Martin.
3: Jde.
4: Pečeně koňská. Bejvávalo.
1: Máte tu nějakou špehírku dolů do světnice?
3: Tule.
2: Máme.
4: Po čertech ani smradu. Ha, jak si jdu klidně u stelu a pěkně si lehnu.
1: Je to on. Tak toho vám dám. Podívejte se na něho.
3: Pusť mě tam, pusť mě.
2: Tak to je vohodný.
1: Ale jak mi ho, chlapi, nedostanete do pekla, tak si nepřejte ten rambaž, co vám udělám na direkci.
2: Bez starosti, já mám cinknutý karty.
3: Olenku, my máme na každý kartě znamínko, nám nemůže utíct.
1: Tak dobře, ale ty slečny si vezmu na starost sám.
3: Bez
1: rozumíte? Kolik je hodin?
3: 10, porád.
1: Tak to máme ještě hodinku času.
2: Já si taky ještě drobátko zdřímnu.
1: Táhneš, prašivko? Tady si lehne pan Lucius. Stůl se někam pod lavici, ty bzdínko.
3: Jdeš pod lavici.
1: Ale nezaspíme?
3: Bez starostí, budík je natažený.
1: A Martin si taky může chvíli pospat.
4: A je. Heps! Tak se mi zdá, že na mě leze rýma. Takhle si tu asi moc nepospím. Mělo by tu jej přece jenom drobátko těch plamenů pekelnej, aby člověka nezábly nohy. Martine? Šertino! Vem Břinkovici do hrsti a uvidíme, kdo z koho. Mordiánskej život. Tohle je mi návštěva. Jen dál, slečinko, jen dál, nic se neoslejchaj, křepeličko.
2: Líbí jej odpustit. Já jsem jdu skrze tu žádost o toho ženicha.
4: Ale popadla tě žádost na ženicha. No, to se nedivím. Takový kvítečko rozkvetlý si zrovna žebroň, aby je nějakej pořádnej muskej utrh.
2: Líběj rozumět, já chci podat tu písemnou žádost, jestli by po nějakém neráčili vedět.
4: No a co třeba takhle já? Jak se ti líbím, pěnkavičko?
2: Čorto starýho.
4: Co?
2: Radšej prominout, já to tak nemyslela. Vidí, já potkala toho Frňouska, toho Luciusa, a on mě poňouknul, abych si sem tu žádost dala. Luciusovi já nevěřím, to je takový hříbě nevycválaný, ale oni jsou přece pořádnej starý plesnivej čert. No. Oni už člověk může mít důvěru.
4: Ty sojko, jedna plesnivej starý čert, jaký jsem takovej jsem, co se dá dělat?
2: Jo.
4: A kde máš tu písebnost?
2: Tuhlec. Radšej si to prohlídnout, jestli v tom nejsou chyby.
4: To jsi psala červeným ingoustem?
2: Jo, kde pak? Vlastní krví je to psaný. Však jsem si celý loket propíchala. Jo, abych nezapomněla, tuhlec mám ještě jednu od naší princezničky. Ona se sem bojí.
4: A heleme se. Tak princezna Dišperanda taky.
2: Taky.
4: No, tak žežuličko. Já si to pěkně schovám do kapsy a už je to zařízený. Že nichy budete mít jedna radost. A teď jdi hezky domů a že posílám princezně paca pusu.
2: Pojďže ručičku líbám, pane čert. Jo.
4: Housata hloupí. Máte štěstí, že jste padli zrovna na Martina Kabáta. Tyhle vaše oupisy čert nedostane. Takovou věc já si na svědomí nevemu.
3: Chudlaj mudlaj! Chemskej červe uhodila tvoje poslední hodina!
2: Počkej, radši se zeptej, jestli umí hrát Mariášek.
3: Nejsem duši, chlape bídna!
4: Ale kolik mi šosty, mezuláne chlupata! S tebou já nemám na duši žádný kontrakt. A jak ty mi na ní šáhneš, tak tě vemu tou Břinkovicí přes palici, že konečně jednou ve svým prašivým životě uslyšíš andělíčky zpívat.
2: Přestaň porad, ty ho moc vylekáš.
3: Zdomluv.
2: Nic bezlým, pane počestnej, my bychom si jen rádi zahráli Mariášek.
4: No, co se Mariáše týče, nejsem nic proti.
3: Tak
2: malá dáva.
3: Tak já dávám.
2: Ty dáváš.
3: Jo, ale o co budeme hrát? Co pak může tuhle pan počestnej vsadit do hry?
4: Nic víc než svou čest, hacafíry. A ty není zrovna málo. Jen se zeptej na Martina Kabáta, Světa, Kraj. všude ti řeknou, jaký to byl Jonák.
3: Čest je málo, na to ti nesedne ani ten nejhloupější čert.
2: Povídal jsem malá dáva.
3: Počkej porad.
1: Co kdybychom si zahráli takhle?
3: O dušičku, co?
4: Řekni, špindíro, abys mi na duši nešahal.
3: No jo, to je pak těžký. O něco se hrát musí.
4: Tak mi půjčte pár šestáků do hry.
3: Vy jste se zbláznil, člověče.
2: Malá dáva.
4: Ne, nic, hrát se nebude. Já nemám peníze, vy mi půjčit nechcete. Tak si seberte svý saky, paky a táhněte dál. Já půjdu spát.
2: Koukej, Karborunde.
3: Co je?
2: Tak mu nějaký ten šesták půjčíme.
3: Půjčíme. A ten hejhula z první kategorie to na nás píchne v pekle a budeme mít polízanici kůdle.
2: Tak já mu půjčím ze svýho, když já už tam dlouho nehrál Mariáše. Tu máte, pane Kabát, ať nezdržujeme hru.
4: Ukažte karty.
3: Tady jsou.
4: No vy švindlíři zatracený, co pak je tohle?
3: To mají nějakou bodřený hřbety, to je...
4: Dělám bodřený, poznamenaný jsou.
2: Nejsou.
4: S takovýma nehraju. S mýma se bude hrát. Ty jsou poctivý, můžete se podívat, jestli jim něco chybí.
3: A s těma zase já nehraju.
2: Kamarádičku, aspoň třikrát do kola.
3: Tak malá dává.
2: Tak ty,
3: já dávám.
4: Ty dáváš, dělej.
2: Ty dáváš.
4: Tak dělej, ať něco uhraje.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5.
2: To mě to taky trvá, než to rozdáš.
3: 1, 2, 3, 4, 5. Než to dořekneš, tak to mám rozdaný.
2: Kdybys nepovídal, ty.
4: Barva.
3: Dobrá.
4: 7 červených.
3: Leď jako Brno.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pokud jste snad náhodou Drdovy hrátky s čertem v rozhlasové podobě neznali, tak tu následující rozhlasovou četbu jste určitě už někdy, aspoň letmo, slyšeli. Rozhlasová klasika. Ono, i když Poláčkovo Bylo nás pět už má dnes i jiné herecké interprety, v podání Františka Filipovského z roku 1953 a v režii Jiřího Vasmuta prostě nestárne.
2: Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno Povoznictví a obchod uhlím. A školu máme pěknou, novou, a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí zlaté brejle a o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží trest, jemu je to fuk. O přestávce býváme na dvoře a někteří žáci děsně řvou a já taktéž. Na tom dvoře nás jednou vyfotografoval pan Potůček. Fotografoval ty, co se dobře učí, a dávají pozor, ti také seděli v první řadě, pan učitel seděl uprostřed a přespolní zajíci stáli a koukali se. Já mám tu podobenku zarámovanou a visí nad pohovkou, co si na ní nesmí nikdo sednout, jenom teta Anděla, co po ní budeme dědit, a ona to ví, pročež má na nás děsného vsteka. Pročež se posadí a kouká se velice přísně. Vedle mě sedí Éda Kemlink, co s ním chodím. Nalevo pak páta Karel, co s ním vůbec nechci chodit. On je žalobníček, žaluje, žaluje, nic si nevyžaluje. A nikomu nic nedá, protože je lakomec, ale sám loudit umí. Ale přijď si. Když naše maminka ten obrázek uviděla, tak se smála, že mám na hlavě šešulku jako papoušek a říkala, že jednou budu mít pěknou památku. Tatínek bručel, že se za hlouposti vyhazují peníze a že to nebude trpět. Jeden, povídal, neví kam dřív a vy se tu necháte vypodobnit. Učitelé si myslí, že jsem milionář, jim je hej, mají své jisté, ale mě lidi neplatí. Tak už nebruč, pravila maminka, bručáku, bručácká, a nekaz dítěti radost. Uvidím, jak se mě odslouží, pravil tatínek a šel si lehnout. On vždycky po obědě spí a to si přikryje obličej národní politikou, aby naň nešly mouchy. Naši říkají, že půjdu na studie, abych byl pánem a nemusil pakovat bedny jako tatínek. Náš Ladislav, ten nejstarší, taky měl jít na studie, ale nešlo mu měřictví a kouřil redka. Tak mu vzali studenta do domu, aby s ním opakoval, ale Láďa stejně nic neuměl, kradl v krámě bombóny a rozdával je děvčatům, aby s ním chodili. Tak ho vyzdvihli ze studií a dali ho na kupectví do Mostu, aby se naučil německy. Zpočátku se mu to nelíbilo a psal, aby ho zase vzali domů, že už bude dělat dobrotu a aby mu poslali učebnice, že se bude soukromně připravovat do vyšší třídy. Tatínek mu odpověděl: milý Ladislave, to by tak hrálo, měl jsem s tebou uznání dost, na mě peří neroste, teď je s učením utrum a uslyším-li na tebe stížnost, vezmu hůl, až se vyučíš, dá-li pánbu, převezmeš po mně kvelb. Já jsem to psaní nesl na poštu, úředníci tam razítkovali, až to bouchalo, a to se mně velmi líbilo. Tak se náš Láďa spokojil, poslal domů prádlo, k němuž bylo přiloženo psaní, že se mu kondice zamlouvá, taktéž pan šéf je s ním spokojen, moji drazí, pošlete mě příležitostně něco napřilepšenou, všechny vás vroucně líbám, taky mančinku, zda táž už umí chodit. Můj nejmilejší přítel se nazývá Bejval Antonín, protože jsme s Tondou jedna ruka. Taktéž si půjčujeme knížky. On má plničký kufr indiánek, jako jest Morová rána v Praze, Vpád Pasovských a Bílá paní Rožmberská. Na jedné jest obrázek s nápisem Dvacaterák se obořil na knížete. Veliký jelen se již chystá parohy probodnout knížete pána, v tom však jeho věrný myslivec vystřelí smrtící ránu, čímž si zavázal knížete k vděčnosti. Taky má Tonda šarkovky a kliftonek habaděj. Všecko má, protože pan Bejval říká, že si potrpí na vzdělání a nelituje groše. Tonda má převzít i povoznictví po svém otci a slíbil mě, že by si mne pak vzal za pacholka. To by bylo pěkné. Potom se musí schovat i Jirzák Čeněk, co chodí se mnou do školy, a Jirzákovi, co dělají čepice a papuče. Jirzák Čeněk dovede si obrátit klapky u očí a vypadá hrozně, oči má červené jako čert. Jednou ho tak uviděla Kozí Kunská, co na náměstí prodává ovoce, cukrdlata, kokosky, jakož i pomeranče. A odplivla si. Fuj, parchante, to jsem se lekla. Na tebe z kotáku patří pořádná metla. A na vás dvě, odvětil Jirzák Čeněk a poskakoval a mečel. Ne, Kozí Kunská, Kozí Kunská, Kozí Kunská. To je teď mládež, hrozila se ovocnářka. Nemá to kázeň, ani boží bázeň. A hrozila. Počkej ty, kluku, nezdárná, já tě dám polecajtovi. My jsme se smáli a Jirzák Čeněk si hned zapsal do notesu. Posmíval jsem se starým lidem, jelikož si zapisuje hříchy do zásoby, aby měl ke svaté zpovědi nejvíce hříchů ze všech hochů. Jirzák Čeněk se vsadil, že když chce, dokáže hřešit proti všem božím přikázáním. A aby se mohl vyspovídat, že zhřešil také proti přikázání nesesmilníš, napsal na zeď Heřmanovi továrny neslušný nápis. Ráno mne nemohou dostat z postele, po ránu je tma a u nás se svítí petrolkou. V dřímotě slyším, jak se Kristýna štrachá po kuchyni, jak zívá, ach bože, bože, mele kávu a něco bublá. Na kamnech voda v hrnku bublá a mně to tak připadá, že Kristýna je v hrnku pod pokličkou a hněvivě se vaří. V peřinách je teploučko a já si myslím, že jsem zvíře v doupěti, krtek, jezevec nebo co. Mám pod zemí klikaté chodby a když přijde myslivec, tak uprchnu druhým východem, tak jsme se to učili v hodině živočichopisu. Ten myslivec, to je Kristýna, tam netahá z postele, vstávej, lenochu, je čas do školy. Já s ní zápasím a křičím, nech mě ty rampušando, neboť ona pochází ze vsi Rampuše, která jest položena vysoko v horách. V zimě se miju nerad, voda je studená a štípe do tváří, kávu pak honem si vypiju v stoje, ještě dobře, že si knihy do brašny složím už večer, takže jsem hned venku. Kristýna pokaždé za mnou vyběhne na ulici a křičí. Ty kluku nevzdělaná, ani si tatínkovi a mamince neřekl s pánem Bohem, no počkej. To je pravda, pročeš na rampušandu vypláznu jazyk. Ona mě hrozí pěstí, já se nebojím. I pravím jí. Tak, abys věděla, ode dneška se jmenuješ Rampepurda. Ona se směje jako blázen, ona má šamstra a bude se vdávat. Na cestě se stavím pro Bejvala Antonína a tomu okamžitě oznámím, že Kristýna jest vlastně Rampepurda a jemu se to líbí a tak se smějeme. Vždycky se snažím, abych se vyhnul domu, kde bydlí pan Feist. On je úředník na odpočinku, nemá co dělat a proto se do všeho plete. Nejvíce si všímá školní mládeže, které vytýká různé nezdoby. Hlavně na mě má spadeno a já mu přece nic nedělám. Najednou se od někud vyřítí, popadne mne za límec a baterkou mě svítí do uší, jestli je mám čisté. Nejsou-li uši řádně vymyty, pak vzkřikne. Ha! A vede mne zpátky k nám do kvelbu. Jemu je to jedno, jsou-li v krámě lidi nebo ne, a křičí. Podívejte se, pane velkoobchodníku, jaké zahnojené uši má váš synátor. Hamba, hamba! Tatínek na to vece. To víte, pane Feist, dětí se člověk neuhlídá. Načež mě vynadá a panu Feistovi se poděkuje, ale já vidím, že mu to není vhod, jenomže my jsme obchodníci a pročež musíme být zdvořilí na všechny strany, kdyby se pan Feist urazil, tak by nám nedal utržit.
3: Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch, tak mé

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A ještě jednou na závěr dnes František Filipovský, tentokrát ve společnosti Klubu Dobráků, společně s dalšími kolegy v Národním divadle. O Klubu Dobráků jste už určitě slyšeli. Často si ani diváci nevšimli, nebo naopak si nemohli nevšimnout, co se na jevišti Národního divadla chystá právě díky členům toho originálního hereckého sdružení. A co teprve v zákulisí. No a těch historek kolem, jen si to poslechněte. František Filipovský drží mezi ostatními vypravěči samozřejmě trumf. A zase někdy naslyšenou se s vámi v režii těší Tomáš Rypan a ze studia autor pořadu Robert Tamchina.
2: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný Klub Dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
3: To si řekl hezky.
2: Jak říká mistr Kohout, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
4: A po něm Pepíček Grus.
2: A no tak já myslím na vysvětlenou, co to je Klub Dobráků. To je třeba, když tady mezi námi vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
5: Ano, to byla moje velká role. Tam.
2: Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
5: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
5: No, já začal být šťastný
2: takové. A ten Paša byl šťastný a říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, když vy to děláte docela slušně. K novému kolegovi takový pomůcí.
6: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říká, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi Klub Dobráků, tak by...
5: No, v kostce. Tak já si řekl, lidi se strašně baví mezi sebou.
2: Jak vylezeš.
4: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo ze klubovně tak jako nemě říkal, vidíš Tomáš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě v neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem psal vážně a udělal šílenej výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
4: Zjezdil.
2: No a teď, jsou závistivý, asi.
4: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit, no? To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali, opory,
4: ne, jsme nehráli.
5: Plody osvěty.
2: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal,
4: nezlob si Františku.
2: A Ty chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A on zase načal, ale pamatuju, zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo, jenom protože mě chtěl zezlob se, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
4: No a tak na zrcadle bylo nezlob se, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se, Františku, v kapsách,
2: kabátu. Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
4: No jo, ale ještě cigaretu,
5: jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se, Františku.
5: Ten jsem
2: si říkal, který uličník,
4: ten večer
2: ještě. Já jsem si říkal, který uličník, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se, Františku.
4: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
4: Víš, jak
2: ráno
4: bylo,
2: jsem
4: Pepík
2: se holil, bylo v tom, no.
4: To Pepík Rus volal k vám.
2: Hildě.
4: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
4: To je klub dobráků, tohleto. Jo, a když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip. Právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho...
5: No,
4: děkuji ti, Jedoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se... Já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
3: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Baldovou?
4: No to byly brepty, nádherný.
2: Slavný brepty.
3: No Slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
2: Oni jsou Slavianofilové.
3: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, Slávofialové.
4: Slánofínové.
3: Slánofínové. To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
4: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
2: řek.
4: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knihu.
2: No máš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
4: A pak, víte co?
2: Třeba v morálce paní Dulce.
4: Ano, ano.
2: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říkám mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
4: Nebo Hanko, jdi zatopit do salámu.
2: No to má říkat. Má říkat Hešo,
5: Melo,
2: Feliciáne a každý představení se ozvalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulský.
3: Pozdní lásce taky tam přece. Má říkat, i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já na Nikolu. A těla mě do očí, říká, i ten tulák, kocour Macoun se už vrátil. Já začal řvát, říká, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
2: Ano. Já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša-ča. To pokládám za nejslavnější brept.
6: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorku rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten rasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střechu. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho, a on říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježvalič.
4: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování, tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který, jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisti to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roland povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.